0: styděla. Takže tenhle ten člověk je prostě lhář, který si tady vytváří tu svoji jihomoravskou mafii, dosazuje si všude svoje lidi, buď jsou to ODSáci, nebo jsou to lidovci. A teď dokonce, jak vlastně kandiduje na tom Vyškovsku, kde ano, pro mě z nějakého neznámého důvodu nasadilo novýho kandidáta zdravotní sestřičku. Ona je teda úžasná, já jsem měla možnost se s ní bavit. Petra Absolnová, je to lidský člověk, jako já vůbec nevím, že teda kandiduje za ANO, ale dobře, ale je to člověk, který stejně smýšlí, má podobné názory, takže já jsem přesvědčena o tom, že to ANO má dohodu s Grolichem a udělalo to cíleně i na úkor toho, že ta Peťa, přestože odjede velkou kampaň, tak nemá šanci se tam jako umístit. Dokonce se mi nabízela podporu, že bych s ní natočila nějaký video a vyzvala bych všechny naše podporovatelé a všechny ty vlastenecké strany a asi to stejně udělám proti Grolichovi, protože sestřelit ho, tak to by byl asi nejlepší výsledek voleb, protože si myslím, že by možná skončil i potom jako předseda lidovců. No, takže protože on je takový kašpár a teď si tam zaplaval v té Vltavě, tak jsem právě říkala, že na něho složím taky básničku a včera, když jsem se vrátili domů, tak jsem říkala, jsem tomu Ivanovi slíbila, tak jsem tady seděla u stolu a přemýšlela jsem a říkala jsem si, jako, jak začnu a tak. A, no a takže nakonec jsem něco složila a já jsem tam dokonce zakomponovala takový ty jeho největší podržtašky, které tam s ním jako na tom jihomoravském kraji takhle jako spolupracují. My máme mimochodem zítra zastupitelství, jo, tak doufám, že mi zase neodpojí počítač nebo něco. Tak, já budu číst, jo. Grolich sem a Grolich tam, před kamerou velký pán. Úsměv, póza, řečí dost, hlavně získat pozornost. Za ním crha, krok co krok, drží tempo, drží blok. Kde je Grolich? Crha spěchá, hlavně ať se funkce nechá. Grunt už běží, grunt už cválá, funkce na něj z dálky mává. Kde je křeslo, tam je hned, tam ho najde celý svět. Z výboru už se nám tu valí jeden chlápek malý, jeho jméno tajné je, s Fialou je spojené, to je Chládek, mimochodem jeho zeťák, jo, můj šéf v sociálním výboru. Když se chyby těžko skrývají, písničky si raději zpívají, trocha pózy, trochu smíchu, hlavně nemluv o průšvihu. Hejtmane, Morava naše na ty keci kašle, ve Vltavě plavej, z dálky nám jen mávej. Ty hejtmane, karma tě dostane. Takže to jediný jsem teda jako stihla, ale tak jsem si říkala, že to pak dám zase asi potom ven, ať pobavíme i a naše tak nějak čtenáře.
1: Tak co, přátelé?
2: Paráda.
1: Já myslím, že jsme toho řekli dost. Peťo, prosím tě, kde tě naši milí diváci a posluchači najdou, kde se s tebou, jak se s tebou můžou spojit třeba, anebo jaký akce v terénu plánuješ?
0: No, tak teďkom zítra vlastně, to je docela dobrý zmínit po zastupitelstvu, já pojedu do Znojma, kde má setkání SPD a protože mám jejich podporu do Senátu a kandiduju v jejich znojemském kraji, tak určitě můžou přijít tam. Já to zase znovu dám ještě dneska na svůj Facebook a bude tam i Jindřich Reichl, takže si myslím, že to bude velmi zajímavé setkání, tak určitě mohou tam. Jinak každý den nás najdou u stánku na Svobodňáku, vlastně tady v Brně. Já se tam teda snažím chodit taky dost často, pokud nejezdím do toho Znojma. Já na to Znojemsko pojedu ještě i o víkendu. Ale jinak 3.10. budu na Vidlákovně, protože Dan, jak buduje teď tu Vidlákovnu, tak tam mívá i ty brigády. A musím říct, že tam se člověk tak úžasně nadře, že vůbec nepřemýšlí o nějakých jiných věcech, protože tě bolí úplně všechny svaly, i ty, o kterých si nevěděl, že máš. Navíc se tam vždycky sejde úžasná parta lidí, takže se bavíš o normálních věcech a zjišťuješ, že tam je svět ještě v pořádku. Tak 3.10. určitě mohou, pokud by chtěli přidat ruce k dílu nebo jenom si popovídat, přijít se na něco zeptat, tak určitě mohou tam. A jinak pokud by byly ještě nějaké další akce, tak já je budu postupně dávat na Facebook. Jo. Tam vždycky ono, těch akcí ještě pár bude na tom Znojemsku, Akorát už se nám blíží ty volby a člověk, jak se snaží stíhat, jak tady ty volby v Brně, tak i tam, tak je to takový trošičku náročnější. Ale vždycky mě zastihnou na mobilu, na Messengeru, já odpovídám úplně všem, i těm hejtrům, co mě posílají do horoucích pekel, tak já je tam vždycky pošlu slušně taky. A takže i oni ode mě dostávají zpětnou vazbu. No, anebo můžou chytnout telefon a zavolat. I to dělávají lidé, že si chcou jenom tak popovídat, ale prosím vás, ne ve dvě v noci, jo, to už opravdu většinou spím, protože ve čtyři stávám, takže to už párkrát lidi zkusili z takových těch bojůvek, že mi volali v noci, ale to já už telefon opravdu vypínám.
1: V pořádku, dobře. Ivanku, co říct si závěrem? Pojď to shrnout, ty to umíš.
2: Já mám obrovskou radost, že v tomhletom našem nádherném národě se nalézá čím dál víc lidí, kteří se nebojí. Kteří se nebojí, kteří vidí, že ta pravda, ten cit, který máme v hrudi, kterému říkáme láska k bližnímu svému a která stojí na těch krásných pozitivních pocitech, to je ten maják, který tady svítí, který v té dnešní době, kdy se všechno snaží zahalit, začernit, zadupat do země, tak se najdou lidé, kteří prostě svítí, dávají to světlo, tu naději do budoucna, proto abychom věděli, že je proč žít. Že ten odkaz, který nám tady nechali naši předkové, a my ho neseme dál a předáváme svým potomkům, že je krásný, je nádherný a že máme být na co hrdí. Teď já jsem rád, že patříš mezi tě.
0: Děkuju. A já teda jenom, jestli můžu, tak já řeknu to, co jsem říkala včera lidem, že ten čas, to je měna, kterou my využíváme každý den, kterou používáme každý den a nikdo z nás neví, kolik nám je zbývá. A právě proto bychom se měli snažit dělat maximum.
2: Ano.
1: To je krásný. Přátelé drazí, na závěr vám chci všem moc a moc a moc poděkovat samozřejmě za vaši přízeň, za pozornost, za vaši podporu. Za to, že jste s náma, díky tady jmenovitě Pavlovi Sichrovi, děkuju Pavlíku za tvůj příspěvek tady na Superchat. Vám všem, který pomáháte i ekonomicky, děkuju velice, protože je to bohužel potřeba. A díky vám dvěma za dnešní pořad. Všechno jsme nějak zvládli, přestože tady prostě počasí, bouřky, občas něco někde zachrčí, zavrčí. Ale máme to, zvládli jsme to dobře, já myslím, že do éteru jsme odnesli spoustu informací. Jaký jsi číslo vůbec?
0: Čtvrka.
1: Čtyrka?
0: A jsem narozená 31., takže čtvrka prostě v jeden životě.
1: A 31., který měsíc?
0: Říjen.
1: To budeš mít narodky brzo.
0: Tak třeba to bude šťastná čtvrka.
1: Tak, uvidíme, jestli už další narození oslavíš jako senátorka. A proč ne, že? Slušní lidi do Senátu by měli samozřejmě patřit. Senát je velice důležitá organizace. Mimo jiné je to jediná organizace, která může podat žalobu na prezidenta republiky za velezradu, což on už si to koleduje. A zatím pořád ještě v Senátu nejsou dostatečně množství těch, kteří by to podepsali. Takže já si myslím, že to je jedna z těch věcí, proč Senát je nutný podpořit. A když už tam jdete a volíte do zastupitelstva, tak prosím vás, volte i ty naše slušní lidi do toho Senátu. Tak, toť asi všechno. Děkujeme a zítra vás čeká pan profesor Petr Staněk. Máte se na co těšit, to bude veliký. A no, pojedeme za chvíli, za 5 minut se spustí tady video z právě Polešovic. Další část, jednou už myslím, že proběhlo, takže buďte s náma, zůstaňte a nebudete litovat. Na závěr, samozřejmě, písnička nemůže chybět. Takže dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně rvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Pogoudelka se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak. Pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. Ale to je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad, jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropským a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhletom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci, a jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv, Pak tady máte huty, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Map al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylová, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohle to je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jednom vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny, no tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazily a uvázly v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii. Jím je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu. Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohle je nový vojenský hlavní velitel NATO, tak tedy potěš pánbu.
0: No faktem je, že oni to na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo? Že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době, tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. A možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta je s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu. A tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled z Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské dumě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci, pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. Všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetím může být vyřazení železniční tratě z Čopu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu Čop. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady několik neuralgických bodů, které zostrují celkovou situaci. Vemte skutečnost, že Hormuzský průliv je uzavřen. Vemte skutečnost, že Máb al-Madab uzavřel průliv v Rudém moři a cestu do Suezu. Uvědomte si, že Malacký průliv se stává obrovským koncentrovaným centrem nepokojů. Že průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou je dalším klíčovým neuralgickým bodem námořních tras. 70% námořní dopravy přechází přes tuhletu úžinu. No a pak tady máte novou dopravní trasu, Severní mořská cesta, na kterou nemá ani NATO, ani Američané žádný vliv. A tohleto všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamenky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, svědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografy a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
0: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání už o té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál. Že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budem, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že ten jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani ten automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Tak kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
1: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluvě o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč? Když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy. Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu energetické a infrastrukturní struktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně náročné výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4x vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejných financí a státních rozpočtů, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala centrální banka nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc. Základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, élia, síry a dalších faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminovaná, narušuje základy a to, co bylo postaveno na hlině, která byla nasáklá vodou, když voda zmizela, hlína se svrkla a město se propadá. Když vidíte další města významné světové, to nejsou jenom Benátky, ale další a další desítky měst, tak máte před sebou obraz budoucnosti. Když jste ptali architektů, jaká by byla cena opatření na zachování těch propadajících se metropolí, tak jsou to desítky a stovky bilionů dolarů. A v téhleté situaci tady bude někdo mluvit o tom, že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 25 to bylo více jak 2,9 bilionu dolarů, ale budeme i v této situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000 po prasknutí technologických trhů Noé Mart v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech? Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohle to všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, anebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linii je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomto ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplacení.
0: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
1: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomto ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. No, v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30-letá válka vedla k tomu, že se katolíci a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA, paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovali pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. V Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, i od šéfů z Palantiru, šéfů z Anthropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSeek až od Mythosu až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavních firm, které se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomto ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kijem i tím kvotačním kijem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, Five Eyes, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupiny, jako je ta Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, kteří tisíc let ovládali okolitý svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Alarichovi Vizigoti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let.

0: Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úvozovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, anebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
1: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu nebo něčeho jiného? A já se zeptám, co bude klíčové pro přežití České republiky nebo Slovenské republiky? Nebude to náhodou otázka tří fenoménů? Energie, voda, potraviny. Jestliže vezmete, a nepochybuji, že je to reálné, že dochází výraznému snižování zásob vody v celé Evropě. Dochází k výraznému rozšiřování nebezpečné hladiny sucha. Ztrácí se nám vzdušní vlhkost. Dochází k vysychání velkých částí lesů. Snižuje se úrodnost půdy a tak dále. Tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu. Ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomických a politických rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? A nebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvého určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard? A to je konečné náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak se prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebo to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi, zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing, od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měli

0: implantovat všechny členské země Evropské unie obojí proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí v důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale baráte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci. Další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtete, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kdo bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohle to všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné a co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohle to všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic, ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic, akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů v Bruselu, pak tedy no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
1: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale pane profesore, pořád to na mě působí. A teď samozřejmě ano, já se přiznám všem, že jsem konspirátor, tudíž tohle je konspirační médium a všechno, co tady slyšíte, samozřejmě nic z toho vůbec neberte za bernou minci a vůbec možná ten pořad by byl lepší, kdyby ho nikdo neposlouchal, ale...
0: To neříkejte! On to někdo může udělat.
1: To ne. Každopádně, takhle, jak se to podal, tak já tam vidím nebo cítím to tak, jako že to je nějaký, a teď jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. Ať je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě RAND Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a i podněcování jinde ve světě a zase všichni míří do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí, jakože kdyby naši milí bratři spoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
0: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, emorálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky seskupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť proboha už při normálním, jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor 4x, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu. A teď vymyslíte stablecoiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod, jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No, otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohli investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. A pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionů anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rozložné plošiny Deep Horizon v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
1: Tak... Pane profesore, tak vy jste tam...
0: Jak vám to vzalo dech?
1: Ano. Ježiš, teď nám vypadl pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
0: No, už jsme opět ve spojení.
1: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní Ivanové bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. Tak kde Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobře?
0: Ano, ano.
1: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. A určitě tam bude spousta zajímavých věcí právě otevřená i v rámci vaší přednášky. A samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme. A bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Bureš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě z poslední kusy starších titulů, takže tady máte Digitální svět a lidské tělo, Dilema civilizací a Podivná odesa a života z pera pana profesora Staňka, právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny, takže neváhejte, objednávejte, je to časově omezené, řekněme do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky, já si vás tady tak zvětším, tady to už vypnu a pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
0: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná, a potraviny a podobně, a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když je u většiny tzv. Expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení, protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních, přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to, prosím vás, nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohle to chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.
1: Pane profesore, tady Vratislav upozorňuje, že Německo možná změní svoje směřování k konfliktu. Už víme, že AfD, že se nechala slyšet i po těch volbách prvních, které proběhly, že prostě ta pozice vůči Rusku oni chtějí změnit. Nakolik myslíte, že se to právě může povíst, jo? Že utečeme, řekněme, blbě to řeknu, hrobníkovi z lopaty?
0: Řeknu takovou podivnou prognózu. AfD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemích skutečně drvým způsobem vyhrala AfD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 38? 40? Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy, jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička. Části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku, ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. No, jelikož největší armáda má být německá, no tak jak si měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. Tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. Protože vy potřebujete nejenom armádu, potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rádi poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohleto všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích. Vzpomněte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska, Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel Pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná Pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají a nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct. Pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No,
1: takže,
0: to ovšem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně plody své činnosti, za plody své činnosti od Němců v těch volbách si myslím, že oprávněně na, jak to říct slušně, ne na prdel, ale jestli mi říct...
0: Na triko.
1: Na triko, ano. Ale další téma, který bychom tady jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, tak samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. Zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 000 kilometrů. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76% amerických družic. Třetí. Co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální shuttle na oběžné dráze kolem zeměkoule, nikdo nevěděl, co bylo na palubě šatlu, pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před půl rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoků na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmyslují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 tisíc tun trosek. Je skutečně velká nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru, odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní, které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kilotun, které zničí čtverec 3 nebo 5x5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně má i protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ani Číňané o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým finančním penězovodem, který samozřejmě zaplatí obyčejní poplatníci. No a v tomto ohledu bych vzal to jako analogii. V 30. letech na pohraničí Československo budovalo sérii bunkrů, které měly chránit Československo proti útoku Německa. Stálo to Mailand. Každé občané mohlo potěšit, že má podíl na tom bunkru. Jak dopadly ty bunkry, víte sami z historie. V tomhletom ohledu budování vesmírné Golden Dome skončí podobně. Vzpomeňte si na izraelský Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomhletom ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí. A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. A dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono, nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém, aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak. Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci. A zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. To jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozejí tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost. No ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50-korunovou hranici tady, čemuž se předtím, přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je a ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlají s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se, a teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těchhletěch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu a v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň jsou obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinerií. Jestliže ty rafinerie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme. Skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madad, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále. Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taky velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spoživost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidejte mu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. Vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí zemědělský sektor ve Spojených státech. Ono dnes, ten svět při jeho propojenosti, není v situaci, že vy máte v rukou všechny tromfy a protivník nemá nic. Ne. I protivník má tromfy. A když bude přinucen, zahnán ke stěně, tak je použije. A v tomhle tomu hledu například tvrzení, že a teď na tu Čínu sekneme ty 100% sankce a cla protože odebírá ruskou ropu, no tak Čína udělá jednoduchou prostou věc. Přesně to, co teď vidíte. Zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc. Zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 85% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. Ale vy je musíte najskôr tu ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomhletom ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí, takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá. Ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matěje. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně, ale vlastně no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách. A můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. Vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. A druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcií, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firm, které vyrábí zbraně, biologických firm, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno ostatní? A nebo budete investovat do firm, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firem a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence, a já nepochybuji o tom, jestli to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008 při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéct. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguayi, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyhodnocení válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které teď vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Toť drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no se, pak už nebudete.
1: Tam se třeba
0: to je prosté.
1: Dočtete, že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace. No,
0: Tak, no, ne, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holubí, protože opět zavedou holubí podcup. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holubí k vám nepřiletí a vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť.

0: být naplněný místo jaderky, tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
1: To je jenom problém nanotechnologií.
0: Aha, no. Takže to není o tom, že tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
1: Jo, přesně tak. Přesně tak.
0: Tak vidíte, přátelé, i takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarbilo, tobě děkuju za členství. Martin Damčík, děkuju ti taky za tvůj příspěvek. Díky vám, přátelé, že nám takhle pomáháte. A tady Kobyl Kejda upozorňuje, že armáda České republiky bude mít nové mundury, vzor 95 je prý zastaralý, příliš zelený, tudíž odborníci se odborně odporučili mundury z USA, ty jsou prý univerzálnější, takže máme to...
1: Myslíte ty pouštní mundury?
0: Asi. Já bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
1: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl viděla na kterých částech těla?
0: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
1: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
0: No.
1: A černá taky ne.
0: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám... že jednota Rusko získalo prý 57,8% v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
1: Ano, a má ústavní větší. Ano, posílil.
0: Mhm. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo. Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako velkým změnám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě, ale jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
1: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin? Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny. Tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12.

0: 2014, pak za prezidenta Medvěděva 17, ale teď je znova obnovují. Protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5 milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečností zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že z likvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohle to všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracoval generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumnější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage. I když ty úsměvy s Witkoffem a Kushnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohle to všechno může velice rychle vyústit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné buď na podzim tohoto roku, nebo na jaře příštího roku. Ty problémy dozraly do již tak obrovských a neřešitelných rozměrů, že ty strany již nemají čas protahovat současný, nazvíme to, zmražený stav.
1: Tak to není nic pozitivního teda. Nějak se tady omlouvám, ten potlesk tam pustila kočka, nikoli já, takže to...
0: je to náhoda.
1: Je to náhoda, má svůj rozum to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hbitá potvora. A, pane profesore, asi poslední... No, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Jak bereme úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně? jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď, vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomíší války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice, jako si myslím, že citelně ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jakoby to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými si třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě, když je krize, tak se prostě vybijem a bude posrandě, no tak.
0: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně ke ztrátě 40 až 41% území dnes vodný pro život se stane nevhodným a vznikne 20 až 21% území nových vodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobývatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Proboha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozelenila o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémní teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy glaciálu a podobně ukázaly pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánu, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čirbadel, jako je Golský proud a Kurošivo a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovplyvňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesu změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně znížila schopnost půdy vázat vodu. A tohleto všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. No, problém je v tom, že nejenom znižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především znižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech, protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život. Otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody. A po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat, museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No, my jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda, já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť, aby my ľudia, aby nedošlo k vojně, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to být společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo a je to jedno, jaké národnosti jste, a že vlastně postavit se vojně musíme postavit se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuju, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty 2 hodiny. Vám děkuju, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím. 1147, takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbudeš.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme toho pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Loprice a další zajímavý hosté. Takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí a pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Tak. Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou miliony.
0: Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakuje 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, naschledanou.

0: Přátelé, moc vás zdravím, tohle je takové rychlé video, tady zprávy, takové interní, možná bych spíš řekl niterní informace, protože teďka držím ten telefon tady sám. Moc děkuji všem za podporu, zdravím vás z místa, kde vystupoval například Lenin, nebo tady vystupoval Karel Marx, vystupovalo tady velké množství západních filozofů, myslitelů, politiků, různých známých osobností. Jednu z těch osobností vám řeknu ale na závěr tohohle videa, týká se války a míru. A je to velmi důležitá osobnost pro celý mainstream a důležitý příběh pro celý mainstream. Ale než vám řeknu tenhle příběh na závěr, tady z Hyde Parku londýnského, mimochodem tamhle Porchester Gate, až budete někdy v Londýně, odtamtaď se plánovala ta operace Anthropoid a vojenské tajné odbojové operace za druhé světové války. A tamhle Green Park, kde seděla exilová vláda zhruba tímhle směrem. Příběh Jana Masaryka, který je velmi aktuální. Jeden z důvodů, proč jsem tady, vyšla nová kniha. A já tady řeknu něco, co je úplná rozbuška. Ať je tohle video trošku plné. A to je, že kniha Jaroslava Čvančary, která je teďka pár týdnů venku, jasně dokládá a jasně popisuje, kdy pan Čvančara už od 70. let dával dohromady podklady, schůzky s pamětníkama, výpovědi, dokumenty z archívy, polotajné archívy, tajné archívy a v jednom z těch věcí je výpověď lidí, kteří zavraždili Jana Masaryka. Takže já vám to řeknu teď naplno, protože pravda vyjde na povrch jako olej na vodu. Jan Masaryk, ať vám říká mainstream, co chce, jak chce, na 99% ho zabili, na 100% spíš to vypadá, ho zabili jeho vlastní spolupracovníci. Vyndavat a exhumovat Jana Masaryka je zcela zbytečný. Příběh exilové vlády Ladislava Fajrábenda. Jsme na blízko kontaktu rodině pana Ladislava Fajrábenda, která žije tady v Londýně, jeho potomci. Člověk, který připravoval měnu po skončení války. Takže vlastně ta exilová vláda tímhle směrem, když někdy budete v Londýně, tak to stojí za to se zamyslet nebo prostudovat některé věci. Ale příběh Jana Masaryka ještě se k tomu vrátíme tady v rozhovorech i v samostatném videu. Neuvěřitelný, jak ten mainstream manipuluje. Přitom, kdyby se české tajné služby snažily po roce 89, tak tu pravdu najdou velice rychle. Velice rychle ty podklady. Že existují originál výpovědi, čtyřikrát za sebou uvedené lidí, kteří jasně vypovídali, co s Janem Masarykem udělali. Tak. Plno věcí tady jsem stihl, plno věcí se podařilo, náročné dny, přiznám se, velmi náročné dny, ale jsem za všechno vděčný. Zdravím Petra, zdravím Lilian, zdravím prostě mnoho Adama, zdravím mnoho Toma Doležala. Nejspíš to vypadá, že se sem budeme muset ještě nakrátko jednou vrátit, protože těch podkladů a schůzek a všeho je hodně. Nechal jsem tady noviny, nechal jsem tady knihu o Janu Masarykovi a ještě bych zmínil to podstatné. Byli jsme tady 40 minut za Londýnem, vy už jste to tady zaslechli, možná se nachází Baťovo město. Společná vize Tomáše Bati, Jana Antonína Bati. Tomáš Baťa, to určitě víte, zemřel při pádu letadla 1932. V roce 32 a 33 zejména se začalo stavět East Tilbury. Baťovo město po vzoru Zlína, které bylo nejmodernějším Zlínem tady ve Velké Británii, čili zřejmě i jedno z nejmodernějších měst na celé planetě v tehdejší době. Skutečně jsme si prošli některé archivní věci, malé muzeum a podařilo se, a z toho mám velkou radost, přeložíme to, připravíme to, natočili jsme zhruba 30-40 minutový dokument s velmi srdečným člověkem, druhá generace, vlastně nechci říct ani dělnické rodiny, ale člověka, který pak pracoval ve vývoji pro Baťu. Nádherný setkání, takhle to řeknu, nádherný setkání. Moc si toho vážím, domluvili jsme se na některých dalších věcech, dostali jsme některé podklady, které se pokusíme přeložit, dát to do novin, pak jsme dostali ještě jednu knížku, rád bych třeba i zástupce takhle East Tilbury pozval někdy v budoucnu do České republiky, protože tam nikdy nebyli. Dělají tady dobrovolnickou svou práci. To mě dostalo, že prostě to opravdu je neuvěřitelně velký srdce, jak se tady starají o Baťův odkaz. Žádný dotace, žádný vlády, žádný ambasády a tak dále, prostě srdcaři, který doslova říkají, to není Baťova historie, to je i moje historie. Historie mojej rodiny a já to dělám i pro sebe. Takhle nějak zhruba formuloval své věty v závěru natáčení. Bohužel se mi nepodařilo, prostě už jsem měl vyplou kameru. Ale věřím, že i tak se dozvíte spoustu zajímavých věcí v tomhle dokumentu. No a teďka k té válce. Já nechci použít, že mám nějaký deprese nebo to ne, to vůbec ne. Jo. Ale řeknu vám to na rovinu tak, jak bych to řekl svým přátelům nebo rodině. Trápí mě to, že svět jde do války. Je to jeden z hlavních důvodů, proč vznikla Inovace republiky. I když mě každý i tady dokonce zjišťuju, že v nějakých diskuzích říkají, on je placený. Nikdo za mnou nestojí. Já to říkám, jako jasně, že mi to nikdo nevěří, to se nedá nic dělat. A nikdo za mnou nestojí, ani žádné tajné služby. A nebo naopak bych měl říkat, ano, stojí za mnou MI6 a BBC a FBI a CIA. Ne, musím se tomu smát. Ale proč to celý říkám? Ne, abych se tady jakýmkoliv způsobem ospravedlňoval, ale z toho důvodu, že vlastně stojím na místě, kde začala slavná kampaň, kterou začal John Lennon a Yoko Ono. Ale řeknu nejdřív, co předcházelo. Nejsem tady jako turista, šli jsme právě přes Green Park tady se podívat na jedno místo spojené s československou exilovou vládou. Jdeme kolem Buckingham Palace a mě už se to tady nechce ani vysílat, i když to natočený mám, to, co vám řeknu. Stojí tam parta chlapů, potetovaný nohy, krátký kraťasy a mají tam, nekecám, vytetovaný velký SS, helmu, nacistický symboly, kříž takovej. To je co? Jako Robin Čumpelík to nehledá, tyhle věci. Ať si každý z vás myslí, co chce. Jenom někam jdu, tady upozorním na ty hrnky, odjedu sem a vidím partu potetovaných frajerů, 10 frajerů, který stojí před hlavní bránou do Buckinghamského paláce. Mají tam ty podělaný nacistický symboly, včetně SS, a nikdo se tomu nediví. Turisti, policie, nikdo. Jenom demonstrativně vidějí, stojí, všichni musí to vidět, když se zakoukají na jejich nohy. Humus, přátelé. Na druhou stranu si říkám, tak asi nestojíš vedle, asi je to důležitý, že tady seš, asi si máš něco prožít. Nastoupíte do metra, další, jenom příklady. Nastoupíte do metra a vidíte tam nádherně udělaný plakát, který jsem taky natočil, ani se mi to tady nechce teď vysílat. A je tam nohy fotbalisty a hlava dělníka s kulometem, teda dělníka, vojáka s kulometem, fotbalista a voják. A u toho je výzva armáda, válka, vstupte do armády, buďte za hrdiny. Za jaký? Že budeme bojovat za proti vlastním dětem, proti vlastní planetě, za cizí korporace, za cizí zájmy? A budeme se podílet na dalších genocidách toho, z čeho britská královská rodina ještě nevystoupila? Že tady máte vlastně všechno, co tady vidíte historicky, je v podstatě postavený jenom na krvavých penězích a války převážně. Samej památník věnovaný nějaký válce, nikdo se tomu nediví. Když si pak dáte do Google, co ty války znamenají, tak to vám je na zvracení. Lepší ani nedělat. A teď proč tohle všechno říkám? War is over. To zná celý mainstreamový svět. Yoko Ono a John Lennon tady v tom místě, který je slavný těma známýma vystoupeníma, je to tady turistické místo tady v Hyde Parku, tak 15. prosince se tady zúčastnili nějaké demonstrace a potom odpoledne tady v Londýně, tuším, že to byl rok 1969, odstartovali kampaň s názvem War is over. Válka skončila. Ale ta kampaň není celá. Ta kampaň celou dobu nesla If you want it. If you want it. Pakliže si to přejete, pakliže to chcete, pakliže to chceme. A to je to zásadní poznání. Takže až někdy zase uslyšíme na Vánoce. War is over. No tak je to tak, že if you want it. A o tom to celé je, protože ta válka bohužel nikdy zatím ještě neskončila. A jen tak neskončí. Naopak je smutné to, že je vše programováno ve válku, říkám to v klidu, říkám to v úctě k lidským životům, úctě k našim předkům, úctě ke všemu, co máme rádi, úctě k humanismu. Válka je připravována, programována, chystána a jediná možnost je, aby war is over. If you want it. Musíme to chtít. Musíme si to přát. Ale měli bychom začít přemýšlet, jak o tom snít. Co pro to udělat. Nejenom u sebe. Tam už jsme, doufám, začali. Ale kolem nás. Aby jsme s odvahou se bavili o míru, aby jsme se pokusili zastavit válku v Evropě. To není strašení, bohužel to všechno tam je zatím v tuhle chvíli vedeno. Zákony, investice, mezinárodní struktury. Kdyby tady člověk měl možnost promluvit, tak mluvím v tomhle duchu. Jediná možnost, racionální možnost na zastavení je probuzení lidí. Probouzení v malým, tam, kam každý z nás dosáhne. Jestli se na tohle kouká některá z osobností Inovace republiky, se kterou se známe nebo neznáme, vy to právě máte ve svých rukou. My všichni, který máme dopad do svých rodin, v práci je velmi důležité a mělo by být moderní a je prostě za 5 minut 12, aby jsme všude mluvili o míru a o tom, že nechceme tyhle ty mezinárodní manipulace, kterými jsme tady provázeni staletí a bohužel možná vlastně tisíciletí. Není to o tom, že malé konflikty nebudou, války nebudou. Nejsem naivní člověk, ale vadí mi jedno, že jsou to umělé války, jsou to uměle konstruované války, jsou to války pro zdroje, války pro investiční války vlastně, korporační investiční války, které nemají s vývozem žádného dobra nic společného. Chce se mi samozřejmě pojmenovávat to velmi tvrdě a sprostě. Ale už jsem tady plno věcí řekl a mám spíš pocit, že bychom se měli přihlásit k odkazu československého odboje, ale tentokrát nenásilnýho. A prozradím jednu velmi interní věc. Když jsem před rokem v září hovořil s Josefem Mašínem mimo kamery, když jsme si dali párek a malou Plzeň, tak jsme se bavili o odboji v dnešní době. A on mi řekl zhruba beze zbraní, dneska už beze zbraní, dneska je jiná doba. Dneska jsou těma zbraněma média, manipulace, velký peníze, politické strany, které slouží úplně stejným zájmům. Bohužel lidi se nechávají rozdělovat, že si soutěží strana ze stranou, ale nahoře furt stejné peníze. Vítám diskuzi o zrušení politických stran, vítám velmi radikální, v tom slova smyslu mírovej, kreativně radikální nápady na změnu řízení společnosti. Sám se jimi dlouhodobě zabývám. No a abych vás i pozval, tak taky řeknu, že 26.9. je to 100 let osvobozeného divadla, velký mírutvůrci Voskovec Werich, Jaroslav Ježek. Sejdeme se v Umělecké zahradě 26.9. A 23. Wolfgang Vodárk, najdete rozhovor teďka čerstvý u Tomáše Lukavce, myslím. Někdo mi to posílal z více do stran, tak Wolfgang Vodárk, jsme v kontaktu pár let, i taky s Alešem Novotným a dalšími, setkáme se v Praze a budeme hovořit o korporacích, o vývoji Evropské unie a taky o, samozřejmě trošku o covidu, ale zejména o těch nápadech na zrušení politické strany, co s tím je potřeba. Není to samozřejmě všelék, ale je to jeden z důležitých bodů k diskuzi o decentralizaci systému ekonomického, politického. Máme tady technologie, máme tady úplně jiný vývoj společnosti, je na čase se bavit o skutečné změně nejenom v České republice, ve Slovenské republice, ale v Evropě. Mějte se krásně, těším se, spousta setkání s krajany tady, noviny jsme rozdistribuovali na pár míst, Tilbury, najdete tady dokument o Baťově městě. Mám vás pozdravovat, zejména potom mimo kamery, vyřídím různé pozdravy. Mějte se hezky, doufám, že tohle video je vůbec použitelný, protože to točím sám, držím to tady a Mějte se krásně, brzo tady v další dokumentaci, třeba právě k tomu Baťově příběhu, že pravda vyjde na povrch jako olej na vodu, napsal těsně před smrtí Jan Antonín Baťa.
1: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky. Inovaci republiky můžete také sledovat na platformách X a Odyssey. Děkujeme za podporu.

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji, Alex, za pozvání, dobrý den.
0: Generál Andor Šándor byl v době útoků 11. září na newyorská dvojčata před 25 lety náčelníkem České vojenské zpravodajské služby. Nutno připomenout, protože od toho bych se chtěla odrazit, čtvrtstoletí od o něch útoků, stále je pro nás islámský terorismus hrozbou a případně jak velkou?
1: No, nepochybně je, akorát musíme říct, že pravděpodobnost, že by ti lidé, co nás tak upřímně nenávidí, byli schopni zopakovat to, co jsme byli svědky 11. září, tak ta je hrozně malá. Je fakt, že bezpečnostní opatření se mnohem zvýšila a zásahy do osobních svobod, zpravodajská spolupráce posílila, vznikly mezinárodní policejní orgány a podobně, takže z tohohle pohledu ta pravděpodobnost je malá. Al-Kaidu jsme dost zdecimovali, takže dneska funguje někde v Africe islámský stát. Podařilo se nám zlikvidovat jeho geografickou dimenzi, byť částečně stále působí někde v určitých částech Iráku a Sýrie. Ale máme tu ty osamělé vlky, jak je nazýváme. To jsou lidé, kteří se umí zradikalizovat sami. Oni většinou budou a páchají útoky tím, co jsou schopni si jednoduše opatřit, s čím umí jednoduše zacházet. Konce při jednom útoku ve Španělsku, v Barceloně, jeden zaplať pánbu idiot si šel půjčit nákladní auto a tam zjistili, že nemá na to řidičák, takže mu ho jako nepůjčili. Ale jinak taková jako bratři Carnájevové v bostonském maratonu, koupíte dva papiňáky, dáte do nich šrouby, nějakou jednoduchou výbušku a s pomocí mobilního telefonu a máte to, co potřebujete. A když jdete koupit papiňák, tak vás nikdo nepodezírá. Když si budete koupit 10 tun hnojiv, který by se si taky mohla vyrobit jako výbuštinu, tak přijdete do podezření. Jinými slovy, čím to dělají jakoby obyčejně, jakoby, tak tím jsou méně odhalitelní a pokud nemají nějaké spojení, nefungují na sociálních sítích, nikde nic nevypráví, tak ta jejich možnost je ublížit nám velká. A když si vezmete třeba v Nice, jak na té anglické promenádě najel ten chlap s tím náklejákem, kde zabil asi 86 lidí a 450 jich zranil, oni ho pak policajti zastřelili, ale z toho profilu, který se stavili dohromady, tak to byl tak způsobem asi člověk vyšinutý, zradikalizoval se velmi rychle, nebyl to žádný velký stoperec islámského státu, ale tihle lidé budou problém, byť bych řekl, ta korelace mezi, jak jsme fungovali a na Blízkém východě a jako Západ, a což vzbuzovalo u nich odpor, vzbuzovalo to u nich pocit, že Západ je v permanentní válce s islámem, tak to přece jenom trošku ustoupilo. Já mám takový příklad, když americký bezpilotní prostředek vystřelil na nějaké stavení v Afghánistánu, kde mělo být shromáždění polních velitelů Talibánu a pak se zjistilo, že to byla afgánská svatba a všech 100 lidí bylo mrtvých a pak jenom řeknete, omlouváme se, no, to je trošku málo. A faktem je, že český nebo i evropský televize až úplně takhle nepřenášejí ty dopady, ale Al Jazeera, Al Arabi, se to podíváte, jsou brutus, tam vytahují ty mrtvé děti, takže to pro tyhle ty lidi se zradikalizovat někde doma v nějakém bytě, oni nemusí chodit do nějaké oficiální mešity, ty jsou pod kontrolou, ale nad nějakým laptopem, tak je to pro ně poměrně jednoduchý.
0: Takže to nebezpečí spočívá zejména v těch osamělých vlcích v současné době, protože ano, těžké je odhalit. Nicméně vy jste ve svém podcastu Postřehy a zkušenosti generála zmiňoval to, že i ti, co způsobili 11. září, tak pobývali delší dobu v Německu a byl jste překvapen z toho, že tajné služby neodhalili.
1: Ale tam byli asi půl roku, no, tak jako samozřejmě je otázka, jak se,
0: organizovaní přeci.
1: Jak se tam projevovali, to já jako úplně nevím, ale bylo jich 19, já neříkám, že všichni byli v tom v Německu, ale jeden by se mohl zeptat, jak teda fungovala německá kontrarozvědka, proč vůbec žádné stopy k ním.
0: A zeptal se zpětně někdo, zjišťoval to někdo zpětně?
1: Tak asi ano, ale určitě to nebylo důvodem medializace, že?
0: Tak, rozumím. Následně tedy po 11. září začaly války s terorismem, Afghánistán, Irák. Afghánistán víme, jak dopadl, ostatně Talibán je tam zpátky, tak jak je tohleto možné? Jak je možné, že během pár dní si Talibán vzal Kábul zpátky a vlastně ta armáda, kterou vycvičovali Spojené státy americké a další a investovali tam spoustu peněz, najednou padla tak jednoduše?
1: No, máte pravdu, my jsme svrhli Talibán, aby se tam za 20 let vrátil zpátky. My jsme se navykli mluvit o Talibánu jako o teroristech. Oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas, my vůbec nechápali, co nám sdělují. A vůbec jsme nevnímali to, že nám říkají, vypadněte odsud, nemáte tu co dělat, tohle je naše země. Jo. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ta popularita i té vlády Karzáího a těch dalších příliš velká nebyla, že ti kluci taky rozkradli, co mohli, možná se tam uvolnila trošku stavidla pro ženy a pro vzdělání a podobně, ale že by ta 20-letá přítomnost Západu vedla k nějaké zásadní přeměně té společnosti, to asi ne. Já jsem byl vždycky odpůrce nějakého sociálního inženýrství, kdy budeme na lafetách tanků vyvážet nějakou demokracii někde, kde ji nechtějí, kde ji neznají vůbec. A evidentně ta armáda afgánská, kterou jsme pořád cvičili a která byla pořád výborná, se ukázala, že na ty motivované talibánce, na těch skutrech, na těch moperech, na těch motorkách, prostě nestačí, ani neměla zájem s nima prostě bojovat. A faktem je, že i ten způsob, jakým Joe Biden stáhnul americkou armádu, byl otřesný, protože spojenci se ptali, jak je to s Američanama, a on jim byl řečeno, oni už tam nejsou. Jo. Takže to byl koordinovaný zběsilý úprk Západu z Afghánistánu. Já musím říct, on se říká, že po válce je každý generálem. A já jsem se schválně podíval na svoje články 20, 12, 14, kde jsem si říkal, že tam nemáme co dělat, že to prostě úplně marná mise, zbytečná. A když si vezmete, že tam padlo 14 českých vojáků, tak se musíte ptát i ty jejich rodiče, příbuzní, manželky, kvíbono, k čemu to bylo, vlastně proč tam ty lidi padli, přišli o život. Mně to přišlo naprosto zbytečně. Ano, smetli jsme Al-Kaidu, zničili jsme výcvikové tábory Al-Kaidy, kterými prošlo asi 60-70 tisíc islámských bojovníků, což nebyl zanedbatelný fakt. Ale pak jsme tu zemi měli nechat být. Co se stane, když vy tu zemi napadnete, rozbijete ji, pak jako co si vytváříte, nastavíte nějaké jakoby demokratické modely, ti lidi si zvolí někoho ještě horšího, než tam byl předtím, a vy potom máte exitovou strategii, že to tam prostě necháte. Špatně.
0: Těch zemí bylo více, určitě, kde Spojené státy zasáhly, ale je nějaká, které zásah Spojených států amerických vyloženě prospěl a kde pochopili naši demokracii a přijali ji za svou?
1: To jste mi měla říct dopředu, abych se na to podíval do Atlasu. Já se obávám, že nic takového asi není. Jediný pozitivní synergický efekt invaze George Busha mladšího do Iráku byl Kadáfi. Kadáfi se polekal, měl za to, že může být on další na řadě, a začal se Západem spolupracovat. Už jenom ne, jak na tom vyšetření těchto atentátů na to Jumbo Panemu v Lockerbie a podobně, ale v zásadě začal být mnohem přívětivější. No, bohužel, tak jak to v tom té Libii bývá, kde se vždycky servou ty libijské kmeny, tak my jako Francouzi a Britové asi tak 5 dní, když už jsme neměli munici, tak jsme mu dělali letectvo tomu povstání proti Kadáfímu. No a pak, když ho našli, tak mu vrazili meč do řitě a tím to celý skončilo. Od té doby je Libie destabilizovaná země a v zásadě ty vlny migrační, které chodily z jihu, z toho území Tuaregu a podobně, jak oni nehlídali, nikdo neměl kdo hlídat to pobřeží a podobně. To je
0: další destabilizovaná země. Francie a Británie by si teď měli přerozdělovat uprchlíky.
1: Tak já říkám 80-30% nebo 60-40%, ať se dohodnou, ale to je jejich práce, kterou udělat v žádném případě nemuseli. Hmm. Ono, Saddam Hussein byl...
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Prosím?
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Francie, no, asi jo, kdo ví, co v tom bylo, jestli tam i Sarkozy měl nějaký jiný problém s financováním své kampaně, prostě jestli Kadáfiho, to já nevím. Ale Krafik určitě nebyl žádný švihák, žádný demokrat. Saddam Hussein byl asi bastard, to si budeme povídat. Ale řekněme si na rovinu, nikdo z nich nás neohražoval. Jaký smysl to tam mělo jít a rozbít to tam?
0: A jaký smysl má to, že Spojené státy neustále zasahují na tom Blízkém východě?
1: Ono je to potřeba vidět, že je to v mnohem výsledkem izraelské lobby ve Spojených státech. Jo? A je velmi silná, jsou to velmi bohatí lidé a spoustu věcí Američané na Blízkém východě dělali kvůli Izraeli.
0: Ostatně Donald Trump má židy v rodině.
1: Ano, to je možný, to já nevím, ale určitě, určitě mu všichni ti bohatí Rockefellerové, já si teďka vymýšlím jména, určitě na něj tlačí a vyjít do konfliktu s Iránem 28. února, to vůbec nemohlo být v zájmu Spojených států, tak v červnu předchozího roku po těch 12 dnech bombardování Donald Trump řekl, že vymazal jaderný program Iránu z povrchu země. A 28. z toho stejného důvodu jde útočit na něco, co už neexistuje. To se nedává smysl, že?
0: Ještě když se vrátím do Iráku, tak z Iráku by Američané měli koncem září úplně odejít. Měli by se absolutně stáhnout. Nicméně islámský terorismus tedy byl údajně vojensky poražen, ale stále má své buňky. Tak může po odchodu Američanů právě posílit islámský stát?
1: To já úplně neumím odhadnout, jak se tam... Jako základní problém islámského státu byl v tom, že tak, jak je zvykem, tak si všichni oplací oko za oko, zub za zub, krev za krev. To znamená, Saddam Hussein byl odstaven se svými menšinovými sunity, přišli většinoví šíté a vlastně likvidovali všechny protagonisty toho sunnického režimu. A vlastně rozpustila se armáda, rozpustila se strana Bás. A vlastně na podporu sunnických muslimů vznikl islámský stát. Pokud budou oni schopni nějakým způsobem spolužít, což nevím, tak by to nemuselo se vyhrotit do takové podoby, jako když vlastně ten islámský stát dobil, nevím, si na to vzpomínáte, Mosul, že jo, ten padl jak hrad z karet, to prostě město velké, které jsme všichni mysleli, že odolá, asi těm 3000 bojovníků neodolalo. Je opravdu otázka, jak budou spolu schopni tam jakoby koexistovat, jaká role tam bude Iránu, který samozřejmě na Blízkém východě sedl svoji vlastní politiku a rozbitím a právě odstraněním Saddáma od moci přece ten šítský islám posílil, to musí být jasné každému studentovi v prvním ročníku nějaké školy, která se tímto zabývá, což jsem nepochopil, že to nebylo jasné těm, kteří tu invazi prostě zahájili.
0: A je dobře, že Američané úplně odcházejí z Iráku?
1: Já si myslím, že oni neodejdou jenom z Iráku, oni budou muset snížit svoji přítomnost na Blízkém východě, především v Perském zálivu, tam těch 6 ropných monarchií, které velmi spoléhali na americkou vojenskou ochranu, bezpečnostní záruky, tak je vidět, že Američané nebyli schopni ochránit ani svoje vlastní základny, natož aby zamezili tomu, že nebyl bombardován Kuwait, Spojené arabské emiráty, ale i Omán, nejbližší přítel nebo spojenec Iránu. Myslím si, že ta doba a Irán to bude žádat, bude na to tlačit, bude něco vůbec dojít v nějaké dohodě, kdy dneska vlastně v zásadě nejvíc jde o tom, aby se otevřely ty hormuzské úžiny. A ono to bude stát spoustu peněz Američany, tam jim měli zlikvidovat nějakých 50-60 letadel. Ty informace se samozřejmě utajují, ale proskakují. Ten Irán byl mnohem víc úspěšnější, než se myslí. Na druhou stranu Američani potopili celé iránské námořnictvo, to leží na dně Perského zálivu, zničili téměř celé letectvo, ale ukázalo se, že žádné bombardování nemůže přisvědčit nikoho, aby se vzdal, aby kapituloval. A čekat, že se Iránci zbouří teokratickému režimu nějaké rodiny Chamenejů a iránských revolučních gard v situaci, kdy Donald Trump řekne, já tady vymažu jednu civilizaci z povrchu země, takže tito lidé se postaví proti svému věru. Oni bojují o přežití, o existenci a já myslím, že to hrozně špatně všechno.
0: Vy říkáte, že Irán byl mnohem úspěšnější, než se veřejnosti se říká. A zároveň říkáte, ale informace jsou utajované. Tak kde máme tu jistotu?
1: Tak ono,
0: to můžeme vědět.
1: V Americe vždycky všechno vyleze z Pentagonu. To jako, tam jsou vyšetřování, chodí hoši na detektory lži a zjišťuje se, odkud se uteklo, odkud utekly informace, že jsou nízké zásoby interceptorů do Patriotů, střel do TAD a já nevím, všechno. To jako, já bych tu informaci bral jako docela jako loženou.
0: Když jste mluvil o Afghánistánu a o tom, že vlastně vojáci tam umírali zbytečně, protože stejně se vrátil k moci Taliban, tak může tam mít spojitost a nemusí, třeba mě vyvedete z omylu, ale když to teď převedu na rusko-ukrajinskou válku, tak může vlastně teď Volodymyr Zelenský tu válku ukončit za podmínek, které si Rusko stanovilo. Chceme Donbas, chceme uznat ta území, která okupujeme, nechceme, aby byla Ukrajina v NATO, protože nebyla by pak na konci stejná otázka, proč tam tedy, když toto bylo na stole v roce 22, tak proč další 3-4 roky umírali naši synové, bratři, manželé, tak vlastně ten Volodymyr Zelenský to přece nemůže udělat.
1: No je to smrtící plnění, naprosto přesně. On přece nezdůvodní, že dneska podepíše kapitulaci za situace, která je mnohem nepříznivější pro Ukrajince. Tady se pořád v éteru žongluje s pojmem spravedlivý mír. Co to je spravedlivý mír? To je jako nesmysl. Vždycky vítězové riktují. Tady jde o to, aby se jednalo a jenom jednáním lze dosáhnout nějakého kompromisu. A ten Západ má co tomu Rusku nabídnout ve smyslu uvolnění sankcí, já nevím co všechno, aby ten závěrečný výsledek té války nebyl pro tu Ukrajinu tak ponižující. Když bude rozbitá totálně, máte představu, kdo ji bude opravovat, kdo tam bude dávat ty peníze, kde budou ti občané, vrátí se Ukrajinci odsud z Polska, z Německa, ze Slovenska opravovat svoji zem, nebo zůstanou, ještě víc jich o tam odejde. V době rozpadu bylo 52 milionů Ukrajinců na území Ukrajiny, v době rozpadu Sovětského svazu dneska je 26 nebo 28. Jako to je, jako ta budoucnost toho ukrajinského národa je špatná, bude to nefunkční stát. Jestli Rusové už teďka blokují Oděsu, Černomorsko je a ten třetí přístav si nikdy nezapamatuju, jak se jmenuje, ale v zásadě z nich už udělali suchozemský stát. A co když dobijou ještě Oděsu?
0: No, ale ten mír, nebo podmínky toho míru musí být pro Ukrajinu výhodnější než v tom roku 22 na jaře, jinak si to přece ten Volodymyr Zelenský nemůže obhájit. A nebo by se museli konat volby během války a přijít někdo jiný jako Fedorov a ten už by měl hrát s těmi kartama.
1: Konec konců o tom se takto spekuluje. Otázka je, ono to, jak ten rámec byl celkem jednoduchý. Američané se s Rusama nějakým způsobem v Anchorage dohodli, Putin tam udělal nějaké ústupky s tím, že nechtěl celé Záporoží ani Cherson. Rubio sice říká, že žádná dohoda nebyla podepsána, ale tam si prostě pleskli si rukama. Trump by tohle to tlačil, jenomže západní Evropa se postavila zásadně proti tomu, aby Zelenský za těchto podmínek ten mír jaksi podepsal a slíbila Zelenskému, že ho budou podporovat tak, jak dlouho to půjde. Jaký je výsledek? Si ti, kteří jsou spíše pesimističtější, umíme domyslet. My dva bychom si možná přáli, aby Ukrajina vyhrála, ale já nejsem zastánce přání otce myšlenky. Já se to prostě snažím vidět realisticky a obávám se, že to bude čím dál tím horší. A když už lidi jako i Zalužný řekne, bývalý velitel ukrajinské armády, jako dobře, ano, bombardujeme vnitrozemí Ruska, ale každý ruský útok, každá odplata je ještě brutálnější. A dneska vidíte Donalda Trumpa, jak žádá Ukrajinu, aby neútočila na ruské rafinérie. A byl to on, kdo to loni schválil. A pokud to nechce...
0: Ale loni nebyl iránský konflikt.
1: Já vím, ale to je politika. Ale pokud nechce, aby Ukrajina útočila na ruské vnitrozemí, stačí zvednout telefon a zavolat Hexetovi nebo Radcliffeovi na CIA a přestaňte dávat Ukrajincům zpravodajské informace. A je to vyřízený.
0: No ale ano, on je požádal přeci a den na to přišel další útok Ukrajinců na ruské rafinérie.
1: Tak je vidět, že Volodymyr Zelenský s podporou Evropy prostě má pocit, že nemusí se Donaldu Trumpovi podřídit, obzvlášť, když ho zase Trump obviní z toho, že on stojí za tím, že galon nafty u benzínové pumpy stojí více jak $6, ale to není pravda. Může za to problém s Hormusem, může za to problém s Almandem a další věci. Rozbitý ropovod v Saudské

0: něco, nebo to půjde pořád, zase se tady za pár měsíců sejdeme a válka bude stále pokračovat a bude to horší a horší.
1: Rus posunul retoriku, nejdřív to řekl Lavrov, že to, co udělalo Německo, je vyhlášení války Rusku. To, když řeknete ruskému voliči, tak na to bude slyšet. Už jsme slyšeli před několika lety, už nás zase ohrožují německé tanky na Ukrajině. To je silný propagandistický prvek. Putin na konferenci nebo tiskovce, která prý měla být, pak nebyla, za jedno nebo neměla být a byla, na konec jednání BRICSu řekl, jakákoliv účast vojsk západní Evropy na území Ukrajiny, ať je to přímá bojová podpora, nebo že by třeba vystřídali ukrajinskou armádu na společné hranici s Běloruskem a podobně, je to vyhlášení války. Tudíž ta retorika tady sílí. Uvidíme, podle mě je hrozně důležitý pro další postoj Putina, jak dopadnou teďka volby do Dumy, které začínají, myslím, dneska, že jo? A on už to není tak, jak říkal Stalin, není důležité, kdo hlasy dává a kdo je počítá, ale on si tam jak si změří podporu toho jednotného Ruska.
0: Ale nečekáte nějaké překvapení od těch voleb? Jednotné Rusko, jasně, jednoznačně. A bude to Vladimír Putin používat jako, určitě, že to je podpora obyvatel
1: určitě
0: pro válku s
1: Ukrajinou? On to takhle i jaké nazýval, dokonce na Dálném východě se účastnil nějakých předvolebních mítingů. Já myslím, že tady je to celkem jasné. Ale i ta podpora mu může paradoxně trochu uvolnit ruce k nějakým kompromisům na té Ukrajině. Proto on, když ho navštívil Vítkov s Kušnerem, předtím, když tam byl Radcliffe, se nijak zásadně nevyjádřil, protože čekal podle mě na to, jak dopadnou ty volby. A byť, jak říkáte, to nebylo žádná loterie, ale i tak nějakým způsobem nechtěl poškodit ani ty výsledky. A bylo by fajn, kdyby se jednalo, jenže vidíte, že Evropská unie pořád není schopna vybrat jednoho člověka. A jedno, jestli by to byl Stup, Meloniová, hlavně ne Kaja Kalasová, teda, jako jo, tu by ani nepustili do Moskvy, ale vybrat nějakého politika, který by skutečně za tu Evropu jednal v tom rámci s těma Američanama i s tou Ukrajinou.
0: Ale vy nějakého vidíte, který by chtěl jednat a mluvil o míru? Zatím jsem třeba slyšela pana Sikorského, polského ministra zahraničí, o tom, že by Rusko porazili za pár týdnů.
1: Ale já jsem tak slyšel...
0: Já neslyším slovo mír nikde u žádného slyšel, evropského státníka.
1: Já jsem slyšel Sikorského po Majdanu říct, že mu volal Putin a řekl, že když bude chtít, tak do 14 dnů bude v Kyjevě. A pak řekl, že to vymyslel. Takže tihle politici pro mě... Já to poslouchám, ale neberu to vážně. Víte, Polsko má dobrou armádu, dobře vyzbrojenou. Má podle mě víc zbraní než vojáků. A co jim chybí? Jako všem ostatním, kromě Rusům a Ukrajinců, bojová zkušenost. A ta bojová zkušenost je velmi silná karta. A já nevím, zase nechci hodnotit vyjádření Lavrova s Varšavou, bychom si poradili raz, dva. Mně to přijde to zbytečná eskalace. Zbytečná eskalace, která k ničemu nepovede. A máte pravdu, někdo by měl přijít a říct, že když Ukrajina nemůže Rusko porazit, nebo když ho není schopná odsunout kamkoliv, tak jaký má smysl, aby to dál pokračovalo? Je řešením to, že se na Ukrajině mluví, že ženy půjdou do první linie? To přece není řešení. Vidíme, že ta ukrajinská armáda má obrovský problém s tou lidskou silou. Vidíme ty otřesné záběry, jak tahají ty kluky do těch aut na těch ulicích. Dezerce, 2 miliony vyhnutí se mobilizační povinnosti. Na 200 tisíc Ukrajinců dezertérů se někde pohybuje po ukrajinském území. A jestli Rus zmobilizuje těch 300 až 500 000, to si myslím, že to bude asi jako finální rána. Ta ukrajinská armáda prostě v tom stavu, jaké je, a to je fakt, to není stranění Rusům, to nemůže už utáhnout. A ten Rus, ten tlačí v té opotřebovací válce brutálně.
0: To je realita zkrátka. I poslední otázka, Čína a Indie může nějak přispět k jednání o míru, k mírovým dohodám? Je něco, co by mohly tyto dva státy?
1: Jako jsou to opravdu silní jedinci, Xi Jinping je jeden se tří supervelmocí. Indie jako velmoc má jenom jeden atribut, a to je počet obyvatel. A já si úplně nemyslím, že můžou hrát nějakou velkou hru. Byť je to signifikantní, musel by to ještě někdo jiný chtít slyšet, a musel by teda říct, pojďme teda vytvořit nějaký širší

0: rámec těch, kteří o tom budou mluvit. Já si myslím, že ale obě země by, především Čína, by do toho měla co mluvit a ona se i snaží mít dobré vztahy s Ukrajinou.
1: Ale také se Ruskem.
0: Ano, ale Indie ještě víc, protože Rusko vytváří protiváhu Číně v jejich sporech, které mají. Já bych byl strašně rád, aby, až se příště potkáme, tak aby to bylo lepší, ale faktem je, a to je potřeba brát na vědomí, že Rusové říkají, že i když se bude jednat, bude se stále bojovat. Rus nechce jít na příměří z jednoho prostého důvodu. Nechce Ukrajincům dát čas se nadechnout, přeskupit, přezbrojit, protože vědí, že ta armáda je pod strašně velkým tlakem.
1: Tak snad to bude trvat několik let, aby jsme se viděli, aby to bylo lepší, že to bude za nějaký kratší čas. Moc děkuju, že jste tu opět byl.
0: Potěšení na mé straně, dík za pozvání.
1: Naším hostem byl generál Andor Šándor.

0: Čeští elfové. Skupina našich občanů pracuje anonymně, jejich mluvčí veřejně. Podle svých slov bojují proti cizím dezinformačním kampaním. Monitorují český internet, hledají dezinformace a upozorňují na lidi a skupiny, které podle jejich analýzy šíří manipulativní obsahy. V jejich posledním monitoringu se mezi označenými cíly útoků objevilo také jméno novinářky Zdislavy Pokorné, detektivní parta, další lidé, kteří řeší komunikaci a nedělají to zpovzdálí. Vymýšlejí konkrétní situace a přímo do nich vstupují, zkoušejí reakce druhých a v jednom z případů použili i falešnou identitu. Vojtěch Pšenák se vydával za anonymního autora Tomase Paucknera a dostal se tak k ministrovi zahraničních věcí Petru Macinkovi. A pak je tu Tomas Paukner. Anonymní autor, který píše o různých kauzách, hledá jejich souvislosti a zároveň zůstává v anonymitě, což se nelíbí jeho kritikům. A kritika se zase nelíbí Pauknerovým zastáncům. Do komunikace vstupuje i politika. Andrej Babiš tvrdí, že od roku 2014 dostala určitá skupina reklamních a mediálních firem od desítek českých institucí celkem více než 5 miliard korun a že peníze následně směřovaly k vybraným médiím. Čtyři různé příběhy. Čtyři různé způsoby, jak se někdo snaží něco odhalit. Ale také čtyři situace, ve kterých bychom se měli ptát. Co skutečně víme a co si pouze myslíme? Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung se během svých cest po Novém Mexiku setkal s Indiány, příslušníky národa Pueblo v Taosu. Jejich náčelník Ochvia Biano, jehož jméno znamená horské jezero, mu tehdy řekl něco, co Junga hluboce zasáhlo. Podívej se, řekl Ochvia Biano, jak krutě běloši vypadají. Jejich rty jsou tenké, jejich nosy špičaté, obličeje jsou zbrázděny a znetvořeny vrázkami. Jejich oči mají jakýsi strnulý pohled, stále něco hledají. Co hledají? Běloši pořád něco chtějí, jsou neustále neklidní a ustavičně v činnosti. Nevíme, co chtějí, nechápeme je. Myslíme si, že jsou šílení. Jung se ho zeptal, proč si myslí, že jsou všichni běloši šílení. Odpověděl, říkají, že myslí hlavou. Ale přirozeně a čím myslíš ty, zeptal se Jung. My myslíme tady, řekl náčelník a ukázal na své srdce. Jung později popsal, jak hluboce ho toto setkání zasáhlo. Poprvé se na svou vlastní civilizaci podíval z perspektivy člověka, který stál mimo ní. Dokážeme se někdy podívat s odstupem sami na sebe. Čeští elfové jsou skupina, v níž většina členů nezveřejňuje svou identitu. Podle svých slov monitorují takzvané dezinformační weby, sociální sítě a řetězové e-maily a upozorňují na dezinformační kampaně. Na svých stránkách se představují jako lidé, kteří mapují, analyzují a aktivně bojují proti cizím dezinformacím na českém internetu. Sami o sobě píší, jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci. Jsme občané. Jsme ti, kteří odmítají přihlížet cíleným dezinformačním kampaním cizích aktérů. Jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesmířitelné tábory. Jsme čeští elfové. Za skupinu navenek vystupují dva její mluvčí, Vít Kučík a Bohumil Kartous. Většina ostatních členů zůstává v anonymitě. To samo o sobě ještě neznamená, že jejich práce není důvěryhodná. Právě proto je ale důležité vědět, na základě čeho své závěry dělají.
1: Zaznamenali jste názor, že to, co bylo za covidu označováno za dezinformace, se nakonec ukázalo jako pravda. Řekněme si to na rovinu. To, co jsme dříve označovali jako dezinformace o covidu, se nakonec ukázalo jako skutečné dezinformace o covidu, které zabily mnoho lidí. Na jejich šíření se podílely kanály ruské propagandy ve všech svých jazykových mutacích, kromě jediné, vlastní ruštiny. Svým občanům ruská mašinérie sdělovala přesný opak než lidem vně Ruska, tedy nám. Své lidi totiž na rozdíl od nás zabít nechtěli.
0: Čeští elfové ve svých přehledech uvádějí mimo jiné, kdo je cílem útoků dezinformačních webů a koho naopak tyto takzvané dezinfozdroje vnímají pozitivně. V jednom z posledních monitoringů se mezi označenými cíly objevila novinářka Zdislava Pokorná. Ta reagovala na síti X. Proč mě to vůbec nepřekvapuje? Poslední týdny byla docela slušná nálož hejtu a bude hůř. Osobní útoky proti Zdislavě Pokorné rozhodně nebudeme podporovat. Jenže měli bychom si položit jednu důležitou otázku. Jak čeští elfové určují, že jde o útoky a nikoli například o kritiku novinářské práce? Podívejme se na monitoring českých elfů. Na mapě jednotlivé lidi a skupiny označují podle toho, kdo je cílem útoků takzvaných dezinfowebů a koho dezinfoweby vnímají pozitivně. Jenže samotná mapa nám neříká to nejdůležitější. Kde podle českých elfů leží hranice mezi osobním útokem a kritikou novinářské práce? Protože pokud někdo kritizuje novináře, ještě to automaticky neznamená, že na něj útočí. Může kritizovat jeho zdroje, jeho způsob práce, jeho interpretaci událostí, může tvrdit, že se plete. A samozřejmě může překročit hranici a začít člověka urážet nebo napadat osobně a s tím my nesouhlasíme. Ale právě proto potřebujeme znát tu hranici. Kolik příspěvků bylo do této analýzy zahrnuto, které z nich označili jako útok, podle jakých kritérií, kdo hodnocení prováděl a je možné jednotlivé závěry zpětně ověřit z veřejně dostupných podkladů? Z výsledného monitoringu vidíme výsledek, nevidíme ale celý proces, který vedl k závěrům českých elfů. Zdislava Pokorná je investigativní novinářka. Právě proto bychom od ní i tady měli očekávat kritický přístup, nejen konstatování, já se tomu nedivím, že mě tam dali, ale především, jak jste na to přišli? Jaká data jste použili? Co si představujete pod útokem? Kdo rozhodl, že právě tento příspěvek je útokem? Nemohou mít někteří kritici Zdislavy Pokorné v něčem pravdu? A ještě se vraťme k jedné větě, kterou jsem citoval na začátku. Čeští elfové o sobě říkají, jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesměřitelné tábory. Jenže neměli bychom se potom ptát i na to, jestli způsob, jakým sami označují jednotlivé lidi a skupiny, nemohou naopak společnost jenom rozdělovat. Někdy se říká, že nejlepší způsob, jak odhalit pravdu, je někoho nachytat. Co když ale nejdřív vytvoříme situaci, do které člověka záměrně uvedeme a potom jeho reakci použijeme jako důkaz pro jeho selhání? Právě to se teď řeší kolem ministra zahraničních věcí Petra Macinky a detektivní party. Petr Macinka, ministr zahraničních věcí a člen Bezpečnostní rady státu, šel v srpnu na rozhovor s člověkem, který už několik měsíců vystupuje anonymně pod jménem Thomas Paukner. A na internetu píše o různých kauzách, upozorňuje na jejich souvislosti a postupně si získal pozornost části veřejnosti. Jenže Thomas Paukner v místnosti nebyl. Pod kuklou byl Vojtěch Pšenák z detektivní party. Skupina Macinku oslovila pod smyšlenou identitou a připravila situaci, o které později řekla, že šlo o bezpečnostní experiment. Ve studiu byly podle detektivní party ukryté makety zbraní a atrapa výbušného zařízení. Parta zveřejnila záznam rozhovoru a popsala ho jako test toho, jak ministr vyhodnotí nečekanou bezpečnostní situaci. Podle jejich interpretace Macinka v experimentu selhal. Jenže samotný Petr Macinka to vidí jinak. Tvrdí, že Vojtěcha Pšenáka poznal. A věděl, že pod kuklou není Thomas Paukner. A odmítá, že by se vystavil skutečnému nebezpečí.
2: Vy, pane ministře, víte, kde je Thomas Paukner, ke kterému jste šel na rozhovor?
3: Netuším, ale ten
2: tak
3: člověk...
2: Tak prostě tam šel?
3: Objevil se tady nějaký fenomén. Thomas Paukner, který pracuje nějak investigativně a tak dále. A potom, když jsem dostal zprávu, že chce to svoje působení rozšířit a začít dělat rozhovory a tak dále, tak jsem říkal, dobře, tak já klidně tady tohleto nemám problém podpořit. Přišel jsem na rozhovor, jakých jsem poskytl opravdu jako velké množství.
2: A tam vidíte tohle. Vstoupíte do místnosti, kde je tohle.
3: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je nějaký podezřelý, jestli on to asi nebude pan Pšenák.
2: Přijdete někam, kde vás čeká zakouklenec. Zjistíte, že to asi není tedy Thomas Paukner, o kterém nikdo pořádně neví, co to je. To za druhé. A řeknete si, že tam zůstanete s někým, kdo vám lže o tom, kdo je, a poskytnete mu rozhovor. Oni vám řekli, že jsou že to je Thomas Paukner.
3: Ale to nikdo přece neví. Vy víte, kdo je Thomas Paukner?
0: Většina pozornosti se soustředila právě na Petra Macinku. Nechal se nachytat. Podcenil bezpečnost. Proč šel na rozhovor s anonymním člověkem? Proč jeho ochranka odešla? To všechno jsou legitimní otázky. Ale všimněme si ještě něčeho. Celou situaci vytvořila detektivní parta. Nevzala existující událost a neodhalila něco, co se stalo samo od sebe. Vytvořila vlastní scénář, vlastní příběh. Vystupovala pod falešnou identitou, do předem připravené situace dostala jiného člověka. A potom jeho reakci použila jako důkaz jeho selhání. A právě tady se dostáváme k důležité otázce. Je rozdíl mezi tím odhalit, co se stalo, a tím, že situaci sami vytvoříme a pak sledujeme, jak se člověk zachová. Když někoho dostaneme do předem připravené situace a on se nechá nachytat, můžeme se samozřejmě ptát, jak to, že to nepoznal. Ale co jsme tím ve skutečnosti zjistili? Zjistili jsme něco o tom člověku nebo hlavně o tom, jak reagoval na situaci, kterou jsme sami nachystali? To je ještě hlubší problém. Nejde o to, že média o akci detektivní party informují. Samozřejmě, že o ní informovat mají. Otázkou je něco jiného. Nehrají média spolu s nimi jejich hru? Detektivní parta svou akci nazvala experimentem a zveřejnila vlastní interpretaci toho, co se stalo. A média řeší, jak mohl ministr naletět, jak mohl přijít bez ochranky, co takový experiment vlastně ukázal. Kde je hranice mezi investigací, provokací a pastí? A ještě jedna věc, kterou bychom při hodnocení podobného experimentu neměli přehlížet. Pokud někdo používá podobné metody opakovaně, měli bychom se ptát, proč to dělá, co tím sleduje a jaké má cíle. Protože i to je součást příběhu.
3: Já jsem někde zaznamenal, že tam byly rozmístěny nějaké atrapy nějakých pistolí a tak dál. Já jsem, a to je také možná částečně odpověď na to, proč jsem tam zůstal. Víte, to je takové tajemství, já jsem teda to neříkal nikde, protože jsem se nejdřív chtěl domluvit s policií, jestli to je možné. Jo. Já nenosím v kapse žádné tajné dokumenty, ale od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je tlačítko, které když zmáčknu, tak se potom začnou dít věci. A proto já jsem věděl, že pokud oni by tam na mě něco vyzkoušeli, tak myslím a trošku se bojím, že ty jejich atrapy, které tam měly nainstalovány, by možná úplně neobstály vůči neatrapám, které by potom vytahovali jiní lidé. A možná vzhledem k tomu, že pokud vím, tak pan Pšenáka tady tyhle jsou všichni v podmínce, tak možná oni se uchránili od velkého problému, pokud by vůbec nějakou takovou tu provokaci na mě vyzkoušeli.
0: Do příběhu Thomase Paucknera vstoupil jeden důležitý hlas. Novinářka Markéta Dobijášová tvrdí, že osobně zná jednu polovinu projektu. Prý dostala dokonce nabídku, aby se stala jeho součástí, a odmítla ji. Důvod? Podle ní totiž nejde o klasickou novinařinu. Texty nejsou dostatečně vyfutrované fakty, dokumenty a ověřováním, byť se tak tváří. Jsou napsané tak, aby zasáhly lajky, nabrali sledující a následně také jejich peníze. To je samozřejmě velmi vážné tvrzení a je fér zmínit i druhou stranu. Thomas Paukner uvádí, že jde o pseudonym a tvrdí, že jeho texty se opírají o veřejně dostupné a ověřitelné zdroje, jako jsou obchodní rejstříky, výroční zprávy nebo registry smluv. Klademe si dostatečně nejen otázku, kdo je Thomas Paukner, ale také, co vlastně Thomas Paukner ve svých textech zjišťuje. Pojďme k samotnému Thomasi Pauknerovi. Je to anonymní autor, který během několika měsíců získal značnou pozornost. Jeho texty začali přebírat další lidé a reagovali na ně dokonce politici. A jiní se ptají, kdo přesně za tímto jménem stojí, co je skutečným cílem celého projektu. A těm, co mu fandí, jsou tyto otázky nepříjemné.
4: To znamená, že ten výsledek je rozčistit havadilové. Ze dvou emoce.
5: Budeme se dnes bavit o kauze Thomas Paukner. Můžete prosím krátce vysvětlit divákům, z jakého prostředí přicházíte?
4: Proč to zase život hodně prostředí, no? Od obchodního, marketingového, reklamního, komunikačního a zpátky.
5: Je Thomas Paukner osoba, více osob, projekt mediální agentury?
4: Thomas Paukner je, to je chiméra. První doby, že se použilo jméno, použilo se tak, aby to bylo věrohodné. Čili je to cosi, co slouží někomu, jako závěrčeně nídro ve skutečnosti nepozná.
5: Pauknerův deník P podle registru CZ.nic registrovala doménu agentura Salt a Pepper, vedená Helenou Křesinovou. Jakou roli hraje tato agentura v projektu Thomas Paukner?
4: Všichni dneska se pozastavují lakým, kdo je Thomas Paukner, jestli Thomas Paukner vůbec existuje, a najednou, kdo je Helena Křesinová, co to je Salt & Pepper, je to v podstatě úplně nepodstovký. A v podstatě tak jako všechny takzvané investigativní média se vrhou na to, kdo je Thomas Paukner. Pak někdo se mi zeptal na to, co představuje a co sleduje. Je to u úplné zahlcení mediálního prostoru, nebo řekněme, čehelcí mediální prostoru bez jasné vize. S takovým tím jakoby mesiářským vzkazem, já to vyčifligám za vás, ono si říká, on nebo ona, nebo oni říkají, my to vyčifligáme za vás a pro vás a vy se vydostali dobře. Co já vidím jako zásadní problémy v tom, že se neděje nic.
0: A právě tady přichází jedna z nejdůležitějších otázek celého příběhu. Co se stane, když nakonec zjistíme, že Thomas Paukner není člověk, za kterého jsme ho považovali? Co když zjistíme, že za jeho projektem skutečně stojí marketing, peníze, politický zájem nebo nějaká jiná motivace? Co když se ukáže, že jeho minulost nebo vazby nejsou takové, jak jsme si představovali?
4: Na konci bude apatie, bezmoc a zmar. Tak je z toho pustí veškeré své emoce. Daj do toho energie svých nadějí. Budou si přát, aby to za ně někdo vyřešil. Budou si představovat, je to tady ten pomyslový zázrak, jako v celu 89, kdy zjiv odvágal krablom, lhalo, udávalo a pak najednou vyšel spíčovat na ulici a stal se zázrak, zazvonil jako Jíšek a vše se změnilo. jenže on se nezměnil nic. My jsme se nezměnili. Jo?
0: A pokud se ukáže, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli, může se stát ještě něco jiného. Že spolu s člověkem se začne zpochybňovat i to, o čem psal. Ti, kterým jeho témata nevyhovují, mohou říct, podívejte se, kdo zatím stál, tomu přece nemůžeme věřit. A pak je tady ještě jedna věc.
6: No limits, no origin, remark a media age. Takže vážení spolupčané, teď se soustřeďte. Od roku 2014 tahle struktura dostala od 138 institucí v České republice, pozor, 5 miliard 284 milionů 566 307 korun. Tenhle systém tady funguje. No a kdo dostával ty peníze? No samozřejmě vybrané média za ty kampaně. Tak by bylo jasno, o čem tady je řeč.
0: Andrej Babiš přišel s vážným tvrzením. Řekl, že přes síť reklamních agentur mělo od roku 2014 projít více než 5 miliard korun a že peníze měly následně směřovat k vybraným médiím. A pokud by se ukázalo, že systém skutečně fungoval tak, jak Andrej Babiš popisuje, byla by to vážná věc. Museli bychom se ptát, kdo o těch penězích rozhodoval, kam přesně šli, která média je dostávala, za co?
6: 5,3 miliardy. Dělali to od roku 2014, je to strašně sofistikovaný systém. Nakonec ty lidi skončili před soudem, protože samozřejmě ty vratky potom se někde ukázaly a byly stíháni, ale nakonec to pro ně, jak je dobrým zvykem, dopadlo dobře.
0: A pokud se ukáže, že Andrej Babiš přehání, pak bychom měli vědět, v čem se plete a jaká jsou reálná čísla.
6: Ten stratkom pana Foltýna tady nás v letech 2022 až 2025 stál 157 milionů. A teďka se soustředte, kam šly ty peníze. No šly na kampaně. Na kampaně šlo 132 milionů korun. Na jaké kampaně? No na kampaně Deštník proti drahotě za 23,8 milionů korun. Nebo Česko informuje vás, že dnes prší nebo pršelo, svítí slunce za 34,3 milionů korun, včetně DPH. A kdo dělal ty kampaně? Tady máte titulek. Vláda, Fialová vláda, chystá kampaň za 34 milionů. Zakázku dostala firma syna exposlance za ODS. Takže šlo jenom o peníze zase.
0: A právě tady je další problém. Andrej Babiš je člověk, kterému část novinářů dlouhodobě nevěří. A když podobně závažné tvrzení přichází od člověka, ke kterému máme předem nedůvěru, je tu jedno riziko. Že začneme věřit nebo nevěřit, tvrzení podle toho, kdo ho říká, namísto abychom si ověřili, jestli je pravdivé. Protože jestli někdo tvrdí, že z veřejných peněz proudily miliardy k médiím, tak to není něco, co bychom měli nechat zmizet po jedné tiskové konferenci.
6: Takže vážení spoluobčané, zase šlo jenom o peníze. Já to tady zopakuju proto, protože média samozřejmě to ignorují.
0: A pak je tu ještě jedna malá past, do které občas spadneme všichni. Chceme věřit tomu, co se nám hodí. Psychologové proto mají hezký název. Konfirmační zkreslení. Když nám někdo řekne něco, co zapadá do našeho pohledu, máme tendenci mu věřit. A když naopak řekne něco člověk, kterému nevěříme, najednou jsme velmi přísní. Stačí si osvojit pár dobrých návyků. Ptát se, ověřovat, přemýšlet. Protože jakmile přestaneme přemýšlet sami za sebe, někdo jiný nám ochotně nabídne hotový výklad světa. Co si máme myslet, koho máme obdivovat, koho se máme bát. A možná právě tady dává smysl Jungovo myšlení srdcem. Ne jako opak rozumu, ale jako připomínka, že hlavou ověřujme, srdcem vnímejme. A když si nejsme jisti, klidně si nechme otevřená vrátka. Nenechme si od nikoho říkat, co si máme myslet. Mějte se hezky.

Charles Eisenstein, posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 12. Ekonomie negativního úroku. Dluh může trvat na věky, bohatství nikoliv, protože jeho materiální stránka podléhá destruktivním silám entropie. Frederick Soddy. Představte si, že já mám 12 bochníků chleba a vy máte hlad. Tolik chleba nesním, než stvrdne, takže vám rád nějaký ten pecen půjčím. Vezměte si těhle 6 bochníků, nabízím, a až chleba budete mít, můžete mi 6 čerstvých bochníků vrátit. Já vám dám 6 čerstvých bochníků nyní a vy mi dáte 6 čerstvých bochníků příště. Není důvod vám chléb nedat nebo chtít, abyste za jeho půjčení zaplatili, protože obavíme, že v každém případě chleba brzy stvrdne. Ve světě, kde se věci, jež potřebujeme a používáme, kazí, se sdílení stává něčím přirozeným. Lakomec bude nakonec sedět sám na hromadě stvrdelého chleba, zrezivělých nástrojů a schnilého ovoce a nikdo mu nepomůže, protože ani on nikomu nepomohl. Jenže dnešní peníze nejsou jako chléb, ovoce či jakýkoliv přírodní předmět. Jsou osamělou výjimkou z přírodního zákona návratu, zákona života, smrti a znovuzrození, který říká, že všechny věci se nakonec vrátí tam, kde vznikly. Peníze se v průběhu času nekazí, ale kvůli své abstrakci od materiálnosti zůstávají neměnné, ba dokonce díky úroku v průběhu času exponenciálně rostou. Peníze velmi úzce spojujeme s já, jak naznačuje slovo můj. Své peníze chápeme téměř jako součást sebe sama a proto, když nám je někdo ukradne, máme pocit, že nás oškubali. Takže peníze narušují nejen přírodní zákon návratu, ale také spirituální zákon věčné proměnlivosti. Sami sebe udržujeme v klamu, když něco, co trvá a časem se zvětšuje, spojujeme se svým já, tedy s něčím, co stárne, umírá a vrací se do půdy. I když všichni víme, že tomu tak není, nějak si představujeme, že když přibývá bohatství, přibývá i nás samotných a my můžeme nabýt nezničitelnosti peněz. Schraňujeme si je na stáří, jako bychom se tím mohli ochránit před vlastním zánikem. Co by se s penězi stalo, kdyby se podobně jako všechny ostatní věci rozpadaly a vracely se ke svému zdroji? Připoutali jsme exponenciálně rostoucí peníze k sobě a ke světu, ale ani my, ani svět není exponenciální. Není ani lineární, nýbrž cyklický, jak jsem již popsal. Výsledkem je soupeření, nedostatek a hromadění bohatství. Odpověď na otázku, co se stalo s tou krásnou myšlenkou zvanou peníze, jež mají schopnost spojovat lidské dary s lidskými potřebami, musíme do značné míry hledat v úroku a v lichvě. Avšak lichva jako taková není jevem izolovaným, jenž by mohl být jiný, jen kdybychom se v jistém okamžiku jeho vývoje rozhodli moudřeji. Lichva je nezvratitelně svázaná s naším pocitem jáství, s odděleným já v objektivním vesmíru. Jehož vývoj probíhá souběžně s evolucí peněz. Není náhodou, že ve starověkém Řecku ve vysoce monetizované společnosti se také zrodil moderní koncept člověka jako individua. Tato hluboká vazba mezi penězi a bytím představuje dobrou zprávu, protože lidská identita dnes prochází hlubokou proměnou. Jaký typ peněz se bude hodit k novému, propojenému já a ke světu, v němž si stále častěji uvědomujeme realitu vzájemného spojení, toho, že více pro tebe je také více pro mě? S ohledem na určující roli úroku je třeba jako první měnovou alternativu zvážit systém, který úrok zruší
nebo dokonce přinese jeho opačné účinky. Vždyť jestliže úrok způsobuje soutěživost, nedostatek a nerovnost, neměl by jeho opak vytvářet spolupráci, hojnost a komunitu? A jestliže úrok představuje zisky z krádeže společných statků, k nímž docházelo v dávné minulosti a která stále trvá, nevedl by opak úroku k obnově společenských statků jako společného bohatství? Jak by takový opačný úrok vypadal? Jaké by to byly peníze, které by podobně jako chléb v průběhu času ztrácely svou hodnotu? Jinými slovy, byly by to peníze, které se kazí, rozkládají, jejichž hodnota klesá tím, že podléhají záporné či mínusové úrokové sazbě, známé také jako demuráž či demurážní poplatek. Kazící se měna je jednou ze základních myšlenek této knihy, ale než vyložím její historii, využití, ekonomickou teorii a důsledky, rád bych se krátce zmínil o pojmu rozklad. Protože někteří lidé mi radili, abych se mu kvůli jeho negativním souvislostem vyhnul. Proč rozklad vypadá jako něco špatného a uchovávání jako cnost? Takový postoj má opět svůj původ v příběhu vzestupu, v němž je osudem lidstva překonat přírodu, triumfovat nad entropií, chaosem, úpadkem a vybudovat spořádaný svět, vědecký, racionální, čistý a kontrolovaný. Ten doplňuje spiritualita oddělení, v níž nemateriální, věčná, nesmrtelná božská duše přebývá v pomíjivém, smrtelném a profánním těle. Takže jsme se snažili přemoci tělo, dobýt svět a procesy úpadku pozastavit. Bohužel s tím jsme také pozastavili širší proces, jehož součástí je i rozklad, obnovování, znovuzrození, neustálý koloběh a vývoj ve spirále stoupající k mnohem obsážnější integrované složitosti. Naštěstí příběhy oddělení a vzestupu se blíží ke svému konci. Je na čase znovu vyzvednout krásu a nevyhnutelnost rozkladu, jak v myšlení, tak v naší ekonomice. Historie a souvislosti. Rané formy komoditních peněz jako obilí či dobytek zcela jistě podléhaly rozkladu. Obilí hnilo, dobytek stárnul a umíral. A dokonce i zemědělská půda, pokud nebyla obdělávána, se znovu stávala divočinou. Existovaly také peněžní systémy kovových mincí, které se blížily fenoménu rozkládání tím, že obsahovaly určitý druh zabudované sazby záporného úroku. Příkladem, který k tomu nemá daleko, byl systém brakteátových mincí, široce používaný ve středověké Evropě, kde se měna pravidelně stahovala z oběhu a poté přetavovala na mince s nižší hodnotou. V Anglii saští králové vydávali každých 6 let nové stříbrné pence, 3 za každé 4 stažené z oběhu, přičemž odpisová sazba činila asi 4% ročně. Velmi účinně tak pokutovali hromadění peněz a namísto toho podporovali jejich oběh a investování do produktivního kapitálu. Když jste měli více peněz, než jste dokázali využít, raději jste je půjčovali, dokonce i na nulový úrok, protože pokud jste mince drželi příliš dlouho, ztráceli na hodnotě. Všimněte si, že výsledkem tohoto systému nebyl pokles peněžních zásob, protože vladař nejspíš napumpoval rozdíl zpátky do ekonomiky, aby pokryl své vlastní výdaje. Tento záporný peněžní úrok byl tedy jakousi daní. Průkopnickým teoretikem měny, založené na demuráži, byl německo-argentinský podnikatel Silvio Gesell, který je nazýval svobodnými penězi, Freigeld. Já toto označení na jeho počest přebírám. Systém, který navrhl ve svém hlavním díle Přirozený ekonomický řád, The Natural Economic Order, měl používat papírové oběživo, kupony,
na které byla pravidelně nalepována známka v ceně rovnající se malému podílu hodnoty celého kupónu. Tím se k peněžnímu majetku šikovně připojovaly náklady na údržbu měny. Podobně jako jakákoliv jiná fyzická komodita se takové peníze kazily. V míře určované hodnotou známek nezbytných k udržení platnosti měny. Například jestliže dolarová bankovka vyžadovala každý měsíc nalepení známky v ceně 1 centu, aby si zachovala svou hodnotu, ročně se její hodnota snižovala o 12%. Gesell se k této myšlence měny založené na demuráži dostal jiným způsobem než já. Psal svá díla v době, kdy téměř nikdo nespochybňoval, že ekonomický růst je pozitivní. A ačkoliv byl velkým vizionářem, nikdy, pokud je mi teda známo, nepochyboval o tom, že země či technologie se vždycky dokážou růstu přizpůsobovat. Zajímala ho především náprava tehdejšího nerovného a nespravedlivého rozdělování bohatství, nevídaná chudoba uprostřed nevídané hojnosti. Přičítal chudobu obrovsky nespravedlivé výhodě, kterou měli vlastníci peněz, ti vlastnili komoditu, již je možné hromadit, a která současně přináší další peníze. Jiné komodity, snad s výjimkou půdy, se nedají hromadit stejným způsobem jako zlato či další měny, protože hníjí, rezivějí nebo se rozpadají. Mohou být uloupeny, zastarávají, vyžadují náklady na skladování a dopravu a tak dále. Gesell zapsal. Zlato není v souladu s vlastnostmi našeho zboží. Zlato a sláma, zlato a benzín. Zlato a guano, zlato a cihly, zlato a železo, zlato a kůže. Propast mezi nimi dokáže překlenout jen nějaká divoká fantazie, monstrózní halucinace nebo doktrína hodnoty. Komodity jako takové, slámu, benzín, guano, i to ostatní můžeme bezpečně směňovat pouze tehdy, když je každému lhostejné, zda vlastní peníze nebo zboží. A to je možné pouze tehdy, když peníze trpí stejnými vadami jako naše produkty. To je zřejmé. Naše zboží hnije, kazí se, láme se, rezaví, takže pouze když peníze mají stejně nepříjemné ztrátu zahrnující vlastnosti, mohou účinně podněcovat rychlou, bezpečnou a lacinou směnu. Protože takovým penězům by nikdo nikdy nedal přednost před zbožím. Pouze peníze, které zastarávají jako noviny, hníjí jako brambory, rezaví jako železo, vypařují se jako éter, jsou schopné obstát ve zkoušce stát se nástrojem směny brambor, novin, železa a éteru. Protože takovým penězům prodávající ani kupující přednost před zbožím nedá. My se pak vzdáváme svého zboží za peníze jen proto, že peníze potřebujeme jako směnný prostředek, nikoli proto, že z jejich vlastnictví očekáváme nějakou výhodu. Stejně jako v Gesellově době, i my dnes dáváme penězům přednost před zbožím. Možnost nechávat si pro sebe prostředek směny dovoluje držitelům peněz účtovat úrok. Vůči držitelům reálného kapitálu zastávají privilegované postavení, jež ještě více vynikne ve srovnání s těmi, kteří prodávají pouze svůj čas. A pokud tak nečiní, ztrácejí plných 100% svého kapitálu. Výsledkem je rostoucí nerovnost bohatství, protože poplatek vlastníkům peněz v podstatě platíme všichni. Jeho názor vede k myšlence, že je vůči nám nespravedlivé platit za pouhé prostředky. Díky nimž se směna uskutečňuje. Gesell se domníval, že úplně postačí touha něco směňovat. Jestliže mám něco, co vám nabízím, protože vy to potřebujete, proč bychom měli platit za prostředek dávání a přijímání? Proč bychom měli platit za privilegium dostávat dary? To je jeden z důvodů, proč si Gesellovi peníze zaslouží přívlastek svobodné. Jak uvidíme, úvěrový systém založený na znehodnocované měně umožní půjčky s nulovým úrokem. Půjčky musíme splácet pořád, ale už nemusíme platit za jejich poskytování. V tomto smyslu se peníze stávají svobodnými.
Gesell obhajoval znehodnocování měny jako prostředek pro oddělení peněz, co by uchovatele hodnoty, od peněz, co by prostředku směny. Penězům už by se neměla dávat přednost před hmotným kapitálem. Představoval si, že výsledkem bude ukončení umělého nedostatku a ekonomické krize, k níž dochází, když existuje množství zboží určené ke směně, ale lidé na ně nemají peníze. Jeho návrh by peníze nutil obíhat. Vlastníci peněz by už neměli důvod stahovat je z ekonomiky, čekat na nedostatek tak velký, až vznikne situace, kdy návratnost skutečného kapitálu přesáhne úrokové sazby. To je druhý důvod, proč takové peníze nazývá svobodnými. Peníze osvobozené od kontroly bohatými by volně obíhaly, místo toho, aby se hromadily v obrovských, nehybných rezervách, jak to dělají dnes. Gesell spatřoval ve vlastnictví peněz, jež přinášejí úrok, brzdu prosperity. Jakmile je zboží tolik, že se návratnost kapitálových investic sníží pod minimální úrokové sazby, vlastníci peněz je odmítají investovat. Peníze určené k transakcím zmizí z oběhu a začne hrozit známá krize z nadvýroby, doprovázena paradoxním nedostatkem zboží pro většinu lidí. V roce 1906 byl peněžní systém zcela jiný než dnes. Většina měn byla přinejmenším teoreticky stabilní, byla kryta drahými kovy, a tak široké rozšíření úvěrů na úkor měnové báze, jaké máme dnes, neexistovalo. Gesell chápal úvěr jako náhražku peněz, způsob, jakým mohou podniky provádět transakce, když se měny nedostává. Jenže dnes jsou úvěr a peníze téměř totožné. Současná ekonomická teorie pohlíží na používání úvěru v roli peněz jako na pozitivní vývoj, částečně proto, že umožňuje zvyšovat a snižovat peněžní zásoby v souladu s potřebami prostředků směny. Avšak, jak jsme viděli, úvěr přinášející úrok nejenže reaguje na růst peněžní ekonomiky, on tento růst také podněcuje a navíc je ve své současné podobě stejným předmětem nedostatku, jakým byly v Gesellově době peníze. Gesellova myšlenka v druhé polovině 20. století, už prakticky neznámá, měla ve 20. a 30. letech mnoho následovníků a ovlivnila tak význačné ekonomy, jakými byli Irving Fisher a John Maynard Keynes. Fisher Gesellovy myšlenky ve Spojených státech nadšeně propagoval a Keynes na něj pěl nezvyklou chválu, když ho nazval nespravedlivě opomíjeným prorokem. A jeho dílo hluboce originálním. V neklidné době po první světové válce se Gesell dokonce stal ministrem financí v nešťastné Bavorské republice Rad, která však netrvala ani měsíc. Gesellův přítel vydával ve 20. letech peníze v podobě certifikovaných kolků nazývané VR, které obíhaly v Německu, ale příčinou jejich vzniku v Německu i jinde byla hlavně ekonomická krize. V osobním životě i v životě společnosti málo kdy dojde ke skutečné změně, dokud nenastane nějaká krize. V roce 1931 se jeden důlní inženýr rozhodl znovu otevřít svůj úhelný důl s tím, že dělníky bude platit v měně VR. Protože také souhlasil, že uhlí bude prodávat za tyto poukázky, které mohl ve městě používat každý, přesvědčil místní kupce a obchodníky, aby veru přijímali. Hornické město rozkvetlo. Za rok skoro 1000 obchodů napříč celým Německem přijímalo veru jako platidlo a banky začaly v této měně zakládat vklady. Tím se měna dostala do centra pozornosti. Atmosféra houstla. Německá vláda se pokusila veru soudně prohlásit za nezákonnou a když se jí to nepodařilo, prostě ji mimořádným výnosem zrušila. Následujícího roku rakouské městečko Wrgl, vážně postižené hospodářskou krizí, dalo do oběhu vlastní oznámkované poukázky inspirované Gesellem a úspěchem Wery. Podle všeho měli peníze z Wrglu značný úspěch. Lidé vydláždili cesty, postavili mosty a splatili spožděné daně.
nezaměstnanost výrazně poklesla a ekonomika vzkvétala, což vyvolávalo pozornost okolních měst. Starostové a úředníci z celého světa začali Wergel navštěvovat, až podobně jako v Německu ústřední vláda peníze z Werglu zrušila a městečko se opět propadlo do krize. Vera i werglovské oběživo nesli demurážní poplatek v hodnotě 1% měsíčně. Tehdejší zprávy přičítali značnou rychlost oběhu těchto měn právě demuráži. Akumulace majetku se stala břemenem, nikoli prostředkem generujícím úrok, i růst podobně jako když majetek zatěžuje kočovné lovce a sběrače. Jak argumentoval Gesell, penězům, co by uchovatelům hodnoty, které mají vlastnosti snižující jejich hodnotu, se nedává přednost před komoditami. Přesto není možné dokázat, že oživující účinky těchto měn jsou důsledkem demuráže a nikoli zvýšení peněžních zásob či výhod plynoucích z toho, že, jako v případě města Wergel, šlo o měnu místní ekonomiky. Další peníze, které se objevily zhruba ve stejné době a používají se stále, je Vir ve Švýcarsku. Měnu vydává jedna družstevní banka a peníze jsou kryté vzájemným souhlasem členů banky přijímat ji jako platby. Měnu založili přívrženci Gesslových teorií a původně nesla demurážní poplatek, který byl v období velmi vysokého růstu po druhé světové válce zrušen. Jak vysvětlím, v prostředí vysokého růstu je záporný úrok nezbytný. V dnešní době, kdy se růst blíží ke svému chaotickému konci, záporný úrok opět získává na přitažlivosti. Ve Spojených státech bylo na začátku 30. let vydáváno mnoho druhů tzv. Nouzových měn.

připravovala vydání vlastního kolkovaného oběživa, mnoho z nich podle Gesslova vzoru. Kromě toho, jak sněmovna reprezentantů, tak i senát navrhli zákon podporovaný Irvingem Fisherem, podle kterého byla vydána miliarda celonárodních kolkovaných poukázek vyměnitelných za zboží či hotovost. Tato měna i mnoho dalších měly daleko vyšší demuráž 2% za týden, čímž by se sami v průběhu jednoho roku zlikvidovali. Bylo to něco úplně jiného než verglovské peníze i většina podobných moderních návrhů. Nicméně tento návrh dokládá, že o základní myšlence se velmi vážně uvažovalo. Uvádím výňatek z Bankhead Pettengillova dodatku k Costigan-Lafoletovu zákonu o snížení nezaměstnanosti. S5125 z roku 1933. Minister financí je zodpovědný za ražbu a tisk měny Spojených států v podobě známkovaných peněžních certifikátů. Řečené certifikáty budou mít jmenovitou hodnotu 1 dolaru a emise bude limitována částkou 1 milionu dolarů. Řečené certifikáty budou mít velikost umožňující nalepovat na rubu poštovní známky. Na líci bude vytištěno následující vysvětlení. Tento certifikát je zákonným platidlem v hodnotě 1 dolaru pro platby všech dlužních částek a veřejných i soukromých poplatků, celních a dovozních poplatků a daní za podmínky, že k datu jeho vydání budou na certifikátu nalepené 2-centové poštovní známky pro veškerá data před datem vydání, určená pravidly na rubu tohoto certifikátu. O senátním zákoně 5125 se nikdy nehlasovalo a o měsíc později, poté co vydal nový úděl New Deal, Roosevelt vládním nařízením všechny nouzové měny zrušil. Podle Bernarda Lyattara prezident tyto místní a státní měny nezrušil proto, že by neměly pozitivní vliv na ukončení velké hospodářské krize, ale proto, že by znamenaly určitou ztrátu moci ústřední vlády. Dnes jsme na pokraji podobné krize a před námi je podobná volba mezi dočasným uchováváním starého světa skrze sílící centralizovanou kontrolu nebo vzdáním se kontroly a vstupem do světa nového. Nedělejte si iluze. Důsledky systému s negativním úrokem budou dalekosáhlé a budou mít ekonomický, sociální, psychologický a duchovní rozměr. Peníze jsou v naší civilizaci natolik podstatné a natolik určující, že by bylo naivní doufat, že jakákoliv civilizační změna se obejde bez jejich hluboké proměny. Moderní aplikace a teorie. Myšlenky spojované se záporným úrokem, tak populární na začátku 20. století, ležely ladem 60 let. Nyní znovu ožily, protože přetrvávající nízký růst ničí jistoty uplynulých 70 let a vyžaduje způsob myšlení, které vzešlo z velké hospodářské krize. Realitu zpomalujícího růstu po mnoho let zakrýval narůstající dluh. Když v roce 2008 znovu udeřila krize, monetaristické nástroje na řízení ekonomiky poprvé od velké hospodářské krize selhaly. Centrální banky prostřednictvím nákupů státních cenných papírů svědomitě snižovaly úrokové sazby až k nulové dolní mezi. Ale výsledek byl chabý. Vlády následně uplatnily běžný keynesiánský lék v podobě fiskálního stimulu. Nahradili výdaje ochabujících spotřebitelů vládními výdaji. Ekonomický stimul Baracka Obamy byl keynesiánským opatřením, ale v rámci tohoto paradigmatu velmi nedostatečným. Od té doby jsou vládní výdaje na celém světě stále vysoké.
Přestože míry hospodářského růstu zůstávají hluboko pod úrovní

poválečné éry. V důsledku krize z roku 2008 si myšlenka záporných úrokových sazeb díky problému nulové dolní meze našla cestu do hlavního proudu ekonomického myšlení. Zpočátku byla diskuze na toto téma slabá. Můj průzkum v roce 2010 přinesl jen pár výsledků. Stáť od jednoho ekonoma Fedu, článek v New York Times od jednoho harvardského profesora ekonomie a další jeho článek v časopise The Economist. Kdykoliv jsem se o záporné úrokové sazbě zmínil před ekonomy z praxe, obraceli oči v sloup. Jak se od té doby časy změnily? Dnes je mainstreamový finanční tisk plný článků o záporném úroku, protože několik centrálních bank, především Japonská banka a Evropská centrální banka, menší záporné sazby zavedly. A navíc není mnoho vlivných politických činitelů, kteří by věřili, že by se úrokové sazby vůbec kdy vrátily do normálu, kolem 5%. Pokaždé, když se Fed nebo ECB pokouší normalizovat své sazby, akciové trhy se zblázní a přinutí Fed ustoupit. Zdá se, že vstupujeme do nové éry. Od roku 2020 jsou záporné sazby jen zlomek procentního bodu pod nulou. I v zemích, které nemají záporné sazby, jsou úroky historicky stále velmi nízké. Při ekonomickém růstu by normálně měly být alespoň 5 až 7 %, což by ponechávalo centrálním bankám volnost snižovat je v případě recese a o 5 třeba a nebo i více procent. Protože nyní začínáme na 2%, na nule nebo i níže, až udeří příští recese, bude muset jít přirozená reakce ještě hlouběji do záporného území. Když keynesiánská pobídka neuspěla, hlavně z důvodu stenčování společných statků, jak jsem o tom psal dříve, zaměřila se pozornost na daleko radikálnější řešení. V současné době se ekonomika mírně zotavuje a falešná naděje na to, že návrat do normálu je stále ještě možný, přetrvává. Avšak různé formy společného kapitálu se téměř vyčerpaly, takže pravděpodobně půjde jen o anemické oživení a normální stav bude mizet v dáli. Knihu jsem psal v roce 2010 a od té doby se poslední dvě věty potvrdily. Od roku 2012 se světový HDP pohybuje mezi 2,5 až 3%, což je asi polovina ve srovnání se 60. lety. K prvnímu viditelnému selhání keynesiánské pobídky došlo v Japonsku, kde se ani masivním infrastrukturním výdajům nepodařilo ekonomický růst oživit. V průmyslově vyspělých zemích pro další domácí růst prostor neexistuje. Za posledních 30 let se řešením v podstatě stal import růstu z rozvojových zemí tím, že se zpeněžují jejich sociální a přírodní společné statky, čímž dále narůstá naše vlastní dluhová pyramida. Toto zpeněžování může mít různé podoby. Dluhové otroctví, kdy je národ donucen změnit svou naturální produkci a soběstačnost na komoditní výrobu, aby byl schopen splácet půjčky v cizině, nebo dolarovou hegemonii, v níž vysoce produktivní země jako Čína nemají jinou možnost, než financovat soukromý i veřejný dluh Spojených států, protože co jiného by s obchodním přebytkem dolarů dělali. Jenže nakonec musí i řešení v podobě importu růstu selhat. Protože rozvojové země i celá planeta dosáhnou stejných omezení jako země vyspělé. Oficiální ekonomické statistiky tajily, že západní ekonomiky měly v posledních 30 letech nulový růst. Jakýkoliv růst k němuž došlo, pocházel většinou z takových záležitostí jako realitní bubliny, vězeňský průmysl, výdaje na zdravotní péči, pojišťovací a finanční služby, náklady na vzdělání, zbrojní průmysl a tak dále.
Čím jsou tyto oblasti dražší, tím vyšší předpoklady ekonomického růstu existují. Tam, kde k růstu docházelo, například v případě internetu, jde vlastně většinou o skrytou formu importovaného růstu. Zisky z internetu pocházejí většinou z prodeje a reklamy, nikoli z nové výroby. Stále účinněji promazáváme kolečka pásu dopravujícího zboží z Číny na západ. Rozvojové země však v žádném případě nedokážou udržovat stroj růstu v chodu navždycky. Čím více se růst zpomaluje, tím více bude nutné dostat se někam kolem nulové meze. Přestože myšlenka nalepovat známky na bankovky vypadá podivně, několik významných ekonomů nedávno přišlo z návrhy na její současné alternativy, protože většina peněz je tak jako tak elektronických. Klíčovým opatřením je nějaký druh zdanění likvidity, jak navrhl Irving Fisher už v roce 1935, nebo analogický záporný úrok na vklady ve federální rezervě. S takovým návrhem přišel Willem Bitter, někdejší profesor ekonomie a později hlavní ekonom Citibank, v jednom článku z roku 2003 v časopise Economic Journal a pak ještě ve Financial Times v roce 2009, viz bibliografie. O negativním úroku hovořil také harvardský profesor ekonomie Greg Mankiw a bývalý prezident americké ekonomické asociace Robert Hall. A dokonce se jim zabývali i ekonomové federální rezervy. Od prvního vydání této knihy nastala exploze akademického výzkumu o záporném úroku. Zdaleka to už není jen okrajová myšlenka. Fyzická měna bude muset samozřejmě procházet stejným znehodnocováním jako rezervy. Jinak by lidé prostě hromadili hotovost. Namísto těžkopádného nalepování známek na poukázky by se toho dalo dosáhnout různými metodami. Opatřit oběživo magnetickými pásky se zakódovanými lhůtami vypršení. Nebo za druhé nahradit hotovost dluhopisy na ručitele se zápornou úrokovou sazbou. Nebo je tak začít pronajímat. Za třetí, oddělit hotovost od oficiální zúčtovací jednotky, takže uložená hotovost by se časem měnila ve stále menší objem elektronických peněz. Například při negativní sazbě 5% bych měl při uložení 100-dolarové bankovky 1. ledna na účtu připsáno 100 dolarů, kdybych ale čekal až do 31. prosince, měl bych na účtu připsáno 95 dolarů. A kdybych čekal další rok, měl bych 90,25 dolarů. Dejme tomu, že každých pár let by se vydávala nová měna s plnou hodnotou. Další možností by bylo zrušit veškerou oficiální fyzickou měnu, což by ohromně zvýšilo moc vlády, protože každá elektronická transakce by mohla být kontrolována. Ačkoliv tato možnost všem, včetně mě, kdo cítí ostražitost před státním dozorem, nahání hrůzu, moje odpověď zní, na to už je příliš pozdě. Již dnes se téměř všechny důležité transakce provádějí elektronicky s pozoruhodnou výjimkou transakcí, do nich jsou zapojeny nelegální drogy. Hotovost se rovněž široce využívá v šedé ekonomice, když se lidé chtějí vyhnout daním, což je motiv, který by zmizel, kdyby se zdanění přesunulo z příjmů do zdrojů, jak navrhuji. Navíc neexistuje žádný důvod, proč by se vedle oficiální měny založené na záporném úroku nemohlo dařit měnám neoficiálním. Transakce v nich prováděné by probíhaly mimo dohled centrální vlády. Komunity, jež by je používaly, by sami rozhodovaly o tom, na jaké úrovni chtějí uchovávat záznamy o pohybech této měny. Lidé, kteří působí výhradně v místní ekonomice, například hippies, příslušníci hnutí za návrat k půdě a další, které mám rád, by vedli ekonomické životy, které by byly pro centrální úřady neviditelné. Avšak existují důvody pro to, aby veškeré transakce a finanční záznamy byly přístupné nejen vládám, ale všem lidem. V
V obecné rovině byla otevřenost, snaha učinit dohled veřejný a všudy přítomný, navrhována jako opatření proti státnímu dozoru a s rozšířením videokamer v mobilech, hracích konzolích a jiných zařízeních k ní dochází již v současné době. Když bude činnost vlády otevřená lidem a stejně tak i činnost lidí vládě, budeme mít opravdu otevřenou společnost. Chci zdůraznit, že tyto návrhy na moderní záporný úrok jsou proveditelné. Zatímco geseliánská měna oznámkovaných poukázek vypadá jako anachronická blouznivá fantazie, která by způsobila obrovský ekonomický rozvrat, uvalení nějakého poplatku na rezervy by nevyžadovalo téměř žádnou novou finanční infrastrukturu. Ve skutečnosti je to tatáž cesta, již se monetární politika již vydala. Federální rezervy centrálních bank ani samotného bankovního systému by se takový poplatek nedotkl. Samozřejmě, že by následně docházelo k hlubokým změnám, ale byly by to změny evoluční, které by společnost ušetřily rozvratu nefunkčního finančního systému a nastartovaly by vznik nového systému. Jak jsem napsal v 5. kapitole, posvátná ekonomie je součástí zcela odlišného typu revoluce, totiž transformace, nikoli čistky. Centrální banky koketují se záporným úrokem od roku 2009, kdy ho zavedla Riksbank, švédská centrální banka, když na rezervační vklady uvalila poplatek 0,25%. Nasledovaly centrální banky Dánska, Švýcarska, Evropské unie a Japonska. Jejich sazby se od nuly nepatrně lišily. Nejvíce švýcarská banka se sazbou minus 0,75%. Ale oprávněnost dosavadního snížení sazby také naznačuje, že je možné zajít ještě dál. V čem spočívá tato oprávněnost? Pokud vím, mainstreamoví zastánci záporných úroků je chápou jako dočasné opatření v době recese, které má banky donutit, aby začaly půjčovat a umožňovaly přístup k laciným úvěrům do doby, než ekonomika opět začne růst. Předpokládá se, že pak se úroky opět zvednou do kladných čísel. Jestliže však vstupujeme do ekonomiky trvalého nulového růstu či do nerůstové ekonomiky, trvalým by se mohl stát také záporný úrok. Správná úroková sazba, pozitivní i negativní, závisí na tom, zda ekonomika má růst nebo klesat. Podle starších názorů je cílem monetární politiky podněcovat ekonomický růst nebo ho zachovávat na udržitelné úrovni. Podle nových názorů se monetární politika snaží sladit základní úrokovou míru s mírou ekonomického růstu nebo nerůstu. Keynes předpokládal, že by měla být zhruba rovna přebytku úrokové míry z peněz, nehledě na kolky, nad mezní efektivitou kapitálu, jež odpovídá míře nových investic slučitelných s plnou zaměstnaností. Toto pravidlo by bylo třeba upravit, jestliže, jak navrhuji ve 14. kapitole, bychom již neměli a ani nemohli považovat plně placenou práci za pozitivní sociální dobro. Takový pohled je nevyhnutelným důsledkem vyrovnané ekonomiky a v současnosti už nás tolik nestraší. Co však Keynes navrhuje, je nastavení likvidní daně na úroveň, která bude kompenzovat překročení úroku nad průměrnou návratnost investic ve výrobním kapitálu. Jinými slovy, likvidní daň musí být nastavena tak, aby držení kapitálu nebylo výhodnější než jeho využívání. Liberální ekonomové někdy obhajují neúplný ekvivalent demuráže, inflaci. Matematicky je inflace svými důsledky velmi podobná znehodnocování měny v tom, že podporuje oběh peněz, odrazuje od jejich hromadění a usnadňuje splácení dluhů. Avšak peníze záporného úroku mají několik důležitých výhod.
Kromě toho, že nepodléhají známým inflačním nákladům na jídlo v restauraci, tkaničky, odbod a tak dále, při pevném příjmu lidi neochuzuje ani nevyvolává obvyklý riskantní scénář, kdy ceny rostou rychleji než mzdy. Tady je typická argumentace obhajující inflaci od Deana Bakera z Centra ekonomického a politického výzkumu Center of Economic and Policy Research. Jestliže je politicky nemožné zvýšit deficit, poskytuje monetární politika druhou potenciální možnost pro zvýšení poptávky. Představenstvo Federální rezervy může od programu kvantitativního uvolňování přejít k politice přímo zacílené mírné míry inflace, například 3 až 4 %, čímž učiní reálnou úrokovou míru mírou zápornou. Kromě jiného se tím zmírní obrovské břímě hypotečního dluhu, s kterým se potýkají desítky milionů majitelů domů v důsledku kolapsu hypoteční bubliny na trhu bydlení. Jak ale může Fed vytvářet inflaci v deflačním prostředí, kdy banky půjčky neposkytují? To je při předlužení a nadbytečné kapacitě největší problém s inflací, co by řešením. Kvantitativní uvolňování vyměňuje vysoce likvidní aktiva, peněžní základ, rezervy, za aktiva méně likvidní, například různé finanční deriváty. Ty ale nespůsobí inflaci cen či mest. Jestliže se nové peníze nedostanou k lidem, kteří je budou utrácet. Dokonce i kdyby Fed zpeněžil celý dluh, soukromý i veřejný, základní problém zůstává. Kvůli nulové dolní mezi byl Fed v letech 2008 a 2009 bezmocný ve snaze dostat se inflací z dluhové pasti. Ani následující roky kvantitativního uvolňování nezažehli ekonomickou konjunkturu, pouze udržovali anemický růst. Kvantitativní uvolňování přenáší peníze nulového úroku do finančních institucí, jenže ty na nich spíše sedí, než aby je investovali do ekonomiky, jestliže mají jen malou naději na návratnost kapitálových investic. Tady se opět vracíme k původní motivaci pro peníze záporného úroku. Dostat peníze do oběhu. V rezervním systému založeném na záporném úroku by se banky neměly snažit držet rezervy. Kdyby se negativní míra pohybovala v řádu 5 až 8 %, jak si ji představovali Gesell, Fischer a další ekonomové, banky by měly zájem půjčovat na nulový úrok. Možná i na úrok záporný. Ptáte se, jak by ale potom vydělávali peníze? Vydělávali by je stejně jako dnes. Také vklady by byly předmětem záporných sazeb, pouze menších než sazby rezervních úrokových sazeb. Banky by přijímaly vklady bez výpovědní lhůty, řekněme na minus 7 %, nebo terminované vklady na třeba minus 5 % či minus 3 % a půjčovali by na minus 1 % či na 0 %. Teď vidíte, proč se musela znehodnocovat také hotovost, protože kdo by si jinak ukládal peníze na záporný úrok? Jednou z námitek vůči záporným úrokovým sazbám je, že snižují bankovní zisky kvůli zužování rozpětí úrokové sazby. Jenže sazby jsou zmenšovány umělým výtvorem současného systému, rozšiřující se rozvahou bilancí centrální banky. Známe ji jako volnou monetární politiku a ta stlačuje rozpětí sazeb. Kdyby však centrální banky uvalily poplatky na rezervy, záporný úrok by v principu provázelo kvantitativní zpřísnění, které by bankám umožňovalo zachovávat si patřičnou ziskovost. Přísná monetární politika zastřešující úroveň záporného úroku by znamenala vyšší kapitálové náklady pro riskantnější investice a umožňovala by centrálním bankám vykonávat roli, která jim přísluší v ochraně ekonomiky před přehřátím v době hospodářské konjunktury. Záporný úrok rezerv je v souladu s existující finanční infrastrukturou,
Jsou tu stejné trhy s obchodovatelnými papíry, stejné mezibankovní peněžní trhy a dokonce, budeme-li si to přát, stejná sekuritizace, vytváření obchodovatelně cenných papírů z objemu likvidně menších aktiv i aparát derivátů. Nezměnilo by se nic než úroková sazba. Každá z finančních institucí má vyšší cíle, než v skrytu číhat jako nějaký recesivní gen na dobu, až se bude moci naplno projevit. Platí to i pro nejvíce pomlouvanou z těchto institucí, pro srdce finančního systému Federální rezervu a další centrální banky. V rozporu se široce rozšířeným přesvědčením srdce nepumpuje krev do těla, nýbrž ji přijímá, naslouchá jí a posílá jí zpátky. Je orgánem vnímání. Podle toho, co srdce o krvi vycítí, produkuje široký soubor hormonů, z nichž některé byly objeveny teprve nedávno. A těmi komunikuje s dalšími částmi těla, když jsou tělesné buňky zasaženy exogenními hormony. Tato naslouchací, řídící role srdce nabízí velmi odlišný metaforický pohled na úlohu centrální monetární správy. Je to orgán, který má naslouchat a reagovat na potřeby systému spíše, než pumpovat do něj peníze. Předpokládá se, že Fed naslouchá tepu ekonomiky a reguluje peněžní zásoby tak, aby udržoval úrokové sazby na správné úrovni. Pumpování nových peněz do ekonomiky by se dělo stejným způsobem jako dnes, operacemi na volném trhu nebo vládním utrácením fiat peněz podle toho, jakého druhu rent od uživatelů společných statků by se to týkalo. Obecně platí, že peníze vynaložené na demuráž musí být napumpovány zpátky do ekonomiky. Jinak by se úroveň rezerv každým rokem snižovala bez ohledu na potřebu peněz pro snadnější realizaci hospodářských aktivit. Výsledek by byl stejný jako to, co nám hrozí dnes. Prodlevy v platbách, nedostatek a hromadění bohatství. Proto pořád potřebujeme finanční srdce, jež naslouchá krvi a signálům, zda jí vytvořit více či méně. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že jestliže budou měna a bankovní vklady předmětem záporného úroku, lidé se obratí k nějakému jinému prostředku směny, k lepšímu uchovateli hodnoty, například ke zlatu nebo obchodovatelným papírům. Pokud jste přišli s touto námítkou, jste v dobré společnosti. Když John Maynard Keynes chválil Gesslovy myšlenky, napsal následující varování. Pokud by tedy peněžní bankovky měly být zbaveny prémie za likviditu prostřednictvím systému kolkování, nastoupila by na jejich místo celá řada následníků, bankovní peníze, dluhy na vyžádání, zahraniční peníze, šperky a drahé kovy obecně a tak dále. S touto námitkou se lze vyrovnat několika způsoby. Ani Keynes v ní nespatřoval nepřekonatelnou překážku, pouze obtíž, s níž Gesl nepočítal. Peníze bank by byly, jak jsem popsal výše, předmětem stejného znehodnocení jako fyzické oběživo. Okamžitě splatné dluhy vyžadují prémii za riziko, jež kompenzuje prémii za likviditu. Komodity, šperky a další mají vysoké náklady na držení zásob. Ale nejdůležitější je, že peníze jsou konec konců společenskou úmluvou, kterou si lidé prostřednictvím zákonů o povinnosti přijímat platby, cla a dalších forem konsenzu mohou vědomně zvolit a uplatňovat. Keynes uzavřel diskuzi slovy: myšlenka na pozadí okolkovaných peněz je seriózní. Ve skutečnosti má všechno v materiální a sociální sféře náklady na držení zásob, jak upozornil Gesl na příkladu novin, brambor a dalších komodit. Stroje a zařízení se rozbíjejí, vyžadují údržbu a zastarávají. Dokonce i těch pár materiálů jako zlato a platina, které nepodléhají oxidaci, se musí přepravovat, hlídat
a zabezpečovat před krádeží. Drahé kovové mince mohou být poškrábány nebo ořezávány. To, že peníze jsou výjimkou z univerzálního zákona, zákona návratu, je součástí širší ideologie výjimečného postavení člověka v přírodě. Znehodnocovaná měna proto není žádným trikem, je prostě jen uznáním reality. Když starověcí Řekové nevědomky hodnotili vlastnosti nové věci zvané peníze, vytvořili představu ducha, který nepodléhá přírodním zákonům, je věčný, abstraktní a nehmotný. Toto rozštěpení světa na ducha a hmotu a následné zacházení se světem jako s něčím, co není posvátné, pomalu končí. Končí spolu s typem peněz, který reprezentuje především toto rozštěpení. Peníze už nebudou výjimkou z univerzálního zákona pomíjivosti. Keynesová obtíž upozorňuje, jak je důležité nevytvářet umělé zásoby bohatství, které podobně jako dnešní peníze porušují přírodní zákony. Jedním z příkladů jsou vlastnická práva na půdu, jež byly historicky nástrojem stejného hromadění bohatství, jaké nám v současné době přinesly peníze. Negativní úrok na oběživo musí také doprovázet georgistické či geseliánské poplatky na půdu a vlastně na jakýkoliv další zdroj ekonomických rent. Fyzické společné statky, například půda, genomy, ekosystémy a elektromagnetické spektrum, stejně jako kulturní statky v podobě myšlenek, vynálezů, hudby a příběhů, musí podléhat stejným nákladům na držení zásob jako peníze, jinak se Keynesova obava naplní. Musíme být vděční, že pravda a logika se šťastně zbližují v tom, že společenská povinnost daná používáním společných statků se zdvojnásobuje v podobě likvidní daně na cokoliv, co se hromadí jako uchovatel hodnoty. V podstatě jde o stále stejný princip uplatňovaný na peníze či společné statky. Můžeme si ho podržet pouze, když ho budeme používat společensky produktivním způsobem. Když ho budeme jenom držet, přijdeme o něj. Ne každý by měl prospěch ze systému negativního úroku, alespoň ne v krátkodobé perspektivě. Podobně jako inflace i znehodnocovaná měna přináší zisk dlužníkům a poškozuje věřitele. Jeden komentátor píšící o inflaci to výstižně shrnul. Základní příčinou této snahy po velmi nízké inflaci je touha tříd vlastnících cenné papíry po jejich skutečné návratnosti při nerizikových investicích a vkladech. Je skandální, že by se lidem měl vyplácet reálný zisk za to, že půjčují hotové peníze centrální bance, která je tiskne. Bohatým lidem, kteří ostatně platí malé daně, by mělo stačit, že si mohou dovolit riskovat, čímž vnášejí do reálné ekonomiky investice a růst. Jestliže touží, aby část jejich portfolia byla v nerizikových vkladech, neměli by očekávat, že relativní hodnota těchto vkladů nebude klesat. Tento argument těží z dlouhé tradice Georgeova a Geslova myšlení, z níž jsem čerpal a podle které by lidé neměli profitovat z pouhé skutečnosti, že něco vlastní. Držitelé bohatství jsou jeho opatrovníci a správci a jestliže ho neužívají ku prospěchu společnosti, mělo by toto bohatství plynout k lidem, kteří tak činit budou. Minulí revolucionáři, kteří pochopili nelegitimnost většiny způsobů akumulace bohatství, se ho snažili jednou provždy zbavit pomocí konfiskací a přerozdělování. Já obhajuji jemnější a pozvolnější přístup. Například pohlížet na bohatství jako na nějakou daň na držbu peněz, což zajistí, že jediným způsobem, jak ho udržet, je riskovat při jeho investování nebo třeba moudře rozhodovat o usměrňování magického toku lidské tvořivosti. Držba peněz je určitě schopnost zasluhující odměnu. A tady se dostáváme k základní chybějící části marxistických teorií hodnoty.
jež při alokaci kapitálu ignoruje podnikatelský rozměr. Odvážní mainstreamoví ekonomové, které jsem zmínil, vidí záporný úrok jen jako dočasné opatření, jak posílit půjčování peněz a vyhnout se deflační pasti na likviditu. Avšak jeho skutečný význam spočívá v něčem hlubším. Past na likviditu není úchylkou způsobenou kolapsem nějaké bubliny. Je to všudy přítomný standardní stav, jehož příčinou je klesající mezní účinnost kapitálu, která je výsledkem technologického pokroku a konkurence, jak poznamenal Keynes. Jak narůstá zásoba aktiv, které začínají s mezní aktivitou alespoň rovnou úrokové míře, jejich mezní efektivita má tendenci klesat z důvodů dostatečně zřejmých, již uvedených. Takže přijde bod, v němž se již nevyplácí vyrábět, pokud úroková míra neklesá pari passu. Když není žádné aktivum, jehož mezní efektivita dosahuje úrokové míry, další výroba kapitálových aktiv se zastaví. Jak jsem již dříve uvedl, k tomu po dlouhou dobu nedocházelo, protože technologie a imperialismus převáděli zboží a služby ze společných statků do peněžní ekonomiky. Protože se však společné statky vyčerpaly, potřeba posouvat hranici úrokové míry je stále silnější. Keynes vyjadřuje jasnozřivý názor. Reformátoři hledající prostředek napravy tím, že vytvářejí umělé udržovací náklady peněz prostřednictvím zařízení, jež vyžaduje periodicky orazítkování měny zákonného platidla na předepsané náklady, aby si zachovala svou kvalitu jako peníze nebo obdobnými způsoby, jdou správným směrem. Praktická hodnota jejich návrhu si zaslouží pozornost. Takové opatření a jeho moderní ekvivalenty, které jsem popsal, by umožnilo kapitálové investice s negativní mezní účinností. Jinými slovy, banky by ochotně půjčovaly peníze firmám, jejichž investice by měly nulovou, případně o něco málo menší než nulovou návratnost. Vzhledem k tomu, že základní příčinou naší ekonomické krize je nevyhnutelné zpomalování růstu a s ohledem na přecházení do ekologické vyrovnané ekonomiky, nabízí návrhy na znehodnocovanou měnu více než jen dočasnou nápravu stagnující ekonomiky. Jsou příslibem udržitelného dlouhodobého základu pro trvale nerůstovou ekonomii. Pokles ekonomiky nebo stagnující růst historicky znamenal lidskou bídu, růst ekonomických nerovností, rozšiřující se propast mezi bohatými a chudými. Peníze záporného úroku umožňují oběživu obíhat, aniž by jeho oběh byl poháněn půjčkami závislými na růstu. Tyto peníze umožňují prosperitu bez růstu. V kombinaci s dalšími změnami popsanými v této knize budou mít peníze negativního úroku hluboký vliv na lidskou ekonomiku a psychologii. Zvykli jsme si na svět lichvářských peněz do té míry, že mnohé z jejich důsledků chybně přičítáme základním zákonům ekonomie či lidské přirozenosti, jak popíšu dále. Peněžní systém, stělesňující nový význam já a nový příběh lidu, propojeného já žijícího ve tvořivém partnerství se zemí, bude mít velmi odlišné důsledky. Po staletí se vyvíjející podvědomé myšlenky přestanou platit. Samozřejmostí přestane být chamtivost, nedostatek, kvantifikace a komodifikace všech věcí, preferování okamžité spotřeby nad odloženou, obětování budoucnosti kvůli přítomnosti, základní rozkol mezi finančními zájmy a obecným prospěchem nebo stotožnění bezpečnosti s akumulací. Dluhová krize, příležitost k přechodu. Vynikající šancí pro přechod k penězům záporného úroku by mohlo být něco jako dluhová bomba, která v roce 2008 téměř položila globální ekonomiku. Dluhová bomba se skládá z vysokých státních dluhů,
hypotečních dluhů, dluhů z kreditních karet, studentských půjček a jiných dluhů, jež se nedají nikdy splatit. Takže dluhová bomba z roku 2008 nebyla navždy zneškodněna, ale pouze zpomalena. Aby půjčovatelé mohli splatit staré dluhy, dostali nové půjčky, jenže pokud půjčovatelé nezvýší své příjmy, což se děje pouze při ekonomickém růstu, celý problém se přesouvá do budoucnosti a roste. V určitém okamžiku nevyhnutelně dojde k situaci, kdy dluhy splatit nelze. Existuje z toho nějaké východisko? Existuje. Odpověď spočívá v Solonově ekonomické reformě, k níž došlo před 2600 lety ve zrušení dluhů a reformě společenských dohod o penězích a majetku. V určitém okamžiku bude nezbytné čelit realitě, tedy tomu, že dluhy nebudou nikdy splaceny. Buď budou nadále udržovány a jednotliví dlužníci i celé národy budou napořád otroky, nebo se jich všichni dlužníci zbaví tím, že jejich dluhy budou jednou provždy smazány. Potíž s tím druhým řešením spočívá v tom, že úspory a dluhy jsou dvěma stránkami jednoho celku. Takže nevinní střádatelé a investoři by byli okamžitě zničeni a celý finanční systém by zřejmě skolaboval. Náhlý kolaps by mohl vyústit do rozsáhlých společenských nepokojů, války, revoluce, hladovění a tak dále. Abychom tomu zabránili, musíme po určitou dobu redukovat dluhy postupně. Finanční krize roku 2008 nabídla vodítko k praktické realizaci takového procesu jako součástí přeměny v ekonomiku záporného úroku. Když tato krize ohrozila úpadkem velké finanční instituce, reagovala Federální rezerva s peněžením špatných dluhů, což znamená, že je koupila. Vyměnila toxické finanční nástroje za hotové peníze. V následujících letech prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování zpeněžovala také vládní dluh, jehož splacení bylo rovněž vysoce nepravděpodobné. Problém spočívá v tom, že veškeré tyto peníze jdou věřitelům, nikoli dlužníkům. Dlužníci už nedokážou dluhy splácet a věřitelé jsou stále méně ochotní peníze půjčovat. Chování Fedu vyvolalo silnou kritiku, protože vlastně poskytl predatorským finančním institucím skutečnou hotovost výměnou za investiční vetež. Již tyto instituce nezodpovědně vytvořili, s níž obchodovali a jejich tržní cena nebyla vyšší než pár centů za dolar. Za tuto vetež dostali plnou hodnotu a jako by to nestačilo, investovali hotovost do nerizikových obligací, vyplatili svým představitelům zvláštní prémie nebo skoupili menší instituce. Přitom dlužníkům žádné původní dluhy odpuštěny nebyly. Takže tento program ke snižování nerovností v bohatství vůbec nepřispěl. Co by se stalo, kdyby byly dluhy přeměněny za peníze se záporným úrokem? Pak by věřitelé nestratili své peníze přes noc, jak se při nesplácení nebo celkovém finančním úpadku stává. Avšak taková pomoc by neznamenala zvýšení jejich majetku, protože by dostali znehodnocená aktiva. Pokud jde o dlužníky, těm by mohla peněžní instituce dluhy snížit nebo anulovat v množství, jaké by uznala za vhodné. To by bylo předmětem politického rozhodnutí. Takový postup by zahrnoval snížení úrokové míry na nulu nebo pod ní, nebo by banky dokonce snížily celý původní úrok. Tak například úrok na studentské půjčky by se snížil na nulu, hypoteční původní dluh na úroveň před hypoteční bublinou a vládní dluh zemí třetího světa by byl zrušen úplně. Je pravda, že taková monetizace dluhu by velmi zvýšila měnovou bázi, protože peníze by podléhaly demuráži, ta by ale se časem přirozenou cestou opět snížila. Hlavní měnové instituce by ji také mohly rychle snížit prodejem restrukturalizovaného dluhu na otevřeném trhu. Bez záporného úroku nebo bez odpuštění dluhu, který jsem zde popsal,
se záchranné akce Fedu rovnají bezplatné pomoci a nikoli geslovým svobodným penězům, jež dostávají lidé, kteří většinu takových peněz už mají. Jestliže velké banky a finančníci mají svolení, aby si své špinavé peníze ponechávali, na oplátku by přinejmenším mohli akceptovat nějaký systém zabraňující další akumulaci. Jistě, takový návrh poškodí, i když postupně jejich finanční zájmy, jenže máme vůbec nějakou jinou možnost? Rostoucí nerovnosti v bohatství jsou neudržitelné. Příležitost, jakou jsme měli v roce 2008, se bude opakovat, protože dluhová krize nezmizí bez zázračně vysokého ekonomického růstu. Výsledkem řešení je pokaždé ještě větší dluh, který se přenáší z jedinců a korporací na národy a zase zpátky, a jenž stále narůstá. Když byly například v roce 2010 irské banky na pokraji bankrotu, vláda jim s nesnází pomohla vlastní finanční rozvahou a způsobila vládní dluhovou krizi. Aby odvrátili katastrofu, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka poskytli Irsku na zaplacení starého dluhu nové půjčky na 6% úrok. Pokud irská ekonomika neporoste o více než 6% ročně, což je nemožné za přísných úsporných opatření, kterými byly půjčky podmíněny, problém se za pár let objeví znovu a v ještě hrozivější podobě. My prostě jen přesouváme problém do budoucnosti. Akcionáři si nepřejí ztráty, chtějí pro sebe stále víc. Z dlouhodobého hlediska je matematicky nemožné jejich touhy uspokojit. Ty se dají uspokojovat pouze tak dlouho, dokud bude zbytek společnosti ochotný bez odporu přijímat zhoršující se podmínky života, více úsporných opatření, větší chudobu a větší částky určené na splácení úroku. My jako společnost v určitém bodě řekneme a dost. Záchranné akce budou stále potřebné, protože důsledky náhlého kolapsu celého systému by byly katastrofické. Ale až se to stane, a může se to stát souběžně v mnoha kategoriích dluhů, je třeba podívat se pravdě do očí. Hromadění bohatství a lichva za ním ukrytá musí skončit. Možná nemáme jinou možnost, než zachránit bohaté, neboť každá část globální ekonomiky je propojená s těmi zbylými. Avšak nechť bohatí za tuto záchranu zaplatí postupným osvobozením společnosti od dluhů. Jak přemýšlet v zájmu budoucnosti? Kvůli všem těm technickým, peněžním a finančním detailům nestrácejme ze zřetele podstatu úsilí obnovit skutečný účel peněz, aby se stali propojovacím článkem mezi dary a potřebami a magickým talismanem koordinujícím lidskou tvořivost ke společnému cíli. Zní to podivně, když říkáme, že peníze jsou nedílnou součástí krásnějšího světa, v jehož reálnost celým svým srdcem věřím. Protože peníze mě dlouhou dobu odpuzovaly jako zřejmá příčina tolikeré zkázy a zla. Avšak naše znechucení penězi je založené na tom, čím peníze byly, nikoli na tom, čím by být mohly. Peníze záporného úroku opírající se o věci, jež jsou posvátné a používané v nějaké ekologické ekonomice, zcela proměňují intuitivní představy o věku lichvy. Takové peníze jsou naprosto převratné a od základu mění lidský život. Tato transformace zasahuje všechny úrovně, vnější i vnitřní, ekonomickou i duchovní. V 9. kapitole Příběh hodnoty jsem vysvětlil, proč současná společenská úmluva o penězích říká, že budeš dávat peníze jen těm, kteří jich vydělají ještě více, což v konečném důsledku snižuje možnost účastnit se rozvoje sféry zboží a služeb. Energie společnosti se zaměřuje na to, co sféru peněz a majetku rozšiřuje na říši lidí, na říši, kde vládne majetek. Peníze jsou součástí vzestupu lidstva k nadvládě nad přírodou. Snižování úrokových sazeb pod nulovou spodní hranici podporuje investice
jež mají nulovou nebo zápornou návratnost kapitálu. Příčí se tato myšlenka vašim intuitivním představám? Zdá se vám, že je v rozporu s celým pojetím investování? Ale ona opravdu je v rozporu s vaší intuicí. Jenže pouze proto, že naše intuitivní názory byly natolik ovlivňovány po staletí udržovanou kulturou růstu, že si jen stěží umíme představit jiné fungování peněz nebo jiný obchodní model než ten založený na zisku. Samozřejmě, že máme neziskové organizace, ty se však naprosto liší od ziskových firem. Tato odlišnost se bude postupně vytrácet. Uvedu příklad, z něhož je zřejmé, jak bizarní je tento koncept pro naši intuici. Představte si, že půjdete do banky a řeknete, rád bych si půjčil peníze pro své podnikání. Tady je můj podnikatelský záměr. Podívejte se. Když mi půjčíte $1,000,000, vydělám za 4 roky $900,000. Takže bych si od vás rád půjčil $1,000,000 na záporný úrok s tím, že vám v průběhu 4 let splatím $900,000. Váš podnikatelský záměr se nám velmi líbí, řekne banka. Tady jsou peníze. A proč souhlasili? Protože ten $1,000,000 by při ještě větším záporném úroku, řekněme 7%, poklesl v ceně, takže po 4 letech by z něho zůstalo pouze $740,000. Pro banku je tedy výhodné poskytnout půjčku, kterou jsem popsal. Jiný způsob, jak popsat dynamiku kazící se měny, je to, že podobně jako při inflaci už není možné nebrat ohled na budoucí peněžní toky. V knize Vzestup lidstva jsem nabídl následující příklad. Zatímco úrok umožňuje neohlížet se na budoucí peněžní toky, demuráž naopak podněcuje dlouhodobé rozvahy. V dnešním účetnictví má dešťový prales, který trvale ročně generuje $1,000,000, větší cenu, jestliže ho vykácíme kvůli okamžitému zisku $50,000,000. Ve skutečnosti je současná čistá hodnota udržitelného pralesa počítána při 5% diskontní sazbě pouze $20,000,000. Důsledkem tohoto přehlížení budoucnosti je neblaze proslulé krátkozraké chování korporací, které obětují dokonce i svou dlouhodobou prosperitu kvůli krátkodobým ziskům fiskálního kvartálu. V ekonomice založené na úroku je takové chování zcela racionální, ale v demurážním systému by už jen vlastní zájem nařizoval les zachovat. Chamtivost by už nepodněcovala vykrádání budoucnosti kvůli současným ziskům, protože exponenciálně narůstající přehlížení budoucích peněžních toků nutí zpeněžovat celou zemi, je tento rys demuráže velmi vítaný. Představte si, že jste prezidentem celého světa a mimozemšťané vám učiní následující nabídku. Nejvyšší vůdce, udržitelný hrubý světový produkt, světové HDP, dělá $10,000,000 ročně. Rádi bychom vám učinili nabídku $900,000,000,000 za celou zemi. Jistě, máme v plánu vytěžit všechny vaše zdroje, zničit půdu, otravit oceány, lesy proměnit v pouště a využívat zemi jako skladiště radioaktivního odpadu. Avšak považte, $900,000,000,000. Všichni zbohatnete. Samozřejmě, že byste odmítli, ale my dnes v podstatě takovou nabídku přijímáme. Dokonale plníme plán mimozemšťanů a v příštích 10 letech vyděláme asi tak $900,000,000,000. Současný hrubý světový produkt činí $90,000,000,000 ročně. Pomocí milionů každodenních malých rozhodnutí zemí proměňujeme v hotovost. A ekonomicky je to všechno docela v pořádku. Při současných sazbách přináší $900,000,000,000 roční příjem aspoň $20,000,000,000. V knize Vzestup lidstva jsem citoval několik význačných ekonomů, kteří tvrdí, že jelikož zemědělství činí pouze 3% hrubého světového produktu,
globální oteplování nebo 50% pokles zemědělské výroby nebude mít příliš velký vliv. Hrubý světový produkt, nezapomeňme, že ten představuje celkovou úroveň blahobytu, klesne pouze o 1,5%. Vypadá to absurdně. Avšak v rámci lichvářské logiky je to celkem racionální úvaha. V jednom článku časopisu Nature ocenil v roce 1997 ekologický ekonom Robert Constanza globální ekosystém na $33 bilionů, tedy částkou pouze o 20% vyšší, než byl tehdejší hrubý světový produkt. Myslel to dobře, protože doufal, že poskytne ekonomický, nikoli pouze morální důvod pro zachování planety. Jenže podle stejné logiky, logiky ceny, by bylo v našem zájmu Zemi nezachovat, pokud bychom dostali lepší nabídku. A navíc, což pak není odrazující uchylovat se k argumentu, že bychom měli zachovat ekosystém kvůli všem těm penězům, které ušetříme. Taková argumentace nekriticky přijímá onen základní předpoklad, jehož se tak těžce zbavujeme, že peníze jsou uchovatelem hodnoty. Že všechny věci lze a je třeba měřit a kvantifikovat, že rozhodnutí se nejlépe dělají na základě čísel. Udržitelnost je omílaná už tak dlouho, že se z ní téměř stalo klišé. Avšak přesto, že s ní každý souhlasí, udržitelnost bitvu se ziskem prohrává. Lesy umírají, jezera vysychají, pouště se rozšiřují a kácení dál ničí dešťové pralesy. Tempo těchto procesů se zpomalilo jen nepatrně, navzdory 5 dekádám ohromného úsilí environmentalistů. Ti musí neustále bojovat s mocí peněz, která bezhlavě usiluje o krátkodobé zisky, dokonce i na úkor vlastního přežití. Jak napsal Lenin v poněkud jiné souvislosti, kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je my pověsíme. Příčinou krátkozrakosti kapitálu je v podstatě úrok, který nutí nedbat na budoucí peněžní toky. S úrokovými sazbami pod nulou převládne opačné myšlení. Znovu si představte, že jste prezidentem celého světa. Teď už ta nabídka mimozemšťanů tak lákavě nevypadá. Při negativním úroku ve skutečnosti nebude žádné množství peněz stačit k tomu, aby zemi zaplatilo, protože peníze v budoucnosti budou mít vlastně vyšší hodnotu než stejné množství peněz v současnosti a jejich budoucí hodnota časem exponenciálně poroste. Takže byste mimozemšťanům řekli, my vám zemi neprodáme za žádnou cenu. Neměli bychom totéž říkat také dnes, kdy ekonomika stále trvá na tom, že ekologický základ civilizace i samotný život mají svoji cenu? Neměli bychom to říkat už dnes při jakékoliv směně toho, co je nekonečně cenné za nějakou konečnou sumu peněz? Myslím, že nastal čas zastavit přeměnu krásy, života, zdraví a budoucnosti našich dětí na peníze v hotovosti. Uvědomuji si, že můj příklad zpeněžování země je přehnaný a asi se najdou ekonomické argumenty, které ho zpochybní. Jde mi však o to, že záporný úrok velmi podstatně mění náš pohled na to, jaké chování je ekonomické. Činnosti přinášející užitek za 30, 50, 100 let chování, z něhož bude opravdu profitovat až 7. generace po nás, budou ekonomicky motivovány zcela jinak než dnes. Kdy se tak nejspíš chová jen opravdu velký idealista? Se záporným úrokem a klesající měnou naše ideály už nebudou ve střetu s našimi ekonomickými zájmy. Zamyslete se nad jedním praktickým příkladem. Předpokládejme, že přemýšlíte, zda k většímu prospěchu své firmy instalovat solární panely. Prvotní náklady jsou řekněme $100,000 a vy ušetříte $1,000 ročně. V současnosti by jejich instalace nebyla ekonomicky výhodná, protože čistá hodnota $1,000 ročně
je menší než 100 000 dolarů, dokonce i při velmi nízkém úroku. Ale kdyby byl úrok nulový nebo záporný, šlo by o ekonomicky výhodné rozhodnutí. Už dnes se lidé takto rozhodují, i když to není ekonomické, protože pravda,

vynese 10 tisíc dolarů. Úrok z 1 milionu dolarů je přinejmenším dvojnásobný než příjem z udržitelného kácení. Ten byste také mohli přeměnit na hotovost. Jenže jestliže jsou úrokové sazby negativní, tahle logika přestává platit. Internalizace externích nákladů funguje v součinnosti s změnou záporného úroku, aby se z peněz stala síla dobra. To první spojuje soukromý zájem se zájmem veřejným, to druhé upřednostňuje dlouhodobé uvažování před krátkodobým. Obě zlepšují současný systém, avšak jednotlivě zárukou udržitelného světa nejsou. Teprve společně propojí ekonomická rozhodnutí s dlouhodobými zájmy společnosti a planety. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy dlouhodobé uvažování není vhodné. Máme mnoho potřeb, které raději naplníme nyní než v budoucnosti. Jestliže hladovíme, dáme přednost jednomu jídlu dnes než stovce jídel za rok. Většina neoklasických ekonomií, zvláště rakouská škola, dedukuje z takových příkladů tvrzení, že je v lidské přirozenosti snažit se spotřebovat co nejvíce právě nyní. Podle nich je úrok druhem kompenzace za odloženou spotřebu, jakási odměna za pozdržené uspokojení. Jinými slovy, vy, vážení čtenáři, byste nejraději maximalizoval svůj prospěch tím, že ihned utratíte všechny své peníze, ale neuděláte to, protože víte, že díky úroku budete mít později ještě více. V ekonomii se tomu říká postulát časové preference. Časová preference. Naše předpokládaná preference okamžité spotřeby je ústřední myšlenkou modelu užitečnosti budoucí spotřeby, kterou ve 30. letech rozvinul Paul Samuelson a jež se stala základem většiny dnešních ekonomických teorií. Má také velký význam pro mnoha dnešních vyvrácení Keynesových teorií. V jednom matematickém ekonomickém článku, který jsem objevil, když jsem se zabýval měnou založenou na demuráži, byl postulát časové preference základní proměnou při vytváření nepřesvědčivé ukázky, jak taková měna škodí veřejnému blahu. Keynesiánská logika, kterou zde uplatňuji, časovou preferenci minimalizuje. Keynes ji úplně nezavrhoval, ale domníval se, že lidé mají přirozenou tendenci utrácet menší část svého příjmu, jestliže jejich příjem roste. Zdá se zcela jasné, že když hladovíte, okamžitě vynaložíte celý svůj příjem na potraviny. Když máte dost peněz na to, abyste pokryli všechny své bezprostřední potřeby, můžete si dovolit utratit nějaké přebytky, třeba za knížky nebo zábavu. Když jsou tyto potřeby naplněné, koupíte si možná Rolls-Royce. Avšak čím větší je vaše bohatství, tím menší je naléhavá potřeba ho utrácet. Proto se Keynes domníval, že lidé mají tendenci šetřit, aniž by je poháněla pobídka, zájem odkládat spotřebu. Vlastně si myslel, že tato tendence šetřit může být destruktivní, jestliže vede ke koncentraci bohatství. To byl důvod, proč sympatizoval s nízkými, ba dokonce zápornými úrokovými sazbami. Při četbě některých článků z konce 30. a 40. let mě zarazila intenzita a špatně skrývaná emotivnost kritiky Keynese ze strany vlivných ekonomů. Tento druh ostouzení je typický pro jakoukoliv debatu, v níž ortodoxní představitelé establishmentu tuší, že nová teorie zpochybňuje zavedení stěžejní poučky jejich oboru. V Keynesově teorii se nacházejí přinejmenším dvě velmi zásadní výzvy. Za prvé, jeho myšlenka o přirozené tendenci šetřit v podstatě tvrdí, že peníze jsou samy o sobě podřízené klesajícímu meznímu užitku. Čím více jich mám, tím menší užitek pro mě každý další dolar představuje. Mně to připadá jasné, ale klasickým ekonomům, pro které jsou peníze a užitek jedince i společnosti dvě strany jedné lineární rovnice, to zjevně jasné není. Oni vlastně tímto způsobem peníze definují
a jako základní předpoklad berou myšlenku,

že lidé se snaží maximalizovat svůj osobní zájem tím, že maximalizují peníze. Jestliže odmítneme lineární rovnici mezi penězi a užitkem, to je s dobrem, zavrhneme také úporně udržovaný ideologický předpoklad, že obecné blaho můžeme maximalizovat tím, že budeme maximalizovat ekonomický růst. Stejně tak odmítneme utilitární argument pro kapitalismus maximalizující bohatství a místo toho otevřeme dveře myšlenkám zdůrazňujícím rovnost při distribuci bohatství. Matematicky platí, že jestliže jsou peníze podřízeny klesajícímu meznímu užitku, optimální rozdělování peněz znamená rozdělovat je tak rovnoměrně, jak jen to je možné. Pokoušet se ospravedlnit distribuci bohatství od bohatých k chudým znamená, že keynesiánské myšlení je pro ideologii bohatých zcela přirozeně prokletím. Ještě větší výzvu představují Keynesovy názory na upřednostňování likvidity, schopnosti aktiv přeměnit se rychle a beze ztrát v peníze. Zamyslete se nad opačným názorem, prezentovaným klasickými ekonomy a stoupenci rakouské školy, podle něhož jsou lidé od přírody rozhazovační. Jak to formuloval ekonom 19. století N. W. Senior, potěšení, jehož si můžeme dopřávat, nebo snaha o vzdálené spíše než bezprostřední zisky, patří mezi největší výzvy pro lidskou vůli. Uvedu novější příklad od jednoho stoupence Ludwiga von Misese. Žádné zásoby zápůjčních fondů by nemohly existovat bez předchozích úspor, to jest bez odolávání možnosti konzumovat současné zboží. Přebytky současné produkce nad současnou spotřebou. Není zde žádný úrok ani žádné sazby na časovou preferenci. Jinými slovy, úrokové míry by byly nekonečně vysoké, což by se kdekoliv mimo rajskou zahradu rovnalo nuznému živoření na úrovni čistě zvířecí existence, tedy primitivnímu životu z ruky do huby, nezbytnosti čelit realitě holýma rukama a netoužit po ničem jiném, než po okamžitém uspokojení. Takže úrok je odměnou za šetrnost a sebekázeň. V tomto názoru nacházíme ozvěnu některých ideologických předpokladů hluboko skrytých v základech naší civilizace. Například, že k lidskému, duchovnímu i materiálnímu pokroku dojde, když vyhrajeme válku s přírodou. Přírodní síly jsou vnější a touhy, potěšení a zvířecí pudy vnitřní. Zdrženlivost se stává vysoce ceněnou ctností. Podle této ideologie bychom bez ní nebyli lepší než zvířata. Nevstoupili bychom do oddělené a lepší říše lidí od přírody vzdálené. Karl Marx to vyjádřil následovně. Kult peněz má svůj asketismus, své odříkání, své sebeobětování, šetrnost a střídmost, opovrhování světskými, dočasnými a pomíjivými požitky, honbu po věčném pokladu. Odtud ta souvislost anglického puritanismu nebo i holandského protestantismu se získáváním peněz. V naší kultuře taková mentalita převládá. Uspokojení musíte odkládat. Musíte s myšlenkou na budoucí odměnu odolávat svým touhám. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Udělej si úkol, abys dostal dobrou známku. Choď do práce, abys dostal výplatu. Cvič, abys byl zdravý. Drž dietu, abys byl hubený. Obětuj svůj život něčemu dobře placenému, i když tě to nebaví, abys měl příjemný důchod. V tomhle všem uplatňujeme systém hrozeb a pohnutek vytvořených překonání naší lenosti a sobectví. Úrok se stává motivací ve válce proti našemu já, při překonávání naší nemravné lehkomyslnosti. Je však lidská přirozenost opravdu taková? Je skutečně v naší přirozenosti konzumovat a zbytečně konzumovat, aniž budeme myslet na ostatní lidi, ostatní bytosti nebo na vlastní budoucnost? Ne.
Starověcí Řekové, kteří v názorech na lidskou přirozenost nebyli příliš schovývaví, ji posuzovali správně. Jak řekl Aristoteles, všeho, chleba, vína, sexu a podobně, se člověk přesytí. Naše potřeby jsou omezené. A když jsme je uspokojili, obracíme se k jiným věcem a řídíme se štědrostí. Ale peněz, těch nemáme nikdy dost. Není to sklon ke konzumu, jež nemá hranic. Bezmezná touha naopak vzniká z penězi. Poté, co lidé dosáhnou přesycení v konzumaci zboží, začnou prahnout po penězích jako takových, nikoli kvůli tomu, co si za ně mohou koupit. A tato touha nezná hranic. Neoklasická ekonomie a rakouská škola to pojímá opačně a Gesell i Keynes měli pravdu, když se snažili zbavit peníze alespoň některých jedinečných charakteristik, jež činí touhu po nich bezmeznou. Keynes si uvědomoval, dokonce to přímo hlásal, že nadvláda preference likvidity nad preferencí časovou je základním předpokladem jeho teorie, kterou nazýval základní psychologický zákon. Je samozřejmé, že někteří lidé, kteří jsou závislí na jídle, sexu, alkoholu, se těchto věcí přesítit nemohou, jak ostatně poznamenal už Aristofanes. Dokazuje to snad, že lidé nenasytní jsou? Příklad závislosti vlastně vysvětluje, co je na penězích špatného. Závislost vzniká, když něco používáme jako náhražku za něco, co skutečně chceme nebo potřebujeme. Například jídlo je náhražkou za vztahy, sex za citovou blízkost a tak podobně. Peníze, co by univerzální cíl, se stávají náhražkou mnoha věcí, včetně těch, které peněžní ekonomika zničila. Komunitu, vztah k místu, kde žijí, spojení s přírodou, volný čas a další. Když mluvíme o likviditě peněz, máme na mysli prostě jen to, že je můžeme směnit za cokoliv, co chceme. Dnes v peněžní ekonomice můžeme směnit jakoukoliv komoditu za jakoukoliv jinou komoditu. Jen ne úplně přímo. Protože používáme prostředek směny. Peníze. Proč bychom měli upřednostňovat peníze před jinými komoditami? S výjimkou případu, kdy máme potřebu, jež musí být rychle uspokojena, což nás skutečně opravňuje mít po ruce skromné množství prostředků směny. Je jediným důvodem pro upřednostnění peněz to, že při skladování nevykazují ztráty. Díky své nezničitelnosti jsou peníze nejen univerzálním prostředkem, ale také univerzálním cílem. Když peníze učiníme nestálými, uchováme je jako prostředek, ale nikoli jako cíl. A když to uděláme, vytvoříme pojetí bohatství radikálně odlišné od čehokoliv, co jsme znali dříve. Více pro mě je více pro tebe. Se zavedením svobodných peněz jsou peníze redukovány na úroveň ochranných štítů. Přátelé a známí si peněžními půjčkami běžně vypomáhají. Nikdo nehromadí nebo nemůže hromadit peněžní zásoby, protože peníze jsou nuceny obíhat, ale právě proto, že si nikdo nemůže dělat peněžní zásoby, nejsou žádné zásoby potřeba, protože oběh peněz je pravidelný a nepřerušovaný. Silvio Gesell. Ekvivalenty univerzálního prostředku a univerzálního cíle jsou v moderní ekonomice prostředek směny a uchovatel hodnoty. Jedním ze způsobů, jak pochopit působení záporného úroku, je rozštěpení těchto dvou funkcí. To je velmi hluboká změna. Většina ekonomů pokládá prostředek směny a uchovatel hodnoty za určující funkce peněz. Jenže už jen spojení těchto dvou funkcí do jednoho předmětu znamená říkat si o potíže, protože aby byl prostředek směny užitečný, musí obíhat, zatímco uchovatel hodnoty je uchován, skladován mimo oběh. Po více než staletí vytvářel tento rozpor napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti.
Napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti odráží atomistické pojetí já, které v naší době převládlo. Peněžní systém, jenž toto napětí vyřeší, proto vzbuzuje naději na hluboké proměny ve vědomí člověka. V první kapitole jsem napsal, že zatímco dnes peníze stělesňují princip více pro mě, je méně pro tebe, v ekonomii daru je více pro tebe, také více pro mě. Protože ti, kteří mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stmelují mystické uskutečňování spoluúčasti na čemsi větším, než je jedinec, co však není od jedince odděleno. Axiomy racionálního osobního zájmu se mění, protože já se rozšířilo, aby obsáhlo něco z toho druhého. Dokážeme naplnit peníze stejnými vlastnostmi, jaké má dar? V ekonomice založené na svobodných penězích znamená bohatství cosi zcela odlišného od jeho dnešního pojetí a ve skutečnosti nabývá stejných vlastností, jaké mělo v pravěkých na darech založených společnostech. V lovecko-sběračských společnostech, které byly většinou nomádské, byl majetek doslova břemenem. Ony účetní náklady na zásoby a držení, které má dnes všechno kromě peněz, byly tehdy zcela reálné. Také v usedlých zemědělských společnostech neposkytoval majetek jako obilí nebo dobytek, přestože o něj lidé stáli takovou míru bezpečí jako fakt, že byli zapojeni do bohaté společenské sítě dávání a přijímání. Obilí může schnít, dobytek může uhynout. Jestliže jste však byli se svými majetkem štědří vůči komunitě, nemusíte se ničeho strašného obávat. Peníze záporného úroku znovu nastolují hospodářské uvažování lovců a sběračů. V dnešním systému je mnohem lepší mít $1,000, než kdyby vám 10 lidí dlužilo po $100. V systému záporného úroku, pokud nepotřebujete utratit peníze zrovna teď, je tomu naopak. Protože peníze se v průběhu času kazí, mám-li peníze, které nepoužívám, velmi rád je půjčím, stejně jako kdybych měl více chleba, než kolik bych dokázal sníst. Budu-li něco potřebovat v budoucnosti, dluh vám připomenu, nebo vytvořím nový v rámci svých sociálních vazeb s kterýmkoliv člověkem, jenž má více peněz, než kolik momentálně potřebuje. Podobně, jako když pravěký lovec zabil větší zvíře a většinu masa rozdal druhým podle příbuzenského vztahu, osobní náklonnosti nebo potřeb. Tak jako v případě kazících se peněz bylo lepší mít hodně lidí, u kterých něco máte, než hromadu kazícího se masa, nebo i masa sušeného, které se muselo přenášet a hlídat. Proč byste o to stáli, když je k vám komunita štědrá zrovna tak, jako jste vy štědří k ní? Bezpečí přicházelo se sdílením. Štěstí vašeho souseda bylo i vaším štěstím. Jestliže jste našli nějaký neočekávaný zdroj bohatství, uspořádali jste velkou slavnost. Jak to vysvětlil člen kmene Piraha, když se ho ptali na zásoby potravin? Maso skladuj v břiše svého bratra. Nebo se zamyslete nad pojetím bohatství u křováků, popsaném v rozhovoru mezi antropologem Richardem Lee a mužem z křováckého kmene Kung jménem Ksoma. Zeptal jsem se Ksomy, co dělá z muže bohatého člověka to, že je vlastní hodně vaků s korálky a dalšími cennými předměty, které má ve své chýši? Když máš, neznamená to, že jsi, odpověděl Ksoma. Tak bychom asi nazvali člověka, který v okolí vykonal mnoho dobrých cest. Ksoma nejspíš říkal, že bohatství nevytváří počet vašich předmětů, ale množství vašich přátel. Bohatá osoba byla oceňována četností transakcí, nikoli zásobami zboží, které má po ruce. Bohatství v systému se záporným úrokem se vyvíjí od do čehosi, co se podobá vzorům z regionu Pacific Northwest v Severní Americe nebo
z Melanézie, kde náčelník funguje jako překladiště zboží plynoucího recipročně mezi jeho skupinou a dalšími skupinami společnosti. Status nebyl spojován s akumulací peněz nebo majetku, ale spíše s velkou odpovědností za štědrost. Umíte si představit společnost, kde největší prestiž, moc a vůdcovství patří těm, kteří mají největší nadání a sklony k dávání? Tak vypadala situace v archaických společnostech. Status se odvozoval ze štědrosti a štědrost vytvářela vděk a závazek. Jako vůdce či král jste museli pořádat okázalé slavnosti a dávat bohaté dary lidem stejného i podřízeného postavení. Velmi názorný příklad nacházíme v Nibelungích, velké německé ságe z období vrcholného středověku, která čerpá z mnoha starších pověstí. Když Kriemhilda, vdova po slavném hrdinovi Siegfriedovi, začíná okázale rozdávat poklady, jež po něm zdědila, král se cítí ohrožený do té míry, že jí dá zavraždit a poklad nechá naházet do Rýna. Když jsem byl v Německu, hledal jsem ho, ale nenašel. Královo postavení bylo udržováno dary, takže když někdo začal rozdávat větší dary než on, snižoval jeho autoritu. Půjčky s nulovým úrokem se v ekonomice svobodných peněz podobají těmto darům z dávných dob. Ačkoliv se může zdát, že takové půjčky porušují princip daru, podle kterého reciproční dar není předem určen, jsou to opravdu dary. Dary nikoli peníze, ale užívání peněz. V dávných dobách byly závazky a očekávání spojená s dary společensky dané. Tady platí stejný princip. Sociální danost má podobu smluv, dohod, zákonů a podobně. Hybná síla spočívající v těchto formách danosti je stejná jako u darů. Ti, kteří mají víc, než potřebují, dávají druhým. Opravdu je to takto jednoduché. Jde o vyjádření vrozené štědrosti lidí, kterou jsem popsal v první kapitole. Vše, co potřebujeme, je peněžní systém, který tuto štědrost spíše podporuje, než brzdí. Žádná zázračná změna v lidské přirozenosti není nutná, jak jsem to popsal v knize The Ascent of Humanity. V systému založeném na úroku je zdrojem bezpečí hromadění peněz. V demurážním systému je zdrojem bezpečí existence funkčních kanálů, které pohyb peněz usměrňují. Zdrojem je propojenost toku bohatství, nikoli jednotlivý bod jeho hromadění. Jinými slovy, takový systém je zaměřený na vztahy, nikoli na to, že já mám. Proto je demurážní systém v souladu s odlišným smyslem pro já. V němž se neprosazuje uzavírání stále větších částí světa v tom, co jsem já a co je mé, nýbrž rozvojem a prohlubováním vztahu s druhými lidmi. Jinak řečeno, podporuje se tu reciprocita, sdílení a rychlý oběh bohatství. Někdy se mě lidé ptají, zda měna založená na záporném úroku nebude podobně jako inflace podněcovat k ještě větší spotřebě. Z ekonomického hlediska by se to mohlo stát pouze tehdy, kdyby demurážní sazba byla příliš vysoká a vedla by k upřednostňování zboží nad penězi ve funkci uchovatele hodnot. Zboží a peníze by měly mít stejnou hodnotu, ale podívejme se na to podrobněji. Když popisují měnu hojnosti, lidé namítají, jenže my opravdu žijeme ve světě nedostatku. Přírodní zdroje jsou konečné a my je už skoro vyčerpali. Problém spočívá v tom, že jsme s nimi zacházeli, jako kdyby byly neomezené. Podle tohoto názoru by si člověk mohl myslet, že kladný postoj k hojnosti a měna hojnosti je to poslední, co potřebujeme. Při hledání odpovědi na tuto obavu nejdříve zvažte, zda měna nedostatku opravdu omezila spotřebu nedostatkových zdrojů. Neomezila. Nedostatek peněz naopak zvýšil jejich převádění do dalších peněz. To smířlivé postoje k nedostatku, nikoli kladné postoje k hojnosti, vedly k ničení našich přírodních statků. Soutěžení a hromadění většího množství, než člověk potřebuje, jsou přirozenými reakcemi na vnímaný nedostatek zdrojů.
Nemravná nadbytečná spotřeba i plýtvání v naší společnosti povstalo z chudoby. Z deficitu bytí jim štrpí osamělé a oddělené já. Z nedostatku peněz v systému založeném na úroku. Z plytkých vztahů, jež jsou důsledkem našich přerušených vazeb s komunitou a přírodou, z neoblomného tlaku, abychom dělali cokoliv, opravdu cokoliv, jen abychom se uživili. Naproti tomu přirozenou reakcí na ovzduší hojnosti je štědrost a sdílení. To zahrnuje sdílení uvnitř říše lidí i mimo ni. Odkud by pramenilo naše frenetické úsilí přeměnit přírodu v komodity, které dokonce vlastně ani nepotřebujeme, když ne z nejistoty? Přemýšlejte o tom. Vede lidi k nákupu 50 párů bot mentalita nedostatku či hojnosti? Cítí se být člověk, který si kupuje třetí sportovní auto a dům o 10 tisících čtverečních metrech v bezpečí nebo v ohrožení? Odkud se bere tahle naléhavá potřeba vlastnit, ovládat, kontrolovat? Jejím zdrojem je osamělé, strádající já v nepřátelském světě, který nikomu nic nedaruje. Peníze záporného úroku jsou stělesněním učení o hojnosti, vzájemné propojenosti a pomíjivosti. Avšak toto učení představuje pravdu, jež je v rozporu se světem, který jsme stvořili svým přesvědčením a názory, z nichž se skládá příběh peněz. Je na čase zvykat si na nový svět, v němž se nebudeme pokoušet zbohatnout tím, že budeme držet, hromadit, mít. Je to svět, v němž jsme bohatí dáváním, programování prosperity učitelů filozofie New Age, které jsem kritizoval v 6. kapitole, nám vlastně sděluje důležitou pravdu. Skutečně potřebujeme začít uvažovat o hojnosti a vytvořit svět, který se stane jejím stělesněním. Milí čtenáři, zamyslete se nad tím, jste to opravdu vy, kdo řeknete, půjčím ti peníze, ale jenom, když mi jich vrátíš víc. Když potřebujeme peníze, abychom přežili, není to návod k otroctví? Jak popisuje David Graeber? Zdrojem lidského nákladu při obchodu s africkými otroky nebyli pouze váleční zajatci, ale především dlužníci afrických společenstev. Je významným faktem, že odpuštění dluhů, jimž se proslavil Solon, bylo částečně vyvoláno rostoucím počtem obyvatel, kteří se ocitli v dlužním nevolnictví. Dnešní mladí lidé se cítí být zotročeni studentskými půjčkami, majitelé domů hypotékami a celé národy třetího světa zahraničními dluhy. Úrok je zředěnou formou otroctví a protože stav otroctví ponižuje otrokáře stejně jako otroka, ve skutečnosti nechceme být ani jedním, ani druhým. Jestliže někomu půjčíte peníze, opravdu budete mít dobrý pocit z toho, že mu neustále budete mávat dlužním úpisem nad hlavou? Jestliže nebude schopný splácet nyní, budete mít dobrý pocit, když mu řeknete, že je moc zle, protože později bude muset zaplatit víc a ještě víc? Nulový úrok nebo záporný úrok přináší určitou svobodu. Není v něm hrozba celoživotních nucených prací kvůli zadlužení. Záporný úrok je v souladu s přirozeným instinktem. Když půjčím příteli peníze a on mi je nevrátí, nakonec mu sám od sebe řeknu, aby na dluh zapomněl, že mu ho nechci pořád připomínat. Nechceme trvat na starých záležitostech, na starých dluzích. Peníze záporného úroku podporují vstřícnost, která je nám všem vlastní, totiž abychom nechali minulost za sebou a šli dál.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás při pátku. Pátek je takový mezi pracujícím lidem, je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo. V pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas, takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moc s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravím, že počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no, ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje, no a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden, hady odkud?
0: Liebesbrief?
1: Kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řekni poprost, babi.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že protože neplatí zákonné povinnosti. Já jsem pořád tady.
0: No a teď ti nebylo čo čím vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možný.
0: No už to je lepší, tak už to jsem zase jede, no dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil nadal.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty máme nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec nic neslyšíš?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, okay, nepíše to, nevím, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Aha, mě to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No, takže jenom, abych to zhrnul, tak
0: Ty jako Jiří, my nemáme... Poslouchej, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Z Prahy, z Kavčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka.
1: Špatná kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele. Tak to nevím. A svítíš mi červeně, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, jo, svítíš červeně.
1: Počkej. Nechvím nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Us.
1: Slyšíme se? Jdu to poladit, jo?
0: Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jakože se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo, já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo, dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí a koukneme se společně na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Neb je 18.9., tak slaví Krištof s Y a Krištof s někým. Takže, mužské křestní jméno Krištof je prastarým křesťanským jménem, které v sobě nadčasové hodnoty nese i dnes. Na elegancí jména a příjemném znění nic neubrala ani celá staletí. Jméno nosí i svatý Krištof, ochránce všech poutníků a pomocník v nouzi. Jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem. Mužské křestní jméno Krištof, také Krištof s někým i, má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysrofos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein, nosit. Jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. No, tak, že Krištofů s Y je 4452, je to 93. příčka mezi jmény, a Krištof s měkkým I, těch je úplně stejně, takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4500 oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak, na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teďko společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálku, gratulantů obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým I, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost. A radost ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ledím, zkusím se podívat ještě do ovladačů, ale uvidíme, ale snad mě slyšíš teda, doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš. Super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak. Ještě jsem ho trochu vyladil. Co teď? Co včil?
0: Co včil? Včil, včil nám pověz ten týden, co si takhle hodně cestoval, co si obdržel obsilku od České televize. Tak co jim na to odpovíš?
1: No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Rozjelo mě to k slu, jako jo. Hned si to napsal jsem, aby mi udělala právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, to, ten stav poplatku a jaký mám uplatnit postup na to, ty poplatky nemusel platit. Jo? Takže první část analýzy je o tom, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialová vláda, že? Tak funguje tak, že může mít tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka asi a všecko, co jde připojit k internetu. Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
0: Počkej, ale tak to je, tím, ale to jsou daně tím pádem.
1: To jsou daně.
0: To je daň za informace.
1: Přesně tak.
0: To není poplatek za sledování televize už.
1: Přesně tak, to není poplatek za sledování televize, to je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec dohledněno, protože ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel, takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8 odstavce 8 a 9, jak uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje. Když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce. Ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo? Takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě. Jo? A podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí. Jo? Že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí. Jo? Takže to je další věc, jo? Co mě teda, to jsem se tady u toho trošku vztekl. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem se platil taky. Jsi tam, Peťo? Slyšíš mě?
0: Samozřejmě.
1: Jo. Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 2026 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale dle účinnosti nových pravidel, do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a pod Senát a podpis prezidenta, přičemž Senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 1,2, 1,15, jak je sám, 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné, pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nelze se z toho vyvázat žádným způsobem. A když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
0: A to by to přišlo nedoporučeně.
1: Nedoporučeně mi to
0: No,
1: přišlo.
0: takže to nemuselo přijít.
1: No. Takže, ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se s toho vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 tisíc plošně na, jak je to tady, riskuješ jinak 10 tisíc korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
0: Promiň, tomu
1: Okamžitě.
0: nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí a hrozí ti z toho nějaká taková pokuta. Takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
1: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. Nebo nezatížím. No nevím, nějak to budu muset tady se s tím popasovat, no. Takže tak,
0: No ne,
1: ale...
0: počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, No tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení. A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
1: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
0: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaký dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
1: Ano, to je to logice, je to posunutý, přesně.
0: To je ta logika. Čili přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo říct, že je to daň za lež.
1: Jasně, ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
0: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
1: Jasně, ale jakože přeneseným slovem, jako přeneseným způsobem, že jo, protože ty jsi v podstatě zákazník, si přímý donátor toho média, že jo?
0: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takové, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek, ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho poplatku.
1: Ano, ano.
0: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
1: No. A teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli. Protože v tom zákoně není nic o tom, že ta...
0: Oni tam citují nějaký zákon.
1: Energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal. Já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
0: Tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
1: A to možná... Já to zkusím tady napsat.
0: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom, že poskytuje databázi třetím osobám.
1: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě...
0: No ty jsi mu k tomu nedal svolení.
1: Já jsem mu nedal souhlas, no.
0: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
1: A ty mě neustříhli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vydrbají jak malý pes velkým, jak se říká.
0: No tak vy jste se, pane Nachytal, vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď, která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
1: Asi kdo to je, no.
0: No tak ta už odešla.
1: Řeknu, ta paní už s náma nebydlí.

0: podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk je na něj potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností. Teď jako to se nedá asi jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení, jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně si nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. Mm-hmm. To o ničem jiném není prostě.
1: Tak, no, víš, o čem to byl zákon?
0: Ano.
1: Nebo čeho se to týkalo?
0: Který zákon? Ten, co vetoval?
1: Ten, co vetoval, to jsem...
0: Ty jo, no, tak počkej.
1: No. Já to tady zkusím rychle.
0: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat, wow.
1: Já to tady zkusím.
0: Tak to jenom zadej jako veto prezidenta na zákon.
1: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je Vončo. Je to ze včera.
0: Můžeš mi to pinknout?
1: Jo, je to teda článek z novinek, já ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
0: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
1: Jo, dobře.
0: Jo, tak.
1: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
0: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavu chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na

0: ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce dát prezident šanci, byť vnímá i výhrady, které vůči normě předložené formou poslaneckého návrhu míří. Tak, co máme k tomu ještě od někud, od jinut?
1: Já už jsem si to tady hledal. Takže co vetoval teď? To znamená, je to nový zákon o státních zaměstnancích, jak četl. Podle koaličních autorů má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání zákonníků práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů. Bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a tu pakáž, se kterou bojují.
0: To je ten deep state nasazený, víš?
1: To je ten deep, přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
0: Ty jsou obsaženi na řadě míst. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Ano. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, které si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já ti nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
1: Jo. Já tady ještě dočtu doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavě státu ústava, blablabla. To zčetl. Odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD Svobodní. Opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydává to prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak zákon se schválit dál dá se schválit. Prezidentské veto v Česku je odkladné neboli suspenzivní. Zákon nezabije, jen ho vrátí sněmovně k úpravě hlasování. No a pak zase se musí, prezident má 15 dní na doručení zákona na to, aby ho podepsal. Vetovat nemůže ústavní zákony. Sněmovna o vráceném zákonu hlasuje znovu, nejdřív po 10 dnech od doručení veta. Hlasuje se o zákonu v nezměněné podobě. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. K přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200. Ne jen většina přítomných jako u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
0: Může se rozjet další kolo. No,
1: ano.
0: Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak z jejich pozic, přestože oni vlastně slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo. Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá. Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ano. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraní, aby nepromluvili, jinak že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získaly oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přezkušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
1: Z litery zákona.
0: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoly. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a točo okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo... Jo, to je prostě...
1: No,
0: okolo
1: se
0: zadávání zakázek z těch ministerstev směrem dolů. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici to, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení? Zaplatí to město nebo ten kraj? Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší.
1: Mm-hmm.
0: A to je tady 20 let minimálně, jo.
1: Mm-hmm.
0: Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice, jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že... A proč by to nemohlo být? Přijde nový ministr a prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
1: Tak letí.
0: Tak letí, normálně jde, jako... Yeah.
1: V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
0: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
1: No, jasně, no. Jako strhnutí prémií a tak dále. Jo. To prostě, pravděpodobně by se to nestalo, toto, nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, na to peču.
0: Teď si představ, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
1: Myslíš třeba Messie Kolas?
0: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojít co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy a jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy.
1: Aha.
0: Přijde to normální v komerční sféře tohle?
1: Ne.
0: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
1: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce
0: a radí,
1: Byl kamarád. Já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport?
0: No jo.
1: To je strašný. Jako.
0: Lepší zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA.
1: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
0: No samozřejmě ten z USA.
1: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánu nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme novýho generálního ředitele a máme tady... máme tady Škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu Škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
0: Ale zase, vem si to, vstání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
1: Jasně.
0: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení, aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
1: Asi ne. Dívej, tak já budu řešit ty...
0: Jiří?
1: Je to zavky, které já zrovna podám to vládě. Ano? Slyšíme se?
0: Zase to nějak vypadá.
1: A zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A už to naskočilo zase.
0: Už to vidíš.
1: Už je lepší signál.
0: Tak.
1: Kolisa nám signál tady, tuna.
0: Počkej, ty sice máš zařízení, který se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
1: Přesně. Prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
0: Pokud když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
1: Jo, to má ale asi od začátku. Messie,
0: no máme, tak v republice máme spoustu hrdinů, jo. Mm-hmm. Hrdina na Hradě. Teď zrovna se nějak pojede Velká Pardubická, ne?
1: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
0: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kuň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo?
1: A děláš si srandu, nebo?
0: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochopně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je... V Americe měli toho, že jo.
1: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní žokeje, aby vyhrál.
0: Tak oni budou muset brzdit. V Americe měli Chucka Norrise, že? No a my máme taky Chucka Norrise. Ale jmenuje se... Po Česku jmenuje se Pávek. A Požník.
1: Jmenuje se Peter Pavel.
0: A Požník půjde k Turkovi.
1: No. Pane Pávek, já nechci k Turkovi. Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Nevážil jsi z mne.
1: Jo, já mu říkal, já, který jsem ho naučil jíst příborem.
0: Myslíš, že to o něm říká Kolář?
1: Já si myslím, že jo.
0: Já, který jsem ho naučil jíst příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já.
1: Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako...
0: Kostkama dopředu.
1: A lícem, aby to nebylo rubem.
0: No jo, no. Tak mám tady dalšího hrdinu.
1: Povídej.
0: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů .cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně. V poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy .cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetkého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetkého, podle nichž měli být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetkého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Herec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali a tak o mě přijde, že dnes ho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.
1: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafíjali.
0: No.
1: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasaráno, teda s prominutím. To je strašný.
0: No,
1: to je hrozný, to prostě, no, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací prostě, jednoduše řečeno, jo. A apropo, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy?
0: To vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
1: Já to tady mám, můžem něco přečíst. Tom.
0: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst
1: ze
0: serveru Necenzurovaná pravda a stránka nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě... je vycenzurovali, asi pravděpodobně, nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia. Taky nám tam trošku znepříjemnili život, takže najdete pochopitelně www.studio-midgard.cz a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale je to
1: prvně rozumná doména.
0: Jo, taková rozumná doména, ale když už je Česká republika v Evropské unii ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dá. Takže studio-midgard.eu od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněna na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net studio-midgard.eu. Tak... No a vidím, že ty budou muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu?
1: No, zhodou okolností já jsem narazil, mě totiž před vysíláním asi vždycky ten algoritmus na tom webu a na Facebooku nabízí spoustu zajímavých informací a chodí mi to jako prostě inspirace do pořadu.
0: A můžeš to dopovědět, ale...
1: No prosím tě, zase mi to tady zakolísalo.
0: No jo.
1: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdaci, já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma, já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam třeba je tam strana komunistická, která komunistická, komunisté Ruska asi, předpokládám, a tím mají velké preference, nebo je tady, aha, je tady ještě strana, a také tam, strana KPRF, to jsou ti komunisté a ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
0: No ne, tak... Jo, tak já... Právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizích, na všech televizních kanálech v celé Evropské unii, tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance, běží tady 14 nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce, protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
1: Ne.
0: Ono to nic neprobíhá? Ono nás to vlastně nezajímá? Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co jsem o tom slyšel. Jako, jo.
1: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
0: Ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
1: To asi jo.
0: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde vlastně kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připravený nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti Rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.
1: No.
0: To jsou šaškárny, to prostě to nevymyslíš. Takže, no, řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jak jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma ve smyslu budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Natož jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš? Jak se to vyvine v těch volbách?
1: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku, i třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak on se jmenuje.
0: Zjeba.
1: Jo.
0: Plzeňák.
1: A ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska, mluví moc hezky česky, takže je tam jasný hlas. A ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B, to znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení, jak na Ukrajině, tak z celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. Měli velkou hubí řeči, tak jim Rusové odpověděli, že za 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda.
0: To
1: Jo,
0: je, no
1: ještě
0: promiň.
1: navážu na to, promiň, ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDNESu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože ještě nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, kde Ovečkin byl na nějakém volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil je. A paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně se za něho postavila i hokejová federace a řekla mu, že je to v pořádku, že se prostě, že propaguje Rusko. Takže to bylo takový vtipný. Jo. Ale viděl jsem tady článek, kdy Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny. Jo. Takže na jednu stranu píšou, jak to Rusko prohrává a ta Ukrajina postupuje, jestli co si, a na druhou stranu jsou tady takové zprávy, kdy vidíš, že to vůbec není pravda.
0: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamyšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo? Jestli Rusko je ekonomicky úplně vyčerpaný, tak jak je možný, že je schopný tam prostě 4 roky to čistit způsobem, jakým to čistí, jo?
1: A obnovovat za sebou zástavbu v některých oblastech
0: No třeba
1: vybudovali,
0: Mariupol, jo.
1: no, to vybudovali to město od znova.
0: Ale v jakém krátkém časovém horizontu?
1: No jasně,
0: Pak
1: to prostě.
0: pochopitelně jsou tady nějaká ekonomická čísla, jak v rámci BRICSu, tak v rámci...
1: K tomu mám článek těm ekonomickým ukazatelům, tak to si potom můžeme přečíst.
0: To se potom k tomu posunem. Čili mně přijde jako, že to šílenství s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš o Rusku, si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty
1: Jasně.
0: vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak oni tady vykládají, jak ho ty
1: Jasně.
0: sankce složili. Ale když
1: No,
0: se
1: a to
0: podíváš,
1: čelí asi 30 000 sankcí. Pozor na to.
0: no to jsme se tady bavili, nevím,
1: No.
0: jestli spolu minulé,
1: No, minule, no.
0: že v podstatě na celém světě je 45 tisíc sankcí asi, jo?
1: Ano. Ano.
0: A z toho má vůči Rusku je 30 tisíc, takže
1: Ano.
0: no a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň z
1: Ano.
0: čísel to vyplývá, jo. Takže to je těžký potom. To je ta lež, která není konfrontovaná, a to je třeba otázka funkce těch médií. Takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči, protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr.
1: Ano.
0: a Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu, to není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo, čili že se úplně zastavili, tankery, které víceméně jako jsou rádi, že projedou někde, tu a tam nějakej se protáhne někudy, tak to je docela bída. Já mám problém, že s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že ho zastavili dopravu i v tom v té bráně Nářků a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Íránem, ale spojencema Íránu. Takže se jeví, že Írán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Íránce, no tak Íránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
1: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
0: Tak, takže Egypt je stejně jako Írán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili to je o tom...
1: A naproti je Saudská Arábie.
0: Prosím?
1: Které je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, které je taky součástí.
0: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav... Tam víme, že je a Egypt, Rusko, to je, kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů. To proto, že Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo, tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne ten jako investor, takhle bychom možná dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psaný nápisy, čili ten vliv Rusů, nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdný regály. Takže tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je... A její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů. Já jsem teďko řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího, jo. A já jsem říkal, to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, který si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, ty mi to nechce naskočit.
1: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
0: Uhlovodících,
1: ano.
0: Nebyť závisí jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal, jo. Takže, a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ. No. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně na tvrdo. Jo. My jsme tady minule otevřeli odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního Západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, to není o tom, že si kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Fort Knox. Je plný zlata. A ani vlastním senátorům to zlato nikdy nesauditovali a nikdy to neříkali. Všiml si, jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
1: Audit, jasně.
0: A udělal ho?
1: Neudělal, no. Jako
0: popěšně. Neudělal. No. Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže...
1: Když se tam... Třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
0: Jo, mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší. Ale takže už London City začala nakupovat takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City, je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupenýho.
1: No, 70 něco.
0: A nikdo nikdy ho neviděl? Protože ono je prý v londýnské bance. A londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu?
1: No, protože fyzický zlato je v BRICSu a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS a vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
0: V době...
1: Takže tady ty pohádky o tom zlatě jako západ, no...
0: V době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry, už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy, protože zásoby zlata jsou strategicky sledované, může být, že v určitou chvíli země BRICSu provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři, jo, a tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém juanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou, ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo, ale tím převezmou v podstatě země BRICSu kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není. Jo? Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. tím učinili dolar vlastně světovou měnou rezervní, tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud.

0: trhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSu. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupili. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si...
1: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
0: No, tak Amerika si od nich koupila to zlato, jako. Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci, jo, novýho zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, a bacha, a to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4000 zhruba dolarů za trojskou unci, jo. Proto totiž to zlato oni drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenný papírky a oni vzali ty bezcenný papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit. Jo, protože to je hodně, viď, těžký. No, tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
1: Ano.
0: A ta jim to rovnou uskladnila.
1: Ano.
0: To znamená, že...
1: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčujou to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčujou. Takže asi tak.
0: Takže oni... No a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, který se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
1: Jasně.
0: Vlastně, jako kdyby.
1: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady to, co se stalo.
0: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
1: Přesně. Protože
0: zajímavý je, že... Hele, zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš? Jo. Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, jo. Že jo.
1: Ropná krize za rohem, teďka velký bouřky na moři, to je pech.
0: Ty bláho, to je pech. Jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo? Tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval BRICS, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp

0: líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země BRICSu dneska, ty jsi to tady myslím minule říkal, kolik země BRICSu mají toho, z toho celkového množství zlata. Bavíme se o kapacitách, ale kolik toho zlata, který existuje, kolik oni ho dneska mají asi?
1: To je těžký. Oficiálně, no, mě tady furt pípá, že se připojuju totiž, víš?
0: No.
1: Já se možná odpojím a připojím. Co ty na to?
0: Buď, nebo tam vypadla nějaká BTSka a jede to na menší počet BTSek a dělí se to, tak zkusíme to. Ale víš co, odpoj se, připoj se.
1: Jo.
0: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. nejsme, koukám, tady spadlej serverem 4 sekundy. 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité. Určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých $5,000, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok. Držitelé papírových poukázek, držitelé papírového zlata takzvaně nakoupili fyzický kov a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechá vás na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím takový Jirkovi říct. Nazdař, ahoj.
1: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, to víš, jo.
1: Super.
0: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž, ano. Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
1: Ano.
0: A co tam bylo v těch článcích psáno, že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov?
1: Fyzický, ano.
0: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
1: A drží to soukromí investoři.
0: A ty na tom vydělali.
1: Uh-huh.
0: Jo? To je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrváceli, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali a kdyby nakoupili ty zlaté rezervy příliš draze, tak by museli zvyšovat úrokové sazby, protože pochopitelně by jim to museli by vyvolat inflační podmínky, aby se zdražilo zboží, aby ten nakoupený, takto nakoupený drahý kov, tak aby v podstatě odpovídal vytištěným třeba místním měnám. Jo? A pozor, a tady je zase veliké plus, že máme my Češi, že máme pořád naši korunu. Přestože ta koruna je navázaná, tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
1: Je to přesně tak, protože zatím máme vlastní měnovou politiku. A jak jsi mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázám, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přechází na
0: Hele,
1: digitalizaci.
0: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali. To jsme se dopracovali k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek, který bych si tady dovolil jako jestli bude v češtině. Tak ještě jeden článek, který mám. A ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. To nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku, údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
1: Přesně.
0: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
1: Je to tak?
0: A člověče, nikdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
1: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, je když vyšije. To je prostě...
0: Musíme napsat Pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. No, aby ho prošetřili. U Trumpu nebudou jíst koblihe jen tak zdarma.
1: Přesně.
0: Tak
1: No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
0: nemluvíš o státních rezervách.
1: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Tady s tím ještě...
0: No.
1: Zlata. Tak. Mě to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20% světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních. Jo? A dohromady tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata.
0: Celkový množství.
1: Celkový množství, ale 45% padne na šperky, z litky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No takže když bychom se na to... V roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, 16.
0: Já to asi myslím, že BRICS bude držet tak 70% investičního zlata.
1: No a když se na to podíváme, protože oficiální, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 tisíc tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 tisíc tun, to může být. Té Francii, jo.
0: Nedávno psali, tam, že má Francie 2,5 tisíce.
1: Jo, takže...
0: Možná přikoupili, nevím.
1: A to je možná, no to je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata. Aha. Jinak tady se uvádí USA 8 tisíc tun, Německo 3 400 tun, Francie 2400 tun. Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má, a G7 říká, kolik opravdu nemá. By papírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo, mně to tady vychází, kdyby tady to bylo 216x, počkej, 216x to je 130,
0: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. To nebude jako v investičních slitcích. Čili tam asi bude...
1: Myslím si, že co se týká Indie, tanku. No myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale
0: Myslíš,
1: říkali já
0: že
1: bych
0: ty
1: třeba
0: sekty
1: spíš
0: v,
1: noc.
0: že ty sekty v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
1: No.
0: Jo.
1: A je, člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele dohromady.
0: No. Tak ono to tak vychází i co se
1: Jako,
0: týká, dejme tomu,
1: ono to tak,
0: skutečných hodnot
1: těch výrobních
0: těch
1: kapacit,
0: zemí,
1: no.
0: jo?
1: No.
0: Když to vezmeš
1: No,
0: kolem na
1: jasně.
0: kolem.
1: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
0: No to je ten důvod, proč oni k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili to založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém. To znamená, budou moc v jedné měně anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to, že může mít svoji vlastní měnu, tak jako to je v rámci Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že to bude důvod, proč oni vystoupí z Mezinárodního měnového fondu. Respektive, proč možná nevystoupí, ale vyřadí ty země, které si vylhaly virtuální zlato do svých rezerv, tak je vyřadí a ten systém celý předělají. Rozumíš,
1: Je to možné?
0: na tom skončí Mezinárodní měnový fond. Tady na té
1: No,
0: lži.
1: protože BRICS vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. Nebo pajcuje, co se dá, protože jsou
0: No ne, jako
1: úplně,
0: potřeba,
1: protože ta
0: hele, Jirko,
1: hodnota
0: padá
1: toho
0: to,
1: peněz.
0: jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha,
0: Já
1: jo,
0: to
1: já tady
0: mám,
1: mám blbý signál, zase se to nějak.
0: já to mám tady
1: Pane
0: cajk,
1: bože.
0: hele,
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: a nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon a připojit se? To neumíš, nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu.
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se
1: Jo.
0: spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi, nebo víš, protože i na těch BTSkách má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. Já to zkusím. A teď mě slyšíš? Teď se mi to zase zlepšilo, ten
0: Teď
1: signál.
0: je to dobrý, no. Teď tě slyším dobře.
1: No, tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: Zkusím
0: hele,
1: se tady na to podívat.
0: ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se
1: Ano.
0: uchýlil k budování virtuálního světa. Úplně,
1: Rozhodně. Úplně, úplně. To
0: jako
1: šlo
0: když se
1: zvirtualizovat,
0: pomátli,
1: to
0: hele.
1: zvirtualizovalo, no.
0: No jako když
1: No,
0: se
1: oni
0: pomátli.
1: nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na Západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No,
0: Nazdar tvá
1: jaký
0: máňo.
1: pak?
0: No,
1: Přesně.
0: já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, vyžadej ho.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů západu.
1: Ano.
0: Techzpravy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na země... Nesměj se. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. V úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Azerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejichž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Mix. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by stížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají, víš co, oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo, tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Vlastně, naprosto.
0: No.
1: To je. To se to si silný vyjádření, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, teď to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže nějak prostě dopadnout. Protože ach jo. Já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci, Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, co, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí. Tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát.
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta reakce na to.
0: Ano. Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to normálně ten přenos vůbec není, jako.
1: No, já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: Vidíme tě rádi slyšet. Víš co, já zkusím tu VPNku teda. Teda VPNku ten
0: A ty jsi schopný se
1: připojitelný.
0: pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. No, vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Takže chvilku tahá
1: Já už
0: pilku.
1: jdu na to.
0: Tak já dám písničku, ne? Zatím
1: Ano.
0: jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš, můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo. Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajeme. To je hezká, tady to si dáme.

0: No, tak jsme si zahráli, tak ty seš Jiří připraven, opět teda jako, jo? Halo, halo?
1: No, ano.
0: Slyšíme se?
1: Doufám, že jo.
0: Doufáš, že jo?
1: Jasně.
0: Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak snad to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstane nevěrný na do smrti.
0: Jo, já už
1: vím. No, ten článeček říkal. Že...
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převaha NATO by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Ty kluci vůbec neví, o čem mluví.
1: No. Přesně.
0: Kolik bys jim dal šancí? Jako?
1: No nula. Je to přesně tak, jak říká jako Rusko. Ten, kdo viděl rozhovor profesora Staňka, jak mluvil o nových systémových zbraních, co má Rusko k dispozici. A kdo to trošku sleduje a ví a neukají se nad debilitama z mainstreamu, tak ví moc dobře, že to Rusko by vymazalo Evropu z mapy. Raz, dva. To prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
0: To to není?
1: To není. To by bylo bumprát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že by vám něco. Vůbec.
0: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
1: To se provádí na Ukrajině. Takže je nějaká válka. Oni si říkají nějaké cvičení.
0: Já ti teda řeknu...
1: Když přešli do válečního módu...
0: No...
1: Povídej.
0: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
1: Ale stojí to za houby, jo?
0: No, není to nic, jako...
1: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
0: Jo, takže...
1: Na sunadatek, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti brabci, ty pachety tak vždycky letí okolo baráku, zhodí to tady a... No, nevím,
0: koupím kabel. Já tady mám... Jiří?
1: Ano.
0: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
1: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením. Ještě na kabelu asi, no. Tam si tady kabel z routeru a bude
0: no, teď se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak se to bude lepší, ale jak to, přesně jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém? Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady, protože ta, jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny, na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit. Jo. Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
1: No, taky ticho po pěšině, že?
0: No, protože tam Iránci tvrdě jakoby, tvrdě je tam sejmuli, že jo?
1: No.
0: A protože Američani nemají, co, nemají tomu Izraeli co poslat.
1: No.
0: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako haraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo bychom nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumnej a kdo má trošku v hlavě mozek, jo.
1: No, přesně.
0: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico a třeba Andrej Babiš. A teď si pustíme Roberta Fica. Protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
2: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutie s ukrajinským prezidentom, s novým predsedom vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, a opäť to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energii tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a ti sa pôjdu niekde mlátiť. Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí, že mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A mier, a mier, a svetu mier a podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy, 80-tych, 90-tych rokoch sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
1: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni. A vždycky je to připravený A nikdy se to nestane, protože nastala situace, jako kdyby z ničehož nic. Jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype. Jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a hledají se cesty. A když se podíváme jakoby teďko zpětně jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou, nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá ti něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
1: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No ale to taky bylo, toho Putina do té války táhli takovou dobu, že jo?
1: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
1: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jak už je začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně hromadného ničení, jsou tam chemické zbraně.
1: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
1: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. Uh-huh. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravují ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzdíš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí, na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Uh-huh. Protože válka vždycky resetuje, jo?
1: Jasně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako. To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Ať se nám to, já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starej je namočený v lobismu pro zbrojaře, tam je přímá linka, je namočený v lobby v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpečný.

0: naozaj taký humanitárny zločin, že od druhej svetovej vojny také niečo nenastalo. Toto je šialené. Ale toto je váš spojenec. Kdežto od zla je vraj Čína, Rusko a Irán. A prepáčte, čo Izrael, ktorý pácha genocídu v Palestíne. Čo Izrael, ktorý pácha rovnako genocídu v Libanone. Čo tam on pácha v tom okolí. Ve tam vraždiť ženy a deti. Ale to je im jedno. Od zla je vraj Čína, ktorá neviedla žiadnu vojnu. Veď toto je úplne absurdné. A prepáčte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno, vy ste si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorých dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl. Treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Rusku univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. Veď to je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť, že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
1: Skvělý, ne?
2: Tak na to, že to jadrová vojna nebude, ale jinak...
1: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
2: Jasně.
1: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže. Ale má povinnosti sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. Jo. Šílenci.
2: Mm-hmm. Je to tak?
1: A když se... ještě takhle. A lidi to vidí. Hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo. To je zajímavé, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo. Ne. Lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platíme ze svých peněz a vy, politici, půjdete se dohodnout s Ruskem, aby byl mír. To je vaše zásadní povinnost. A celou tu Evropskou unii a tyhle ty parchanty nacistický je potřeba vyflákat klackama ven, vymlátit je, vyházet je z oken, protože pokud oni chtějí válčit, tak ať se seberou. Ať vezmou svoje rodiny, svoje děti, svoje příbuzný, můžou si nakoupit zbraně, peněz mají dost nakradených, Uršila to může financovat, protože na smlouvách s Big Farmou si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný. Pojď si k tomu udělat závěr, chlapče milý.
2: Já s tebou souhlasím ve 100% v plném rozsahu, je to přesně tak.
1: Jen nemám, doplně, rád, nemám... nemám rád, když se mnou někdo bez zbytku souhlasí, tak. Takže něco dodej.
2: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
1: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. A o budoucnosti, jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
2: Přesně tak, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
1: Žádný internet, myslíš?
2: Žádný internet hlavně teda. To je taky
1: žádné
2: pravda.
1: Žádné potíže při vysílání, to taky není
2: špatný. A more si neměl žádný potíže.
1: Jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit. Máme 45.
2: Pane, kupte si kytičku. Když máte tak hezký život.
1: Ne, pane, kupte vaší manželce kytičku. Já nemám ale manželku. No, tak pane, kupte vaší milence kytičku. Já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku. Vy, když máte tak spokojený život.
2: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K Brixu jsme se vůbec nedostali. Doufám, že se příště dostaneme.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Je můj svět. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
4: Doma sníh, tady jižní karneval.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na...

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného

0: vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Protože jim to dochází, jo? Že jaký podvod je tady prostě páchaný. A ne tak dávno, to je jenom prostě pár, jako třeba jako desítek let, jo, nebo nějaký století, třeba o té Tartárie, jo, jak vznikly ty korporace. Teďka nedávno vlastně, jo.
3: Točí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio.
3: Zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Fyzická osoba nemá právo sáhnout na člověka.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na

0: Jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
1: Já ten, co prohrála u mezinárodního soudu, a musí vyplácet prachy. Jo? Takže ono to nějakou váhu má. Jo? A ty můžeš pak žalovat Českou republiku za maila. A nejenom jí, že?
2: Jasně, no.
1: Protože ona je tady o to, aby chránila tvoje necizitelná a nedotknutelná práva. Protože nad člověkem není žádná jurisdikce. Všechny tady ty bláboli zákony se týkají fyzických osob. To jsou věci, to jsou zákony pro věci. Ne pro člověka. Protože ani v jednom zákoně se nepíše, že to se dotýká člověka. Jo? Všechno se týká fyzických osob. Občan, obyvatel, jo, a tak dále. Řidič, to jsou všechno fyzické osoby. De facto korporace. Korporace, jo. Čiže fyzická osoba je korporace o jednom člověku. Takže když se někdo zeptá, jste pan Jan Novák, prej, ne, já jsem Jan a jsem majitelem fyzické osoby, která se tak jmenuje. Jo? Jsem její dědic.
2: A to já už teď nejsu, protože já jsem vlastně to zlikvidoval, že?
1: To jsteš pořád.
3: Pořád
1: to, to se netýká nějaký debilní občanky, tady se bavíme.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače C. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
1: Terál, jo? Dejme to. Jo? Ten to má splnit. Ale to bylo řečeno, že to má ko.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
1: Je pouze podnikat, ale nesmí tady nic vytvářet, nějaký násilí a podobné věci. Něco vymáhat. Jo? To jsou jenom de facto takový správci. Jo? Ale nejsou majitele, protože majitele jsou lidé, ty človíčky.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
2: Spojili zrovna naše vysílání v pátek večer, jako vždycky. Jsme rádi, že se k nám připojili. Doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jo, na sebe.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Tady výsleb a migrační...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
2: VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Je zrád tématem, které se odehrává v Německu.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: A že Merc nevydrží do konce roku. Že prostě je odpis. Já se tomu moc netužil.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...
3: Že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na
3: fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam své věci na to.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Tam normálně je jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty. Nebo zmíněné dálnice, zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného

0: vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Prodávají takzvaně pod rukou s tím dovětkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. Budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio...
1: Chodí k volbám samozřejmě. A pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Tu po Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Anderson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti ani nepřítelem. Volby už nic neřeší, naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na Ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců Ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z Hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CE.
1: Policii, aby nám pomohli. Že? To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na...

0: jiné studio svobodného vysíleče CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysíleče CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysíleče CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysíleče CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysíleče CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Pílu a má to přes 50 tisíc zhlédnutí, jo? A tam to, a to jsou krátké videjka, které tě neunaví, ale které tě během 3-5 minut prostě posunou takovým způsobem, že nebudeš jako vůbec stíhat a chápat, kde jsi, jo? Jo? Tam je to jasně prostě stručně řečený a je to z celého světa. Tak. Takže manuál ne. No. Peťo, no, budeš...
3: No. Ani nevím, vlastně, ani nevíš, co se tě bude ptát, tak na co ne. Si chceš chystat odpovědi, že?
2: Ne, to musíš už být bystrý tvůrce, bystrý. panter.
4: Na mě musíš, jako de facto, já kolikrát jsem emotivní, jo, no. Ale já ve finále umím být kurevský klidnej.
2: No, to je taky.
4: A úplně s vedovou tváří. Víš? No. Bez emoc. To dokážeš. Hmm, ono nejdřív, v začátku ty emoce budou lítat, ale pak to dokážeš úplně skladnout pláč.
2: Jako já tu zkušenost, člověče, já nechci to přivolávat, ale já tu zkušenost ještě jako nemám, jo. Takže...
3: No, měl bych to zkusit to, taky.
2: No, mohl bych to zkusit, no, mohl bych to, že bych dupl naplnil.
4: Ale to zase... Když jakoby vidí v tobě, že se jim de facto vysmívá.
2: Vysmo, no.
4: Tak oni jsou úplně jako, že pak hotový z toho, ne? Oni pak neví. To mě taky takhle zastavili, já jsem se smál a dal jsem papír do ruky a říkám, no tak. No.
2: Ještě nám řekni, Maro, co máš za papír ty, co vozíš?
4: Já mám prohlášení za živýho člověka, že jo?
2: Jo.
4: Já to mám jakoby dle dokumentů OPPT.
2: OPPT.
4: No. Který jsou zaznamenány na mezinárodním obchodním soutěži.
2: No a kdybyste měli zájem OPPT dokumenty, máme tady 14 dílů na Dežavíčku s Paulinou Bajči, jo, tam mluví o OPPT, Mara tím taky vlastně začínal, jo, přes Paulinu, takže je to určitě dobrá
4: vědička. No a právě proto já říkám, musíte poslat těm konkrétním korporacím to sdělení, kdo jste. Uh-huh. Takže už nejste ztracený na moři.
2: Jo.
4: Jo? Takže jim ty tam dáš, že seš ten živej člověk. Mm-hmm. A pravidla se mění.
2: Tak, Irena píše, ta videa jsou dobrá, včetně textu k ním. Ano, Iri, dávám si na tom trošku jako záležet, fakt jako, a Mara vybírá takový videjka bez těch různých omáček, ale aktuální a trefný a posunující. Takže já tady
4: uvedu... Aby to bylo rychlý sdělení, prostě.
2: Ano, rychlý sdělení. Já tady uvedu aj můj Facebook, a je tam fakt těch reelů hodně, jo, takže si to klidně můžete postupně jako načítat a chápat, no.
4: Říkám, a lidi se takhle jako vysílají, jako my tady vysíláme, tak lidi takhle vysílají po světě, jo.
2: No.
4: A lidi aj třeba sami videjka, jo, nebo ve dvou, jo, ale prostě vysílají a vysílají ty, hlavně oni vysílají ty opravdu vysignály do toho světa, že jsou oni probuzení.
2: Signály, no. Jo, těch signálů je hodně.
4: Oni už nejsou jako někdo, nějaká ovce v ovčíně.
2: No, dívej.
4: Oni třeba... už dávají najevo celému světu, kdo jsou.
2: Tak.
4: A že se za to nestydí.
2: Třeba tady to videjko dnešní, tady s Peťou Podlákem, jako s novicem, s nováčkem v Dežavíčku, já bych ho klidně pozval znovu, protože stejně to bude hra s nějakým svým průběhem. A co jsem to chtěl, teďka nevím, co jsem to chtěl, jo, že ten Peťa vlastně to videjko jakoby skončilo tím blbým koncem, že dostal pod tlamě, jo, ale stejně i na základě toho, a ne chyby, ale zkušenosti, jsme to vysvětlili, jak by to asi mělo být, takže i toto, Freddy Krueger, je pro tebe jako dobrý posunující, jo. Já si to stejně budu poslouchat znovu zítra na formě, tady to vysílání, jo. Mně to nestačí jednou, protože tam je toho tolik řečeno, to je na bednu. Peťo,
3: no, aspoň je vidět, jako nic horšího se stane může, než dostane člověk po hubě, no.
2: No, ale no, tož, ale ustál jsi to, jako ustál jsi to, nechal se vytáhnout z toho auta, nestotožnil se, nekýval jsi jim, ano, jsem řidič a jsem Petr Bodlák a blabla, anebo neřík.
5: A to to funguje. Dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozici. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politiky.
6: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače C.
5: Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku.
6: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
7: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
8: Vaši zaměstnanci, vaší pobočky, soukromé obchodní společnosti, policie na trati Olomouc, pracovní činnost. Byl jsem zastaven a po úvodním dialogu jsem vaše zaměstnance informoval, že jsem se dobrovolně vzal statusu fyzické osoby, kterou jsem měl pro účely obchodování, a tedy, že jsem člověk. Z reakce vašeho zaměstnance jsem usoudil, že sdělenému rozumí, správní jurisdikci s tím související obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv. V závorce tady mám dále deklarace. A v listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku Korporace Česká republika, kterou se vaše firma registrovaná v mezinárodním registru firm zavázala dodržovat. A tímto vám oznamuji spáchání několika úmyslných trestných činů. Vzhledem k tomu, že na mé dotazy nebylo vaším zaměstnancem zodpovězeno, tudíž jsem nebyl řádně poučen o svých právech a povinnostech, tady se chovám jak debil. Toto je vsuvka. Odmítnul jsem ztotožnění s právním statusem fyzické osoby, což ve skutečnosti ani není možné, protože jsem se dobrovolně vzdal. Zde byl porušen článek 1 té deklarace. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní, a co důstojnosti a práv jsou nadání rozumem a svědomím a mají spolu.

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života. Následně došlo k násilnému vniknutí a poškození mého majetku, kde došlo k porušení článku 7.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022, to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem.

0: máte sociální služby, chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena, že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií, Mendelová psala pro Washington Post, ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně, taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále, to znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít své...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Takže Krugere, Freddy, studuj, dežavíčko, nedělníček a studuj ze světa. Různých videjek a na Facebooku toho je taky mám hodně, ale různě na TikToku. Hoši, já bych to asi tak nějak dneska, máme to projasněný, nastíněný a s Peťou budem v kontaktu, budem pozorovat dál teda, jak píše, nebo jestli bude telefonovat na to prezidium a tak dále.
4: Ale možná, no. Ale možná by nebylo od věci podívat se na ten, na ty zástupce CLT,
3: no.
4: Na československém území.
3: No, já to tady mám. Já to tady, no ano, dopak, tam je
4: to tam
3: ten,
4: je?
3: No tady, to, tady mám teda jako telefon a e-mail do Ameriky, do Chicaga, no. Pak tady mám nějaký intro, jak teda kontaktovat ty zástupce jednotlivých států, i našeho teda, no. Korporace, no a pak jsem tam našel nějaký jméno Jan Čarnogurský a on je Slovák a on řeší ULC, tomu jsem psal taky, jo, jako korporátní právo mezinárodní obchodní, ale zatím mě neodpověděl, no takže...
4: Jo, protože oni, no, nevím. Tak jako pokud ti nebude odpovídat on, tak napíšeš na hlavní stan, jak se říká, že neplní to, co má plnit.
3: No, tak teď jsou dovolený, víš co, je to 5 dní, co jsem to rozesílal, takže počkám ještě a...
0: Profláknutá, to je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a, takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo

0: ano do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy, poměry, sebrali a je pryč. Že někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odvádění muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že jo, to už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny, když začali postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4% dotázaných. Že? Já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Galupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. A pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9:00 a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla se čistá 60-minutovka pro posluchače, oni budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21:10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
2: Dobře, jdeme na to, tak já tam dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říci pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19 zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdrav všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stoj. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Včetně cen ropy a průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. A večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu. Chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou samí civilkové, tam budou samí jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro kasus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budou říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď, a síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žiada, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. No, ja říkám, bylo na čase. Jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. A proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo ovalné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále. Ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, ale to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě, a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z EU a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázkou teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od AIPACu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože AIPAC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024. Že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Už čeká, prosím.
5: Dobrý večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obyvacího pokoje, nějakého to vypadá, a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší, a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se tak nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozváční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podívce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na Mítka. Díky.
6: Mm-hmm. Já si jenom dovolím vzít tu první a navrátit se druhou část a pojít na ní.
7: Já to zaznělo, ne? Já
6: usměrnit,
7: jsem...
6: Ale nerad skáču zase do řeči tak. Ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
7: Ne, já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že? Obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se dozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7-8 let před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizujou na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Uměla inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více, Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem, no. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
6: Já bych jenom doplnil v rámci neumělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu. Protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované. A člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
7: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám, to ještě Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou, a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohleto, všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná, a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. a zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
0: To a
7: vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
6: Za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VK nebude mít co žrát.
7: A ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
6: Pavel, já vůbec. Jako
7: to jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout své počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
0: Panové říkají, že jste moc dlouhý.
7: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
6: Umělá inteligence bude přesně počítána 4 minuty a šmitec.
0: A šmitec.
7: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme.
0: Dobře, máme tu dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
8: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo s ohľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Vidíte teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
7: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu Tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly v východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. konfiskaci ta foto. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace je jich ta foto. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
0: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
9: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kauny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána VK vedieť alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne,

0: podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
1: No, dobře, dobře. No, tak já takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
2: Pan Skala tvrdí, protože se neléčí, naopak, že se neléčí.
1: Já vím, ale je to třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno, a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tím lidem opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá. To by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Ale epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí. A ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem. Ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni

0: normálně vidí okolo sebe náš prostor. Vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou. Měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
2: Dobrý večer.
1: Tak, prosím.
2: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci pro Boha. Takže
1: posluchačka ještě na telefonu, tak slyšíte to.
2: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
1: No ale lid vám říká,
0: no,
1: že...
0: No na tohle to nebudu reagovat.
2: Já poznám svoji dceru. No ukončete, vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
1: Ano, slyším. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svou dceru. Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj, čau.
3: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo, no. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo, a máme tam nějakého dalšího posluchače, VK, jsi tam tady?
1: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
3: No, tak v tom případě... rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
1: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
3: oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
1: odkaz.
3: Jak
1: za to může pan VK teda?
3: Jo, takže v podstatě je tam steroidá. Švédskou televizi, tak nevím, jak...
1: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ty ještě nějakým způsobem?
3: Neskusím, to je pořád pana VK.
1: Aha.
3: Máme... Já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím. Mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání. Tobě VK zpětně tady taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Mm-hmm. Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak zničil něco. Ale já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
4: Dobrý den, brzo bohatá.
1: Dobrý den.
4: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Veka kvůli tady téhleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
1: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
4: Která jako, teďka volala, pan Veka se odpojil.
1: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
4: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana Veka, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan Veka jako takhle odpojil kvůli tomu.
1: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
4: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana Veka a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
3: No jo, to jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku asi není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
4: Já jsem se chtěla pana Vekla ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
1: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
4: No, tak je to škoda. Tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
3: Mějte se hezky.
4: Taky. Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou. Tak Vítku,
3: tak tohle budeme končit.
1: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

to akorát položil ten dovol. Tak já, jak se na to pokusím, tak to nemá cenu. Víš, protože... No ale oni to už lidi jako nevolají, že?

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí. Takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pana VK.
1: No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení. Dobře. No, Archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelné. Takže takhle bych na to reagoval. No a
0: ještě
1: máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední dotaz.
1: No, já děkuju za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle, přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kostí, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity, a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Tím už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 21.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak on povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala, jo. Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to, takže omlouvám se, jestli to teda udělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si teďko, bude, já to tady kalendárium, a to... Číslo 186, u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Čeští elfové. Skupina našich občanů pracuje anonymně, jejich mluvčí veřejně. Podle svých slov bojují proti cizím dezinformačním kampaním. Monitorují český internet, hledají dezinformace a upozorňují na lidi a skupiny, které podle jejich analýzy šíří manipulativní obsahy. V jejich posledním monitoringu se mezi označenými cíly útoků objevilo také jméno novinářky Zdislavy Pokorné. Detektivní parta. Další lidé, kteří řeší komunikaci a nedělají to zpovzdálí. Vymýšlejí konkrétní situace a přímo do nich vstupují. Zkoušejí reakce druhých a v jednom z případů použili i falešnou identitu. Vojtěch Pšenák se vydával za anonymního autora Tomase Paucknera a dostal se tak k ministrovi zahraničních věcí Petru Macinkovi. A pak je tu Tomas Paukner. Anonymní autor, který píše o různých kauzách, hledá jejich souvislosti a zároveň zůstává v anonymitě, což se nelíbí jeho kritikům. A kritika se zase nelíbí Pauknerovým zastáncům. Do komunikace vstupuje i politika. Andrej Babiš tvrdí, že od roku 2014 dostala určitá skupina reklamních a mediálních firem od desítek českých institucí celkem více než 5 miliard korun a že peníze následně směřovaly k vybraným médiím. Čtyři různé příběhy. Čtyři různé způsoby, jak se někdo snaží něco odhalit. Ale také čtyři situace, ve kterých bychom se měli ptát. Co skutečně víme a co si pouze myslíme? Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung se během svých cest po Novém Mexiku setkal s Indiány, příslušníky národa Pueblo v Taosu. Jejich náčelník Ochvia Biano, jehož jméno znamená horské jezero, mu tehdy řekl něco, co Junga hluboce zasáhlo. Podívej se, řekl Ochvia Biano, jak krutě běloši vypadají. Jejich rty jsou tenké, jejich nosy špičaté, obličeje jsou zbrázděny a znetvořeny vrázkami. Jejich oči mají jakýsi strnulý pohled, stále něco hledají. Co hledají? Běloši pořád něco chtějí, jsou neustále neklidní a ustavičně v činnosti. Nevíme, co chtějí, nechápeme je. Myslíme si, že jsou šílení. Jung se ho zeptal, proč si myslí, že jsou všichni běloši šílení. Odpověděl, říkají, že myslí hlavou. Ale přirozeně a čím myslíš ty, zeptal se Jung. My myslíme tady, řekl náčelník a ukázal na své srdce. Jung později popsal, jak hluboce ho toto setkání zasáhlo. Poprvé se na svou vlastní civilizaci podíval z perspektivy člověka, který stál mimo ní. Dokážeme se někdy podívat s odstupem sami na sebe. Čeští elfové jsou skupina, v níž většina členů nezveřejňuje svou identitu. Podle svých slov monitorují takzvané dezinformační weby, sociální sítě a řetězové e-maily a upozorňují na dezinformační kampaně. Na svých stránkách se představují jako lidé, kteří mapují, analyzují a aktivně bojují proti cizím dezinformacím na českém internetu. Sami o sobě píší, jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci. Jsme občané. Jsme ti, kteří odmítají přihlížet cíleným dezinformačním kampaním cizích aktérů. Jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesmířitelné tábory. Jsme čeští elfové. Za skupinu navenek vystupují dva její mluvčí, Vít Kučík a Bohumil Kartous. Většina ostatních členů zůstává v anonymitě. To samo o sobě ještě neznamená, že jejich práce není důvěryhodná. Právě proto je ale důležité vědět, na základě čeho své závěry dělají.
1: Zaznamenali jste názor, že to, co bylo za covidu označováno za dezinformace, se nakonec ukázalo jako pravda. Řekněme si to na rovinu. To, co jsme dříve označovali jako dezinformace o covidu, se nakonec ukázalo jako skutečné dezinformace o covidu, které zabily mnoho lidí. Na jejich šíření se podíleli kanály ruské propagandy ve všech svých jazykových mutacích, kromě jediné, vlastní ruštiny. Svým občanům ruská mašinérie sdělovala přesný opak, než lidem vně Ruska, tedy nám. Své lidi totiž na rozdíl od nás zabít nechtěli.
0: Čeští elfové ve svých přehledech uvádějí mimo jiné, kdo je cílem útoků dezinformačních webů a koho naopak tyto takzvané dezinfozdroje vnímají pozitivně. V jednom z posledních monitoringů se mezi označenými cíly objevila novinářka Zdislava Pokorná. Ta reagovala na síti X. Proč mě to vůbec nepřekvapuje? Poslední týdny byla docela slušná nálož hejtu a bude hůř. Osobní útoky proti Zdislavě Pokorné rozhodně nebudeme podporovat. Jenže měli bychom si položit jednu důležitou otázku. Jak čeští elfové určují, že jde o útoky a nikoli například o kritiku novinářské práce? Podívejme se na monitoring českých elfů. Na mapě jednotlivé lidi a skupiny označují podle toho, kdo je cílem útoků takzvaných dezinfowebů a koho dezinfoweby vnímají pozitivně. Jenže samotná mapa nám neříká to nejdůležitější. Kde podle českých elfů leží hranice mezi osobním útokem a kritikou novinářské práce? Protože pokud někdo kritizuje novináře, ještě to automaticky neznamená, že na něj útočí. Může kritizovat jeho zdroje, jeho způsob práce, jeho interpretaci událostí, může tvrdit, že se plete. A samozřejmě může překročit hranici a začít člověka urážet nebo napadat osobně a s tím my nesouhlasíme. Ale právě proto potřebujeme znát tu hranici. Kolik příspěvků bylo do této analýzy zahrnuto, které z nich označili jako útok, podle jakých kritérií, kdo hodnocení prováděl a je možné jednotlivé závěry zpětně ověřit z veřejně dostupných podkladů? Z výsledného monitoringu vidíme výsledek, nevidíme ale celý proces, který vedl k závěrům českých elfů. Zdislava Pokorná je investigativní novinářka. Právě proto bychom od ní i tady měli očekávat kritický přístup, nejen konstatování, já se tomu nedivím, že mě tam dali, ale především, jak jste na to přišli? Jaká data jste použili? Co si představujete pod útokem? Kdo rozhodl, že právě tento příspěvek je útokem? Nemohou mít někteří kritici Zdislavy Pokorné v něčem pravdu. A ještě se vraťme k jedné větě, kterou jsem citoval na začátku. Čeští elfové o sobě říkají, jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesmiřitelné tábory. Jenže neměli bychom se potom ptát i na to, jestli způsob, jakým sami označují jednotlivé lidi a skupiny, nemohou naopak společnost jenom rozdělovat. Někdy se říká, že nejlepší způsob, jak odhalit pravdu, je někoho nachytat. Co když ale nejdřív vytvoříme situaci, do které člověka záměrně uvedeme a potom jeho reakci použijeme jako důkaz pro jeho selhání? Právě to se teď řeší kolem ministra zahraničních věcí Petra Macinky a detektivní party. Petr Macinka, ministr zahraničních věcí a člen Bezpečnostní rady státu, šel v srpnu na rozhovor s člověkem, který už několik měsíců vystupuje anonymně pod jménem Thomas Paukner a na internetu píše o různých kauzách, upozorňuje na jejich souvislosti a postupně si získal pozornost části veřejnosti. Jenže Thomas Paukner v místnosti nebyl. Pod kuklou byl Vojtěch Pšenák z detektivní party. Skupina Macinku oslovila pod smyšlenou identitou a připravila situaci, o které později řekla, že šlo o bezpečnostní experiment. Ve studiu byly podle detektivní party ukryté makety zbraní a atrapa výbušného zařízení. Parta zveřejnila záznam rozhovoru a popsala ho jako test toho, jak ministr vyhodnotí nečekanou bezpečnostní situaci. Podle jejich interpretace Macinka v experimentu selhal. Jenže samotný Petr Macinka to vidí jinak. Tvrdí, že Vojtěcha Pšenáka poznal. A věděl, že pod kuklou není Thomas Paukner. A odmítá, že by se vystavil skutečnému nebezpečí.
2: Vy, pane ministře, víte, kde je Thomas Paukner, ke kterému jste šel na rozhovor?
3: Netuším, ale ten
2: tak
3: člověk...
2: Tak jste tam šel?
3: Objevil se tady nějaký fenomén. Thomas Paukner, který pracuje nějak investigativně a tak dále. A potom, když jsem dostal zprávu, že chce to svoje působení rozšířit a začít dělat rozhovory a tak dále, tak jsem říkal, dobře, tak já klidně tady tohleto nemám problém podpořit. Přišel jsem na rozhovor, jakých jsem poskytl opravdu jako velké množství.
2: A tam vidíte tohle. Vstoupíte do místnosti, kde je tohle.
3: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je nějaký podezřelý, jestli on to asi nebude pan Pšenák.
2: Přijdete někam, kde vás čeká zakouklenec. Zjistíte, že to asi není tedy Thomas Paukner, o kterém nikdo pořádně neví, co to je. To za druhé. A řeknete si, že tam zůstanete s někým, kdo vám lže o tom, kdo je, a poskytnete mu rozhovor. Oni vám řekli, že jsou že to je Thomas Paukner.
3: Ale to nikdo přece neví. Vy víte, kdo je Thomas Paukner?
0: Většina pozornosti se soustředila právě na Petra Macinku. Nechal se nachytat. Podcenil bezpečnost. Proč šel na rozhovor s anonymním člověkem? Proč jeho ochranka odešla? To všechno jsou legitimní otázky. Ale všimněme si ještě něčeho. Celou situaci vytvořila detektivní parta. Nevzala existující událost a neodhalila něco, co se stalo samo od sebe. Vytvořila vlastní scénář, vlastní příběh. Vystupovala pod falešnou identitou. Dopředem připravené situace dostala jiného člověka. A potom jeho reakci použila jako důkaz jeho selhání. A právě tady se dostáváme k důležité otázce. Je rozdíl mezi tím odhalit, co se stalo, a tím, že situaci sami vytvoříme a pak sledujeme, jak se člověk zachová. Když někoho dostaneme do předem připravené situace a on se nechá nachytat, můžeme se samozřejmě ptát, jak to, že to nepoznal. Ale co jsme tím ve skutečnosti zjistili? Zjistili jsme něco o tom člověku nebo hlavně o tom, jak reagoval na situaci, kterou jsme sami nachystali. To je ještě hlubší problém. Nejde o to, že média o akci detektivní party informují. Samozřejmě, že o ní informovat mají. Otázkou je něco jiného. Nehrají média spolu s nimi jejich hru? Detektivní parta svou akci nazvala experimentem a zveřejnila vlastní interpretaci toho, co se stalo. A média řeší, jak mohl ministr naletět, jak mohl přijít bez ochranky, co takový experiment vlastně ukázal. Kde je hranice mezi investigací, provokací a pastí? A ještě jedna věc, kterou bychom při hodnocení podobného experimentu neměli přehlížet. Pokud někdo používá podobné metody opakovaně, měli bychom se ptát, proč to dělá, co tím sleduje a jaké má cíle. Protože i to je součást příběhu.
3: Já jsem někde zaznamenal, že tam byly rozmístěny nějaké atrapy nějakých pistolí a tak dál. A to je také možná částečně odpověď na to, proč jsem tam zůstal. Víte, to je takové tajemství, já jsem teda to neříkal nikde, protože jsem se nejdřív chtěl domluvit s policií, jestli to je možné. Jo? Já nenosím v kapse žádné tajné dokumenty. Ale od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je tlačítko, které když zmáčknu, tak se potom začnou dít věci. A proto já jsem věděl, že pokud oni by tam na mě něco vyzkoušeli, tak myslím a trošku se bojím, že ty jejich atrapy, které tam měly nainstalovány, by možná úplně neobstály vůči neatrapám, které by potom vytahovali jiní lidé. A možná vzhledem k tomu, že pokud vím, tak pan Pšenáka tady tyhle jsou všichni v podmínce, tak možná oni se uchránili od velkého problému, pokud by vůbec nějakou takovou tu provokaci na mě vyzkoušeli.
0: Do příběhu Tomase Pauknera vstoupil jeden důležitý hlas. Novinářka Markéta Dobijášová tvrdí, že osobně zná jednu polovinu projektu. Prý dostala dokonce nabídku, aby se stala jeho součástí, a odmítla ji. Důvod? Podle ní totiž nejde o klasickou novinařinu. Texty nejsou dostatečně vyfutrované fakty, dokumenty a ověřováním, byť se tak tváří. Jsou napsané tak, aby zasáhly lajky, nabrali sledující a následně také jejich peníze. To je samozřejmě velmi vážné tvrzení a je fér zmínit i druhou stranu. Tomas Paukner uvádí, že jde o pseudonym a tvrdí, že jeho texty se opírají o veřejně dostupné a ověřitelné zdroje, jako jsou obchodní rejstříky, výroční zprávy nebo registry smluv. Klademe si dostatečně nejen otázku, kdo je Tomas Paukner, ale také, co vlastně Tomas Paukner ve svých textech zjišťuje. Pojďme k samotnému Tomasi Pauknerovi. Je to anonymní autor, který během několika měsíců získal značnou pozornost. Jeho texty začali přebírat další lidé a reagovali na ně dokonce politici. A jiní se ptají, kdo přesně za tímto jménem stojí, co je skutečným cílem celého projektu. A těm, co mu fandí, jsou tyto otázky nepříjemné.
4: To znamená, že ten výsledek je rozčistit havadilovi. Ze dvou emoce.
5: Budeme se dnes bavit o kauze Tomas Paukner. Můžete prosím krátce vysvětlit divákům, z jakého prostředí přicházíte?
4: Proč to zase život hodně prostě jinou? Od obchodního, marketingového, reklamního, komunikačního a zpátky.
5: Je Tomas Paukner osoba, více osob, projekt mediální agentury?
4: Tomas Paukner je, to je chiméra. První doby, že se použilo jméno, použilo se, tak aby to bylo věrohodné. Čili je to cosik, co slouží někomu, jako závěrčině nidro ve skutečnosti nepozná.
5: Pauknerův deník P podle registru CZ.nic registrovala doménu agentura Salt a Pepper, vedená Helenou Křesinovou. Jakou roli hraje tato agentura v projektu Tomas Paukner?
4: Všichni dneska se pozastavují lakým, kdo je Tomas Paukner, jestli Tomas Paukner vůbec existuje, a jednou, kdo je Helena Křesinová, co to je Salt & Pepper. Je to v podstatě úplně nepostovký. A v podstatě, tak jako všechny akzované na investigativní média se vrhovali na to, kdo je Tomas Paukner. Pak někdo se mi zeptal na to, co představuje a co sleduje. Je to úplně zahlcení mediálního prostoru, nebo řekněme, přehlcení mediálního prostoru bez jasné vize. S takovým tím jakoby mesiářským vzkazem, já to vyčifrujám za vás, on vlastně říká, on nebo ona, nebo oni říkají, my to vyčifrujáme za vás a pro vás a vy se vydostáváte dobře. Co já vidím jako zásadní problémy v tom, že se neděje nic.
0: A právě tady přichází jedna z nejdůležitějších otázek celého příběhu. Co se stane, když nakonec zjistíme, že Tomas Paukner není člověk, za kterého jsme ho považovali? Co když zjistíme, že za jeho projektem skutečně stojí marketing, peníze, politický zájem nebo nějaká jiná motivace? Co když se ukáže, že jeho minulost nebo vazby nejsou takové, jak jsme si představovali?
4: Na konci bude apatie, bezmoc a zmar. Tak je to pustí lešklé své emoce. Daj do toho energie svých nadějí. Budou si přát, aby to za ně někdo vyřešil. Budou si představovat, je to tady ten pomyslový zázrak, jako v 1989, kdy zjiv podvádělo, krablo, lhalo, udávalo a pak tady mu vyšel spíčovat na ulici a stal se zázrak, zazvonil jako Jíšek a všechno se změnilo. jenže o sebe zbeněl nic. Kdy jsme sebe zbeněli, jo?
0: A pokud se ukáže, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli, může se stát ještě něco jiného. Že spolu s člověkem se začne spochybňovat i to, o čem psal. Ti, kterým jeho témata nevyhovují, mohou říct, podívejte se, kdo zatím stál, tomu přece nemůžeme věřit. A pak je tady ještě jedna věc.
6: No limits, no origin, remark a media age. Takže vážení spoluobčané, teď se soustřeďte. Od roku 2014 tahle struktura dostala od 138 institucí v České republice, pozor, 5 284 566 307 korun. Tenhle systém tady funguje. No a kdo dostával ty peníze? No samozřejmě vybrané média za ty kampaně. Tak by bylo jasno, o čem tady je řeč.
0: Andrej Babiš přišel s vážným tvrzením. Řekl, že přes síť reklamních agentur mělo od roku 2014 projít více než 5 miliard korun a že peníze měly následně směřovat k vybraným médiím. A pokud by se ukázalo, že systém skutečně fungoval tak, jak Andrej Babiš popisuje, byla by to vážná věc. Museli bychom se ptát, kdo o těch penězích rozhodoval, kam přesně šli, která média je dostávala, za co?
6: 5,3 miliardy. Dělali to od roku 2014, je to strašně sofistikovaný systém. Nakonec ty lidi skončili

0: Om, šanti om, veliké šanti om, krásný večer, krásní přátelé, já vás vítám v Dežavíčku na Svobodném vysílači a pokud máte 18. září 2026, jejich to roku a máte 19 hodin 02 minut, no tak sledujete živý záznam, živý přenos, ano teda, lépe řečeno, a sice pořadu s Markem Hašlarem a hosty. No a tento pořad, tentokrát, se jmenuje úplně stejně jako ten předešlý. A sice průvodce vzestupem a již třetí cyklus, a dneska je pátek 18.9. A já vítám ve studiu průvodce Marka Hašlara a jeho hosty. Takže vyzkoušíme teda zvuk obligátně. Máro, slyšíme se?
1: Já zdravím posluchače i diváky. Čau Petrucho. Ahoj hosti.
0: Je, dívej, máme tak, aj hostku.
1: Máme hostku a další.
0: Máme tady
1: super.
0: Další a už to chodí a dívej se a přidat do streamu a jedná se o zdroj chrám celistvého poznání a je to již třetí cyklus, takže máme se na co těšit, je to opravdu velikánská sága, která nás baví a je nás tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takže zatím, přátelé, máme plné studio. No a kdo by se chtěl přihlásit dále, tak někoho na chvilku vykopneme, no a pak ho zase vrátíme. Takže, přátelé, jak se máte?
2: Tak já taky zdravím posluchače a diváky, děkuji moc za optání, Péťo. Mám se velmi zajímavě a těším se na dnešní večer, takže takhle za mě, děkuju.
0: Děkuju, děkuju. A další, kdo jak se má?
3: Tak ahoj všichni.
0: Píseň.
3: Já se mám asi tak, jak si zasloužím, takže všelijak. A těším se na dnešní vysílání.
0: Takže děkuju. Pak tam máme Klárku. Ahoj Klárko. Klárku neslyšíme. Přitom proběhla v 17 hodin zvuková zkouška a ta proběhla úplně na jedničku. Takže Klárko, my tě neslyšíme. Haló, haló. Píseň a Máro, Pájo, vy mě slyšíte?
1: No. Ano, všechno v pohodě.
0: Dobře.
2: Ano, taky všechno v pohodě.
0: A Klárko? Neslyším, neslyšíme Klárku. Tak, Klárka se nechala vykopnout.
1: Tak.
0: Dobře. Tak.
1: To je správná holka, ona už to umí, no.
0: Ona,
1: jako,
0: ona to už dál to umí. Dělat. A přidává se zpátky do streamu. A Věrka Kopřivová, ano, na zdraví, že slyším dobře, dobře. Takže Věrko, taky ahoj. No a Klárko, už? Ještě ne. A přitom ti to tak šlo?
4: Pořád se neslyšíme.
0: No a už se slyšíme, co tam zmáčkala. No nádhera.
4: No to nechápu, jak je to tady možný, no. Každopádně všechny zdravím. A... Mám se taky jako všelijak, zajímavě, vlastně nevím, jak to úplně v krátkosti popsat. Takže všichni zdravím a těším se na dnešní vysílání.
0: Díky, v krátkosti a jednoduchosti je síla, takže parádička. A máme tady Marci, minule měla problémy se zvukem, tak uvidíme, jak jí to půjde dnes. Marci, ahoj, takže jak pak se máš ty?
5: Ahoj, ahoj. Já teďka je to teda zkouška na ostro, protože mě to nešlo dřív. Takže jsem zvědavá na zpětnou vazbu. No a mám se divoko, že? Protože furt něco evidentně. Ale já tomu říkám, že se mám zajímavě intenzivně.
0: Díky, díky. Pochvala za zvuk. Ten funguje úplně perfektně. Prozradíš nám, čím to je, že to dneska tak krásně od tebe zní. Že ty máš sluchátka.
5: Nemám, protože ty mi nešli připojit na Robertův iPhone, starý asi 6 let, ale evidentně reproduktor má skvělý, takže tak. Těším se na vysílání.
0: Super, nádhera. Kdo ještě teda, Pája už říkala? Pájo?
2: Ano, ano, já už jsem říkala.
0: Ty jsi říkala, tak, tak říkali jsme, já jsem ještě neříkal vlastně, já jsem neříkal, přátelé, já jsem se vrátil z lesa, byl jsem na amanitkách, je to už asi čtvrtá nebo pátá návštěva, opět tři plné košíky amanitek, takže sušíme, macerujeme a máme se krásně v duchu lesa, máme se dynamicky, chodím i na brigádu, na krajinku, dneska jsme řezali dřevo 4 hodinky, takže jsou namakané, normálně nabušené, trošinku jako ta únava, jo, protože od rána na nohách, no ale čekám teda na dnešní pořad, který mě vždycky jako tak prostě zharmonizuje a nabudí, že necháme se překvapit, co teda, o čem to dneska bude. Máro, tady ten třetí cyklus se jmenuje Zdroj, chrám celistvého poznání, takže asi zřejmě předáme ti slovo, nebo takhle, ona tady ta píseň se tu ocitla ne tak náhodou, jo, ona dneska není jenom takový náhodný host, ale ona by nám chtěla určitě, ona už se potutelně usmívá a určitě nám chtěla něco říct. Ona mě to teda úplně přesně neřekla, o co jde, ale tuším. Takže píseň, přátelé, pokud dovolíte, předám písni slovo. Písni, je to tvé.
3: Jo, děkuju. Já tady sedím venku u kafička a jenom v rychlosti, než budete vlastně, než se dostanete do toho víru vašeho, napadlo mě, že by bylo skvělé, když se nemůžeme vídat na různých akcích, protože každý to má nějak daleko a my samozřejmě s Peťou nemůžeme jako jezdit tak, jak by se nám chtělo a nám se chce teda hodně, ale nemůžeme z rodinných důvodů. A napadlo mě, protože Milan Knop, který ho Peťa taky pozval do dnešního vysílání, nevím, proč tady není, pořádá příští týden, teď nevím, 26. Ten víkend, takže nevím, kdy je sobota, jestli 26. 26. je sobota.
0: 26.
3: Takže od pátku do neděle ve Štířím dole v Krucemburku, Štíří důl, koná se tam takové setkání, Milan hodně často pořádá setkání tady v tom Štířím dole a budou tam nejenom přednášející, ale budeme tam i hrát, takže jenom jsem chtěla říct, že kdo by nás chtěl osobně vidět, podat si ruku nebo obejmout, nebo dát si spolu kafe a povykládat si, tak nás tam uvidíte, včetně samozřejmě Marka Hašla, který tam bude mít přednášku. My tam budeme břáňat, jak říká Peťa, my tam budeme hrát asi po večeři. Takže jenom jsem chtěla pozvat, kdo bude velmi blízko Štířího dolu, tak přijďte za náma, nebo za někým jiným, to je úplně jedno. Myslím si, že dnešní doba je o tom, že bychom se měli jako stýkat, měli bychom si předávat zkušenosti a je úplně jedno, jaký kdo má na co názor, kdo jak je daleký nebo hluboký nebo široký, že se můžeme navzájem inspirovat a že můžeme prostě navzájem tvořit v nějaké jednoduchosti, řekněme. A já vždycky říkám, že v hudbě můžeme tvořit úplně všichni, takže když máte doma nějaké rytmické nástroje, budeme rádi, když je přinesete. No a budete fandit samozřejmě Markovi a uděláme si velmi příjemný jako odpoledne, večer a kdo chce, tak tam samozřejmě může být od pátku do neděle. A pokud tady bude Milan Konop, on vám ještě řekne přesné údaje, řekne vám, že se tam dá ubytovat, dá se tam najíst snídaně, oběd, večeře, je to velice levné, takže určitě, kdo budete mít chuť, čas, dorazte za námi a my vás velice rádi uvidíme. Takže já už předávám slovo vlastně hlavnímu aktérovi, nebo dvou hlavním aktérům, Peťo, tobě a Máro, tobě taky. A pozdravuji ještě všechny, kteří vlastně dělají celou skupinu vlastně tady toho pořadu a celou skupinu jako na té WhatsAppové skupině, Jo, je to zajímavé číst vaše komentáře, já je většinou nekomentuju a jenom je čtu, takže je to velice zajímavé. Takže Peti, mě vykopni, ještě jednou zdravím všechny diváky a posluchače studia Deja Vu. A opatrujte se, mějte se nádherně a děkuju za ten krátký vstup. Doufám, že byl krátký.
0: Bylo to tak akorát, takže písni my ti jako velmi děkujeme i blagadaríme a my vám se zatím se nepřipojíme.
1: Všichni ti děkujeme.
2: Děkujeme písničko.
0: Jo, a těšíme se teda na Štiřák. A já jsem říkal 26., protože pro nás je aktuální 26. Mára tam začíná, myslím, že o půl třetině a kolem třetí 15. hodiny odpolední. Pak je tam František a Milan Knop právě, který tam bude povídat o vstupech do jiných světů zase v rámci nějakého teleportingu na Plejády a tak dál, to ví jedině on. A já se na to taky těším, protože když jsme spolu tak o tom povídá, tak trošinku tajemně, ale nikdy nám to nepředvedl prakticky a dokonce vyhrožoval, že to dokáže i prakticky, že to lze někoho převést na svoji domovskou planetu. Takže Milane, pokud nás slyšíš, klidně se připoj na chvílečku taky, jo, přispět kapkou do mlýna. Takže písni, děkuju, jo, a ještě tak, my začínáme v 8 hrát, jo, takže, a nebude to asi jenom náš koncert, bude to takovej mix, že zahrajeme třeba pár našich písniček, trošku nějakého folklorku. Přátelé, kdo přijdete, Klárka, Pája a spol, další tvůrcové, vemte sebou cingrlátka, Máro, cokoliv, pišťalky, flétničky, bubínky a rozjedem to pěkně po šamansku a já se velmi těším na sobotu 26. Takže písni pokračuj v kuřbě pěkně, ano, jsi tam venku, kafička, u cigárka, takže díky za vstup a
1: ty
0: jsi se krásně.
3: Jo, tak mě vykopnout, opatrujte ano. Se, mějte se nádherně, krásný večer.
0: I tobě.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Píseň.
2: Píseň.
0: Pa, pa. Tak přátelé, takže je to naše, vaše, Maro.
1: Tak jo, tak jsme udělali úvod takovejhle krásnej, no, pozvolnej.
0: Jako vždy.
1: A, no jo, bylo teďka takový období, ono bylo takový těžký, jo, po těch různých procesech zemských. A čím blíž se, podle mýho, ta transformace děje i v té hmotě, tak to je příznak, že řekněme, že na to reaguje i naše tělo víc. To znamená, pro mě jako spánek, taková ta přirozená únava, jo, že jsem opravdu něco zpracoval, tak to tam znám a tělo potřebuje hned odpočívat, hned se transformuje, je to vidět, že to působí na to tělo. Když někdo opravdu dělá vědomou praxi, tak by měl ty změny pocítit právě i v tom těle, na té tělesné, naší pozemské, jakoby tělesné, i té buněčné struktuře, aby i to DNA na to reagovalo. Takže ty pocity a ty transformace toho těla, že to je taková přirozená únava, která je právě daná, že i víc spíme. A ne, že jsme úplně apatický, nebo že nám je jako blbě, to ne, ale jako, že je člověk přirozeně unavený. To je taková ta tvůrčí únava, jak k tomu rád říkám. Ale někdy člověk si toho jakoby třeba pro tu transformaci naloží hodně, jo, že si toho hodně otevře jakoby tím světlem, tím zábleskem si reaktivuje ten proces na té přirozené struktuře. Tak to tělo si začne samo říkat, právě tím, jestli je v tom stavu jako pozornosti, znamená, jsem vitální, ano, jdeme zkoumat, jdeme prožívat, jdeme cestovat, jdeme tvořit. A pak je ta, vždycky mám po tom záblesku, mám jakoby tu opětovně zase tu druhou fázi, kdy to jako zkoumám. A to zase vnímám, že to tělo jako víc spí, reaguje jakoby na ten záblesk, na ty změny, na ten vnitřní záblesk. A cítím to, jako, že to je důležitý vnímat. Když tělo potřebuje odpočívat, tak by mělo odpočívat. A neměli bychom si psát do toho kalendáře, že něco jako extrémně musíme. Protože my jsme zvyklí, že máme ten kalendář, máme přesně ten čas a náš život je tady řízený podle těchto těch složek. Jo? Máme kalendář a čas a napíšeme si něco do kalendáře a teď, když tam v tu chvíli nebudem, tak nepotkáme někoho, nedojedeme na to místo, na tu akci. Jo? Prostě máme tam vždycky takto daný. Ale to naše vnitřní tělo se začne najednou chovat v té vědomé praxi jakoby najednou jinak. Ne tak, jak jsme si to napsali do kalendáře. Ne tak, jak jsme si přesně nadefinovali, co se má ten den stát. Najednou se to stává přítomností. Najednou vlastně ten denní prožitek zažíváte skrz přítomnost. Ne skrz to, co jste si napsali do kalendáře jako prožitek. Jo, je to najednou jako někde jinde. A to je právě, řekněme, už naznačuju, v rámci té trojedinečnosti jsem vám říkal, že to máme to dětství. To první dětství je ten pozorovatel. Pozorovatel hledá jakoby to své mistrovství, že jakoby rozhodčím, že bude pak spojen s tou tvorbou. Jakmile je spojen s tvorbou, tak se k němu té trojedinečnosti připojuje i to božství. A to je ta druhá rovina. A to je dospělost. A jen dospějem a jako spolutvůrci utváříme realitu. Ale v té trojedinečnosti existuje ještě stvořitelský projekt, ten prvotní kvalita, ta jednota a celistvost. Zároveň. Pro mě je to stáří v té evoluci. Evoluční stáří. Kdy my nacházíme právě to, proč jsme vstupovali do té duality jako tvůrci a jako ty, kteří to budou prožívat a pozorovat. V té chvíli my obracíme jakoby ten směr toho vývoje. Že my nejdřív jdeme jako z toho dětství k tomu stáří, ale jakmile přijdeme k tomu stáří, k tomu zdroji, k tomu proč, že víme, proč jsme vstoupili, tak vidíme ten začátek i konec v jeden okamžik. A to je přítomnost. To neznamená, že zaniká ta zkušenost jo, v tom časoprostoru. To ne, ale máte najednou obojí pohled, že najednou vidíte, jak ta vaše cesta započala a jak taky skončí. A v tu chvíli jako vnímáte právě tu přítomnost, jednotu, celistvost. Pro mě je to, já jsem se jako dlouho nedokázal jsem jako definovat, co to pro mě znamená, ale vždycky jsem říkal jako proč. To bylo pro mě jako důležitá otázka životní. Proč? Proč je tohle? Proč se děje tohle? Proč já jsem takovej? Proč? Proč? Prostě samý proč. A to je jenom takové kouzelné slovíčko v rámci toho vývoje, že když se ptáme právě na to proč, tak vidíte, se ptáte vlastně na ten začátek a konec. Chcete pochopit celý ten příběh. Takže se na to dívat z té jedinečnosti, ale v rámci celistvosti. A nebo naopak, v rámci té celistvosti, jo, té složitosti, k té jednoduchosti, k té jedinečnosti. A tato rovina v té trojedinečnosti, ta jednota, ten stvořitel, je naší součástí a my jako vědomí jako vnímáme tu přítomnost a vnímáme i tyto stvořitelské kvality. A budu se vám snažit vlastně přiblížit něco, co je velmi jako odvážný čin. Zároveň spoustu mystiků, mudrců a hledačů poznání se snaží k tomu najít, jo, nějaké slovo nebo nějaké vysvětlení, co je pro nás ten zdroj všeho. Protože tam, ku podivu, to vidíte i ve všech náboženstvích, jakmile oni najdou zdroj toho vědění, který chtějí následovat, tak ten zdroj vědění, jako ta jednota a celistvost, označuje, jako, že to je pro ně ten zdroj všeho a odtamtud já budu čerpat tu spravedlnost, podle který se tady dá jako žít. Takže pro mě můžu to nazvat i jako takový pravidla hry. Jo, že když máme tady dobře, máme tu duální hru těch tvůrců a těch, co to potřebují prožívat a pozorovat. tak my tam potřebujeme právě vníst nějakou spravedlnost. A spravedlnost zajišťují právě ty pravidla hry. A teďka ty pravidla hry jsou pro mě ta prvotní tvorba. To znamená, nejdřív, když se tady chtěla projevit jakoby v té dualitě to vědomí, tak jsem vložilo určité prvotní projevy, a já to nazval monády, protože i v historii se to tak nazývalo, že to je jako zdrojová kvalita, která nás tady utváří. Takové to pravidlo hry. A tato monáda, tato jedinečnost a celistvost vždycky jako vstoupila a vytvořila určitou kvalitu, podle které se tady mohlo tvořit a prožívat. No. Takže ta prvotní tvorba, když to beru obráceně, jakože já přicházím jako stvořitel sem něco tvořit, tak si můžu rozpomenout na všechny ty rozhodnutí, které byly utvořené v té prvotní tvorbě v rámci nastavování pravidel hry. To znamená, ještě když se netvořilo, když se jenom vytvářely pravidla hry. To je něco jako, že já vstupuju do té hry, ale skrz tu prvotní tvorbu si určuju ten můj poput, proč jako vstupuju do té zkušenosti. Takže tam obtisknu to první rozhodnutí a to je ten začátek. Pak procházíte ten cyklus té tvorby a nebo vstupujete i do toho těla, jako do toho prožitku a pozorovatele. A znovu se zase navracíte od toho lidství k božství a k jednotě, tak tyhle ty dva směry, které jsou jako o té jedinečnosti, prochází všemi tou trojedinečností a navrací se zase do té jednoty. Znamená, pro mě to znamená, že to je jako cyklus té tvorby, cyklus Edenu. To je tak starý cyklus, jako tato tvorba tu je. Těhle těch cyklů bylo mnohem víc. Pokaždé, když vytvářeli jako tuhle duální tvorbu, tak tam vložili jiné atributy, jiné pravidla hry a zjišťovalo se, jako jestli to je konzistentní, že ta tvorba a tak dále. Takže podle mýho tohle už je víc koleček, které tady už proběhly v rámci duálního vesmíru. Ale tenhle ten cyklus toho Edenu, nebo tenhle ten duální vesmír, zde vznikla jakoby taková jako chyba toho programu, že se seknul. Jako když se sekne Windows a najednou nemůžete nic změnit. A on se začne najednou rozpadat. A vy, abyste jako udrželi vlastně tu duální hru, tak tam zase jakoby vkládáte skrz tu prvotní tvorbu další atributy, aby ten život, ta hra duální, byla v rámci té udržitelnosti toho vývoje a proč taky tu je. A to je v rámci i toho, že nám to dává určité poznání a tomu vědomí, které přichází z toho prvotního vesmíru. Zkušenost, kterou si jsem vybral, aby ji mohl prožít v tom cyklu. Jenže tím, jak se jako seknul ten vývoj toho Edenu a začal se rozpadat i jiný cykly, tak vlastně vznikla podobná situace i tady na planetě, že my jsme dlouho nemohli navázat na ten vývojový vzestupový rámec. A když teďka jakoby najednou přišel, tak by zároveň ho čteme skoro reálně, jo, v té dané chvíli, že my jsme nebyli vůbec připravení. Pro nás je to velmi intenzivní cesta, ten vzestup teďka, protože se ten čas zkracuje a na ty lidi v rámci toho vzestupového plánu, když se opožďujeme, tak je ten záblesk velmi intenzivní. Aby to bylo opravdu do té hloubky toho člověka i do toho genomu, tak jak on zrovna potřebuje v rámci toho vzestupového plánu. Protože my lidi se prostě najednou začneme rozhodovat světsky a začneme jet podle toho kalendáře a pak jako neřešíme ten vnitřní stav toho zestupu ani ten vnější stav, aby jsme jako mohli propojit. Jo, to je velice důležitý efekt toho srdce, že když jsme mimo srdce, jo, že tu pozornost dáváme někam jinam, tak se nám jakoby naruší to propojení vnitřního mikrokosmu a vnějšího mikrokosmu. Že ten vývoj, nejste napojený na vývoj najednou. A teď se najednou uvědomíte, že čím víc vlastně jakoby děláte vědomou praxi takovou, že si uvědomujete to srdce, že jste součástí toho moře lásky, tak najednou se odvíjí ten život úplně podle jiného nastavení. Zapadá do toho cesta duše, zapadá do toho cesta ducha, protože se to sjednocuje. A je velice důležitý, aby jsme vlastně znovu ukotvili tu naši lásku s tím celistvým chrámem poznání. Protože my máme pocit, že jsme odtamtud byli jako vyhozený. A proto se jako furt klaníme, a vzýváme a, ty bytosti, aby jsme jako znovu jako navrátili tu kvalitu, která je nám i uvnitř prostě dána z čistoty a z toho přirozeného vývoje. My jsme jako pozorovatelé, tvůrci a pak i jako zdroj, my jsme prostě to vědomí, protože zažíváme přítomný stav. Jo, prostě do toho všichni, kdo tu jsou, byli součástí toho vědomí, jenom se prostě rozdělili na menší aspekty. A když se jako vracíte ty aspekty nazpět, tak prožíváte všechny ty rozhodnutí, které vás oddělily od té jednoty. Protože vy, to je úplně viditelný, že byli nejdřív v té prvotní tvorbě jako v rámci jedinečnosti, v rámci té jednoty, rozhodnutí, aby začali utvářet, směrovat ten vývoj té duální tvorby, toho Edenu, nebo toho cyklu Edenu. To je ta jedinečnost, jednoduchost, jednota, jedno rozhodnutí. A to začalo utvářet právě ten obrovský cyklus, kde to božství mohlo jako tvůrce tvořit, pak vzniklo i ta jedinečnost toho pozorovatele, že to dětství, to lidství. Zároveň člověk ztratil to lidství evolučně, to si musíme připomenout, že my už se nechováme lidsky. Teďka tato utopie, co tady je, nás rozděluje a vůbec nechápem toho pozorovatele. A furt se hodnotíme. A hodnotíme sebe, hodnotíme ostatní. A teď jako si představte, když vy někoho, někdo se chová špatně a vy ho nějak hodnotíte a řeknete, je, a on je takovej a makovej, tak vy jste vlastně jakoby, vy jste si zastavili to propojení s tím vývojem, protože nejste najednou v tom pozorovateli. Vy si vytváříte program hodnotící, který když uvidí tenhle typ chování, tak takhle zareaguje. Místo toho, aby ho jako přijmul. Takže to, co se vám nelíbí v životě, je vlastně to, co máte v sobě přijmout v tom srdci. Což je zajímavý. Znamená, že já najednou vidím, že se mi něco nelíbí, reaguju na to takhle, že ten pozorovatel je vyhozený a jo, emočně, psychicky, to je jedno. Tak v té chvíli je to spíš výzva. Ne, že mám tomu člověku vynadat nebo ho ohodnotit, jako dát mu ten soud. Ne, tam je to zkušenost, že to máme přijmout. Pravdu. To je vlastně to známý heslo, co bylo řečený, jako miluj toho svýho nepřítele. Jo? I toho svýho nepřítele nejvíc, protože tam najdeš tu spásu toho srdce. No, ono to tak je, protože u těch největších stínů a nepřítelů my se bojíme otevřít to srdce a bojovat. A to je i to, že se nedokážeme přijmout i jako stvořitelská, jako prvotní bytost. Že jsme vzešli z toho zdroje, že můžeme být součástí. A ten celý příběh, si uvidět celý ten

upadat z toho vývoje a vybrali si prostě po pádu Lucifera, Luciuse, si vybrali prostě jakoby i směřování k němu, aby vyvážili ten evoluční proces. Já jsem to naznačoval v podcastech, že se najednou ta duální hra, která fungoval vlastně na principu, že nebylo dobro a zlo, že nebyly ten dobrý vývoj a ten invertní vývoj, no pseudovývoj, tak to je vlastně jako ten důležitý efekt, jo? Že on se rozdělil tím, že se někdo oddělil a upadnul, to znamená, že vytvořil dobro a zlo, že se udělalo na jednom tom hřišti taková čára a každý si začal vybírat, na které straně toho boje o ten vývoj a budou. A byly to teda ty jakoby bílý trička a černý trička, když to tak vezmu úplně jednoduše. Jenže ten souboj byl tak velký, že vlastně hrozilo, že ty síly budou tak proti sobě tlačit, že se to celý, jako celá ta duální hra rozsype. Jo, vidíte, jak jsem říkal, že se jakoby zastavil ten vývoj a vznik jakoby boj o to, kdo se zmocní toho vývoje. No ale tam já jsem naznačoval, že to je zkušenost toho tvůrce, kdy on hledá tu neutralitu. Jo, to je velice, jako, to je velice v rámci té trojedinečnosti důležitá věc. To je ta dospělost, že my jako tvůrce nikomu, nad nikým se nepovyšujeme, nad nikým se neponižujeme. Jsme tvůrci součástí toho, proč jsme vstoupili do té duality, že jsem spojil svého tvůrce s tím zdrojem. A jenom jsem si uvědomil ten příběh od začátku, když jsem vstoupil do duálního vesmíru, proč jsem tam vstoupil, a teď vidím i ten výsledek jako celou tu zkušenost a navrací se zase ke zdroji, jakože celistvě. Bo vidím tu složitost toho, těch mých rozhodnutích, když jsem se furt odděloval od toho zdroje, od té prvotní tvorby. Ano, já to tak i zjednoduším. Někdo to tady taky nazývá, je to spoustu lidí, vlastně to tak říká, že to je pro mě ten vesmír, ten jednotný vesmír náš, který má svého stvořitele, jakoby se říká. Ale já to vidím furt tak, že ten stvořitel je braná jako esence, která umožnila tomuhle vesmíru jednotnímu takovouhle esencí tvořit. Jo? A v tomhle jednotném vesmíru se vytvořil duální vesmír a to už jsou ty, ten tvůrce a ten pozorovatel. To znamená, že můžu říct, že jako z té stvořitelské úrovně jako se vstoupilo sem v rámci přítomnosti právě do těch cyklů toho času a prostoru. Jo? Ale stala se ta věc, jak jsem řekl, že se jakoby seknul ten systém natolik tím pnutím a tím soubojem toho invertního vývoje a toho přirozeného vývoje, těch bílejch a černých triček. Teď to vidíte sami, že teda jedinej ten, který by si nevybral jakoby ty svý, že ten rozhodčí, jo? Že ten pozorovatel je ten rozhodčí, který ty dva týmy nesnaží povyšovat, ponižovat, ale hledá tu rovnováhu. A já to naznačím, teď když si to vidíte, aby ten tvůrce mohl mít právě i tu vyšší rovnováhu s tím vývojem, tak potřebuje znát ty pravidla hry, tu spravedlnost. Znamená, že když člověk se chová, jakože narušuje celý ten proces té trojedinečnosti, jak jsem tady naznačoval, tak nechápe tu spravedlnost, nechová se spravedlivě vůči tomu celistvému vývoji. Něco ponižuje, něco povyšuje. Takže vědět a zkoumat tyhle ty kvality byla pro mě jako velkou výzvou. Nejspíš si člověk jako myslí, že k těmhle informacím přijde jen tak, jo, že začne třeba meditovat v jeskyni a ono to přijde. A úplně to tak si myslím, že jako nefunguje, protože když to teď vnímám, tak třeba to mívám třeba tak 4-3 roky.

0: v takových různých fázích, kdy se vám ty informace skládají dohromady, pak i v tom prožitku, jo, že vlastně máte možnost stát součástí té kvality a navnímat jí ze všech těch vašich center, mít hlubší prožitek, nejenom o tom přemýšlet nebo povídat si, a naopak to jako prožívat čistě v tom pozorovateli, v tom chrámu srdce. Takže pro mě to, jako se přidat a přizvat do toho chrámu srdce i svoji jako stvořitelskou část a přijmout to posvátné, proč jsem vstoupil do té duality a nechat si to vysvětlit, ne si tam furt vkládat nějaké svoje projekce, ale nechat si to vysvětlit tou zkušeností. Jak jsem říkal, vy to děláte tak, že se stáváte skutečným pozorovatelem a přirozeným tvůrcem. A pak nenarušujete tu prvotní tvorbu, tu jste spravedlivý. Ono to je jakoby jednoduchý. Pak máte to dětství, dospělost i stáří v jednom, takže to je ta přítomnost. Už neexistuje začátek ani konec, je přítomnost. A to je to proč, ne? Máme vysvětleno tímhle záblesk. Já to říkám právě, že ten vzestupový záblesk je jakoby tohle, že se propojí celá ta trojedinečnost a jenom jakoby cinkne a harmonizuje všechny tyhle evoluční procesy. A teďka, proč tu vlastně jsou na té planetě teďka takové jakoby seskupení bytostí? Proč se tu reinkarnovaly různé galaktické semínka v rámci vzestupu? A proč tu jsou vlastně teď ty galaktické rody a chtějí se znovu jako angažovat do toho vývoje? Proč to vlastně všechno takhle je? No, tak nějak věděj, že to lidstvo má za úkol teďka jakoby ukotvit tenhle ten vzestupový záblesk. Rehabilitaci vlastně vše celé té trojedinečnosti, to znamená reaktivaci té přirozenosti. Napojení na přirozenou kvalitu planety, na přirozenou kvalitu solární kvality. Jo, prostě rehabilitovat úplně celý svůj vědomý komplex těch center, jak neprojevených bohyně, tak projevených boha. A snažit se to prostě dostatečně zpracovat, protože představte si, že ty semínka, které tady do nás byly vložený jako do těch bytostí, reaktivujou právě tyhle ty galaktické rody a zapojej do toho vzestupu, protože ten záblesk jde z nás, jde tady z planety. Znamená, že kdokoliv tady není reinkarnovaný teďka, tak stále vnímá, řekněme, ten vzestup jakoby sekundárně. Já jsem to naznačoval, že oni to vidějí z těch rodů. Jo, oni to vidějí z toho svýho pohledu, toho rodu. Ale my jsme se teďka snažili vytvořit tu trojedinečnost, to znamená najít toho univerzální lidství. Jo, to je ten experiment toho, aby najednou byl tam komplexní rehabilitace, návrat, regenerace, obnova, ale zároveň i přenastavení té tvorby a působení a manifestace, aby to všechno se učilo ruku v ruce, abyste mohli si ty cykly, ty procesy uvnitř sebe dokončit a znovu si uzavřít tím, že pochopíte proč, že najdete začátek i konec. Najednou pak pochopíte, proč se mi ten příběh stal. Najednou se jako spravedlivě uvidíte, najednou vidíte skutečnost, vidíte tu spravedlnost, skutečnost. To je to, že najednou vidíte skutečnost. Tak pro mě to byla jako velká výzva, takže ještě jednou samozřejmě všichni jsme, pocházíme z jednoho zdroje. To je takový jako známá informace, ale mít to v tom prožitkové úrovni v rámci vědomé praxe, proto se budeme dneska snažit udělat vlastně podobnou analýzu, zase se orientovat v tom zestupovém plánu, kde teda máme i tu naší zdrojovou, stvořitelskou úroveň. A projdeme si všechny ty monády, ty pravidla hry, Ještě bych mohl možná doplnit, že ke každé té monádě byly spojované právě ty galaktické rody těch tvůrců, že oni čerpali jakoby z té zdrojové kvality a používali vlastně pro evoluci, takže oni jsou trošku jakoby spojený s těma monádama, pokaždý, když v rámci zušlechtění té kvality nebo zapojení do vývoje, kdy jako pomáhali té zdrojové informaci, aby se mohla, nebo té kvalitě, aby se mohla v rámci té tvorby projevovat a vytvářet tu zkušenost. Jo? Takže vždycky, když to bylo v rámci poznání a v rámci jako evoluce té trojedinečnosti, té jedinečnosti, k té celistvosti, aby jsme došli k tomu cyklu, tak to bylo velmi posilující pro tu galaktickou linii. Ona evolučně a geneticky rostla, jo? Bylo to prostě jakový evolučně jako šla nahoru. A i to lidství tady taky, jo? Když mělo takovýhle jako prožitek. A to poznání je právě kvůli tomu skvělý, že jakmile má někdo jakýkoliv osobní poznání, tak podporuje tento evoluční prvek. To poznání znamená, že chápete ten celý proces. To je to samý. To poznání se snaží vlastně jakoby vás připravit na to, abyste mohli znovu jakoby prožít ten, tu jednotu, tu přítomnost. Aby to vlastně zvládlo, to tělo, ten mozek, ta vaše bytost, to by takovou obsáhlou celistvost najednou dokázala pojmout a trošku jí to nevykolejilo, tak si myslím, že je velmi důležitý, aby jsme s těmi kvalitami už začali pracovat a připravovat se na to, že nějaký takový okamžik může přijít, ale nejde to vynutit, jo, jakmile já chci spojit s tím zdrojem, tak to nejde na tom vynucení. Já vždycky říkám, že on má přijít za váma, ten zdroj, ta stvořitelská úroveň, to vaše prvotní bytí, jo, toho posvátného proč, jo, to stáří, má k vám jakoby přijít. Vy ho nemůžete jako vynutit, jako až se tam doboucháte na tu nebeskou bránu a puste mě už prostě do toho Edenu. Tak to tak není. Oni se vám prostě ty brány otevřou ve správný okamžik, kdy na to budete přesně připravený, kdy se vám ty cykly dostatečně uzavřou, aby tím příběhem, začátkem a koncem si vlastně vytváříte možnost, aby se před váma vlastně to ten chrám celistvého poznání mohl objevit. Abyste mohli být součástí té jednoty. Tak jo, tak já děkuju. Já jsem to vzal takhle jako úvodně. Haló, slyšíme se, tak, je tam někdo?
1: Tak, ano, ano, teďka jsem si zapal mikrofonek a přátelé, krásně. Super. Nevím, jestli tady vydržel náš nový teda host, který se dobýval, až se dobil do studia a není to nikdo jiný než Milan Stříbrný Vlk, který by chtěl taky možná něco nám sdělit, ale teď ho tady nevidím. Milane, jsi tady ještě? Tak, Milan teďka asi na chvilku odešel. No, Maro, jsem si myslel, že třeba chvilinka taková, jenom taková prostě intermezzo, 2-3 minutky, že by si trošinku oddechl a že by ten Milan vlastně i nás znovu teda,
0: no, teď jo,
1: stejně
0: určitě,
1: jako píseň, jo, nás mohl pozvat a trošinku ještě vysvětlit,
0: a tak,
1: co a jak.
0: Tak možná možná, než budem přeskakovat jako k jinému tématu, ano, abych možná nechal hosty, jestli nechtějí reagovat na svou zkušenost s jedinečností.
1: Hosté, reagujte. A i tady ten Milan teda. Takže Mildo.
0: A Milan taky.
1: Jenom zdravíme, Mildo. Já tě zdravím velmi. Slyšíme se. A, no a promluv.
2: Já, dobře.
1: No tak paráda, takže Mildo, vítej mezi námi, mezi tvůrcemi.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ve skupince Milan je teda nový, jeden z novějších členů naší skupinky.
2: Ahoj,
1: máš tam trošinku echo, nevadí, zkusme to. Takže už tady byla píseň před tebou, ano, ze zahrádky, u cigárka, u kafička a pozvala nás, vás, Máru a ostatní tvůrce na štířák. Takže Mára teďka má pauzku mezi dalším tématem, takže jestli z nás poslouchal, chceš reagovat na to, o čem mluvil Mára, anebo nás chceš pozvat do štířáku, je to tvé teď.
2: Ne, já jsem před chvíličkou přišel.
1: Aha, dobře.
2: Musím dojít s Hatanem za chvilku, jo? Ale nic, prostě já jsem chtěl říct, že příští týden, příští víkend, bude dneška za týden, nám začíná mystery setkání ve Štířím dole. Právě Mára by měl být tak. Nevím, co k tomu říct, prostě se takhle skřej. Začínali jsme kousek za Chotěboří, pak jsme přešli na geofond u Chotěboře. V roce 2014 jsme tam skončili, byla rok pauza a zakotvili jsme ve Štířím dole, které je asi 16 km od Chotěboře. Už jsou ty setkání takový komornější, než když to bývalo ještě na geofondu. Nebylo třeba 200 lidí, ale to už se nedalo ukočírovat a tohleto teď, co dělám, tak je to takový lepší. Dělám ty setkání třikrát do roka, mám už je naplánovaný na příští rok, vždycky to musím plánovat rok dopředu. V dubnu bude čarodějnický setkání, na konci května šamanský a v září zase tomu dodal. V pátek, příští týden v pátek by tam měla být Gaia Bylinkářka, bude povídání o samoléčení. V sobotu tam bude Klára Bednářová o astrálním cestování, bude ještě prezentovat svou knihu. Pak tam bude po obědě Mára, právě svobodná spolupráce, krajinotvorba, sdílení prožitku skutečnosti. Antoš bude mít o frekvencích zvuku, pak tam budu mít povídání já, protože nedávno jsem se přidal do party nadšenců o paranormální jevy a budu tam mít o tajemnu a záhadách na vlastní oči a kůži. Pak tam bude píseň s Peťou, mám to nazváno Šep. V neděli budou dvě povídání Honza Pavlík z Olomouce, Setovi promluvy o nehmotné realitě a Pavel Kinčel Krása a tajemství minerálu. Uvidíme. Zatím tam mám něco přes 30 lidí, tak uvidím, kolik nás nakonec se sejde a vždycky ty setkání bývají krásný. Večer v sobotu možná bude i táborák, že si tam zabubnujem a jinak nevím, co říct.
1: Řekl jsi vše podstatné. Máro, takže přijímáte vy a ostatní tvůrci teda pozvánku Milanovu, my tam na Štiřák jedeme, bereme tam celý aparát, bereme tam ozvučení.
0: Já jsem tam psaný, já jsem se s ním domlouval už delší dobu.
1: Ano, ano.
0: Ale já jsem, musím přiznat, že jsem to nikde neposílal jako reklamu, jo, že jsem na to úplně zapomněl hlavně, jo. Já jsem si říkal, kurně, já jsem něco vlastně je, stříbrný vlk, ty, ale co to bylo? Ale Petrucha, všichni mi to zešli připomínat, takže super. Ale děkuju moc, já určitě přijedu, jsem rád, ten kraj se
2: vypadlí. Je to takový malý areálek. Je to malý areálek, určitě se ti tam bude líbit. Tam krásný velký jezero, který má poetický název Řeka s velkým Ř. Jinak v areálu je malý rybník, potok tam teče. Je to tam velice pěkný.
0: Tak na to se těším. Tak moc děkujem, tady necháme reagovat.
2: Já se rozloučím, páč. Budu muset doběhnout s Hafanem.
1: Ano, haf, jasně.
0: Tak dík.
1: Díky, Milane, za vstup. Oblagatár a krásný super večer.
3: Díky moc, hezký večer. Potkáme se na akci určitě.
2: Jinak, hele, Peťo, dneska ještě pro Peťu. My jsme sice spolu mluvili, ale já jsem nakonec na houby vyrazil dneska a na těch místech, jak jsem vás tam zavedl, tak jsou tam další muchomůrky červený, jo? A je jich tam docela hafo.
1: Hafol, Milánku,
2: my jsme tam... já, to tam moc nebylo.
1: Ale... Já zase prozradím, že Milan nám prozradil svoji tajnou houštinu, kde si tam schovanou. hluboko v lesích a to asi neměl dělat, protože my tam jezdíme s písní obden, ale asi to měl dělat, protože my sbíráme pouze muchomůrky, který zase nezbírá Milan. Mildo, my jsme tam dneska byli a máme 3 plný koše opět, jo, a 6 litrů Alpy jsme koupili, takže děkuji ti za...
2: Hele, můžeme ještě říct tu příhodu, kdy... No vidíš to, já jsem tam byl taky, ale můžem říct tu příhodu, když jste tam vyrazili den poté, co jsme tam byli spolu s vámi, ano. Jsem tam byl s váma.
1: Řekni,
2: a mě napadlo tam jít a teď jsem se plížil tou houštinou, slyším známý hlasy, tak říkám, dopak známý to tady mluví, kdo se mi to tady courá v revíru a Peťa tam napsal, že si myslel, že nejdřív, že jsem jeti.
1: No, nenapadlo mě teda, že se tam ocitneš hned 24 hodin poté.
2: Ale je to takový fajn.
1: Je to fajn příběh, potěší to, že jsme se tam tak potkali, ztracení uprostřed lesu. Já jsem ztracený nebyl, já jsem měl vedle sebe svoji ženu, která mě vždycky vyvedla a no, vyvádí z různých
2: obdů. Vy jste se tam zamotali, já jsem vás tak... Na správnou cestu.
1: Ano, na správnou cestu. Takže
2: když jsme tam byli potom, tak píseň tam zabloudila.
1: No. Dneska jsme si vzali buzolu, takže my jsme šli do houštiny na západ a zpátky na východ. Dobrý. Tak jo, Milánku, takže my se těšíme na 26. No. Krásný večer.
2: Dobrý, tak já pádím lidi.
1: Ano, Lagadar, ahoj.
2: Budu se těšit.
1: Ahoj.
2: Jak říká.
1: Aha, počkej, já už jsem ho vypl, počkej, ještě, aha, už jsem ho teda vypl.
0: Takže
1: on ještě chtěl něco dopovědět, ale
0: jo, dobrý. Už jsme ho nechali takhle hezky to vypadnout, tak ho nechme.
1: Nechme.
0: Tak děkuju teda za vstup, jo, takový, možná to bylo i odlehčení, jo, ale tak, aby jsme trošku nějak navázali, aby jsme to neměli úplně rozstřelený. Mám tady hosty a možná, jestli by byli teda rádi, že by se chtěli vyjádřit, jestli měli nějakou zkušenost a v rámci té trojedinečnosti i s tou zdrojovou, jednotnou a celistvou kvalitou.
3: Já bych velmi ráda.
0: Vesmírem. Já můžeš,
3: pánu. Se připojila, děkuju, protože vlastně je to i velmi jako u mě čerstvý, aktuální, vlastně od posledního průvodce vzestupem. To bylo opravdu, mně se líbilo vlastně použití Marsy, jak řekla, vlastně velmi intenzivní a zajímavý. A já vlastně to, co Marek jakoby popisoval, bylo jako zajímavý, že jsem to jakoby velmi intenzivně prožívala vlastně jako uvnitř sebe a velmi intenzivně na fyzické rovině. Vlastně to, co začalo prožívat to tělo, jsem nikdy v minulosti opravdu jako neprožila, ale vysvětlilo mi to určitý věci, které jsem v minulosti prožila, jako to, že se mi třeba jako spravili klouby na páteři. A bylo zajímavé, já jsem to pro sebe si nazvala zatím, protože jsem opravdu ve stavu do prožitku a zpracovávání, já jsem si to nazvala jako monádu monád. A vlastně shodou okolností asi za týden mě zavolalo jedno místo v krajině, místo, se kterým jsem vlastně spojena delší dobu. A přitáhlo to i lidi na spolupráci a bylo velmi jako zajímavé, že to, co jsem prožila a začala zpracovávat uvnitř, že se mi vlastně okamžitě začalo dít v těch realitách a ta spolupráce, opravdu nemám slov, vlastně se tam opravdu odehrálo to spojení těch monád. Naprosto jsem vnímala úplně nově planetu, opravdu jako parťáka, jako bytost, vnímala jsem vlastně to její nastavení těch monád, pak vlastně i to vnější nastavení, to hvězdné, začalo to mít úplně vlastně podobný aspekt, začalo to vlastně jakoby spolupracovat a pak se to vlastně všechno spojilo jako v jednu monádu. Opravdu těch prožitků bylo obrovské množství v té přítomnosti i těch dat, proto si teď nebudu dovolovat o tom nějak jakoby hlouběji mluvit, protože jak vlastně jako říkám, teprv se s tím jako seznamuju a zpracovávám. Ale jsem vlastně moc ráda a moc klidná a můžu popsat opravdu to, že ano, zažívala jsem mnoho let to, že jsem opravdu bouchala na tu nebeskou bránu a mnoho dalších zkušeností, a vlastně můžu jen potvrdit to, že se to vlastně odehrálo naprosto přirozeně a úplně samo a vím, že jsem byla tomu opravdu otevřená a celou tu dobu vlastně na to připravována. Takže takhle no za mě. Velmi krásný, intenzivní období.
0: No, tak děkujeme, Pájo. A ty bys tak jako mohla to i jako, my jsme možná to téma mohli naznačit. A jsi tady brnkla vlastně i o to, že to je spojovaný s krajinou, jo? Že máme prostě pocit, že ten stvořitel, že je někde na obláčku, nebo za tím obláčkem, nebo za tou realitou, ale on je úplně v každý částečce. On je úplně v každé buničce všeho. V té nejmenší jednotce tady existence je celá ta celistvost. Jo, když to najednou vnímáte z té stvořitelské úrovně, tak když to vnímáte z toho zdroje, tak pro vás všechno je tím zdrojem. Všechno pochází od zdroje. A to je prostě jakoby hluboký, no, tohle. Tak děkujeme za...
3: Ano, a Marku, můžu ještě vlastně na ty tvoje slova bych ještě jako právě navázala, vlastně popíšu to právě taky jenom velmi jako jednoduše. Pochopila jsem i to vajíčko, to kolo, najednou to bylo jako sjednocené a já jsem věděla s tím vývojem, že najednou opravdu může být znova funkční, může opravdu s tím vývojem vlastně jít dál. Že ten kruh tam vlastně pro mě byl vlastně opravdu i to vajíčko celou dobu a tak jako byl velmi zajímavý aspekt, který má v sobě hodně moc úhlu pohledu. Takže jo, Marku, děkuju moc. Takhle bych asi taky to ukončila. Děkuju.
0: Tak jenom to je hezký, jako to vajíčko je symbol, ono se teď říká, byla dřív slepice nebo vajíčko? Jo? Je to takový ten paradox toho, té existence. Ale na jednu stranu, když se na to podíváme teďka, z toho našeho průvodce, tak je to obojí. Jo, skutečnost je obojí. To je právě zajímavý. Ale tím nevysvětlujeme ten paradox, jo, zároveň. Ale jakmile si ulevíme, tomu mozku řekneme, aha, ono to není nelogický, ono to je součástí jako té existence, té logiky tady všude. A teďka, jak jsem naznačoval, tím se přibližuje ta stvořitelská úroveň, najednou, že ji vidíme všude. Už není na tom obláčku daleko někde, ale ten Eden se objeví, se prostě objeví všude. Je to takový vtipný. Takže pak v té úrovni, už nejste v dualitě, už nemůžete energii nikomu dávat, už neexistuje to dávání, neexistuje duální stav, neexistuje sekundární stav, jenom primární stav té skutečnosti a přítomnosti. Pak v té chvíli vy vidíte, že se vychylujete, jo, zase do té sekundární polohy a do té primární a také to tam jakoby v té praxi jako se ordinuje, aby tak člověk se naučil v tom pohybovat, no, aby mu to neublížilo. Jo, že on, když by jako moc bouchal, tak by ho bolely ruce, že dělá zbytečnou práci navíc, energii navíc. Ztrácí vlastně tu energii, kterou potřebuje pro to, aby se dostatečně v rámci té spolupráce na vývoji vlastně proměnil do toho stavu, kdy se to stane skutečností, že to pochopím, že si to celý ten proces poznání, ale stane se to skutečností pro vás. Tak jo, ještě samozřejmě je tu víc hostů, tak dám prostor i ostatním. Můžete? Kdo se přihlásí? Petrucho? Jo. Nebo někdo? Klárka?
1: Klárka.
4: Tak jo, už jsem tady. Jsem slyšet?
0: Dobře. Ano.
1: Ano, krásně.
4: No, tak kde bych začala? Já teď vlastně v tomhle období jsem zažila taky něco hodně velkého, co zatím ještě jakoby vlastně nemám úplně dospracovaný, takže nevím, jak moc o tom můžu mluvit. Ale hned potom se právě stalo to, že jak kdyby zase takový odchylování se od toho zpracovávání, nebo jak to říct, od toho procesu, že vlastně jsem měla přesně, jak jsi tam popisoval, nějaký plán v tom vnějšku, a který jsem myslela, že potřebuji splnit samozřejmě práci, i když to nebylo asi zřejmě úplně jako v souladu s tím, co jsem jako vnitřně prožívala. No a vlastně jsem utekla z toho hodně daleko a potom jsem hodně, hodně bušila na ty brány, jak to tady popisujete. No takže teď vlastně prožívám něco jako rozpuštění nebo snažení se jakoby rozpustit tu snahu a přijmout tu přirozenost, to, že se to jakoby děje přesně v ten okamžik, který se to dít má, a že se tam prostě nedobuším prostě a že to je tak jako v pořádku. No. I to, co teď cítím, no. Že jsem vlastně utekla dost i z toho pozorovatele. No, takže to je asi všechno za mě.
0: No, tak pro představu, že tam odkryváme ty příběhy těch tvůrců, těch božstev, jo, toho božství. A to je velmi hodně mnoho dobrodružných příběhů. A proto najednou, jo, já vystupuju z jednoduchosti, to je hezký, jak to řekla, z jednoduchosti, a najednou vejdu do té celistvé, takže tam najednou mám složitost. A úplně, tady je složitost. A zapomenu na tu jednoduchost, že jo, tu chvíli.
4: Mm-hmm.
0: No a najednou pluju v té složitosti právě, abych to zase jako zcelil k té jedinečnosti, té jednotě. Abych viděl začátek i konec. Jo, to je právě najednou jiný prostor, kterým se člověk učí plavat. On v tom prostoru ještě neplaval, a teď najednou, jak to mám plavat, když tam není nahoře a dole a dopředu, dozadu, doleva, doprava, co mám jako dělat. Ale jsou to zase jiný. Máme to v sobě. Máme v sobě všechny nástroje pro to, aby jsme to mohli právě pustit do toho vývoje a zapojit a sdílet a zapojit ostatní do toho, obětovně rehabilitovat v rámci toho vzestupu všechny ty galaktické rody, rehabilitovat všechny ty tvůrce, jo, který se nějak rozhodli. Hold prostě si vědělo, že to lidstvo bude mít ten primární pohled z té vnitřní roviny. Že ten člověk se prostě probudí a zjistí, k čemu byl jako stvořený. Že si prostě jako uvědomí svoji zdrojovou funkci, to znamená spojí se i s tím zdrojem, a v tu chvíli vlastně se stane přirozeně to, co se má stát. Jo, to mně připadlo jako nejskvělejší záležitost, že konečně člověk přestává tu projekci, no, tam dávat. Ty svoje identifikace, chtění, co jsem kdy nedosáhl a potřebu dosáhnout. My jsme se lapili a nechali jsme si nakukat jakoby spoustu nesmyslů, který jsme si přáli, aby jsme prožili. Jenže to přání, když je vyřknutý, tak ono se jako vyřknutý, jakože a takovou zkušenost zažiješ, to si vložil do vývoje, tak takovou zkušenost zažiješ. No a my si vlastně jako celou dobu jenom sedíme a vymýšlíme tyhle ty nesmysly, které nás jakoby nespojují s tím vývojem. Najednou když mám v tom chrámu srdce skutečné přání, no tak se stane opravdový zázrak. Najednou se opravdu stáváte součástí toho pozorovatele, toho tvůrce, i toho zdroje. Jo, že prostě si to neodpíráte najednou. Jo, takže tam si vlastně uvědomit. A to je velice jako důležitý, tohle, co se tady naznačovala. A že my, když začneme praktikovat, tak okamžitě zjistíme, že jsme součástí té trojedinečnosti. A že i i my dáváme třeba, když si to představíte ve své rodině, si vytváříte vlastně svoje pravidla hry toho vývoje té rodiny. Takže vaše rodové linie, jak planetární, tak solární, tak se utvářejí podle toho, co vy tam takhle jako vkládáte za ty pravidla hry. Takže i vy sami, i když to nevíte a nejste duchovní nebo neděláte praxi, tak se ta trojedinost skrz vás projevuje. A ty bytosti, které, řekněme, to vědí, že to máte, tenhle nástroj, no tak to, vám to radši zablokují, protože se vás bojejí, protože mají pocit, že byste jim jako vládli, že to nemají zpracovaný. Že byste, kdybyste se osvítili až moc, tak byste mohli být i stvořitelé, Ježkovi oči, to úplně není možný. Oni budou víc než my, bohové, jakoby. Takže ten člověk je najednou v takový blbý pozici, že on najednou má dosáhnout naprostý neutrality skrze čistotu lásky a všem přát mír, jo, a zapojit do toho vývoje. To bylo pro mě jako stěžejní, že to mi vlastně poradili v rámci vzestupu, že to můžu přát každému, koho potkám a budu chtít hodnotit, tak bych mu to měl přát. A když to je i v krajině, tak bych přesně neměl hodnotit ani krajinu a přát jí ten vývoj, přát jí mír, zapojit se do toho procesu návratu jakoby těch cyklů a o té jednoduchosti ke složitosti a od složitosti k jednoduchosti. Je to zajímavý směr. Tak děkuju, ty. Tak můžeme ještě dát prostor? Má ještě někdo chuť? Hosté? Kdo tam zbyl?
1: Dáme prostor Marsi. Marsi, je tam?
5: Je tady.
6: Tak mně přijde, že jsem furt jakoby na začátku, tak nevím, jestli to bude dávat úplně smysl, to, co říkám. Ale vlastně jsem měla hodně intenzivní víkend. A prostě jsem byla plná jakoby emocí a opravdu jakoby hlubokého poznání těch nějakých stínů, řekněme. A nešlo se mi na to podívat. Jo? A taky tam bylo takový to, jako Ježíš, já tady musím něco dělat, musím. A dneska konečně teda se mi to nějak podařilo se jako sklidňovat. A vlastně jsem ráda, že žijeme tady v tom prostředí, kde jsme, protože jsem šla ven věšet prádlo a svítilo sluníčko. A já jsem prostě objevila v sobě nějakou fakt hluboké jako naštvání na to, jak to tady vlastně funguje, tady v té realitě. A uvědomila jsem si, že to je vlastně na té fyzické rovině a že když jsem se podívala kolem sebe, tak najednou mi došlo, no jo, to je to, co, o čem jako Marek mluví, že ta krajina nám v tom pomáhá. A prostě to bylo jakoby krásný prožitek, že prostě mě, že jako vnímám, že mě to jako konečně vede jakoby k sobě a to, co jakoby potřebuji dělat a propojit se s tou krajinou vlastně jakoby v té spolupráci, že si vzájemně pomůžeme. A jenom takovou ještě drobnost, že vlastně já jsem byla i taková naštvaná v tom mužsko-ženským a teďka odpoledne jsem si to naštvání dala jako teďka vlastně těsně před vysíláním, říká, já už jsem jako nechci být, tak jsem si to dala do srdce a zase to jako zafungovalo jako okamžitě krásně. Takže fakt Markovi děkuju, že tohle přináší, že můžeme takhle, já nevím, jak to říct. Jo, Robert mi napovídá posouvat.
0: Je,
6: jít do sebe.
0: Je, děkuju. Děkuju. Já jsem teda rád, že to nemusím dělat já, víš, jakoby. Ale že si to všechno oddřete a já jenom sdílím. To se mi moc líbí. Tak já, je to takový jednodušší, víš, že kdybych si vás zavázal nějakou praxí, že musíte jako chodit na nějaký místo, musíte tam říkat tyhle věci a dělat tyhle techniky a tohle tamhle, ale tím, že jako máte jako svobodu v rámci svobodné spolupráce a tohle je vepsaný a jako vibračně v rámci poznání a vzestupu planety, to znamená, že každý, kdo teďka vzestupuje, tak si může, a jak toho dosáhla evolučně jakoby vědomí planety, jak toho evolučně dosáhlo. To znamená, že není ani důležitý, co já říkám, ale že vy si na ty těma slovama, na tyhle kvality, které jsou v tom poli tady, jo, v té krajinotvorbě, když to tak nazvem, když vy si je dokážete už potom sami jako načíst. Já jenom řeknu slovo a vy už vlastně připojujete rovnou na tu zestupovou část té planety, která vlastně předem vytvářela tu cestu, jo, tím svým procesem a tak dále. Ona už je těsně k 3D, jo, prostě transformaci, takže všechny ty další úrovně jsou vám víc jako nakloněny, proto teďka jde všechno, nebo ta praxe jde tak jako mnohem líp, že jakmile se napojíte a i na tu vzestupovou linii v rámci těch planetárních solárních cyklů naší soustavy, tak v tu chvíli vy máte obrovskou pomoc tím, že jste jako součástí toho, co vaše tělo přirozeně obsahuje. Jo, i ta bytost a tak dále. To znamená, že to je geniální. A v tomhle tom, že to není vyloženě technika, která vás zavazuje. Jo, to je jediné, co mě teďka jako baví na tom, jak odpovídáte, že mi vlastně jenom jak jako můžete poděkovat akorát, ale stejně všechno odřete sami v tomhle tom a tu vědomou praxi si děláte od svého srdce, kde má přístup právě ta duše a ten duch, kdy máte všechny potřebné nástroje ducha jako řemeslo, a ty prožitky té duše, abyste to právě mohli spojit v rámci té spolupráce a začít konečně splétat ten vývoj naspět k té prvotní, od té složitosti i k té prvotní, i od té jednoduchosti k té složitosti. Jo, děkuju moc. A tady dáme teda další prostůrek. Písnička se přihlásila.
5: No, já myslím, že slyšíte, že tady ano, jsem něco... Ano. Jo. Mě napadlo, když mluvila, teď nevím, jestli Marci, asi o tom, jak vyšla prádlo a vlastně dívala se do té přírody a já jenom musím říct, že jak jsme dneska byli vlastně v tom lese, jak chodíme každý den, tak já jsem si uvědomila, že vlastně máme přírodu i sami v sobě, jo, že vlastně v našem těle nebo možná v naší mysli, jo, no, možná v tom těle, jako, že každá část našeho těla může být kus nějaké v vozovkách naše tělesné přírody a vlastně tam, kde nás to zavede, v té přírodě, tam, kde se cítíme velice dobře, tak vlastně to působí nejenom samozřejmě na tu mysl, ale na naše celé tělo. Takže to jsem jenom tak jako chtěla, jako že tvoříme sice jakoby v přírodě, ale uvědomila jsem si, že vlastně v tom těle se to hodně jako odráží a musím říct, že taky jsme měli takové jako husté období, kdy prostě nám nebylo dobře být jako spolu. A to období bylo takový jako hodně kamenný, skály, jo, proudy, já nevím. A někdy samozřejmě se to tak v životě děje, jo, že to jde nahoru a dolů. A mě opravdu jako hodně pomohlo si vzít třeba kytaru a jít do té přírody, jako začít myslet vlastně na ty hezké věci, ne vlastně si vytvářet jako nějaký konspirace a vytvářet si prostě nějaký šílený jako filmy, které vlastně se pak můžou jako zhmotnit. Myslím si, že náš život vůbec jako je o tom zestupu, ale i o tom pádu. A čím víc jako padáme, tím víc se učíme, tím víc prožíváme jako ty zkušenosti a neříkám, že se stáváme moudří, ale myslím, že ta moudrost je právě tady z těch zkušeností. Že když budeme létat na obláčcích a všechno bude krásný a úžasný a budeme se pořád usmívat a budeme velice pozitivní, tak se stanou z nás, já vždycky říkám tady těm lidem, takové to jsou víly. Jo, lehké víly, které, ne, myslím, lehké jako objemem svého těla a lehké, jako má lehké myšlenky třeba. Neříkám hloupé, říkám lehké. A znáš mě, Máro, jo, nebo ten, kdo mě zná, tak ví, že ten můj život byl víceméně takový hodně spíš jako dolů než nahoru. A já jsem hodně taková uzemněná. A ve chvíli, kdy člověk jako je nejvíce dole, tak vlastně on je hodně nahoře a tak, jak je hodně nahoře, tak je hodně dole. Že všechno vlastně se propojuje, všechno se vlastně propojuje v tom středu. A když se nebudeme bát toho temného, tak vlastně se nebudeme bát vlastně ani toho světlého. Je to vlastně úplně jedno, ta energie je úplně stejná. Jenom chci říct, jak jste se tady právě bavil o té jednoduchosti, jo, o tom, já tomu říkám chrám jednoduchosti. Hodně lidí se mi směje, že něco zjednodušuju, jo, ale opravdu já jsem tady v tom životě, v té jednoduchosti našla právě nejvíc síly a nejvíc energie. Jo, protože vždycky, když něco řešíme a snažíme se to vyřešit a ještě se to snažíme jako racionálně jako říct někomu, tak je to vždycky většinou naopak a stačí jeden malý moment, jedna věta, jedno slovo, která dokáže vlastně změnit úplně všechno. Takže já jenom chci říct, že já jsem objevila vlastně v přírodě tu přírodu sama v sobě a to tělo vlastně mi dalo jasně najevo, kde, na čem ještě mám pracovat, kde vlastně v té přírodě, co mám nacházet, myslím v tom mém těle a v té mé mysli. Já mluvím tak nesrozumitelně, protože mi běží spoustu věcí, ale vždycky, jak mi běží spoustu věcí, tak vím, že už se zase dostávám na tu správnou cestu, protože těch informací přichází hodně. Takže
0: Můžu na to reagovat?
5: Já velice ráda budu. Když reagovat.
0: Prosím tě, jo, hele, super. No tak to, jak říkáš, že přitahuje to místo, to dělá to srdce, jo, že ono je jako kompas funguje. Jakmile vyzařujeme v krajině, té srdeční úrovni, tak začneme automaticky chodit na místa, které potřebujeme právě pro tuhle naší vnitřní, to vnější a vnitřní, aby se spojilo. Jo, to je i ta funkce toho těla. A bývá to hodně častý, takže my máme disharmonii éterného a astrálního těla. Znamená, některé vypuzujeme a některé navyšujeme bytečně a to jsou ty extrémy, o kterých tady se bavíš. A když stále máme ten duální boj, tak jsou tam oba extrémy, o kterých ty se zbavila. Když jsi úplně na dně, tak pak jsi jakoby nejvejš, ale to není tenhle ten cyklus. Cyklus je o jednotě, o tom, kdy nejsou už tyhle ty duální projevy. No, to je to, že už chápeš, proč se ti to děje. Pro tebe je to ten střed, jak jsi to naznačovala trošku. Jo? A to znamená, že ano, ty víš asi, jaký je směr. Uvnitř sebe chápeš, máš tam prostě ten zestupový plán. Ale zároveň jsi zjistila, že potřebuješ to astrálně, éterné tělo, harmonizovat natolik a obnovit všechny potenciály jakoby v tom těle, aby se ten tvůrce uklidnil a přestal bojovat, aby neměl tyhle ty extrémy. V té chvíli on vlastně chápe ten proces, proč to měl zažít, jo, ten začátek a konec. A tím se to prostě vyrovná najednou. Jo, to je tak, takový jako ten příznak toho, že jsem jakoby vstoupil do té stvořitelské úrovně a v tom srdci jsem měl ten záblesk toho prožitku a ten svět na to reagoval tím, že všude vnímám jakoby ten mír a snažím se přesně si ten střed, jak o něm tady mluvíš, jsi o něm mluvila hezky, tak ten střed si udržet v tom míru, i když se děje, co se děje. Ale když už se ti ten tvůrce spraví a to by se navrátějí ty elementární síly, ten astrální a eterné, jo, jakoby projev, tak ten boj tam najednou nebude, ani v tom světě, jo, jestli si jako rozumíme, že se propojí to vnitřní a vnější, jak ses o tom teďka bavila, že to tělo uvnitř tebe, ty orgány a ty všechny prostě reagují na to, když jdeš do té krajiny. To se začíná teprve pojit v rámci té spolupráce evoluce. Navracejí se ty prvky. To je, já jsem to tam měl v tom tvůrci, to je cyklus dvojka, tam jsem celou dobu naznačoval, že vypuzujete a lidi vědomě chováním, řekněme všechny ty elementární prvky ze sebe. Tím to tělo jakoby chudne, vznikají, řekněme, takový jako trhliny, díry, kde ten éternej nebo astrální prvek chybí, skrz tyhle ty praskliny nebo průrvy prostě může přicházet právě nějaký ten, nějaká ta bytost, která vás snaží nějak infikovat, stejně jako nemoc, takže vás infikuje implantátama astrálníma, jakkoliv, že se snaží se proniknout. To samý. Jo, jakmile vy máte v sobě jakoby ten střed, to srdce, mír v lásce, no a jste spojeni s tím, s tou zdrojovou informací a přijímáte ji vlastně v tom srdci. V té chvíli se to jako začne dít jako spravedlivě, jo, že já už tam nemusím to hodnotit, nemusím do toho vstupovat. Můžu se, jak ty říkáš, učit z toho, co ten život přináší, ale najednou ubydou ty extrémy. Už tam nebudeme mít jakoby tu trojedinečnost, totiž je potřeba ještě synchronizovat mezi sebou, aby i ten tvůrce, i ten pozorovatel měl všude mír, jo, jestli si jako úplně rozumíme. My samozřejmě, my nejdřív zkoumáme tu trojedinečnost a hledáme, kde je to lidství a kde je to božství, jo, a kde je ta stvořitelská úroveň. A to je jenom jako, že si to ošaháváme, tím vědomím zkoumáme ten prostor, napojujeme se na ten příběh, a nástroje v sobě, v těle se aktivují, ty nástroje a ty atributy, o kterých my se tady budeme bavit, tak my normálně jako ve společnosti používáme. To jsou kvality, které jsou evolučně velice jako důležitý. Že ty, kdyby jsme dokázali zpracovat už jenom ty monády, tak by jsme si vlastně vyřešili to nedorozumění, které vytváří právě tyhle ty velký extrémní věci, o kterých se zbavila. Že to je v té hadí síle, v tom nedorozumění neustále zacyklený a my se z toho nemůžeme jako vymanit. Jo, jakoby, jak jsem řekl, že je nějaký narušení, že to je zaseklej vývoj a my se potřebujeme z něj dostat pryč z toho labirintu, aby jsme zase navázali na ty všechny procesy, které potřebujeme znovu reaktivovat. Takže ano, já tady dělám už dlouhodobě výzvu draků, který byly jakoby součástí tohohle procesu, ale protože jejich linie potom upadala a navázala na určitý jiný linie i hadí, a oni vlastně pak některý draci úplně degradovali, stejně jak v některých jiných liních a podporovali vlastně, aby jsme byli zacyklení v té hadí síle. V té hadí síle jsou furt stále extrémy a nejdou z nich ven. My nemáme to ponaučení, ten cyklus se prostě neuzavře, my se stále tady prostě bojujeme o přežití. A z toho my se potřebujeme vymanit a to jedině tehdy, když obnovíme, jo, vlastně i tu stvořitelskou úroveň. V té chvíli ta spravedlnost nad váma, nad všema začne dít právě podle těch monád nebo podle těch kvalit, které byly vloženy pro ten cyklus Edenu. Ty Monády jsou velmi silný vibrační kvality, které určují pravidla hry. Je to úplně jednoduchý. Každý si je může načíst. Kdo bude chtít, může s nima pracovat, může se na ně napojit. Je velice právě zajímavý příběh, jak já jsem se k ním dostal. Ale to bylo tak, že jak tady naznačujem dlouho, že některé věci se ve vás klubou dlouho. A já si pamatuju, že v roce 2014 jsem jako měl takový jako zklamání, že neproběhl ten proces toho vzestupu v roce 2012. A celou dobu jsem si uvědomoval, že vzestup není to, že je někdo jako prorocky vysloven a že se má stát. Já jsem si uvědomil, že vzestup, to bylo v tomhle roce, že vzestup je to, co my manifestujeme. Že my jsme ty, co vytváříme nebo zprostředkujeme ten vzestup. Naše vnitřní vzestoupení podpoří ten globální vzestup. A každým dalším poznáním v rámci připojení k té zdrojové informaci se ten vzestupový plán vlastně mění. Takže potom každé proroctví, které bylo kdy vyslovené nějakou časovou linii, může být zkreslený, protože nemá tu primární pozici toho zdroje. Jo, v tom byl jako zádrhel, že každý měl nějaký proroctví o té prvotní tvorbě, že zdroj někdy řekl tohle, ale oni prostě to držejí celý ten nějaký dlouhověkový cyklus až do téhle doby a tvrdí, že to teď chce zdroj. A když to někdy řekl, a teď najednou připojíš ke zdroji a řekneš jako, to jsi fakt jako chtěl? A on řekl jako by třeba, jo, ale protože se to dá udělat jinak podle toho dalšího procesu, který se tady vytvářel evolučně a to poznání zase měnilo ten vzestupový plán, tak teď by to bylo dobrý udělat takhle. A tak jsem říkal, no to je velký dilema, oni mají hodně jako tabu, jo, ty lidi, tyhle pravidla hry, mají velký tabu na to, oni to vidějí jako jenom, že nás nějak na nás působí ta stvořitelská úroveň a přináší nám jako potřeba něco udělat, jinak jsme sešli z cesty a takový nějaký věci, pak zanikají civilizace a tak dále. Máme v tom velký zmatek. Jo? Je tam velký nedorozumění v té prvotní tvorbě. Někteří lidé si představují, že nás jakoby opravdu jako trestá, že tam je nějaký soud. Ano, ta spravedlnost je forma těch pravidel hry, toho chování, jo, jak se chovat, aby jsme evolučně jakoby dosáhli z té jednoduchosti do té celistvosti. Je obráceně, ano, tam jsou nějaké pravidla hry, ale to není soud. Každý si soud vytváří sám svým rozhodnutím, protože tím svým rozhodnutím, jestli jste jako součástí v rámci toho cyklu, nebo na něj dlabete, oddělujete se od něj a chcete si dělat jenom svoje. Jo, prostě o to jde, že tam je velký nedorozumění, když si to představím, jsem to nazval moře nedorozumění, kde můžeme nazvat, že tím, že se jako rozpadla ta jednota, šla se dělit a šly jakoby růst, ty linie galaktické a tak dále, ty tvůrci používali vlastně tuhle tyhle ty aspekty té jednoty, tak vznikly tady ty krásné monády. A já bych už pomalinku navázal, protože už se nám to chýlí tak nějak časově, aby jsme si mohli udělat tu analýzu, aby jsme si ty monády prošli. A to znamená, zase si vezmeme tušku a papír, takže dáme trošku prostor, aby si člověk mohl připravit. A budeme podobně pozorovat, co s náma ty kvality dělají. Budeme zase jakoby se snažit být neutrální, jo? Taková ta sebekritičnost, vidět tam jak pozitivní, tak negativní aspekt a vůbec se na to nevázat, ani se neobvinovat nebo nějak prostě jako reagovat emočně. Hledáme tam neutralitu, hledáme tam mír, to znamená, že my tomu potřebujeme porozumět a když tam dáváme moc emocí, tak se na to moc vážem. A pak ta analýza nefunguje, pak je taková iluzorní, jo? Takže je potřeba prostě si s tím zahrát jako dítě, ten pozorovatel, prostě hurá, jdeme si hrát. Jak se v téhle situaci cítím, když nastane v životě, jo? Když ta zkušenost, ta výzva přijde, jak na to reaguju, tak prostě si potom dávejte s tou kvalitou vždycky jako pro tu analýzu. Ono to, každý jsme jinak nastavený, takže budeme mít každý jedinečný pohled. To určitě. To je vaše, jakoby, jo, váš příběh, který se má zcelit. Ale já jsem myslel jako ve smyslu toho pozorovatele, že každý si jakoby tu čočku, přes kterou kouká na ten svět, a má různě nastavenou, má tam spoustu

0: který vlastně dopomáhají se v tom orientovat v těch kvalitách. Takže super, určitě dejte svého pozorovatele do té správné polohy, abyste si to mohli užít samozřejmě. A bude to probíhat tak, že já vždycky řeknu jeden ten podnět, tu kvalitu, a nechám teda určitý prostor, budu to i s váma psát, aby jsem měl jako představu asi na jak dlouho, vždycky se odmlčíme. Tak, Petrucha pustil teda asi i nějakou hudbu, že?
1: Petrucha pustil hudbu, mám tam teďka echo, protože píseň má puštěný telefon a on Marotis nekompromisně sice řekl, jdeme na analýzu, on se nám tam objevil Chris. Mohl by něco sdělit, nebo to necháme až po analýze?
0: Necháme to po analýze, jo? Teď to nenarušujem. Já už jsem vás nasměroval, tak... Jo? Tak, paráda. Já zdravím teda Chryse, samozřejmě, on se tam vyloup, jo? Ale zdravíme ho samozřejmě, děkuju ti. Tak jo, takže zkusme se dát do nějaký teda neutrální polohy. A můžeme začít s první monádou. A to je fauna. Zvířata. Doufám, že jsem dal dost prostoru, tak zkusíme jít k dalšímu podnětu. To je kvalita. Budou zase rostliny, flora. Tak, rostlinky. Já. Monády je milost. Tak. Máme další kvalitu. A ta je smrt. Máme další kvalitu. Nevyhnutelnost. Tak. Nevyhnutelnost. A máme další kvalitu. To je integrita. Přizpůsobivost. A máme zde další kvalitu, to je jednoduchost. Tam někdo má zaplej mikrofon, podívejte se, hosté, teď to tam neloupe. Tak děkuju, takže jednoduchost, poli nektar. Doufám, že pro vás jednoduchost nebyla složitá. A další kvalitu bude přátelství. Přejdeme na další kvalitu. Ta je růst. Tak, můžeme jít další kvalitu. Ta je prozření. Máme tu předposlední. To je monáda brána. Tak a máme tu poslední kvalitu. To je knihovna. Tak. Dneska teda byla ta analýza trošku delší samozřejmě. Protože tady máme 12 atributů, které představují teda pro mě určité kvality, které se vložily pro teda cyklus, aby vytvářely správnou správné prostředí pro evoluci.

0: evoluční proces. A v duálním světě by si navzájem tady naznačovali, měli ten prožitek toho dobra a zla, nebo řekněme toho vzniku a zániku, nebo částečně prožitek té rozličnosti a tím získávali, tím spojováním, tím uvědomováním, prožíváním, aby jsme byli schopni dosáhnout poznání a znovu je zcelit. To je krásný příběh a pro mě, já jsem samozřejmě ty kvality, o kterých jsme se tady bavili, jsem nejdřív teda vypracoval, řekněme, i do takových pracovních karet té vědomé praxe, když s tou kvalitou můžete pracovat. Je tam nějaký jakoby poetický popis, pak tam je i něco jako praktického, takže nějaká afirmace, pak je tam i poloha toho stínu, že každá ta kvalita si nese tady svůj stín i světlo. A pro tu analýzu jsme používali právě takové symboly, které nám jakoby evokují, aby jsme se v té roli této monády, kdy jako vstupujeme do té monády, aby jsme jako tvůrci použili něčemu, měli tu zkušenost. Tak co nám to evokuje? Jo, to je právě, tohle bylo symbolicky zatím naznačené. Teď si budeme snažit nějakou tou debatou samozřejmě navázat na ty atributy a trošku si je osvětlit, víc o nich si popovídat. Ale než k tomu celkově přejdem, tak já bych dal samozřejmě jako vždy prostor i pro hosty, jestli se chtějí vyjádřit k té analýze. Já teda ještě v krátkosti jsem se tady chtěl určitě podělit o jednu. No, tady jsem, mám to třeba s těma bránama. Já jsem se jako uvědomil, že ty tvůrci bran, nebo co přinesli tu technologie té brány, nebo toho atributu té monády, tak tady a zasíťovali vlastně všechny ty brány a umožnili i jiným vývojovým linkám, aby se vytvářely další brány. Takže jako zprostředkování těch bran, určitý pravidlo, to je moc hezký pravidlo. Ale na jednu stranu v rámci té naší multidimensionality mě to vždycky trochu děsilo. Takže tady si stále tady vnímám, že některý tyhle ty děsy, běsy vnímám, když se zaměřím na ty brány, tak se zaměřím na tu moji multidimensionalitu, tak vnímám některý zavřený a některý ještě otevřený. A když stojím u tý zavřený, tak mám takový zvláštní pocit, že si potřebuji něco rozpomenout, a že už se mi to objevuje v životě a vždycky jako cítím, že jo, teď já vlastně to tady vidím. Tady je ta překážka té hadí síly, která mě to zaciklovává a já nejsem schopen se ponaučit. Takže když já se jakoby ponaučím, tak dostanu klíč, který automaticky otevírá tu moji multidimensionalitu, to znamená tu bránu. Takže tady mě potěšilo, že vím, co se mi odehrává v tom procesu těch bran, že se mi otevírá ta multidimensionalita velice přirozeně, není to nic agresivního, naopak to velice přirozené. Není to, jako když vás někdo praští palicí, ale naopak vy do toho vplouváte jako do jemných peřinek. Ale když se tomu bráníte, vy, že nechápete ten proces, tak pak je jako jasný, že to pro vás je jako šok. Jo? To znamená, že já se tam cítím teďka jako víc v pohodě. Mám můj kouzelný koberec, po kterém dokážu skrz ty brány putovat a už se toho tolik nebojím. Ale stále cítím právě těch zavřený brány, takže jsem rád, že jsem si to takhle trošku verifikoval, že to mám stejně na vnímání. Samozřejmě, aby jsme tady nebyli dlouho, já bych chtěl vyprávět o těch mých prožitkách, ale máme tu i hosty, takže máme prostory hostů, jestli se chtějí vyjádřit k analýze.
1: Tak já bych si dovolil za Petruchu.
0: Můžeš?
1: Když narazil na ty brány, to mě celkem taky zaujalo a teďka, když to tak analyzuju, tu moji analýzu, tak všechny vlastně ty monády jsou v rámci nějakého partnerství. Jo? Vlastně je to možná i to ta dualita, nevím, ale k té bráně. Majestátně projdu tvojí branou, majestátně procházíš mou branou, našemi branami do společných světů bez zábran a venek necháme venku.
0: Ty jsi takový hezky poetický, že? Ty jsi to tak zakódoval, že to málo kdo rozkóduje.
1: Ty jo, Maro, ty to rozkóduješ. Jako, fakt se dívám, že
0: ne, tak,
1: hodně partnerství.
0: Pro tebe je to tvůj kód, to je tvůj kód, chlape, to já nebudu kódovat vůbec. Já to chci už mít z hlavy pryč. Fuj. Ne, to si řeš ty. Skvělý, že jsi to tam napsal, aspoň máš hezký vodítko k tomu, že to je velmi, velmi zvláštní věc, když člověk řeší tu svoji multidimenzionalitu. Ono to totiž trošku hraničí, u nás se tomu říká jako porucha osobnosti nebo ta schizofrenie, jsou různý typy poruch samozřejmě. A on ten člověk, když řeší tu dimenzionalitu, tak si jakoby citlivý ty brány, že si je najednou uvědomí, takže si je citlivý. Takže vnímá ty brány, který má rozbitý nebo otevřený násilně a vnímá i brány, který otevřel přirozeně, vědomně. A tím, že člověk teď nevnímá nic a je vlastně takový jako málo multidimenzionální, tak znamená, že se tam ještě jakoby tím vědomím nedostal k té kvalitě, aby se mohl jako vidět, jo, z té úrovně brány, jako který mám otevřený. Prostě se dostanete najednou do té úrovně a začnete to vnímat jak své tělo, který má připojený na nějaký brány. Už to není nic pro vás neznámýho, naopak. Vám z toho může být, jak jsem teď naznačoval, i tak trochu šoufl, ale protože vypracujete v rámci chrámu srdce, to znamená, že ta láska a vy jako bytost si vytváříte prostředí, které je pro ten vývoj jako přirozené, netlačíte, ani se neopožďujete, prostě jdete přirozeně. To znamená, že ani tady pak nedochází k tomu, aby ten člověk měl nějaké takovéhle poruchy. Ano, je to hraniční, protože ta vědomá praxe a mystika a vy jdete k té hranici, vy i přesahujete tu hranici sebe sama. Takže tohle to je úplně jasný, že se vám změní vaše vnímání, že přetáhnete všechny své hranice, že už, řekněme, nebude rozdíl mezi, jako, jestli jako sníte a tam jste bdělí, anebo jestli jste tady bdělí a sníte. Protože v té přítomnosti je to obojí furt, je to jakoby jedno, odkud jdete. Je dobrý vnímat ty dva procesy, že jednou to je zevnitř ven a podruhý to je zvenku dovnitř, určitě, tu nádech a výdech, takže se jako neodpírat ani jeden pohled, ale ty brány jako totiž tady byly hodně zneužitý pro nadvládu, nad tím systémem, znamenali, že museli ovládnout vlastně ty brány, jako ten systém bran, aby prostě se sem nedostali ty informace, které by nám pomohly. Nebo my naopak, aby jsme nemohli odsud pryč, že aby odsud nikdo neunik, tak to museli si jako hacknout ty brány nebo zmocnit se té kvality tady. Takže to byl velký boj a ta nadvláda usilovala o to, aby byly vyhledané brány, jak to jsou v krajině a i v té planetární solární úrovně byly vyhledávané a byl o ně velký boj po každý. A samozřejmě se chtěli dostat i do té vnitřní země, kde je teda jako ten vnitřní portál té planetární solární úrovně, tady planetární, tak tam se mnoho civilizací o to zasadilo, že vlastně jakoby hlídali evolučně v té vnitřní zemi tuhle tu bránu, aby se jí nezmocnili do určitý míry ty bytosti natolik, aby degradoval i ten potenciál zevnitř, jo, dosáhnout toho vzestupu. Jo, protože když to nešlo jako externě, no tak bylo důležitý podpořit ten vnitřní vzestup, aby se oživil ten proces. Jakmile vznikla interakce, vnitřního a vnějšího světa se ty brány jako propojily, tak to znamená, že se zfunkčnil jakoby znovu ten systém těch bran. Takže nejenom, že k nám můžou putovat ty bytosti, ale my můžeme putovat za nima, když jsme na stejných jako vibračních kvalitách, a to zajišťuje právě ten chrám srdce. Jakmile vy máte chrám srdce dostatečně aktivovaný a získáte určitý punc čistoty, tak jako byste dostali klíče k té své multidimenzionalitě. Jo? Takže si pak otevíráte postupně celou svoji multidimenzionalitu, aniž by vás to vědomě nějak ranilo nebo narušilo, protože to vzniká přirozeně. Jste na to připravovaný. To je důležitá věc, to byla ta kvalita té smrti, ale o tom si budeme povídat, že jste připravený na tu bránu. Protože jakmile nejste dostatečně připravený tou smrtí nebo tím prahem, tak pak se může stát to, že vy nemůžete projít přes tu bránu, jo? Protože jste nespracovali, nedostali jste ten klíč, ale vy teďka potřebujete dostat klíč, takže vy se potřebujete připravit na to, aby se ta brána otevřela, dostáváte klíč, ta brána se automaticky aktivuje. A všechno podle těch monád je to braný právě z té prvotní tvorby, to znamená, je to navázený na lásku, na ten srdeční chrám. A ten jediný reaktivuje vlastně tu prvotní tvorbu té brány, že dostaneš celý přístup. Ale jenom díky tomu, že jsi spojen s láskou, ne s tím, ale jak je teďka hodně v oblibě, jakoby násilně vniknout, jo, zmocnit se té technologie, to dělají, jak ty některé ty galaktické rody to dělali doteďka, jo, možná jako, že už se to trošku jako v naší situaci tady jako zlepšilo, ale oni, aby ovládli nějaké území, tak jako potřebují přístupy k těm branám, takže to jako uskutečněj, aniž by jim v tom někdo nebo vývoj chtěl zabránit. To znamená, ty tvůrci jsou někdy hodně jako násilní k té kolonizaci. Oni prostě jako postupujou dost radikálně, ponížejí ten vývoj, zakážou cestovat, jo, prostě mají to vychytaný stejně jako my, když jsme kolonizovali jako jako lidstvo kolonizovalo některé národy, které prostě jako měly pocit, že jsou méně vyvinutý, takže jsme vlastně jako by tou naší technologickou vyvinutostí se zmocnili jako by těch jejich kvalit. To je stejný. Tak postupují úplně stejně. Nám vlastně jako vemou tu multidimenzionalitu tomu člověku, aby neměl přístup k bráně. Takže ten člověk potřebuje vyvinout obrovský úsilí. A protože byl furt vedený v tom labirintu jako pryč od té vnitřní brány, on furt hledal bránu v tom labirintu, takže se navázal obrovské množství jakoby těch mentálních exkrementů, které vlastně nás furt jako ponižujou. A nebo nám dávají strach a tím prostě nám si zakazujeme tu multidimenzionalitu. A ještě to říkáme, že to je porucha, že to tak nemá být. Já to vlastně jako vůbec nechápu. Já jsem si prošel procesem v 18 letech, že by mě okamžitě psychiatr zavřel na prášky, to je úplný schizofrenik. Jo, protože já jsem měl otevřený channeling, komunikaci, teď jsem měl ty záblesky vlastně toho, těch vzpomínek minulosti a budoucnosti, tak jsem zároveň vnímal, že hledám někde to veprostřed, tu přítomnost a že to budu hledat v té krajině, tak tam mě to vlastně jako vysvobodilo. Krajina, to, že jsem začal hledat přítomnost v krajině, začalo jakoby scelovat, že já jsem najednou to, co mohlo být, jako že jsem narušený nějakým způsobem, tak jenom kvůli tomu, že nemám tu celistvost. Ne kvůli tomu, že potřebuji nějaký prášky nebo že potřebuji psychiatra. Kdy to bývá jenom kvůli tomu, že my nejsme scelení, že nejdeme jako přirozeně. Takže když hledám jednoduchost v krajině, tak začne to scelení. Takže to bylo úplně neskutečný. To si pamatuju do teďka, když jsem poprvé otevřel tu bránu a vstoupil jako do těch světů té naší planety. To bylo prostě jakoby obrovský napojení opravdu se vám rozšíří to vědomí, nejenom vnímáte tenhle ten časoprostor, jako když tam žijete, jako jste jeho součástí, opravdu se otevřou dveře a k tomu máte přístup, máte nový pokoj, tam je nějaký vývoj, vy můžete s ním spolupracovat a těle těch brán my máme jako nekonečno multidimenzionálně jako celistvost. Tak to je, to miluju, brány miluju a ty jsou hodně akční. Takže dávám prostor dalšímu, omlouvám se, že jsem to tak prodloužil.
2: Tak já si vemu teda slovo. Já to mám dneska takový hodně, musím se přiznat, že opravdu jako hlubší analýzu bude teprve probíhat po vysílání. Ale zaujalo mě teda u Nektaru, protože takhle jsem to vlastně ještě jako nezažila. Ta jednoduchost, nejenom, že byla jakoby v tom malém kroku, který dělá velké věci, ale dneska jsem to měla o umění vlastně kódování a zakódovávání. A to mě teda moc zaujalo, musím říct, že se vlastně jako těším. A já už v sobě právě ten týden, co se dělou tolik těch událostí u mě, tak mám v sobě jedno takové zajímavé jako zajímavý spojení a je to jedinečná nula. A nevím, jo, nebudu o tom dál jakoby hovořit, protože je to prostě teprve záležitost, kterou jako zkoumám. A ještě mě zaujala jedna věc, já bych se ráda podělila o to, co mě dneska jako teda hodně jako zaujalo, takový, že opravdu nevím dneska, v kolik půjdu spát, popravdě, tak ještě byla knihovna, vlastně úschovna těch vývojových hodnot, tak já jsem tam dneska prostě zažila oslavu. A prostě dál o tom budu mluvit někdy jindy. Nikdy jsem tohle s tou knihovnou jako nezažila a je to fakt prostě pro mě nádherný. Já jsem vlastně vždycky moc ráda četla a měla jsem ráda tu venkovní knihovnu, ale já jsem se jí vlastně vzdala a teďkon i vlastně poslední knížky jsou v prodeji a vlastně dneska jako zažívám s tou vnitřní knihovnou tohle. Ale ono je pravda, že já, když jsem se jako zbavovala té knihovny teďkon, tak jsem jí jako dávala tomu celku a moc jsem děkovala za to, že i když tam byly iluze, že mě to obohatilo, že dneska jsem vlastně ráda toho, že to umím jako rozeznat a že to teda dávám. A nějak jsem v sobě fakt cítila tu knihovnu, tady tu vnitřní. A jsem ráda za ten prožitek a za to, co se děje dneska teda. No. Tak takhle za mě.
0: No to děkujem. Knihovna. Já se taky. Tak jo, tak přesně. Nějak jsem opomenul, že už to dělám snad po pátý, jo, tady tu analýzu i s váma a jednou jsem to dělal sám si taky. A to je jedno, a tady vím, že jsem si tam po každý píšu to samý, že teda bych tam nejradši spal a bydlel a tam bych nevyšel nikdy. Tak to je taky jako, když se na to podívám, tak je to taky takový divný, jo? Že bych správně jako, bych měl otevřít ty dveře vyvětratý a konečně i ty kouty trošku jako vyhnat ten, ať se tam dostane jako víc světla. To znamená, že se teď učím podle mýho hodně jako sdílet ty zkušenosti. To je asi pro mě teďka hodně důležitý krok, protože já to teď vnímám, že ty poslední, řekněme, 3 roky intenzivně všechen tenhle prožitek toho vzestupu a celých jakoby těch mých 25 let těch prožitků teď dokážu říct srozumitelně sdílet, předat. A vidím tam tu celistvost, takže pro mě je to jako obohacující, i že už konečně i vyvětrávám tu knihovnu. A tak jenom chtěl jsem se podělit. Omlouvám se. Tak dávám prostor samozřejmě. Kdo
2: super,
0: může?
2: Děkuju, Margu.
0: No.
1: Tak přátelé, tak nikdo se nehlásí. Já se podívám, jestli mám mute. Dobře. Jak té knihovně, jenom jak jsem říkal, že všechny ty morály jsou o partnerství, tak u té knihovny mám například V mysli mám všechny knihy psané tužkou na papír, v místním blázinci, všechny jsou o tobě, o mně, o nás. Já jsem si už párkrát řekl, že vlastně nebudu číst. Já jsem taky za děcka a mládenca hodně četl Verneovky a všechno možný, a pak jsem si řekl, už nebudu číst knihy. První kniha, kterou budu číst, tak tu budu zároveň psát. Jo? Ale zatím jsem se k tomu neodhodlal. No a stejně tak jako o koncertech jsem řekl, nepůjdu na žádný koncert, jenom na ten, na který budu sám hrát. Takže to o té knihovně, že ji mám vlastně v mysli, a vždycky je to o těch dvou, jo, o tom proudu té lásky a té vzájemnosti jako s bytostí mě blízkou. Tak to za mě ke
0: knihovně. Naznačuješ po každý to partnerství. No pro mě je to ta dualita, jo, že... Je? Ty tvůrci vstupují do toho duálního světa, to je partnerství. Mm-hmm. Jo, když jednota se rozdělí ve dví, to je partnerství. Akorát, že když se na to dívám z té druhé, jako z té stvořitelské úrovni, tak já to řeším jako, že já jsem stvořitel a vstupuju, já jsem ta celistvost a vstupuju k té jedinečnosti. Jo, jakoby k té dualitě a snažím se rozpoznat, a proč si nerozuměj a tak dále. Jo? My jsme se jako uvědomili ty dva pohledy. My se teď zkoumáme, že tato, jak jsme pokaždý řešili, co ta trojedinečnost znamená. Jo? Jak jsem říkal, ten pozorovatel, učili jsme se pozorovatele, to je to dětství, lidství. To máme toho tvůrce, to je furt taky ještě dualita, to je to božství a to je prostě jako, že spolu utváříme, ty jsi to taky říkal, spolu utváříme ten partnerství. A partnerství pak vychází k mystické svatbě. On se říká jako, že v rámci křesťanství a církve takhle, že ty si můžeš, že tě může oddat jenom jako oni, že mají patent jakoby na to. Tak to tak není. To se děje přirozeně v těch bytostech, to se jako odehrává. To není, že někdo vyčaruje nad váma nějakým rituálem a pak jako vy jste před Bohem oddáni a nic se nespojí. To jsou všechno čáry, máry, podkočáry a všechno to jsou závazky. A tohle to partnerství není. To není nic o přátelství, o synchronizaci. Ne, to je o donucení té bytosti. Oni prostě takhle jakoby svazujou. Jo? Aby ta dualita byla furt dualitou a nic jiného. Ale takhle my mystickou svatbu prožíváme spíš jako právě, že se v té dualitě chováme tak, že najdeme celistvost. No, navracíme se k té jednotě. To je moc hezký, jak to naznačuje vždycky tím partnerstvím. Moc ti děkuju, Petrucho. Budeme mluvit, nebo budem nebude?
3: Budeme mluvit. Jako, já si myslím, že to mám úplně stejný jako posledně, nebo úplně na začátku. Myslím si, psala jsem velmi stroze, jo, vlastně takové heslovitě, jo, a třeba u té brány, když si řekl brána, tak mě tam prostě naskočilo Sando Noriko. A vlastně taková ta pravda, jo, že prostě pokud je člověk čistý, tak projde branou jako bez ztráty desítky. Takže já jsem k té bráně určitě napsala jako vstup a ještě jsem tady napsala postup. Vstup a postup, jakože člověk postupuje dál a prolne se jako s něčím, co je vlastně jako za tou branou. Jo. Že pro mě to je jako vyčistí se a projdi. Jo, nebo něco v tom smyslu. A u té knihovny bylo zajímavé, že když jsi řekl knihovna, tak jsem dělala malé dítě, které běhá prostě po té knihovně a je velice zvědavé, jako kde, jaká kniha stojí. Jo, takže já jsem určitě napsala zvědavost a zároveň moudrost a učení. Jo, a viděla jsem spoustu barev. Jo, spoustu barev kolem mě probíhalo, když si řekla knihovna. Takže je to téměř stejné jako posledně, ale určitě jsou tam jako vizuálnější vlivy nebo věmy spíš, jo, že je to asi tak.
0: To, že to najednou a ta naše analýza přechází nejenom z myšlenek, ale i do té vizualizace, tak znamená, že to jako víc spojuje s tím příběhem, že se objevují i ty emoční hry. Emoční emoce je vlastně takový jako oblek té myšlenky. Jo, že buď máme nějakou myšlenku, jo, se objeví v tom poli a my tu myšlenku nějak oblíknem. To mě baví, jo, tak je hezky oblečen. A ta je fuj, a to je úplně roztrhaná. Takový, se jí bojíme, je, to je strašák. A takhle my to prostě děláme. To znamená, že teďka rozklíčováváme i tohle, no, jako, jak to oblíkáme. No, to ten náš pohled přes tu čočku, jako. To je hezký. A já myslím, že ještě někdo by se přihlásil, že jo. Jo, Klárka?
4: Jo, tak. Mě tam tentokrát hodně provázla vlastně smrt, která se ukázala i u té milosti, i u té nevyhnutelnosti a vlastně i u té brány, respektive za tou branou. No a... A hodně byla teda propojená s tou milostí. A milost vlastně u té smrti. No, tak to jsem měla vlastně takový zvláštní pocit takový jako provázanosti. To bylo moc hezký. A u té brány, když jste se o ní dost bavili, tak tam se mi vlastně objevila jo, taková velká kamenná brána, před kterou jsem stála a vnímala jsem, že někdo hlídá, ale zároveň, že je otevřená a fakt jako můžu projít, ale a vnímala jsem určitý respekt z toho jako fakt jako projít dál. No a takže vlastně takovou takový strach z té smrti, bych řekla, která asi je dost provázaná s tou připouteností určitou, to, že vlastně se držím určitých, nebo nechci se jako spustit vlastně za ty hranice toho neznáma, že vlastně se jako držím toho, co znám. A že jako vlastně jako je to vlastně pohodlně, ale zároveň tam jako chce jít. No, takže to je hodně zajímavý pozorovat sobě. A u té knihovny, tak normálně, já jsem si říkala, už jsem tohle dřív dělala, jo? Takže u té knihovny jsem tam měla vždycky něco jiného. A tentokrát jsem tam měla úplnou marnost. Ty jsi řekla knihovna a já jsem byla jako, ježišmarja. Jako, tam to je tolik, že vlastně jako to měla jenom marnost. Tak jsem byla a takovou ztracenost. Tak jsem to tak jako pozorovala, no. Tak to bylo zajímavé, teda jako, že tentokrát to bylo teda úplně jiný. No, pak tam byly spoustu, tak jako mám toho tady napsaného hodně, ale to je asi to, co bych jako vypíchla, no. Tady to... A u růstu jsem měla blokaci. Blokaci přirozenosti procesu. Ale taky jsem tam viděla i jako DNA, tak jak se jako prolíná a takový jako propojeno jsem tam cítila, ale zároveň jako první mi tam jako přišla ta blokace. Blokáda. No. Takže tohle je hodně zajímavý a určitě se na to ještě hloubš podívám dál.
0: Já moc ti děkujem. Bylo takové živoucí. Takové To se splétalo úplně z přítomnosti, viď?
4: No, možná.
0: No, ty brděno, no, jako. My nejdřív ty prvotní kvality máme, jako oblíkáme do těch věcí, které známe. Jo, jako, tady ta projekce, to je ta naše čočka, že tahle naše symbolika nám ukazuje ten příběh, kde jsme jako nepřijmuli tyhle pravidla hry, buď jsme jim jako nerozuměli, že jo, tak jsme proti nim nějak prostě se blokli. A že ti to ukazovalo vlastně tohle, tak znamená, že ta smrt jako jakoby hlavní ten, co blokuje i ty ostatní třeba, jo, že může blokovat i tu bránu, že může blokovat i nevyhnutelnost té vůle, jo, když to nazvem, tak to je ta prvotní vůle a ta nevyhnutelnost. A teďka všechny ty kvality, které jsi tam nacítila, že se trošku jako i mezi sebou vprajcly, já už můžu, já nevím, třeba nazvat, jo, že třeba zvířátka beru, ale rostliny nesnáším třeba, jo, nebo obráceně, jo, kytičky beru, již květou, ale jakmile začneš všude alergie, tak je nesnáším, jo, že prostě takovýhle tyhle extrémy, tak to máme to samý, jo, to máme, jakože máme averzi vůči těmhle pravidlům hry a nějak to máme blokovaný. Tak je to, i v těch vztazích samozřejmě se to odráží, že když třeba jakoby v té zkušenosti toho, že my vytváříme ten prostor toho růstu, vlastně hrajeme si i na toho stvořitele, vytvoříme to dítě, vytváříme jako tvůrce, spolutvůrce, vytváříme ten prostor a to dítě je vlastně jakoby symbol toho dalšího cyklu, jo, toho dalšího našího evolučního cyklu, že my předáváme i potom genomu, že my předáváme tyhle ty nevyřešené kvality a předáváme jako v té linii, jo, že na co jsme jako napojení, s čím rezonujeme, jakou máme jakoby linii pozemskou a nebeskou nebo hvězdnou, planetární a solární, že to tak. Takže my jsme vůči těmhle kvalitám nějak se zachovali, takže a přesně, buď se nějak tím utrpením, tak si to zakazujeme, a nebo si zakazujem a jako takové ta tvůrčí činnost potom toho Boha, manifestace, že máme strach se nějak rozhodnout, strach vstoupit v téhle kvalitě a znovu si to jako aktivovat. A třeba jako smrt chápu, protože ona je braná prostě naší společnosti jako velký tabu a je spojovaná jako s velkým utrpením a opuštěním a takhle. Ale to je jenom kvůli tomu, že ten člověk není multidimenzionální. Kdyby on vnímal to z té dimenzionality, pak by jako chápal tu smrt, že by ji používal pro přechodu té brány. Jak tady naznačujou všichni, že my ji potřebujeme pro to, aby nás připravila, očistila natolik, aby jsme mohli projít branou. Jo, to je prostě jako logický stav, že se všechny ty atributy navzájem doplňujou, aby se zcelili. Oni jsou zase aspekty té jedinečnosti, jo, to je, jestli si to jako představíme, že v rámci té jednoty se vytvořily tyhle ty aspekty, které tady normálně dohledáváme a vidíme, že na nás působí, jsou to jakoby takové zákonitosti, které tady jsou a každý je používá, buď je používá k tomu vývoji jako vzestupovýmu, anebo prostě formou toho osvícenectví, to je jako moc světla, zase moc temnoty, jsou ty dva extrémy toho vývoje. Kdyby jsme naopak tyhle ty dva tábory měli navzájem tu temnotu a to osvícenectví, naopak jakoby spíš zvědomit, že by měla být neutralita a ne prostě zvyšovat jo, tu potencialitu té hadí síly, kdy prostě bude víc osvíceneckých lidí a víc temných lidí a bude prostě se to zvyšovat do nekonečna, že prostě není jako možný. A my potřebujeme jako ta diplomatická věc, jako vyrovnat ten proces. A to dělá i ta smrt, že ona vlastně všechno vyrovná. V té chvíli jsme si jako vyrovnaný před tou smrtí se vyrovnáváme i s tím životem, pak aby jsme prošli tou branou a nikdy jsme tady nestrašili třeba, jo, že jsme něco nepropustili. Že spoustu těch poltergeistů a těch duchů, co jsou zapomenutý, tak si jako nevyřešili určitý situace a napojení na lidi, na majetek, i temné bytosti a pak jsou jako svázaný s určitýma rovinama nebo prostě jdou do té falešné smrti, které jsem se tady dlouhodobě taky bavil, že existovala jako stín té skutečné smrti, existuje iluzorní falešná smrt, která tě vlastně dostavuje do toho podsvětí a tam seš jakoby nějak vážený, je tam nějaký ten soud a jestli jako tíhneš, tak seš jako do pekla a když jako netíhneš těma skutkama, tak když jako do nebe. A to je prostě jako hrozná iluze, to smrt jakoby nic takového není. Ten soud není, neexistuje, to jsou jenom naše rozhodnutí, které jsou buď součástí, jo, řekněme, tady tohodle aspektu, o kterém já se tady bavím, té jednoduchosti a celistvosti, nebo jedinečnosti a celistvosti. Teď já nevím, jestli jsme nevynechali ještě někoho, jestli jsme všechny hosty prošli. Jak to je? Ještě Marci.
5: Já jsem tady, no. Tak já se budu snažit trošku rychlejc, ale jak jsem mluvil tu smrt a nevyhnutelnost, tak přesně tam mám ty negace. Tak tomu už asi není potřeba se věnovat. To, co mě přišlo zajímavé, nebo prostě od, vlastně já ty první mám takový hodně rozepsaný a pak ke konci už mám prostě jenom jeden řádeček. A takový, možná tady řeknu něco k fauně a flore, protože tam vnímám určitý posun, protože tam mi tam ke konci přišlo, jak přesně, že tam mám vlastně tu bavu, to, že nějaké velké zvíře mě může jako napadnout a pak mě jako přišel ten obraz toho, že my jíme je, tak oni můžou jíst nás. A vlastně mi tam přišla najednou taková ta přirozená myšlenka stát se prostě vegetariánem, veganem. Já s ním jako hodně jako dlouho koketuju, ale furt jsem měla pocit, že jako potřebuju to maso. Ale v tomhle kontextu si říkám, jako, tak to je možná jako řešení. Uvidím, nevím, prostě. Jo, nechci prostě nic tlačit, ale prostě mě to přišlo jako zajímavý, tato jako myšlenka. A u té Flory se mi to spojilo asi s tím dnešním prožitkem, protože se mi moc líbilo, že mi tam přišlo, že jedna šamanka mluvila o tom, že to takový ty odlesky slunce mezi listy, že je milování slunce a země, jo, toho vesmíru s tou matkou zemí, tak to bylo moc hezký. A co ještě mě tak jako... Asi nejtěžší mě přišel ten růst pro mě. Jo, tam vím, že s tím prostě furt nějak bojuju. A to, co mě přišlo jako takové řešení, je to odhodlání. Prostě mít to odhodlání, jít jo, tou cestou toho vzestupu, o které ty pořád mluvíš. Takže jsem na správné cestě, bych řekla. A jenom takový bombonek nakonec vtipný, že já jsem měla napsaný prána, ne brána. Ale první myšlenka byla napojení ve vědomí, takže myslím, že jsem byla dobře naladěna. A ty jsi chtěl něco říct?
6: No, až to má vyjádří, jestli můžu.
5: Tak dobré. Tak to je za mě všechno, děkuju.
0: Je, tak děkujem, Marci. My tady už naznačujeme ty atributy a ještě k těm rostlinám a zvířátkům, jestli můžu. Tak pro mě jakoby ta rostlinná říše a pro mnoho historiků a mystiků a alchymiků znamenal právě ten astrální aspekt, to znamená hvězdní cykly. Oni odráželi ty kvality hvězd, které na nás v těch cyklech působí. To je, já jsem si to i pak představoval, jakoby to by znamenalo, že vlastně skoro každá hvězdička, která je v našem jakoby vývoji napojená, tak tady má jakoby nějakou rostlinku, že si tady pěstuje, tady pěstuje rostlinku. To připadlo jako roztomilý. A teď hele, podívejte na tu synchronicitu. Já jsem furt nevěděl, jak to, že ty rostliny vědí, co nás má vyléčit. Jak to, že oni mají léčivé síly na naše neduhy, jo, na naše chování. Jak to? A to je normálně hustý. Oni to vědí díky tomuhle, že oni jsou napojení na ty hvězdní cykly. Takže my, když začneme nebo citliví lidi začali vnímat ty rostliny, tak je přitahovali a uměli napojit se na to kosmický cykly. Chápali, co chybí v tom člověku, aby doplnili jako do sebe ten atribut. Takže oni, když člověk nemocný, tak jako vypudí ze sebe ten hvězdný cyklus víceméně. On nechápe, co má tvořit. Jo? On najednou zapomněl, co má tvořit, a proto vytvořil schránku úplně děravou a jeho tvorba jako forma toho solárního principu jako manifestace prostě byla úplně k ničemu. Takže on to potřebuje nahradit, takže veme tu rostlinu, která mu chybí uvnitř, ten aspekt toho cyklu, který on nevyřešil jako jo, chováním vývojově. No a když ho dostane do sebe, tak on se navrátí o ten astrální prvek najednou do toho člověka, třeba jo. Ale to samé je pak i u těch zvířecích aspektů, ale to budu vysvětlovat potom. Takže ten astrální prvek se navrátí a ten člověk začne vyrovnávat sobě a začne být ne bez jako ta nemoc, bez té moci, a naopak tu sílu, tu moc začíná jako vracet naspět. Ale je to tím, že přirozený léčitel ti podá bylinku a ještě ti řekne právě způsob chování, co člověk jako dělá, aby vypudil tuhle kvalitu. Jo, to je nějaký ten stín, který nahradí tuhle tu kvalitu. Takže já když se podívám, tak to je právě, že my nejsme schopní se zapojit vůbec do toho vývoje, do toho cyklu. A jsme závislí pak na té rostlinné říši, že to má nahradit a že to nejsme schopní jako sami v sobě jako jo, že my jsme jako předurčení v tom kalendáři a my se tak musíme chovat, ale jakmile my se zapojíme vědomě do těch cyklů, ano, já mám v sobě určité prožitky toho astrálního těla a já potřebuju ty cykly pochopit, potřebuju znovu obnovit to vnímání, tak to znamená otevřít tu rostlinnou říši a znovu právě brát ty bylinky, které vám jako vevnitř té bytosti jako pomůžou obnovit celý hvězdný potenciál astrálního těla. Protože tady vidíte, jak jsou některý lidi fixovaný na určitý hvězdy, na určitý seskupení, a to je tak, že některé ty hvězdy, některé ty souhvězdí a jsou kolébkou právě těch galaktických rodů, který tady teďka stepujou před tou planetou a čekají na ten vzestup lidstva, protože tam vložili velmi důležitý genetický materiál do těch galaktických semínek, o kterých se tady bavíme. A ty lidi, kteří jsou součástí těch galaktických semínek, tak oni vlastně reaktivujou a všechny tyhle ty podobné atributy, o kterých se tu bavíme, je to jako 12 bran, ale to je psi blbost, ten popis je jako špatný. To není 12 bran. Jo, je 12 vývojových kvalit, které jako pravidla působí na ten život. To mi připadne jako srozumitelný, protože brána sama o sobě je nástroj, který je používaný pro tu tvorbu. Takže to nejsou jenom brány, to přesahuje kvalitu brány, jo, ta monáda. Monáda je opravdu zdrojová kvalita z té prvotní zdrojové cesty. A když se pak díváte na tu zvířecí říši, tak i to samé, že v rámci léčení a homeopatik znamená, že nám jakoby chybí ta planetární úroveň, znamená, chybí nám to éterné tělo, to chování té vnitřní osobnosti, která dokáže všechny ty archetypy té zvířecí říše použít ve správnou chvíli, aby dosáhl jako té zkušenosti. Si oblékám si uvnitř sebe, si oblékám, že jsem teď jako lev, nebo jsem jako slon, jo, nebo jsem jako žirafa, nebo jsem jako pták. Takže tam jde o to, že ten člověk znovu obnoví ten planetární, ten éterný potenciál. A to samý, on potom přesně, když potkáte nějaké zvíře, tak na vás léčí už jenom, když ho potkáte, protože ten archetyp na vás působí. Když ho pozvete do svého chrámu srdce, to samé. Já jsem si nechával pozývat právě takhle jakoby zvířecí říšit všechnu, kterou jsem přitáhl tím srdcem samozřejmě, a nechával jsem si i takhle rostlinnou říši všechnu, abych věděl, na které ty rostliny, na které ty látky má člověk závislost, jo? Kde nechápe tu spolupráci. Protože každá rostlina se chce taky zapojit do vývoje, OK, ale nemůžeme ji zneužít v rámci jako drog a závislostí. Jakmile jsme závislí na něčem, třeba i na tom alkoholu, protože to taky, že se vyrábí chemická věc z té přírody. Takže vidíte, že jste pak závislí na té rostlinné nebo na té zvířecí říši. Když to naopak, my to používáme jako, aby jsme mohli uskutečnit určitý prožitek, takže si oblíkneme správnou roli, aby jsme pak mohli vytvořit prostor, a to je ta rostlinná říše, to už je právě venku, to je ten astrální svět, který je jako okolo vás, není to vnitřní stav té planety, ale najednou astrál venku. A to jsou ty kulisy, jo? Že ty rostliny a ty cykly jsou ty kulisy toho prožitku. A takhle se tady utváří existence, aby ten pozorovatel tady měl tu správnou zkušenost. Takže tyhle to jsou velmi důležitý monády, které teďka lidi hodně řeší v rámci zdraví. To je fakt jakoby důležitý aspekt. A hlavně i to, jak se tady hodně bavíme o těch rostlinách, o těch jakoby v uvozovkách drogách, a jak ti potom všichni říkají, jak jsi hrozně nadrogovaný a tohle, ale přitom to je, my jsme součástí té rostlinné říše. Já můžu astrálně se napojit na tu rostlinu a mít normálně i stejný příznaky, jako když ji pojmete normálně typicky, že ji sníte do těla a dostane se to pak zase do toho vašeho vnímacího aparátu. Takže ono je s tím jako... Ta závislost by se tím řešila. Kdyby člověk obnovil v sobě ten astrální potenciál, kdyby si vlastně navrátil to astrální tělo, tak by přestala být tato závislost na těch rostlinách, na těch drogách. To je jedna věc, protože by ten člověk to obsahoval. By to nepotřeboval si to vymáhat. Jo, jako by vznikla najednou spolupráce s tou kvalitou, a ne, že já si to vymáhám, kdy potřebuji unikat z toho života, kde nechci řešit ty věci, tak ano, to je únik, to je závislost, to nahrazujem tou rostlinou říší. To je vlastně jako velký stín. V rámci těch zvířat je to samý. A my jako nejsme schopní třeba jakoby změnit tu roli, furt se vidíme jenom jako v jedné roli. Že jsme třeba jenom jako nějaká oběť, nějaká myšička, která je furt lovená tou kočkou. Jo, že tam nechápem potom teda jakoby dobře, OK. Já nejsem ani myška, já nejsem ani kočka. Já vlastně to pozoruju, já jsem pozorovatel. Já tady tu roli hraju, abych si to něco uvědomil. Jo, to je jako to důležité. A když tohle blokujeme, tak blokujeme i to naše vnitřní zdraví, to uspořádání těch cyklů. Pak naše tělo začne reagovat, že se uspořádají ty cykly uvnitř a venku, a to tělo najednou má všechno, co potřebuje pro tu obnovu. Jo, to jsou důležitý atributy. Hezky, že jsi je naznačila. Děkuju.
5: Taky.
0: Tak. Já teda nevím, my jsme všichni asi už hosty jakoby prošli, že jo, takže bychom měli jsme toho, jestli tam byl ten Christian, jestli nechce. Chris
7: už je nejspíš v postýlce a spinka, takže...
0: Jo, tak dobře, to nebudu rušit. Tak děkujem teda za info, že ať se dobře vyspí. Tak jo, a my můžeme postupně ty atributy jenom tak ve zkratce jakoby prolítnout, abyste si mohli i vyjasnit k té symbolice, kterou jsme teďka používali.
4: Ale jestli můžu, tak...
0: Ano.
4: Jsem slyšela Roberta, že se hlásil.
0: Jo, nevím, Roberte.
4: To byl omyl, nebo...
1: Já jsem slyšel to taky mužský hlas. Spát.
6: Jo, ahoj.
0: Ahoj.
6: Já se omlouvám, Marci mě tu furt k tomu nechce pustit.
7: Cože?
6: To
7: snad není pravda. Ty si vždycky bereš slovo, když chceš, takže nemluvuj se na mě.
6: Já to mám teď skutečně husté to období. To nějak... Jestli to sedí nebo... Dokonce jsem se z toho složil na dva dny a pořád jsem nemohl přijít na příčinu. Šel jsem na to zleva, zprava, z vrchu, ze spod a furt nic, jo. A teď jsem se podíval zpětně jenom o den. A asi jsem vypadl.
0: Ne.
6: A zjistil jsem, že tam jsem to měl všechno a teďka mi chybí... vůbec jsem neměl nic napsaného k flóře a milosti a mám to tu vytisknuté ty atributy všechny a teď jsem si to přečít a teď jsem si říkal ty brďody, to je ono, co mě tam vlastně brzdí, že já se nemůžu do toho stavu dostat, že tam byla pořád nějaká ta kontrola a strach z toho, jo, to okýnko se mi tam otevřelo na zlomek vteřiny, jakoby ten pocit, ve kterém bych byl. A okamžitě se to zavřelo, protože jsem nebyl schopný, a teď nemyslím, někdo slyší a vidí, asi to vypadlo.
4: Ne.
0: Ne, seš, slyšíme tě. Aha.
6: A teď jsem se ztratil. Já jsem totiž viděl, že jsem zmizel z toho obrazu ruky a naskočil tam průvodce bez toho, jak jsem říkal, aha, asi jsme přišli o obraz.
0: Tak jsi konečně zmizel teda, jo? Jsi teďka dosáhl zmizení.
6: No, tak prostě se mi tam teďka ukázalo, co tam zatím stojí, protože jsem si říkal, že v takovém stavu, prostě v jakém bych byl, bych nemohl tu velkou akci řešit, jo? A co máme třeba zakázku na 24 balkonů, tam na výměnu, rekonstrukci, všechno. A okamžitě se mi to zavřelo a teďka se mi vlastně potvrdilo v té milosti a v té flóře, co to vlastně, co zatím stojí. Takže je to neskutečně všechno načasované, ten dnešek, tady tenhle, ten průvodce, protože se mi to tam všechno propojuje a ukazuje se mi, na čem je třeba ještě dál pracovat. No, jinak jsem si teďka ten druhý den, co jsem byl nemocný, tak v posteli ráno jsem celé dopoledne proležel a konečně jsem se dostal, mě to pustilo k těm neurálním sítím, když jsem si mohl poprvé dát do toho srdce a to byl teda hukot. Jo, co se dělo, naskakovali tam obrazy, všechny možné, já nevím, životy další, s kým to bylo spojené a další věci, takže se to a dost mi škubalo v těle na nějakých místech a pěkně se to pročistilo, ulevilo se mi. Jo. Takže děkuju za tuto možnost.
0: To jsou tyhle ty skvělý transformační nemoci, které nejsou dlouhý, ale jsou jako prožitkový. Hodně prožitkový. A ku podivu, to jsem zkoumal, tohle je zajímavý. Jo. My totiž máme v těle viry, které jsou jakoby třeba součástí nějaké nervové soustavy nebo genomu, nebo našeho genomu jako DNA, jo? Nebo prostě nějaké buňky jedné, nebo nějaké soustavy a tak dále. A oni, když ty uděláš tu aktivaci té sítě znovu, tak můžu říct, že se jako aktivujou tyhle ty viry a začnou ožívat. A normálně to přesně vyvolá určitý typ onemocnění, které se jakoby často objevuje, víš, že se jako vrací. A když je touhletou transformační nemocí jakoby uvolněn konečně, jakoby ten meridián, nebo to místo, nebo ty buňky, nebo to DNA, které vybruje teďka a už tam není ten virus, tak se jako převážně nevrací.

Začínal jsem mít vždycky ten záblesk, si představíme, že jako je světlo, který kmitá v nějakém časoprostoru. A čím víc je té přítomnosti ten záblesk, tak tam to světlo kmitá tak rychle, že neexistuje čas ani prostor. Jo, ještě to jako čistě teoreticky jenom představím. A teď naše neurální sítě, jakoby anténa, rádio, který je zvyklý jenom na určitý frekvence. A jakmile ten záblesk přijde, tak ten aparát náš není schopen okamžitě rozklíčovat ten záblesk, protože je velmi složitý, je tam spoustu informací, spoustu provázaností, je to takový jako zvláštní a je to vždycky jako vyvolá tohle a ta neurální síť, nebo ty neurální sítě plus ty endokrinní žlázy začínají znovu reaktivovat jakoby na další zjemnění, na očistu a na další proces. A cítím třeba u té neurální sítě, cítím občas trochu dezorientovaný chvíli, prostorově chvíli třeba, no, když si zvykneš na tu dimenzionalitu zase. A bývá to třeba jako občas, že mám citlivost na zvuk a na to, co koukám, že někdy nemůžu dívat se vůbec třeba na umělé světlo nebo na sluníčko nebo obráceně. Máte tak, ty nervy jsou někdy tak citlivý, že se dívali moc dlouho, že radši nosím brejle a, nebo klapky, že odpočívám několik hodin. Ale to může být i po těle, jak jsi říkal, jo? Že tělo ti začne škůbat, protože ty meridiány vyhánějí tam, kde je ten boj té duality, ta hadí síla. A teďka najednou, jakmile se vyrovná ten mír, tak už prostě to místo je celiství, takže jsou tam navrácený ty složky. Jo, není to nějaký prostě potom, vlastně léčení neexistuje, protože my se spíš jenom jakoby navracíme do celistvosti. To není jako, že se dá něco vyléčit. Ano, tělo se, jakmile se začne chovat jakoby ten uživatel toho těla jinak, tak se mu přirozeně začnou navracet. Nemusí to dělat takhle externě, že používá léky, jako lékaři teďka ti podají jakýkoliv lék, který vlastně objevili v přírodě. Jo, z rostlin na živočichů. Oni prostě jak to by vzali to všechno přírodě a dělají jako, že to objevili. Jo, samozřejmě bys antibiotika a tak dále. Oni jenom prostě si už zjistili, jak to funguje a začali si vyrábět nějaký svoje, třeba nějaký syntetickou a genetickou a jinou divnou metodou mRNA nebo cokoliv. Takže tam dokonce i oni věděli, že ty viry dokážou ovlivnit i DNA, takže vlastně některé i mimozemské rasy tu vypustili viry, aby modifikovali naše DNA a doteďka to dělají vlády, že doma je posílají jak klíšťatama, komárama, vzduchem, jídlem, cokoliv. Používají látky, aby si navzájem pomohli a skrz tyhle ty viry modifikovali naše DNA, anebo ho různě blokovali. Takže my tam máme prostě jakoby v takový stázi, jako schovaný, jako v kokonu, že oni spějí a my je prostě jako tou vibrací, tím zábleskem probudíme. A ty reakce jsou buď tyhle ty transformační, nebo potom jakoby, že jste hodně senzitivní, no? Že je dobrý jako být střídmě někde schovaný. Proto se třeba hodně chodívalo do těch jeskyní meditovat, kde je jako tma, a kde ta senzitivita jako toho světa není tak intenzivní, kde si můžete jako tyto prožitky víc asi užít. Jo? Taky jako jsem doporučoval, že jsem ty klapky jako jsou hezký, ale přece jenom nemáte ten přirozený prostor, musíte někde ležet a tak dále. Tak abyste věděli, že je to normální, jo, být unavený a přetížený a že se vám cuká tělo, protože ty nervy a meridiány jsou naprosto propojený. A dokonce to, mě to i šlo tak, že mi na tom místě, kde ten meridián, tak vyloženě mě vždycky něco třeba i píchlo, nebo šťouchlo, nebo zahřálo, nebo jsem tam měl chlad,
nebo různý

0: brnění. Ale já jsem to třeba vždycky jen jako pozoroval, snažil jsem se a tu kvalitu, která najednou se jako uvolnila, tak nějak se jako přijmout tou láskou a vlastně jako by se scelilo to tělo a pracovali s těma meridiánama. To jsem si vlastně připravil úplně na konec toho cyklu tady průvodce vzestupem, že se pak udělá ještě jeden takovej doplňující a to bude právě vyloženě jenom praxe toho energetického systému, jak projevených i neprojevených center a zároveň zde budu naznačovat, jak pracovat s meridiánama, což je velice jako příjemná věc, která je teďka velice jako význačná a taky budeme mluvit o tom, jak to jakoby funguje, protože ono to hodně je spojený s tím naším uvědoměním, že my když si uvědomíme to chování, tak ten meridián se začne léčit z té příčiny, jo? Ten důsledek se začne řešit z té příčiny. To znamená, když my to budeme dělat tou projekcí, že na to jako vůlí tlačíme a že tam posíláme energii a že prostě teď chceme, aby se to zprůchodnilo, tak to úplně nefunguje. Takže nejdřív je dobrý normálně najít tu příčinu toho důsledku a nechat to uvolnit, přijmout to, uvolnit ten standard toho srdce, aby se ukázala jeho skutečná kvalita, očistit a zdar. A ono se to samo přirozeně normálně začne reaktivovat a vy to nemusíte nutit těm meridiánům, aby se transformovali. Jo, proto ty techniky vy jako nutíte, kdy to jako nutíte, tak je spíš jako forma té nižší magie, kdy formou toho záměru, té osobní vůle působíte na svůj energetický systém. Ano, určitě to tak, jako, taky jako funguje, jsem to taky zkoušel, ale neměl jsem s tím velký výsledky. Tady s tímhletím mám jako, dělám takový jako velký kroky a mám pocit, že jsem toho součástí. To znamená, že chápu ten proces, co dělám, co se děje, nebo co se jako děje. Když do toho jako jsem nutil dřív a furt tím záměrem do toho volval, takhle musím, ať se to prošťouchne, tak to bylo takový násilný a já jsem nevěděl, co dělám. Jo, to je jako zajímavý efekt. Tak jenom ještě k vysvětlení, co se bude dít. A jinak ono už je dost hodin. Já bych v rychlosti přelít, abyste věděli, ty monády samozřejmě budou k dispozici zase tady určitě nějaký ten k tomu videu bude nějaký prolink, no proklik teda. Samozřejmě teď ještě to budu o víkendu řekněme ještě jednou obnovovat i na stránkách. Tam jsem to sliboval, že jsem se chtěl znovu na to podívat a budou jakoby všechny tyhle texty, které se týkaly i průvodce, takže na stránkách Svobodné spolupráce a tam to bude braný jako průvodce vzestupem, tam si kliknete, nejspíš tam nechám zatím takhle pro linky na ty videa a na ty texty, ale trošku jakoby jsem si říkal, že bych chtěl nějak redakčně to nějak posunout, tak uvidím, třeba se to ještě začne projevovat v jiném nějakém projektu přes tu zimu. On ten člověk má pocit, že má víc času na tuhle tvorbu, že nelítá teda venku tolik, takže si doufám, že ještě k tomu přibydou nějaký třeba jenom videa nebo nějaký návody nebo a tak dále. Samozřejmě taky, tady už se to naznačovalo, existuje WhatsAppová skupinka, průvodce vzestupem, kde teďka teda momentálně už jenom máme takové setkání, kdy si navzájem, kdo chce, tak v rámci té praxe nebo svých nějakých zkušeností, kdyby chtěl jakoby si i podělit v rámci průvodce, tak klidně přihlašte se mi. Jo, celkově přes mý stránky tam mám kontakt, když se mi ozvěte třeba i telefonicky nebo WhatsAppem na můj telefon, tak se ozvu a můžu vás tam připojit do průvodce vzestupem. Jinak teda v rámci Svobodné spolupráce a stále pořádáme, stále vlastně máme v Merku nějaké akce, ale já jsem si teď uvědomil, že hodně procesů teďka prožívám vůbec na té osobní úrovni v rámci toho vzestupu, takže jsem si dovolil tady jenom jakoby ten online pořad. Mně to připadne jakoby jednodušší, mě to nezabere tolik místa a celkově jsem velice rád, že se můžu podělit toto sdílení. Jinak na stránkách samozřejmě já jsem tam teďka další dobu nic jakoby nedával, protože jsem opravdu v hlubokém procesu a říkal jsem si, že všechno bude probíhat zatím jenom na té uzavřené skupince nebo tady na rádiu. Takže mě to jakoby vyhovovalo, že jsem nebyl narušovaný v tom projektu. Takže doufám, že se to stane i víc veřejnou věcí, že to budu i víc propagovat a doufám, že i vy, kteří jste nějakým způsobem třeba mohli už pokročit v té vědomé praxi, tak určitě přijdou další výzvy, protože v rámci svobodné spolupráce to je tak, že by nejdřív jste jako přizvaný. To znamená, že najednou se to začne dít a jakmile se ty zázraky začnou dít, tak jste přiznaný do toho vývoje a v tu chvíli máte určitou kvalitu té čistoty toho, i v rámci toho míru, té spravedlnosti. Takže vám dovolí vlastně, abyste i udělali tu další krok a to už ta manifestace, že se součástí toho tvůrce, že najednou a už to není jenom výzva toho prožitku, ale i toho dalšího kroku, toho rozhodnutí, který může najednou změnit a vlastně jakoby tu naší existenci nebo i kolektivně změnit tu naší existenci k lepšímu. Samozřejmě ty atributy, kdyby jsme byli schopní zpracovat, tak by to společenství velmi prosperovalo. To je na jednu stranu jako viditelný. Protože když jsem si tak nějak jakoby díval i do historie, tak jsem si uvědomil, že když třeba to společenství chápe integritu, no tak nemá problém. Nemá problém prostě s těma národama okolo, takže nevznikají nějaký velký boje, nevznikají boje o moc, o prostor a tak dále. Takže jo, když řekněme, ta civilizace chápe růst, že podporuje ten růst, no pak je stále živená, má všeho dostatek, je to prostě paráda, všechno roste samo úplně, to nenarušujeme jenom. Takže to všechno taky jde obnovit. Samozřejmě ta jednoduchost, ten nektar, to samý. Jakmile by bylo to řízení založené právě na té jednoduchosti, té jedinečnosti, no pak je to ten kvantový počítač, o kterém všichni smějí. Kdy každá buňka se rozhoduje sama za sebe. To je soběstačnost, to je samospráva, jo, kdy vytváříme každá buňka nebo každý ten kvantová částečka dokáže vlastně ten celek a odrazit v sobě. Tak to je stejná ta jednoduchost. Stejně i kdybychom chápali víc tu vůli, no tak bychom nikdy neříkali, že něco nejde nebo že nemáme na to sílu, nebo jo, nebo že potřebujeme nějaký stroje na něco. Ježe to přesně, kdybychom chápali tu vůli doopravdy, tak bychom tady s ní používali na té tvůrčí, na té spolutvůrčí energii. Takže bychom si ulehčovali ten život vlastně spravedlivě. Že nám je dávaná a my jenom prostě blokujeme. Proto používáme technologie, aby nám nahradili tu vůli, kterou nemáme. Ta vůle, to je nevyhnutelnost. Já jsem to tam měl v té symbolice jako nevyhnutelnost. To je prostě něco, co se prostě odehraje, ať se to odehraje, jak vás protlačí i klíčovou dírkou. Jo, to je nevyhnutelnost. A my ji blokujeme. Takovou úžasnou věc, takovou řeku života, která jako tvůrčí síla prochází celou tou tvorbou. Samý, kdyby a jsme vyřešili ty brány, kdyby jsme vyřešili to přátelství, tu synchronizaci, přesně kdyby jsme vyřešili ty cykly zvířecí a rostlinné, které nás tu doprovázejí, kdyby jsme vyřešili i milost, tak by bylo jako velký blaho. Jo, protože ta milost to znamená, že přijímáte přímou cestu ke zdroji. To znamená, jakože když někdo jako má umřít, když někdo umírá, a když teda umírá milostiv, tak jde co nejblíž k tomu zdroji, kam jako ta jeho osobní milost, kterou v sobě dokázal všem lidem vyzářit, dovolí. To znamená, že když někdo vyzáří tu nejčistší milost, tu přímou cestu rovnou ke zdroji, ty křídla svobody a úplně vyrovná ty polarity pro každýho, tak vytvořil most milosti a proto každý třeba, kdo v jeho blízkosti umře nebo on někomu požehná, tak mu pomáhá se dostat k tomu zdroji. Takže jakoby čistí tu smrt třeba, aby nebyla ta falešná, aby jsme nešli do podsvětí nejdřív, ale jdem rovnou ke zdroji. Proč bychom měli jít do podsvětí? Se můžeme čistit už tady v tom chováním? Tady si můžeme dát milost rovnou. To je důležitý a to je i ta svoboda. To je milost. Svoboda je milost. Akorát, že prostě další oktáva té svobody je milost. A jestli vy nejste schopný jako přát milost svým nepřátelům, tak pak nejste podle mě schopný si ji dopřát ani sami v sobě. Protože dát si sám sobě milost znamená, že okamžitě jste propojení v rámci trojedinečnosti a vnímáte celou svoji bytost. Jak v rámci dimenzionality, tak všech těchto podobných prožitků, které tady naznačujeme v průvodci. Pak tu máme práh a ten práh byl pro mě tou smrtí právě. A teď vidíte, tady se naznačovalo, že je tam příprava, že člověk má být připravován na tu smrt, aby mohl tou branou projít. Jakmile ten člověk není připravován, není ten přechodový rituál toho přechodu, tak se může stát něco špatného, protože ten člověk se někde zapomene. Někde mu zůstane prostě část toho éterného nebo astrálního těla, on tam prostě ještě straší. Takže to je pro mě ten práh, který je jenom jako vědomou proměnou. Jo, je to tou transmutací, jak jsem říkal, přechodovým rituálem, tou přípravou, to, co máme dořešit, než tam vejdeme, aby jsme dostali ten klíč. To je práh. Pak jsme měli tu vůli, to jsem říkal, nevyhnutelnost. Integrita, to je přesně, to je takový hledání východiska, přizpůsobivost. A teď vidíte migrační politiku, chování všech národů, to je založený na tom na nepochopení integrity, nepochopení, máme tak narušenou vnitřní stabilitu tím, že když nejste integrovaný s tím vývojem, skutečným vývojem, tak nemáte vnitřní stabilitu. Ten národ okamžitě degraduje, nebo i ten člověk okamžitě degraduje. Jakmile není přizpůsobivý, tak prostě se nechytí, nikde se nechytí. Je takový introvertní, nerad se projevuje ve společnosti, neumím se přizpůsobovat, integrovat do společnosti. Všechny spory, které tady vlastně vidíme, a kvůli tomu, že máme tolik vládů a tolik nebo tolik stran vládních, jo? To znamená, že my jsme hodně roztříštěná osobnost a nedokážeme se dohodnout. Jo? Proto vymysleli asi tohle celé seskupení té politické věci, protože to lidstvo už je tak narušené, že se nedokáže tou samosprávou zajistit tu udržitelnost. Oni by bojovali o přežití, takže by vlastně se chovali jako... Jo, jako by ty pudový instinkty by degradovaly. Nebyla by tam udržitelnost vývoje, ale byla by tam udržitelnost života za každou cenu, takže by zabili úplně každýho, než by chtěli zachovat svůj život. Ale nechápali by, jako, že nám nejde o to bránit sebe za jiný život. Jakoby. Tam jde o to, že ty se snažíš udržet vlastně jako vývoj, takže radši křikneš, uhneš, uteču, než abych hned někoho zabíjel a střílel po něj, jenom jak já přežil. Jo? Tady vlastně takhle fungujou. Jsou mocnosti válečný, který prostě to používají, to násilí natolik, aby si jako teritorium, to jsou vlastně už ta bestie, jsou ty zvířecí už bestiální, jako teritorium si vytvářím svojí mocí a silou, že mám větší armádu, větší zbraně, víc atomovek, nebo já nevím, Bůh ví, co ještě jako si vymyslím. A to je taky neschopnost se integrovat. To, jak nás léčí ten Trump, to jeho trapnou. On se jmenuje Trump a my máme krásný slovo, to je trapnou. Trump, trap. To je hodně podobný. Že on má prostě trapný přístup k tomu světu. On jako tvrdí, že nás zapojuje do galaktických rodů, tvrdí se o něm, že je mesiáš, tvrdí se o něm spoustu věcí. Jako úplně prorok všeho. Jo? Máme pocit, že ovládá svět. Ano, tomu to je tak. On ovládá svět, ale my k tomu nechceme. My potřebujeme samosprávu. My nepotřebujeme ty jeho systémy. Jo? My nepotřebujeme tu jejich nadvládu, že oni chtějí mír nad vládou. To je vlastně blbost. To není pravá integrita. Tam není ta přizpůsobivost. Tam není pochopení té rozličnosti. Takže další kvalita, která se mi moc líbí, je ten nektar. To je ta jednoduchost. My když hledáme nektar v tom životě, tak hledáme jednoduchost, aby fungovalo něco jednodušší metodou, aby to nebylo jenom složitý. Protože jakmile vstupujeme do té celistvosti, tak je pro nás všechno složitý. A jenom vidíme mnoho příběhů, a obrovská tvorba, ta celistvost je veliká, jak to mám vůbec vědět. No a to je právě to, jakmile když my jsme v té jednoduchosti, tak přitahujeme ten prvotní, ten jedinečný bod, kdy vstoupili. A v tu chvíli my jsme schopni vidět celý ten cyklus. Najednou jsme schopni vidět začátek i konec. Tak v tu chvíli nám to jako vyjasňuje. Takže ta jednoduchost, vytříbenost vyjasňuje věci. To je ten nektar. Posiluje a vyjasňuje. To je mega. Pak tam je ta synchronizace, to pro mě bylo to přátelství. A to je velice důležitý pojem. My si trošku jakoby trošku měníme, že my máme jako ty kamarády a pak máme jako přátelé. A pro mě, když máme jako přátelé, tak to jsou, že jsme spolu dlouho a víc souzníme a rezonujeme a je tam ta synchronizace. Když mám ty kamarády, tak jenom kvůli jakoby tomu, že se známe tamhle nebo tohle, tak se jako zdravíme, ale nemám ten pocit se s ním úplně jakoby zatím rezonovat. Podle toho, kdybych třeba změnil tu svoji kvalitu, tak bych třeba rezonoval s někým jiným. A to je ta forma toho přátelství. Takže si velice jako vážím těch mých skutečných přátel. A jsem moc rád, protože potkávám jako spoustu přátel. Pro mě to bylo jako překrásná věc vnímat, že se navzájem jako podporujete ve vývoji. Když potkáte někoho a není to založený na nějakých jenom jakoby nějakých jakoby rolích, které jste si vybrali v tom příběhu, ale najednou se jako někam posunete jenom tím, že se na chvíli uvidíte, něco si řeknete, ale nemusíte se pak vůbec vidět. Nejste na sebe nějak tím vztahem vázaný. Přátelé můžou, nevím, mám přátelé, který opravdu miluju a potkal jsem je třeba třikrát a jsme rádi, že jsme si v tu chvíli řekli úplně všechno, co jsme chtěli a teďka, až bude čas, tak se obnovíme, řekneme si to a pak si jdeme po své cestě, takže se nenarušujeme. A to je krásný, to je to souznění rezonance. To obdivuju, že jsem se jako tomu bránil, proč jako jsem, obdivuju jako té schopnosti, že jsem se to vzdal toho, že já byl hodně introvertní a bál jsem se přizpůsobovat. A pamatuju si, že jsem to hodně překonával třeba v těch 20, když už jako si říkal 21, už hledal partnerku i možná jako rodinu a takhle. Takže tam se to nějak zlomilo do mojí transformací, ale hodně jsem to řešil. Hodně jsem řešil a najít se jako vlastně jako toho partnera, který bude ten přítel, aby jsme si i rozuměli a podporovali v tom vývoji. Takže to pro mě pak tam krásně vyznělo. Ono to není nic, já nikoho nedegraduju, když ho beru jako za přítele. To je nádherná věc, protože tím dáváte poctu, že souzníte. A já podle mě v tom partnerství potřebuju souznění. Já tam nepotřebuju být závislej na tom, že já něco umím nebo neumím, to je ta duální hra, té hadí síly. Ne, já potřebuju, aby jsme se podporovali v tom smyslu, aby jsme scelili tu spolupráci. Jo, ne, aby jsme si tu energii dávali a přijímali a tak dále, ale aby jsme byli oba součástí toho smyslu. No, tak přátelství miluju. Pak pro mě růst. Já jsem ho vždycky jako obdivoval, když jsem viděl třeba jako rostliny, nebo sebe jako rostu, jako dítě, když jsem jako rost. A úplně jsem říkal, to je zvláštní a jenom to je tak jako prostě, to funguje samo od sebe. Ten růst tady funguje úplně samovolně, jo, tady cokoliv něco je, tak to jako roste, i když je to kámen, i když je to železo, i když to je jako, jsou ty elementy, tak všechno má jako nějaký ten potenciál růstu, jakože něco se tam mění a navazuje a to je taková jako zvláštní věc. Mě třeba nikdy moc neimponovala gravitace, ale třeba ten růst, jako by jo. Já jsem z něj úplně nemohl. Pak jsem si pamatoval jako malej, že jsem sázel si rostlinky, vždycky jsem vydlabal z jablíčka, z čehokoliv, co jsme dali jako ovoce, jak jsem si vydlabal, snažil jsem se ho vypěstovat a furt na to koukal, jak to roste. Že to mě připadlo jako fakt zajímavý. A pak jsem teda to opustil a teď se jako dlouhodobě jako vracím a znovu to obnovuju, protože cítím, že to tělo to teďka jako potřebuje se znovu jako dostat k tomu dítěti, tam, kde se to člověk jako nejčastěji zablokuje, kdy právě mu dorůstalo to tělo a tohle, tak on tam bude mít bloky vůči tomu růstu nějaký. No. Takže tam jsem to teďka vím, že se mi to jako řeší. Jsem moc jako rád, že ho podporuju, že když jsem venku, tak vlastně přeju všem jako růst, přeju ten vývoj, takže znovu obnovuju a přijímám tu kvalitu toho růstu i tím, že chodím do té krajiny. I tím, že jako přeju to tomu mýmu tělu, aby prostě hezky jako rostlo. já vím, že to je zvláštní, oni vám jako říkají, že v určitý době to tělo neroste, ale to je prostě další dogma, který jakoby se naučíte a prostě tomu tělu to začnete říkat. Jakmile vy jste schopní si přepsat vlastně některé kvality, třeba ne úplně tak celý, jako v rámci toho genomu, že to stáří nebo ta degradace těch buněk je vepsaná v genomu, že my bychom potřebovali jako úplně obnovit to vědomí natolik, aby jsme byli schopní přepsat ten genom natolik, aby jsme si znovu obnovili ty buňky, aby oni přestali stárnout. Ne tím, jak teď dělají ty věci, že nám právě nahrazují těma látkama chemickýma to, co máme nedostatek, že to vypuzujeme najednou z ničeho nic. Jo, tam je nějaký velký zlom, že my nám hodně jako zkrátili naši životnost toho těla. Dělali to šikovně, aby jsme za ten život toho moc nestihli a museli se jako víckrát reinkarnovat a pak byla jako šance, že se tady zaciklíme. Takže to mělo jako svůj efekt. Že kdyby se měl jako delší ten život, a nevím, řekněme, tak třeba i 400, 500, kdyby bylo hezkých, tak si představte, že byste všechno tohle z toho mohli jako líp zpracovat, celou tuhle tu hru. Ale podle mýho jako bylo riziko, že ten člověk se probudí jako moc rychle, tak mu jako chtěli a ten genom mu, jak ty viry, přes ty viry nebo přes různé technologie, které ty mimozemský galaktický rody, co tu byly, tak působily na ten úpadek i toho těla. Jo? Teď to snažíme vlastně znovu jako obnovit. Samozřejmě naznačoval jsem, že existuje i určitý věční tělo, to je pro mě ten kámen mudrců. A to podle mýho díky tomuto cyklu určitě nějakým způsobem jde. Jestli toho člověk dosáhne, tak to je jeho nějaký univerzální klíč, jak toho dosáhnout. To nejde jako předat, jako nějaký učení. To je vysloveně jakoby podsta tomu člověku od toho zdroje, že to celý pochopil a že navrátil celou zkušenost k tomu zdroji, abyste si vy dva pak o tom mohli popovídat, říct, OK, teď to bylo super, pomohlo to pochopit tu dualitu, tu rozličnost. V té chvíli ve vás se uvolní jako určitý genom a vzniká jakoby tenhle kámen mudrců. Že kdyby se reaktivoval celý ten člověk, protože to je ten vzestup kosmického člověka, tak by reaktivoval a ten kámen mudrců, to znamená plný potenciál DNA, to znamená, že by on by dokázal už působit i na to stáří toho těla. Takže by vzniklo jakoby dilema, že by vlastně to tělo mohlo být věčný. Mohlo by přesahovat i ty vibrační roviny a zároveň by neměl formu stárnutí. On by ho takzvaně jako dát do skříně na chvíli, jo, odpočinout, prostě by nestárlo, pak si ho se použít, být v jiném těle dimenzionálním. Jsou různý jakoby nápady, jak to tady ty mimozemštění dělali. Protože dřív, aby se sem jako vrátili ty vědomí, tak si tady opravdu nechávali ty svoje těla. Nechávali si je ve stázi, v určitých časových kapsách, i v horách, ve 4D, 5D, i ve 3D, ale to už dělali pak formou faraoni v rámci pyramid, že se mumifikovali. Oni měli vlastně podobnou tezi, že to takhle funguje. Oni to pak vlastně zanechají to tělo, tak se sem pak jakoby můžou vracet. No, tak jenom takový hodně odplutí někam jinam. Ale skvělý, ten růst jako jsem miloval. A v rámci toho genomu jako to bylo docela jako zajímavý zkoumat, že si může mít ten potenciál růstu aktivovat. Tak, další kvalita je prozření. Pro mě to je jako záblesk té celistvosti, jakože změna perspektivy, že se podívám najednou z jiného celistvého úhlu a to mi změní ten pohled na svět, tu perspektivu. Takže pro mě je to takové jednodušší slovo, to prozření, že jakoby prohlídnu na chvíli, mám ten záblesk, prohlídnu, změní mi to obzor. To je skvělá kvalita, kdy nám trošku jako padá to ego, zároveň se přestaneme ale i ponižovat. Jakmile vidíme to prozření, tak máme úlevu i v tom ponižování. A máme i v tom egu, i v tom nadřazování taky úlevu, i když a my to nebereme jako úlevu, protože tady jsme jako zvyklí se takhle chovat. Jo? Jakoby my spíš nemáme rádi ten strach a nemáme to utrpení rádi. Utrpení je jakoby nejhorší tady. Toho se všichni obrovsky jako bojíme. Utrpení. Smrt, ať přijde rychle, hlavně ať tam není utrpení. Že ano? No, takže to je jenom, že ten záblesk právě může prohlídnout natolik a vyjasnit tu věc, že vlastně odežene to utrpení, odežene ten strach, odežene to ego, ten stín. Brána, o tom jsme se tady všichni krásně bavili, takže to nemusím, je tam přesně ten průchod, to spojení, jo, že jsme součástí jako toho celistvého portálu, že tam je tam multidimenzionalita. No a pak je tam ta kvalita a to bylo pro mě ta knihovna. To je síň záznamů, jsem to nazval, protože řekněme, každá galaktická linie má svoji síň záznamů. Že každý evoluční proces nebo tah té společnosti vytvářel určité kvality. A ty, které řekněme, jako ty, které dosáhly v rámci jako svých procesů, tak se prostě do té knihovny zaznamenávaly. Jako my tady máme, když se podíváme na ty různé civilizace, tak každá má, nebo každé národy, tak každá má jakoby jiné knihovny, jiné vyprávění o vzniku světa, jiný pohled a tak dále a tak dále. Takže to je odraz i těchto těch evolučních knihoven, které jsou jako síně záznamů. Nejoblíbenější knihovna byly myslím, že dvě takové nejzásadnější, které dvě nebo tři, které se aktivovaly. To byly ty síně Amety, byly nejčastěji tím spojovaný. A tam to bylo nějaký složitý, tam myslím, že šlo o to, že oni byli nějak jako i trošku tou válkou bylo zautočeno na některé ty knihovny, ty síně záznamů. Oni se jakoby některé fragmenty ztratili nebo různě infikovali nebo jo, prostě tak různě přemíchali. Takže s tím byl trošku problém. Ty bytosti se snažili vlastně jako znovu reaktivovat tu knihovnu natolik, aby byla smysluplná, protože tam byly důležité informace pro vzestup. To znamená, určité dějové kvality, které zanechaly určité civilizace, které chtěly jakoby to podpořit, až bude ta vzestupová část, aby se věděli, jak vzestoupit. Zároveň, jak se to pomíchalo a různě reaktivovalo, tak se vlastně jakoby zjistilo, že nejlépe bude, když se budou všechny ty knihovny nebo ty rodové linie znovu skrz tu planetu Zemi a toho člověka jako spojovat s tím zdrojem do té primární podoby, aby si revidovali jakoby ty záznamy o tom proroctví a jak teďka ten vzestupový plán se vytváří. Protože každý jakoby nějaký kontaktér, který měl jakoby s nějakou tou knihovnou, řekněme, přístup, tak jenom vytvářel určitý pohled té galaktické linie těch tvůrců, jak ten vzestup má probíhat, protože se všichni tak nějak jakoby trošku překřikovali, bylo tam nedorozumění, je velký nedorozumění mezi těma a zprostředkovatelema těch různých informací z různých knihoven, a který vlastně teďka ty kontaktéři přinášejí. Jo, že oni se protiřečejí na jednu stranu a je těžký se tam jako v tom vyznat. A tak pro mě bylo jako, tohle jako zásadní krok se jako vymanit z těch knihoven a říct si, OK, teď vlastně, jestli tomu tak je a v rámci vzestupu té planety je to možný se spojit přímo s tím zdrojem a jít do té celistvé knihovny, celistvého poznání, do toho chrámu, tak proč bych tady měl jakoby číst jako všechny ty noviny, jo, řekněme ty noviny, jo, typicky jako tiskovinu, nebudu číst všechny, budu rovnou radši číst z té univerzální knihovny, tam se jako dovím okamžitou informaci o tom vzestupu, z té přítomnosti. Ne z nějaké časoprostorové linie, která si vstřebávala tu kvalitu, ale nebudu jí ponižovat, protože v rámci neutrality jako mám znovu zapojit do vývoje, spojit, přijmout skrz chrám srdce. To znamená jakoby jenom pochopit, proč vůči ním třeba mám averzi, nebo proč vůči téhle linii mám zase tu moc pozitivní osvíceneckou jakoby podobu. Protože oba extrémy jsou jak averze, nebo nesnáším blé a nepochopit to úplně, anebo tu usvíceneckou verzi narušuje tu neutralitu, ten mír. Takže zároveň my stále tam jsme, chceme ty příběhy, říkáme to, manifestujeme, sdílíme to, aby jsme se vlastně jakoby v tom viděli a uvolnili ty informace, které to blokujou a vyčistili si tu knihovnu. Že my zároveň geneticky budeme mít nějaké střípky těch různých galaktických knihoven. Jo, že my trošku, jak se tady naznačuju, že ty, jak se říká, ty semínka, ty galaktický semínka, tak oni mají tyhle ty informace tam zakódované v tom semínku těch knihoven, ale nemají celou zkušenost. Oni se připojejí teprve tehdy, když se zapojejí do toho vzestupu tady, tak najednou jsou schopní vidět jako celý ten proces. A teprve si pak uvědomit, že OK, já tady mám záznam z svý evoluční knihovny, ale může být zastaralý, OK, že bych to měl revidovat. Jo, o to jde. Že oni taky potřebují mít nějakou revizi té knihovny. Nemůže tam být svazek, který třeba jakoby se stal v nějakém cyklu, který už je dávno vyřešený, a ne, že nám ho teďka bude někdo furt předkládat, že se to má jako odehrát. Jo, že to přímé napojení, ne sekundární, jde o tohle, že neberte sekundární informace za důležitý, to jsou jenom střípky k té primární informaci, která je přímé napojení na tu evoluční knihovnu v rámci té jednoty. Dobrý, tak jsme atributy jako v rychlosti projeli, tak samozřejmě můžete si pak teda zkusit podívat i na ty texty a těch vývojových atributů, zkusit si je procejtit a v té vědomé praxi, jak jsem říkal, to úplně nenutím. Nemám tam vyloženě, jako že bych se do toho tak jakoby snažil. Spíš to tak jako pozoruju, co pro mě znamenají tyhle ty kvality a jak na mě působí, jak se v nich cítím. A snažím se já tam vždycky dávám tu lásku, aby se mi to vyjasnilo, jako vyjasnit si to, uvědomit, vyjasnit. Takže tou láskou vždycky jako tu tu kvalitu vemu, teď jako láskou přijímám, když vemu třeba planetární cyklus, to jsou ty zvířátka, archetypy zvířecí, tak jsem říkal, tak si začnu prostě pozývat ty kvality zvířecí a prostě na ně reaguju, který na mě jsou pozitivní nebo negativní, jo? Že prostě na to nějak reaguju a snažím se to rozklíčovat, co to je za archetyp, co by mi to mohlo říct svým chováním. Samý jako když chápu, když já vím, že pro vás milost je spojovaná s křesťanstvím, jako, ale tam to bylo hodně spojený. On ten Ježíš jakoby přines opravdu tu milost, ale přinesí tím, že řek, takhle to funguje, vidíte? Takhle to tady bude fungovat, protože já jsem to tady inicioval, já to tady prožívám. Takže prostě každý, kdo se bude chovat tak, že si vyčistí to srdce, bude mít čistotu toho srdce, toho chrámu srdce, tak má je hoden milosti, má přímou cestu ke zdroji. Nemusí se jako vůbec mít nějakou obrovskou obkliku tím labyrintem. Naopak má přímou cestu, jenom si otevři srdce. A tohle Kristus přesně také říkal, stělesňoval. Takže tam není nic jako nelogického, naopak to je docela jako, opravdu jako smysluplný v rámci té vědomí praxe. Takže já jsem si v rámci té milosti, to ještě mám takový, když třeba jím jídlo, když někdo jí maso nebo zvířátka takhle, když někdo jí jídlo, tak já vlastně jakoby přeju a děkuju tomu jídlu za to, že mě živí. Taková základní praxe, když něco jako přijímám, tak nejenom, že mám jako prachy a můžu si to koupit, ale za to, že někdo rost měsíce, abych já se teď mohl v téhle chvilce najíst jenom. Takže já poděkuju té rostlině, poděkuju a to už je, že vytváříte milost. Jakmile se spojíte vývojově srdcem a máte tam to přijmutí, že jste součástí, že se podporujete v tom vývoji, tak ty dáváš té bytosti milost. Teď podívejte, rostliny a zvířátka tady neumějí zabíjet. Prostě ta smrt je pro ně utrpením. Takže my normálně jíme to utrpení skrz ty rostliny. A můžeme jíst utrpení i skrz ty zvířátka tím, jak jsou týraní. To samé všechno tohle může proudit do vás. Ale jakmile vy tomu dáváte milost, a máte tam hluboký dík v srdci. Ale to je úplně nepředstavitelný. Najednou vidíte, že ona ta bytost dostane milost. Ona byla utrpená, je tady někde ušlapaná, ale vy jste umožnili, že dostane milost. Že dostala přímou cestu ke zdroji. Samý, když najdu poltergeista, ducha, který straší, tak mu dám milost. Otevřu mu rovnou cestu ke zdroji, dám mu milost. To všechno člověk může, když má otevřený srdce. Ale má to nepředstavitelně funguje. Když chci utnout strom nebo někoho zamáčknout komára nebo nepříjemnou věc, kterou prostě se bráním, tak nejdřív si uvědomím, že můžu dát milost a můžu ho poslat jakoby, do toho vývoje, ale nebudu to dělat jako násilně, že já ho musím zabít, já mu chci dát milost, chacha, ne. Tam ne, že si to jako uvědomím, že opravdu ty mě usurpuješ, já se bráním, prostě dávám ti radši milost, než bych si udělal nějaký dluh. To můžu i se zvířatama, jakýho typu, i se rostlinama, důležitý s těma rostlinama, to se vůbec nedělá. A rostlinám se vůbec neděkuje. Nevytváří se tam přátelství díky tomu. Ani žádná rezonance, takže my máme velký dluh vůči rostlinný říši, ale samozřejmě v rámci té zvířecí říše samozřejmě. Ale u těch rostlin to fakt jako přeháníme, protože pěstujeme opravdu v těch polích vlastně jakoby narvaný jak v nějakých pracovních táborech, jedna vedle druhý, kde nemají místo, jsou nadopovaný látkama, nějakýma, jako, nevím, genomem, vůbec nepochopitelný, co s těma chudákama dělají, aby tam přežili. A mi to připadne hrozný utrpení. Já když si to jako uvědomím jako rostlina, tak tam bych nechtěl vyrůstat. Na tom poli bych nechtěl vyrůstat. To je strašný. A miluju právě přírodní zemědělství, kde je ten vztah, protože tam je to nejenom obrovský rozdíl v potravině, to vidíte všechno. Tady určitě všichni mi dají za pravdu. Takže my máme obrovský dluhy vůči těm kvalitám jako společnost. Tak, já nevím, já bych takhle nechal, možná, že někdo bude mít nějaký názor, tak zkusíme otázky odpovědi. Já jsem si to takhle jako tu první část tohohle cyklu už tak nějak odpovídal asi. Ta druhá část samozřejmě bude zase víc jako hozená a jak jako prakticky pracovat. Budeme tam mít i zase aktivaci těch center, které jsou s tím spojený. A bude tam ta praxe, že tam nebude analýza, ale budeme tam mít tu iniciaci, jako tu osobní iniciaci. Tak jo, tak dávám prostor, kdyby se chtěl někdo zeptat, tak můžete.
1: Tak já jsem pozorně poslouchal tady v tom svém pohodlném křesílku. Započalo nějaké začátek zpracování informací, ale velmi, velmi pomalu, protože informací bylo hodně a těch prožitků a těch rolí pozorovatelů. Takže za mě velmi dobré, zdařilé a těším se na kafičko, cigárko po vysílání. Já jsem taky tady pojídal, vždycky, když jsem zmizl z obrazovky, tak jsem dostal pizzu, jo, s marmeládou a pak sírovou, tak jsem tady taky pokusoval pěkně. Bylo mi tady s vámi velmi, velmi dobře, ostatně jako vždy, a je to čím dál lepší. Takže dotazy nemám, spíš jenom tak na ostatní. Přátelé, kdo z vás je ještě tu, tak se klidně projevte a pomalinku se asi tak nějak potom rozloučíme. Pokud máte dotazy, ptejte se, pokud ne, tak to myslím tak nějak zdárně odpískáme a popřejeme si dobrou noc. Takže kdo jste tady ještě?
2: Tak já si vemu slovo.
1: Ano.
2: Já bych chtěla moc poděkovat za přátelství, za opravdu krásný večer a průvodce vzestupem. Děkuju posluchačům a opravdu fakt díky. Díky, Marku, že prostě žiješ, co skutečně jsi, a já mám obrovskou radost, že jsem u toho, že prostě se to fakt děje a fakt je to prostě naprosto skutečný a reálný. Není to žádná rola, žádný průvodce a takhle. Měl jsi to se mnou hodně těžký na začátku, tam byla ta složitost, ale fakt jsem ráda, že jsme se dostali k jednoduchosti. Já bych to chtěla takhle prostě sdělit veřejně, protože vím, že třeba spoustu lidí to bude s tebou taky prostě prožívat, nebo to prožívá. A moc se těším na to, až se vlastně tyhle ty cykly ukončí pro tu jednotu, pro ty lidi, a fakt ať každýho, koho to přivede prostě k tomu, opravdu žehnám milost těm, co to přivede, i těm, které to tam nepřivede. Jako prostě fakt díky za všechna ta slova, já nemám co nic říct, ani na co se ptát, protože to ticho je fakt krása. A tak ještě mluvím, no. Mějte se krásně. Já jsem dneska říkala Péťovi, přiznám se, že poslední týden mám takovej hodně, hodně hluboký černý humor a že doufám, že jako jsem teda úplně nevpluje, ale jo, jako bez toho smíchu mého ptačího to nešlo. Děkuju fakt všem, takže krásný večer a krásnou další přítomnost.
1: Děkujem, Pájo, krásný večer i tobě.
0: Díky, moc děkujem. Jsi to krásně nazvala tu složitost k jednoduchosti, ano. Já bych nejradši přesně mlčel. Jo, jako mě to vlastně bavilo, si to nechat jako pro sebe a mlčet. Ale od té doby, co jsem jako se si to dovolil říct něco jiného, než jakoby... Víš, já jsem nikdy nedělal jakoby přednášky nebo akce, které nevycházely z té přítomnosti. Já když jsem si to rekapituloval, tak já když jsem šel už jenom na setkání v čajovně, v nějakých těch 22 třeba, jo, kdy prostě se to tam měl jako výst, nějakou meditaci nebo tohle, tak já vždycky nikdy nevěděl, co tam bude. A najednou vždycky do mě jako vstoupil ten duch, můj duch, jakoby zlatý, a začal prostě jakoby mi úplně říkat, co mám říct těm lidem, aby si rozpomněli. Takže já jsem nikdy jako se nepřipravoval na žádnou akci. Nikdy. A mám to doteďka. Celé těch 25 let to dělám. Vždycky to přijímám to z toho, co se děje. Jak ty lidi se sejdou, jakou oni konstelaci udělají. Jak ten prostor v té krajině zareaguje. A z toho všeho já jakoby splétám tu svobodnou spolupráci. Nikdy si nesnažím moc projektovat ty věci, co se tam odehraje. Jenom si nechávám toho pozorovatele čistýho právě. A ty to víš, no, ty chodíš na krajinotvorbu, takže tam vždycky jenom člověk něco jako tuší, že se to někam valí, a pak přijde nějaký místo, nejenom se to všechno spojí, ta dimenzionální křižovatka se prostě spojí s tím tvým vnitřním světem a ty tam zažiješ úplný propojení, synchronizaci s tím. Obrovský přátelství s vesmírem. Děkuju, Pájo. Tak kdo chce nějaký prostor, máme?
3: Já vlastně mě se taky nechce ani moc jako mluvit, takže jenom řeknu, že se moc těším na tu jednoduchou. No, fakt jsem si to... No, prostě krásný večer. A dobrou noc hlavně.
0: No, tak trošku si skákala, ale pochopili jsme, že tady celkově, že jsi byla ráda a že jsi tak nějak vyklidněná do pohody, to jsem rád.
1: A že nemá slov.
0: Já přesně, tak to děkujem taky, to je hezký od tebe. Ještě tam zůstala Klárka s náma.
1: A už je tady.
4: Jsem tu, ahoj. Já jsem chtěla všem moc poděkovat. Já nevím, jestli půjdu splnit, protože naopak tohle mě celkem nakoplo. A děkuju moc. Pak já vlastně nemám slov. Já jsem už ty jednoduchosti možná a zároveň no, v radosti. Tak děkuju moc.
1: Klárko, děkujeme. Děkujeme. Pája mluvila. Merci taky, Klárka taky. Chris šel spinkat, píseň šla taky už asi před hodinkou. Prý, já se s váma rozloučím už před hodinkou, že už teda jde spinkat, protože my jsme vždycky od rána na nohách a jdeme tak různě do terénu a píseň je tady v domácnosti různě tak. Takže já vlastně taky nemám slov, jenom v počátku, jak jste povídali, jak jsem se vás ptal, jak se máte, jak jste popisovali ty svoje příběhy těch uplynulých dní, tak já jsem se chtěl taky vyjádřit, ale pak mě píseň teda vytrhla slova z úst a skutečně jsme měli poslední týden nebo 10 dní celkem jako dobrodružných, jo, nevím, co to bylo, něco se prostě vyhřezlo a já jsem měl touhu, přiznám se, všechno zabalit, jo, celý vysílání prostě, celý tady nějaký prostě dění tady v té oblasti a já jsem slyšel volání uteč, jdi pryč, jdi, buď sám, prostě nepotřebuješ nic, ničeho být tady účasten, prostě někam jdi, nejlépe na východ, někam prostě do Rumunska, do Bulharska, nebo...
5: Přepojujeme na jiné

0: šanty om, přátelé krásní, vzácní, příznivci studia Deja Vu a Svobodného vysílače. Já, Petrucha, vás vítám při dnešku. Máme středu. Na datum se podívám, protože ten lineární čas mi nějak prostě nehraje. Takže 24. září údajně roku 2026 podle gregoriánského kalendáře. A pokud máte ten samý čas a ten samý datum, tak nás sledujete živě. A dneska teda výjimečně jedeme i na streamu číslo 1, na Svobodném vysílači. Uvolnilo se tam místo na 2 hodinky, takže vás zdravím, posluchači. No a teďka mě nezbývá než z radostí přivítat Aleše Vilíka Velicha, takzvaného Džibu. Takže Džibu, dlouho jsme se neviděli, neslyšeli. Vyzkoušíme napřed technickou stránku věci. Slyšíme se, já tě vidím zatím a ty mě slyšíš a já tě slyším.
1: Čau, čau, já tě slyším výborně, vidím tě taky výborně, děkuju za pozvání, jenom tě upravím, není středa, ale čtvrtek. No.
0: A první fopa, najedíš se, přátelé, takže je, ano, vidíš, a já se neustále musím dívat na ty datumy, no nemusím, jako mě to je celkem jedno, protože my tvůrci, u nás je středa jako pátek nebo jako neděle, jo, víkend sem, víkend tam, všední den je pro nás vlastně každý den a každý den je pro nás svátek. Nás znamená, já si jako neonikám, jo, nebo nepoužívám množné číslo, ale myslím tím i píseň, moji krásnou věrnou ženu a spolutvůrkyni. No, takže dobrý, takže jsme ve středě, ano, jsme ve středě týdne. No a Džibu, já bych začal, možná tady téma vlastně máme můj pohled na inkarnaci a prožívání života v současném bláznivém systému. Jo, to bude asi hodně zajímavý, protože skutečně, co se děje, to možná jsme ani netušili, když jsme se rozhodovali v těch inkarnacích před tady tím životem vstoupit tady do toho prostoru, do toho dění, ale předtím, než se rozjedeš na plný koule, jak to máš ve zvyku, tak já bych ještě pozval na poslední chvilku na sobotu do Štířího dolů takový ty zvídavé prostě, kteří se rádi zatoulají tady do toho našeho regionu na Vysočině, protože v sobotu je tam akce, no ona už začíná v pátek, trvá až do neděle. No a my jsme dostali pozvánku od Milana Stříbrného Vlka, našeho věrného kamaráda, že tam budeme hrát v sobotu ve večerních hodinách. Takže bereme celý aparát, hafol písniček, cingrlátka, tamburinky, píšťalky, flétničky, přijede tam hafol lidí taky s nějakýma hudebníma nástrojema, takže to bude velké, bude to fakt jako velké a moc se těším. A já jsem teda zaslechl, že se tam objevíš i ty. No a tímto ti teda předávám slovo, je to tvé.
1: No, já se tam těším, samozřejmě už vlastně na posledním setkání jsem hlásil, že tam zase budu, takže jsme se hnedka přihlásili, takže vždycky je to tam skvělý. Minule jsme chodili po žhavých uhlících a bylo to parádní, takže se tam dějí vždycky zajímavé věci a schází se tam skvělý lidi, takže se připojuju, pokud vás to táhne, tak určitě jako doporučuji se tam podívat.
0: Dobře, Džibu, jsem tady ukázal plakát, tak ještě nespěchej, máme 2 hodinky a můžeme přesáhnout na streamu číslo 2 nějakou tu hodinku, jako včera bylo vysílání opět 3,5 hodiny a s Markem Hašlarem 4,5 hodiny. No a když jsme u toho Marka Hašlara, já vám tady přečtu pár jmén, které se tam objeví, jo, na tom semináři nebo na tom srazu nebo na tom setkání. Takže v pátek tam bude Gája bylinkářka, samoléčení, takže ona vyrábí bylinky, různě o tom povídá, krásně, žije v tom světě bylinek, takže to je pátek. V sobotu tam bude Klára Bednářová, astrální cestování, Džibu, jo, to je i vlastně tvoje téma, lucidní sny a prezentace knihy o astrálním cestování, no a pak je tam Marek Hašlar, který je průvodce vzestupem a bere sebou i skupinku dalších spolutvůrců, a Marek se zabývá krajinotvorbou, sdílení prožitků skutečností, a je to všechno, to zastřešuje jeho projekt s názvem Svobodná spolupráce. Pak nastoupí Franta Antoš, náš velmi dobrý známý muzikant, kytarista, a ten se bude bavit o frekvencích zvuku, což je téma nám velmi blízké. Potom odpoledne tam bude Milan Stříbrný Vlk, který to pořádá vše a

0: Jestli tam budeme něco povídat taky o frekvencích, nebo o hudbě, nebo o zvonkohrách, nevím. Necháme se překvapit, jsme tvůrci a jak si to uděláme, takový to máme. Každopádně vlastně ty naše akce většinou tvoří lidé, kteří na tu akci přijdou, jo, takže taky to bude velmi interaktivní, no prostě bude to legrace a show. Ano, až do nějakých třeba pozdních večerních hodin, anebo nočních. No a potom neděle 27. září je tam Jan Pavlík, setový promluví o nehmotné realitě, samý dobrý, a Pavel Kinčel, krása a tajemství minerálů. Oběd a závěr setkání a odjezd domů. Takže LP Deja Vu tam bude v sobotu večer. Vilíku, takže ty se tam taky objevíš, opět ti teda předávám slovo, abych se nezakecal a je to tvé.
1: No, tak já na to nějak navážu vlastně nějaký novinky, co vlastně se děje okolo mě. Vlastně po odnávratu z Ameriky jsem opět naskočil do toho nějakého pracovního tempa, takže jsme postavili letos dva slamáčky a pokračujeme v tom. Trošku se nám to zkomplikovalo, protože nám moc nepřejou úřady, takže jeden dům se furt odkládá kvůli sousedovi, který si vymýšlí ptákoviny, ale jinak to běží perfektně. Mám z toho obrovskou radost, protože vlastně teďka se nám se skládala lidi, s kterýma spolupracuju, takže teďka máme v partě jogína, máme tam léčitele, máme tam pránistu a vlastně celá ta skupina, která se okolo těch stavech motá, se různě proměňuje a je to skvělé to vlastně pozorovat. Mám z toho nesmírnou radost, jak vlastně se to vytváří, jak vlastně to celý funguje v nějaký symbioze a musím říct, že mě to i hodně učí po nějaký tý v uvozovkách duchovní stránce, protože vlastně pořád se učím pracovat s intuicí a tady ty věci, takže dneska to bylo taky vlastně taková zkouška intuice, protože jsem potřeboval zajet s autem do servisu a měl jsem to naplánovaný na 3 hodiny do Hradce a říkal jsem si, to bude prostě strašně moc na knop a že ti zavolám, že to posuneme o hodinku a intuice mi říká, buď v klidu, ono se to zařídí. A prostě říkal jsem si, tak pojedu dřív, on se tam třeba udělá chvilka a než jsem vlastně, když jsem se rozhodl, že vyrazím, tak mi pán napsal, jestli bych nemohl přijet dřív, takže jsem tam byl ve 2 a přijel jsem ve 4, takže jsem v klidu tady hodinku měl čas a právě jsem si vlastně říkal, jak skvěle ta intuice funguje, když opravdu se člověk nenechá strhnout nějakýma strachama a obavama a vlastně toto, takže to je jedna věc. Jinak je toho spoustu, já teďka ještě dodělávám zase nějaký práce tady na bydlíku, teď jsem začal montovat terasu, teď mi to trošku zase déšť zkomplikoval, ale věřím tomu, že to stihnu letos dodělat, aby to bylo převozu schopný a zároveň i jakoby pohodlnější zase trošku to ještě vylepšit to bydlení, že letos jsem dodělal vlastně koupelnu, takže už tady mám prostě všechno, co potřebuju a je to skvělý. No, chystám další cestu. Tentokrát bych chtěl odjet zase asi v prosinci. Zatím nevím, jestli pojedu sám, respektive jestli pojedeme sami s přítelkyní, anebo jestli ještě se někdo přidá. Tímto vlastně můžu i někoho pozvat, kdyby chtěl. Holky pojedou retreaty tentokrát sami, beze mě, takže tam je taky možnost a já se chystám, že poletím zase do Peru, do Brazílie, tam bych se chtěl zdržet tentokrát o trochu díl. Mám v plánu měsíc a něco. S našimu jsme domluvení, že mě tentokrát veme hlouběji do džungle i do jiných rodin, víc jako

0: těm separovanějším indiánům, abych poznal zase jakoby, takový ty víc naturální indiány a jak vlastně oni pracují s medicínama a tak dále. A což se moc těším. A potom mám v plánu, že bych se poprvé podíval do Bolívie, protože už vlastně od loňska mi právě hodně chodí věci o tom, jak vlastně to tady funguje a jak vlastně jak to vnímají indiáni, protože tam, co se chystám, vlastně je to místo, kde vlastně vstoupili Inkové na zemi. Jo? Oni vlastně říkají, že přišli celý ve zlatě, vlastně ty obrovské bytosti a začali je to tady vlastně nějakým způsobem tvořit. A tak mě to zajímá vlastně podívat se na to i trošku z té cestovatelské stránky a potom se samozřejmě chci přesunout zase na medicíny, to znamená Ekvádor a Kolumbie. Určitě pojedu zase ke Kofánům, tam se moc těším, protože vlastně s tou rodinou Kerubína Kety už máme vybudovaný dlouhodobý vztah a chci vlastně se od nich dál učit a podporovat je. Podařilo se vlastně, že už se začalo pěstovat kakao, takže nějakým způsobem se i na to těším, co se tam zase změnilo od loňska. A prostě pokračovat v tom, co jsem vlastně začal. Jo, takže je toho moc teď vlastně do toho, protože čtvrtek je pro mě trošku výjimečný, ne jako říkal jsi ty, že je to stejný, pro mě to není stejný, protože já většinou pracuji od pondělí do čtvrtka a vlastně čtvrtek je můj pátek a pátek, sobota, neděle věnuju sobě, terapiím, právě různým takovým akcím, jako jedeme zítra a vlastně nějakýmu jakoby tý filozofka duchovní práci. Naučil jsem se, že vlastně tohle je pro mě výborný způsob, že se můžu vlastně libovolně přepínat mezi těma polohama a zároveň to nemusím dělat jakoby pro peníze, tu duchovní práci, takže, protože mám stálej příjem ze své práce fyzický a zároveň si myslím, že i ta fyzická práce je velmi důležitá, jo? Že když člověk nepracuje fyzicky a je pořád někde v nějakém duchovnu, takže vlastně to taky není úplně ono, protože často to bývá dost zmatečný. I ty informace, které vlastně jakoby, ke kterým se různě dostávám, ty věmy, kterými chodí, i to vlastně, o čem se dneska chceme bavit, je vlastně velmi rozporuplný a tak je dobrý vždycky si dávat nějaký odstup a nebrat to úplně dogmaticky a že to prostě musí být jenom tak.
1: Dobrý, máš pauzku, chvilku? No. Máš pauzku, jo?
0: Jo.
1: Takže píše František z Paloučku, ten počká chlapec, ano, včera byl v Dežavíčku, velmi zajímavý týpek. Já bych měl na tebe teďka takový tři věci, já bych se ještě vrátil, vidíš, jak já jsem zrychlený tím panterem, tou muchomurkou panterovou, jo? Takže já jsem úplně zapomněl říct, že to setkání se koná, prosím vás, ve Štířím dole v Krucemburku, jo? Je to takový areál rekreační Štíří důl a obec se jmenuje Krucemburk. Máte to tady na plakátku, pro ty, kteří vidí videjko, tak vidí, pro ty, kteří nevidí, jenom slyší, tak to říkám, Štíří důl, Krucemburk. První věc, další, mě tam zaujala ta tvoje práce, a ta tvoje pracovní skupinka, vidím, že tam jsou sami umělci, takže kdybyste tam chtěli přibrat jako punkového kytaristu, jako mě, jako stavební dozor třeba, jo, takže příští rok, až se oteplí, tak bych byl jako k dispozici, já tak různě chodím po brigádkách, abych měl taky nějaký pohyb, jo, takže můžete se mnou počítat, samozřejmě ano, Zkušenosti mám, ale nějak se nevnucuju. Rád bych se tam podíval na vás trošinku dohlédnout. A další věc, prosím tě, ty jak se pohybuješ, tak buď máš dlouhou ruku a směruj na sebe kameru, anebo co to, prosím tě, máš, mě trošku mě to znervozňuje, kde máš ksík, tam máš kameru, jako, co to je?
0: Jo, prosím tě, protože měl jsem takový čínský stativ, který jsem používal právě na cestách i jako selfie tyč, i právě na různé nahrávání videí, protože loni jsem vlastně celou cestu dokumentoval snažil jsem se každý den natočit nějaký video, nějaký vstup, a tak je vlastně dobrý stativ a lehký stativ jako důležitý, no ale prostě, protože to bylo levný čínský, tak to nevydrželo a teď jsem právě hledal jako něco jiného a našel jsem stativ, který má v sobě zabudovanou kamerku a takhle krásně mě to sleduje. Jo? Takže to je taková vychytávka a právě se těším, že až třeba budu mezi Indiánama a oni třeba začnou hrát, nebo to, že vlastně to budu moc ovládat na dálku a bude to zase o trošku jednodušší. Takže taková prostě vychytávka, no.
1: Je to vychytávka, abych tam měl trošinku divný pocit, jako aby mě furt někdo sledoval, jo, takže do toho bych asi nešel.
0: Bych ale to samozřejmě můžeš vypnout a co si budeme, ty kamery jsou stejně všude, jako.
1: No jasně, jako, to jo.
0: Ta paranoje, jako si myslím, že je úplně zbytečná.
1: Je to tak. Takže AI teda jede na plný kule, ano. No a to pomalu se dostáváme vlastně i k tady tomuto světu vlastně, který je už z velké části digitální a kam to všechno směřuje, ale ty možná začneš úplně z jiného soudku, třeba ohledně těch inkarnací, anebo chceš přímo k systému. Dívej se, nechám to na tobě, já tě tady zvětším, já si tady udělám pohodličko v tom mým malinkým studiu, dám si tady nožku přes opěradlo, protože pod stůlu nezasunu, mám to tady tak naňahňaný všechno, takže já si dám pěkně tady jako takovej vegetík, jo, a je to tvé, Jibu, kdybys něco potřeboval, zeptej se mě třeba, jo, a no tak nějak prostě pojedeme. No a já jsem ještě zapomněl říct, že teda pokud máme ten čtvrtek 17.19, takže máme ten živáč a pořád, přátelé, posluchači a diváci, je interaktivní, to znamená, že můžete zavolat jí na telefon, já mám telefon studiový, já ho ještě neznám z paměti, jo, telefonní číslo do studia, déjà vu, je 799 589 362. Takže, kdo třeba byste chtěli se zeptat Aleše na něco ohledně Peru, Jižní Ameriky, nebo ohledně těch inkarnací, nebo na cokoliv, nebo jenom pozdravit mě, Petruchu z Dežavička, budeme rádi. Přijmeme vás do vysílání a stanete se součástí dnešního pořadu. Tak, já si zase trošku pouštím pusu na špacír, takže předávám slovo, Ali, je to tvé.
0: No, já nevím úplně, jak začít, ale zkusím to vzít nějak, jak mi to prostě přijde. Vlastně začal jsem se tím zabývat v poslední době celkem intenzivně, vlastně jak jsme se sem dostali, proč si tady dáváme tyhle ty kolikrát fakt jako těžký a bláznivý úkoly.
1: Aha, skočila mi tam píseň, která teprve čeká na svoje vyjádření. Tak, pokračuj.
0: A prostě tak nějak se to prostě různě zdá až nelogický, jo, protože jsem teďka jsem hodně pracoval na svém těle a procházel jsem si opravdu těžkýma zkouškama a očistama. Vlastně pořád pracuji na nějakým svým hubnutí a celkově se snažím opravit to tělo. A říkal jsem si, proč vlastně to třeba stvořitel neudělal jednodušší. Proč si vybíráme takové těžké zkoušky. Někdy je to fakt jako až hodně šílený, jo? Když vidím ty příběhy, nejenom ty svoje, ale i lidí, vlastně, kteří přicházejí na terapie, tak si říkám, jako proč jako si někdo vybere tohleto, že prostě tady chce prožít. A musím říct, že s obstupem času dlouho jsem si myslel, že opravdu se předává nějaká si karma, nebo že prostě se, že prostě si zvolíme něco, aniž bychom jako tušili, že si volíme něco takhle šíleného, protože když jsem vlastně se toulal astrálem při různých výstupech s medicínou, tak jsem pochopil, že vlastně tam neexistuje čas. To znamená, že když tady prostě někteří třeba 50 let trpí, tak vlastně tam to nic moc neznamená. To je jakoby v pohodě celkem. Jo, 50 let prožít v astrálu je chvilka. Ale tady je to kolikrát jako velká výzva, je to hodně těžký. A takže jsem vlastně teďka šel i různě, jsem se začal zajímat o biblické texty, o tom vlastně, jak to vnímají indiáni, proč vlastně, jo, a ze všech možných pohledů, jo, jak vlastně to je, jo. Samozřejmě neřeknu, jak to je, řeknu, co si o tom myslím, a první věc, která byla pro mě jakoby pozitivní zjištění, že si opravdu myslím, že nemusíme. Že se nemusíme nic učit. Že vlastně ani nemusíme nic vymýšlet. Že všechno už víme a jediné, co jakoby v uvozovkách musíme jenom si vzpomenout. Jo, všechno máme v sobě daný, jo, a jestli třeba mě něco medicína dává, je to, že vlastně mi pomáhá si vzpomenout rychlejc, nebo že mám k tomu ten důkaz, že to vidím, protože ona se mnou mluví a nemluví se mnou jenom při té medicíně právě, jak si zmiňoval třeba to lucidní snění a tady ty věci, o kterých se bavíme na štířáku, tak vlastně i v těch snech mi chodí různý vize a odpovědi a pořád dokola se mi vrací, že prostě nemusím. Nemusím trpět, nemusí to být těžký, ale je to jeden ze způsobů, jak vlastně mě to donutí k té nějaké změně. Jo? A věřím tomu, že ty těžké zkoušky, které tady procházíme, jsou právě kvůli tomu, že jinak bychom zůstali v tom pohodlí, nějaký tý v uvozovkách stagnaci, prostě dokud je to ještě snesitelný, tak s tím nebudu nic dělat, jo, proto vlastně tady máme i ty různé nemoci, všelijaký ty výzvy, protože ta psychosomatika mluví jasně, jo, prostě děláš něco, co je nesnesitelný, tak prostě ti dám symptom, abys pochopil, že to musí změnit. Abys prostě zjistil, že je něco špatně. A nemusí to být vždycky takhle. Je to prostě, že jenom najednou něco přestane fungovat. Něco, co fungovalo léta, a najednou to nefunguje. No a my se snažíme to začít nějak opravovat. Někdo jde doktorovi, někdo jde šamanovi, někdo jde do tmy, někdo jde prostě sám do ticha, někdo si jdeme nějakou houbu, jo, nebo prostě něco, každý má tisíc způsobů, ale co mě utvrzuje, že všichni hledáme to samý a všichni nacházíme to samý. Jo, i když si začneš porovnávat různý učení, různých náboženství, různých směrů, tak prostě vždycky najdeš vlastně to samý, akorát je tam různá interpretace, jo, protože ty zážitky jsou nepřenosný, jsou vlastně vykládaný jazykem, kterýmu rozumíme jenom my, a tudíž, když to pak jako se snažíme interpretovat a předat to někomu dalšímu nebo prostě nějak to vysvětlit, tak narazíme na to, že vlastně tomu ten druhý nerozumí nebo porozumí tomu, ale jakoby po svým zase, protože má každý nějakou jinou žitou zkušenost. A co se třeba jakoby těch inkarnací týče, abych se vlastně udržel v tom tématu, tak jsem si fakt myslel, že nebo i jsem to tak viděl, že prostě stojíme v nějaký chodbě, v čekárně na tu duši, na to tělo, jo. Já si jsem přesvědčený o tom, že duše jako taková je nesmrtelná, že vlastně se vrací zpátky do toho světla. Můžeme tomu říkat, jak chceme. Někdo říká, že vlastně jsme původem z nějakých plejád, že se prostě vracíme zpátky tam, že vlastně jsme část toho vyděleného Boha, takže vlastně jdeme do té boží podstaty. I vlastně i Bible o tom mluví vlastně v podobný tý, ale když prostě stojíme tu frontu, tak si prostě vybíráme, co tady budeme dělat. A co je podle mě podstatný, my se vším souhlasíme. Jo, my vlastně si vybereme, dostaneme nějakou nabídku a tu odsouhlasíme. Dokonce jsem přesvědčený o tom, že můžeme tu nabídku odmítnout a dostaneme další nabídku. Jo, a můžeme odmítat několikrát, možná, že nekonečně, netuším, a různě se to může měnit a pak vlastně to sem jdeme hrát. Jo, a já jsem měl jednu vizi, kdy vlastně jsem viděl, vypadalo to tak jako zajímavě, že první myšlenka byla taková, no ale když je v uvozovkách stvořitel všemohoucí, tak prostě on to může dát i bez těch starostí, bez těch šílených věcí. Kor teďka vlastně, co se tady hraje, vypadá fakt jako hodně padlý na hlavu. Jo, ale on to udělal tak, že vlastně on ti dá v vozovkách, dovolí ti dělat něco blbýho, ale hned ti k tomu dá návod, jak to změnit. Je to ta svobodná vůle. Jo, on prostě klidně dovolí tady páchat zlo, jo, dělat tady jako šílené věci, ale hnedka ti k tomu dá jakoby návod. On ti dá nemoc, hned ti dá k tomu lék, jo. A furt dokola ve všech textech, ve všech prostě vizích a ve všem pořád dokola ti to vrací k tomu, odpověď páš sobě, nehledej venku. Všechno je tady správně. Prostě tohle jsi si vybral, i když to nedává smysl, tak prostě, když tím projdeš, tak je to, tak prostě to pochopíš, jo. A zjišťuju opravdu, že když přestanu jako být v odporu s těma věcma, které se mi nelíbí, nebo prostě, které jsou těžké, tak ta odpověď přijde, jo. A je to přesně to, co vlastně jsem jakoby viděl v té vizi, že to chce opravdu jenom trpělivost. Někdy je dobrý se fakt na všechno vyprdnout, nechat to být a počkat si, až ti přijde to vysvětlení. Jo, protože já třeba miluju práci s medicínou, mám to štěstí, že opravdu potkávám skvělý šamany, skvělý léčitele, prostě skvělý průvodce, ale občas si taky řeknu, teď už toho bylo dost a teď to potřebuju nechat integrovat, nějak to pochopit, nějak to zpracovat a zjišťuju, že to je nedílná součást toho celého. A dřív jsem hodně trpěl v momentech mezi těma medicínama. Jo, protože to bylo těžký prostě být v této realitě. Dokonce můžu říct, že je spoustu lidí, kteří jsou nějakým způsobem třeba jasnovidní nebo prostě vidí tu realitu, v uvozovkách realitu trošku víc nebo trošku jakoby komplexnější, a to je prostě šílený. Jo? Tyhle ty lidi to tady mají strašně těžký, protože to nevypadá vůbec dobře. Když vidíš, o čem se tady lidi dokážou prostě hádat, za co se dokážou zabíjet a ubližovat si, jakým způsobem, co tady vlastně teďka je podporovaný, co, jo, jak vlastně ten systém je jakoby strašně zvrácený, jak se to tady prostě děje, tak to vypadá úplně šíleně, a první, co tě napadne, že prostě já tady nebudu, já půjdu zpátky do toho světla, tam je dobře, prostě tam všechno funguje, tam je to normální, ale tam není právě ten prožitek. Nedá se tam zažít to, co se zažívá tady. Proto věřím, že se tam stojí fronty na ty duše nebo na ten pobyt tady. Byť je to tady fakt jako teďka úplně na hlavu postavený a vlastně celou planetu si tady přivlastnilo pár jako lidí, nebo Bůh ví, jestli to jsou lidi. A my se tady prostě budeme dohadovat, jestli za to může tenhle nebo tenhle druhej, nebo koho si zvolíme. Přitom, když se na to podíváš normálně, logicky a střízlivě, tak prostě je to to samý. Je to to samý, akorát v jiném dresu, v jiné barvě, vypadá to trochu jinak, jo, a bylo by bláznivý si myslet, že třeba Indiáni to mají jako lepší. Nemají. Je to tam úplně stejně postavený na hlavu jako tady. Jo, prostě dějou se tam věci, které vůbec jako nemají s láskou nebo s nějakým normálním přístupem k životu nic společného. Určitě nevěřím tomu, že jsem někdo se sem inkarnoval proto, aby mohl někoho vraždit a někomu něco sebrat a nebo prostě něco takového. Jo. Vlastně na tom systému se to dá dobře i jakoby vysvětlit, ten můj pohled, třeba z toho, že my víme, nebo já si myslím, že jsem o tom přesvědčený, že tady je nějaká volná energie, jo? Že prostě se nevyužívá, buď protože na to ještě nejsme připraveni, jak nám některý tvrdí, nebo protože opravdu ten systém to brání a nechce nám jí dát, jo, ale i já sám jsem si říkal, dobře, tak asi na to nejsme připraveni, jo, asi prostě bychom to začali zneužívat, jo, první, co mě napadlo, tak asi já bych jako cestoval víc, jo, protože bych, když bych prostě to měl neomezený, jo. Jenže pak jsem si uvědomil, že to tak není, aspoň z mýho pohledu. Já si totiž myslím, že v momentě, kdy by opadl ten tlak, jo, který tady je na nás vyvíjený, ten tlak je vlastně proto, aby jsme neměli čas být sami se sebou, vnímat intuici, vnímat vlastně, co se děje s naším tělem, kde nám je dobře, kde nám je špatně. Jo. Kdyby tohleto jsme všechno měli, tak v ten moment už prostě nikoho nenapadne nikomu něco brát. A dokonce je to fakt z mýho pohledu i o tom, že vůbec nepotřebujeme žádnou volnou energii. Nám by stačilo, i kdyby prostě jsme měli ty zdroje, které tady máme, kdyby byli prostě zase zpátky všech. Jo, v ten moment už nepotřebuješ pracovat 6 dní v týdnu. Jo, a v ten moment máš čas na sebe, na svoje blízký, na svoje zdraví, na všechno tohleto důležitý a protože věřím tomu, že jsme tvořivý bytosti, takže by nás to nebavilo. Prostě já opravdu velmi rád pracuju rukama, něco tvořím. Jo, když bych nedělal ty slaměný domy, tak bych dělal něco jiného. Jo, já třeba, nevím, tady mám za sebou nějaký řezby, jsem řezbařil, dělám spoustu jiných věcí a já bych vždycky něco tvořil. Já nevěřím tomu, že bychom prostě si koupili každý 5 aut a 4 domy, jo, a prostě to udělá člověk, který je teďka v tomhletom systému a v tomhle nastavení. Ale v momentě, kdy ten člověk zjistí, že nepotřebuje, že vlastně nic si odsaď stejně neodneseme, že není potřeba třeba myslet na děti, že nepotřebuju postavit dům pro 5 generací, jo, že nepotřebuju jim něco nechat tady, aby se měli trochu líp než my, ale prostě, že to je iluze, že se nás vlastně přesně o tohleto se ten systém pokusí, nebo to s náma dělá, že vlastně nás přesvědčil o tom, že tady je všeho nedostatek, že o všechno je potřeba bojovat a že je potřeba furt dokola něco střádat, něco, jo, prostě já vidím, že dá se žít opravdu na 14 metrech čtverečních šťastný a spokojený život, jo, samozřejmě některé věci jsou komplikovanější, jo, ale prostě pokud bych chtěl, tak si můžu vybudovat něco většího v vozovkách, jo, a budu prostě v pohodě. Naopak vím, že kdybych měl dům, který má, já nevím, 300 metrů čtverečních, tak mě to bude stát energii, musel bych to uklízet, musel bych se o to nějakým způsobem starat a to já radši svůj čas, který vlastně je jediný, co tady má vlastně smysl, jediný, co tady má nějakou hodnotu, tak já ho radši věnuju do něčeho, co mě dělá šťastným, nebo naopak, s čím můžu být třeba prospěšnej, jo. A to přesně to, ta prospěšnost, to je to ego, to je to, co zase některé nauky nám říkají, jako zbav se ega, prostě to, ne, naopak. Bez toho by tady zase podle mě nebylo žádný tvoření ničeho. Protože kdyby jsme třeba jako chlapi netvořili něco, čím se jakoby odlišíme, nebo čím se můžeme sami za sebe jakoby se ohodnotit, jo, tak by tady prostě podle mě nic jako nevzniklo. Jo, a sranda na tom je, že čím víc vlastně to vnímám, tak zjišťuju, že opravdu se tady nic jako novýho nevymýšlí, že si jenom vzpomínáme, že vlastně se jenom vracíme k tomu, co už tady všechno bylo. A i právě na těch cestách se mi to potvrzuje, že prostě vidím, že to, co tady někdo prostě vymyslí, já nevím, nějaký vznášedlo nebo prostě elektrickou koloběžku a nevím co, je z toho ohromný hit, ale já jsem si jistý, že tohle všechno už tady bylo. Nebo to tady vlastně jakoby pořád je, protože ten čas jako není lineární, jo, a proto si myslím právě, že i ty inkarnace, jo, tak jak jsou třeba z různých těch buddhistických učení nebo vlastně různě vnímaný, že i to je trošku jakoby past, jo, a že některý lidi, kteří to berou až moc dogmaticky, tak prostě to používají jakoby výmluvu, jo, prostě tak já jsem si zvolil tuhletu těžkou cestu, tudíž já teda tady teďka vlastně jakoby musím trpět, musím jako to a já jsem přesvědčený o tom, že i to je zavádějící, že za prvý je klidně možný, že to nemusí být až tak, že to může být klidně i jenom to, že se načteme místo do osobní nějaký ty inkarnační linky, ale že se vlastně načteme do toho kolektivního, jo. A pak si myslíme, jo, jo, tohle to znám a to je jakoby správně a to je ta moje cesta, jo. Ale jak jsem vlastně teďka to hodně, jakoby tohle téma otvíral furt dokola a furt jsem se do toho vracel, tak jsem právě viděl, že my tady tvoříme nějaký to kolektivní vědomí nebo různě se to nazývá a my vlastně nevíme, co všechno je v uvozovkách naše, co je právě z toho celku. Jo, a čím víc vlastně se tím zabývám, čím víc do toho chodím, tak tím jasněji se mi zdá, že právě co to dělá toho unikátního tvůrce v tom, že já si můžu v nějakém bodě říct, ale tohle už ne. Jo, tohle už prostě nepotřebuju a s plným vědomím toho, že když já si vlastně jakoby opravím nebo prostě změním názor a opravím si ten svůj svět, ten svůj život, to, jak to vnímám, tak tím přispěju do toho kolektivního. Jo? Prostě my jsme se nechali přesvědčit o tom, že tady všechno musí být nějakým způsobem hmotný, že to musí mít nějaký hranice, že to prostě musí být nějak jako daný a úplně jsme zapomněli, že spoustu věcí prostě fakt jako nevidíme. A nebo je tady opačný extrém, že vlastně nikdo řekne, no, jako možný je úplně všechno, vlastně jsou tady nějaký duality a tohleto. Ano, prostě já tomu věřím i tomu, že prostě existuje svět podobný tomu našemu, který vlastně tady klidně může být hnedka někde vedle nás, jo, a můžeme se tam dít něco jiného nebo prostě něco podobného. To všechno je jakoby možný, ale ten extrém vidím právě v tom, že snažit se to přesně nějak jakoby vydefinovat, jo, protože když třeba, nevím, si vezmeš různý, já nevím, ty starý texty a tohleto, tak tam je prostě tolik možných překladů, tolik možností, jak vlastně se k tomu tématu postavit a když prostě se toho třeba ujmou i jakoby v uvozovkách poctiví badatelé, tak prostě z toho může být prostě 100 lidí a 100 různých jako výstupů. Jo, protože každý si tam v tom najde něco, jakoby to, jo, to pochopí to nějak podle sebe a pak se tady tvrdě jakoby jede nějaký dogmatismus. A já třeba vidím i co se děje třeba mezi těma lidma, který vlastně v té bublině, kde se pohybuju já, co se třeba teďka děje v psychedelikách, jo? Že prostě ten systém tady nám prostě začal předkládat, vlastně jak jsou tady špatní šamani, jak se tady dějou ceremonie, jak se na ceremoniích zneužívají lidi. Ano, to se prostě děje, ale všude, ve všem. Jo, vždycky tam je prostě to, že prostě Bůh dovolil, nebo stvořitel dovolil, klidně si to udělej i jakoby tímhletím způsobem a zažij si to. Tím vůbec nechci omlouvat to, že tady prostě někdo zneužívá medicínu nebo prostě zneužívá důvěru lidí, ale prostě je to součást té hry, je to součást toho, jo. A bylo by hloupý si myslet, že teda jako, no, když jsme teda v té duchovní sféře, tak tady to bude všechno prostě bílý a bude to všechno prostě v pořádku. Ne. Je tam úplně stejně sraček, jako v jiných sférách, jo. Jo, je tam prostě vždycky, je tam obsažený všechno, takže by bylo naivní si myslet, že tady je to to. Ano, je to trochu lepší, ale podle mě je to lepší v tom, že tím, jak si tvořím ten svůj vlastní svět, tím si ovlivňuji vlastně to, i to kolektivní vědomí, které je okolo mě, jo, a tím vlastně se to mění a zlepšuje, jo. Je to možná jako naivní z toho pohledu, že prostě já fakt věřím to, že se to může změnit, že prostě může nastat třeba ten zlatý věk, jak říkají Védy, jo, který vlastně může nastat kdykoliv, nebo že prostě že třeba přijde zásah z hůry, i když nevěřím na to, že to bude skrz nějakého spasitele. To je hloupost, ale bude to skrze to, že se konečně pochopíme, že tudy cesta nevede. Jo, že jako mně to přijde úplně jako komický, jo, čemu lidi dokážou věřit, jo. Jo, že dokážou věřit tomu, že tady dáme víc peněz a tím se jako vylepší stav přírody, jo. Že prostě zaplatíme víc jako za naftu, aby vlastně jako jsme se měli jako aby se míň jako jezdilo, aby se míň ničila příroda, jo, a za chvíle prostě blbosti, které jsou úplně každému jasný, akorát, že prostě my nevidíme, že by to šlo nějak jinak, jo, vlastně systém nás přesvědčuje o tom, že jsme neschopní tu změnu udělat, jo, ale když pochopíme, že jsme schopní právě tu změnu udělat u sebe, tak pak jsme schopní udělat úplně všechno. A pak je klidně možný, že můžeme změnit i vlastně tu nějakou inkarnační linku, že vlastně třeba je fakt možný, že tím, že si vzpomeneme, jaký jsme bytosti a odkud jsme přišli a jaký tady máme úkol, takže už prostě tam příště budeme stát v té čekárně na to tělo a řekneme, ale tohle já už nechci, dej mi tam nějaký normální program, něco, co je trošku líbivějšího, něco, co prostě dává větší smysl. Jo, přeci tady prostě nebudeme furt dokola dělat tu samou věc, jo. To si myslím, že je největší bláznivina, dělat furt něco blbě a čekat, jestli něco změní, nebo furt něco, ne blbě, to musí ani blbě, dělat furt dokola to stejný a myslím, že se to změní. Jo, to je prostě každému jasný, že tím se žádná změna neudělá. Jo.
1: Tak,
0: a klidně, ještě dopovím, a klidně ano. To můžete udělat blbě, protože dokud to neuděláte, tak to nezjistíte, že to bylo blbě, že jo.
1: Tak, Viliku, mám pocit, že se potřebuješ třeba napít, voděnky, jo, protože mluvíš už půl hodinky a ty si vystačíš sám, což je paráda. Ale já tě musím s politováním oznámit, že tě zhasla tvoje chytrá a inteligentní kamera, na kterou už jsem si zvykl, že tě snímala prostě tvůj obličej a najednou tam je temno, je tam tma, je tam akorát černý kolečko, jo, což je teda může být jako škoda, protože chtěl jsem třeba ukázat nějaké věci, které tvoříš. Takže si to klidně pošteluj. Já jsem tu dobu, co zmluvil, měl tady zvětšený obrázek, vlastně úvodní logo našeho dnešního pořadu. Jinak s tebou souhlasím, že tady na tento prostor asi jsou velikánské fronty, protože to, co se děje, to si myslím, že v ostatních světech asi už mají zpracovaný dávno, jo, který už třeba vzestoupili někam jinam do těch jemnějších energií. Ale myslím si, že jsme s tím souhlasili, jo, předtím to, aha, už tě vidím, ahoj, takže, že jsme s tím souhlasili a dobrovolně jsme do toho vstoupili, tady právě pro tuto zkušenost, kdy je potřeba zaměřit se vlastně na sebe a umět se tady v tom zorientovat, umět si začít vážit, já nevím, lásky, přátelství, tvůrčích činností a hlavně použít zodpovědnost, že máme zodpovědnost za svoje životy, jo? Za svoji realitu, jsme tvůrci těch realit a toto právě, že nás naučí ty sračky, které se dějí okolo nás, jo? Podle mýho teda, jo? Já kdybych byl někde v nějakém ráju, někde v nějaké herně, nebo kde jsou, nebo v nějaké pohádkárně, nebo v čajovně, No tak, kdyby bylo všechno jako růžový obláčkový, tam by mě to asi nedonutilo se zamyslet vlastně nad tím, nad tou podstatou bytí. Takže já osobně jsem velmi rád, že tady jsem a že tady to prožívám, protože cítím na sobě, že vlastně začínám chápat, o čem to všechno je. Jo? Protože to ti nedovolí být v klidu. Já vlastně i v klidu nevydržím být, jako taky můžu odpočívat, já nevím, pouštět si filmy, nebo si tak jenom brnkat a nic vlastně jako nedělat, ale já stejně se zvednu po chvílce a jdu do té reality a jsem součástí toho tvůrčího procesu a chci zkvalitňovat tu realitu, jednak pro mě, pro okruh blízkých lidí kolem mě a současně i vepsat tu kvalitu do toho kolektivního pole, takže je to šílený na jednu stranu, co se děje, jak zmluvil o těch energiích, o těch válkách, samozřejmě prostě o té politice a bez lidí. Mnoho lidí odchází, třeba nedávají to, ale je to škoda, protože stejně té zkušenosti se nevyhnou. Jo? A my jsme, buďme rádi, že to prožíváme teď a tady jako za života a že pak už, jak říkáš, že bychom se nemuseli v rámci inkarnací vracet znovu do toho boje. Jde o toto asi jednou pro vždy zpracovat a posunout se na tu jinou úroveň bytí, jo, kde samozřejmě zas bude něco k řešení. Ale toto si myslím, jako, že je peklo skutečně. Peklo je prázdný, protože pekelníci jsou tady a jsou to naši učitelé, dejme tomu. Já vím, možná to zní jako třeba odvážně, že dívají, co se kolem děje, lidi umírají prostě ve válkách. Nevím, co oni mají v plánech svých duší, jak to tady prožijou. Samozřejmě války, to je to ohavnost, ale na druhou stranu prostě je to obrovský trenažér. Jako jak říkáš, duše nesmrtelná vrátí se zpátky, jo, aby něco pochopila, aby potom vlastně nedocházelo k tady těmto bojům. No. Takže to bylo zatím za mě, ty se pěkně asi osvěžil, už tě vidím, kamera tě opět Big Brother sleduje. Vildo, ty valíš, ty nasadíš prostě tempo lineu a jedeš a mně se to líbí. Pozdravuje tě píseň, tady povzdálí se po očku, po nás pokukuje, akorát teda, že tě neslyší, ale asi se dokáže představit, o čem všem povídáš. Jo? Takže předávám slovo a jdeme na to.
0: No, já si jako nemyslím, že to je úplně tak, jako, že bychom se bránili, anebo že bychom tu další inkarnaci třeba už jakoby měli jakoby to. To je jenom o tom vnímání, jo, prostě je to opravdu jako, já věřím na tu sílu toho jakoby kolektivního, osobního, jo, a právě proto je vlastně to je ta síla toho tvůrce, jo. Jestli jsem opravdu něčemu hodně uvěřil, je to, že já dokážu si změnit svůj život. Jo, nikdo jiný za mě nebude šťastný, nikdo jiný za mě nebude smutný, nikdo jiný nedokáže prožívat to, co prožívám já. Já můžu se na někoho nacítit, můžu si myslet, jak on to má, můžu se domnívat, můžu se snažit nějakým způsobem mu pomoct tu realitu změnit, ale to je všechno. Stejně to vždycky skončí na té osobní úrovni. Jo, i ty nejlepší šamani, který prostě tady jsou, nebo prostě lidi, kteří pracují s energiema a pomáhají, tak i oni tady zažívají tyhle ty těžké věci, jo, i prostě oni můžou být nemocní, i oni mají různé výzvy a tak dále, jo, říkám, viděl jsem už jako mnohokrát, že ani v té Amazonii to není o nic lepší, jo, prostě ten systém tlačí na všechny stejně, jo, prožívají tam to a je to opravdu o tom vnímání. A třeba když jsem teďka se různě vyptával právě při ceremoniích a to vlastně, jak to tady teda bylo, jo, ptal jsem se třeba na ty Anunaky, jestli to tak bylo, nebo to. A sranda na tom je, že opravdu se pořád v kruhu vracím k tomu, že vlastně jo, že vlastně všechno je to pravda. Když třeba Indiáni mají třeba vlastně bytost, vlastně jakoby čtyři ty základní bytosti, že jo, byly nějaký ty strážci, ty, který to tady vlastně jakoby vytvořili, nebo nějakým způsobem sem přicházeli. Pak tady vlastně byly ty hadí bytosti, ty hadí lidi a vlastně je úplně jedno, kam se podíváš, jo, třeba ten had byl prostě jak v Jižní Americe, jo, tam je vlastně jako Quetzalcoatl nebo Uroboros, v Číně byl prostě u nás vlastně ta samá bytost může být považovaná za toho draka, jo, vlastně a je to prostě všude, je to všude na celé planetě, jo, byly tam ty obři taky, všude to bylo a teď jde o to, jestli prostě to byly ty strážci, nebo jestli byli zlí, nebo jestli byli hodní, je možný, že se i třeba měnili, protože vím, že Indiáni třeba obry vnímají různě, některý je měli jakože za hodný, některý, že pak vlastně lovili lidi. Myslím si, že jestli si to pamatuju správně, tak v těch nějakých těch gnostických věcech a to, tak tam vlastně bylo, že některý byli fakt jako hodně zlí, jo? Že vlastně bojovali tady jsme s nima, že jsme je možná zahubili, nebo že odešli, když byla ta potopa světa, jo, nebo prostě to, ale pořád vlastně je to vlastně furt stejný příběh, akorát v různých interpretacích a pořád dokola, jo, Indiáni mají třeba ty ptačí lidi, ty vlastně jsou, ty byly vlastně všude taky, jo, v Egyptě, kam se vlastně podíváš, jo, a jsou zmiňovaný jak v Bibli, tak prostě ve všech těch starých písmech, jo, z Bible je může vnímat jako anděli, jo, jo, a vlastně je to furt to stejný, akorát z různých jakoby pohledů, nejenom vlastně jakoby co do jakoby funkce té bytosti, ale i vlastně to, jak se to v čase mění, jo, prostě teď třeba je jakoby v uvozovkách těžký období, takže jsou možná třeba ty andělé nebo ty jakoby bytosti tohle typu trochu víc v pozadí, jo, ale třeba je to na úkor toho, že tady nemusíme bojovat s těma obrama, jo, to my nevíme, my to nevidíme celý, jo, my vždycky vytrhneme nějaký kousek, ale nevidíme to celý. Jo, můžeš mít jako mnoho zážitků třeba z výstupu z těla nebo prostě z astrálního cestování, ale fakt jako nevíme. Jo, ano, tahle realita je fakt jako šílená z toho našeho pohledu, ale opravdu nevíme, jestli to třeba nemohlo být ještě horší nebo to. A třeba je to právě dobrý proto, a věřím tomu, že co jsem právě viděl, že tím, že je to tady takhle bláznivý a takhle jako nesmyslný, tak tím jakoby je zajímavější to tady zvládnout. Jo, já jsem byl několikrát ve stavu, kdy jsem byl v tom absolutně rozpuštěným nějakým tom vesmírným prostoru, nebo nevím, jak to nazvat, úplně zalitej láskou, úplně všechno fungovalo a musel jsem se sám sebe přesvědčovat, abych se sem vrátil, protože říkám, jako tady je to dobrý, tady vlastně nic nebolí, tady nepotřebuji trpět, tady je to všechno v pořádku, ale pořád jsem tam měl to nutkání jít zpátky sem do tohohle systému, protože tady se to fakt dá prožít. Tady se to dá jakoby zhmotnit. Jo, prostě ta hmota, byť je abstraktní, i ta hmota je abstraktní, jo, tak prostě tady to jde prožít, tady to jde cítit. Tady, jo, že prostě já jsem, když jsem vnímal ty ostatní systémy a vlastně místa, nebo já nevím, jak to nazvat, jo, tak sice jako jo, je to tam super, je tam cítit láska na každém jakoby kroku, ale já si myslím, že to je právě ten vnitřní stav a ten vnitřní stav dokážeme v sobě vyvolat my, jo. A i vlastně ta láska je vnímaná tak, že to tvoří někdo venku. Že prostě, jo, když jako teďka jsem zamilovaný a že to tvoří ten druhej. Ale ty si možná na to vzpomeneš, když jsme spolu, Peťo, vysílali z Brazílie, tak spousta lidí, včetně tebe, mi říkalo, ty jsi zamilovaný, ty prostě, jo, a všichni si mysleli, že to je Petra, jo, do dneška mi to spoustu lidí říká, že prostě, že to, jak jsem byl s Petrou v Brazílii, že prostě to úplně to, ale ono to tak nebylo. Já jsem byl zamilovaný dopředu, aniž bych věděl, s kým vlastně budu, ale už jsem to celý prožíval a už jsem to celý zářil ven, už se to dělo a vůbec jsem to nechápal, jo, já jsem i samozřejmě s těma různýma jakoby špatnýma věcma, jo, bylo to fakt jako zajímavý a tedy se to jakoby děje i v té realitě, tak to najednou začínám jako zase vidět jinak a dostávám se dál a dál, ale prostě už se to děje, jo, a třeba co mi hodně pomohlo jakoby k uvědomění, že to takhle vlastně je, že to nemusí být vůbec hmotný, tak pro lidi, který opravdu jakoby potřebují ten důkaz, že se to tak děje, jo, tak prostě běžte se podívat, jak se třeba, že není potřeba žádnou, že není potřeba žádnou breberku nebo žádný virus nebo něco, aby se něco dělo. Jo, je to třeba u ženský periody krásně vidět, jo, že prostě ženy, když spolu pracujou, tak vlastně si nepředávají žádný bakterie, ani viry, ani nic, jenom si předají tu informaci a vlastně změní se jim vlastně termíny měsíčku a sladějí se. To znamená, že prostě my skutečně vyzařujeme nějaký informační pole, to znamená, že se vlastně vzájemně ovlivňujeme, jo, nejde to vidět, jo, je to, podle mě, je to součást toho éteru, který vlastně nás všechny prostupuje a všude je prostě obsažený ve všem a já vlastně v tom éteru právě vidím právě i ty obrazy, i ty zvuky, i vlastně všechno, co to, a jenom je to o tom uvěřit, že to je možný, že to prostě ovlivní. A já prostě to vidím na těch lidech, že často jsou jenom v přesvědčení, že prostě s tím nemůžu nic dělat, jo, že prostě já jsem, jo, tobě se to kecá, ty už seš tamhle. Ne, já jsem tam byl taky, jo, taky jsem měl tu, jako, já nevím, jak to nazvat, třeba tu kouli, tý aury, v nějaký křeči, tudíž jsem nebyl schopný zářit dál, než prostě na nějaký omezený prostor. Jo? Ale když prostě si to člověk dovolí, tak může právě zářit neomezeně daleko. Jo? Jo? Může prostě změnit tu svoji realitu. Jo? A prostě není to nikterak daný, jo? Jo, je to jenom o tom prostě si to dovolit, postavit se do té role toho plného tvůrce a říct si, já už prostě tady nebudu trpět, já už tady prostě, to neznamená, že se mi nemůžou dít špatné věci, jo, ale už prostě si to uvědomím a začnu to měnit, jo, není mi tady dobře, Jo, třeba přijdu do místnosti, kde mě není dobře, moje tělo to cítí, tak prostě odejdu.
1: Vilíku.
0: Jo, už vidím, že má
1: vidíš, vidíš přes svoju chytrou kameru moju chytrou paličku? Já tě fakt nerad jako skáču do řeči, protože ty máš tu
0: místí
1: a jedeš, jo? Takže já vždycky, když teda zvednu paličku chytrou, tady tu chytrou,

0: ta kamarádka, s kterou jezdíte, no, takže já jsem jenom věděl, že jsi zamilovaný a protože ty jsi vlastně třeba předzamiloval do nějakého obrazu, do nějaké vize a ty jsi to tak plně prožil, že ona se ti uskutečnila a tady je důkaz, že my myšlenkama a skutečně prostě těma vízama, kde už žijeme tak, jako by to byla realita hmatatelná, no tak najednou ono to trvá chvilku, než se to přepíše z toho duchovna, z těch jemnějších energií sem k nám do té hmoty, tak to chvilku trvalo. No ale vidíš, že se ti to jako stalo, jo? Protože neutuchal jsi a byl jsi v tom pocitu plně, jo? No a stalo se to. Takže přátelé, jsme tvůrci všichni. A bacha na to, i ti negativní tvůrci vlastně s negativníma myšlenkama dokážou vytvořit prostě kolem sebe prostě peklo. Stejně tak jako ráj, jo? Ta tvůrčí schopnost tu má asi... Si myslím teda z lidí, ty se zbavil, že možná tady ti oligarchové ta šlechta prostě a tady ti černí papežové, že to vůbec jako nemusí být jako lidi, jo. Ale já se bavím o lidech, jako jsme my, že my tu schopnost máme a máme taky tu zodpovědnost tvořit, zkvalitňovat tu realitu. Tak, paličku schovávám.
1: No, je to skutečně tak a jako to... Já se k tomu v myšlenkách pořád vlastně vracím a vlastně je to ta největší škola, jo, protože já jsem byl tam 6 let asi a vlastně celou dobu jsem s tím pracoval, protože jsem věděl, že prostě to, co si vizualizujeme, tak to tvoříme. Věřil jsem a vlastně věřím pořád i na nějaký zákon přitažlivosti, jo, ale zároveň jsem věděl, že tohle téma je pro mě jedno z těch nejtěžších, jo, že viděl jsem, že když jsem vlastně nastoupil na tuhle nějakou svoji cestu duchovní, takže to bude právě hodně osamělý, dokonce mi to i medicína potvrdila, že mi nebudou moc lidi rozumět, že to bude fakt jakoby těžký. A i mi třeba medicína ukazovala, hele, musíš nejdřív uzdravit sám sebe a potom teprve jakoby můžeš pracovat s ostatními a potom může přijít láska a tak dále. Ale ta přirozená nedočkavost mi to strašně komplikovala. Já jsem prostě vždycky, když už jsem si říkal, jo, teď už prostě tomu věřím a začal jsem s tou svojí vnitřní ženou randit a fakt jako jsem to prožíval naplno a to a už vlastně předloni v Brazílii jsem měl prostě úplně, jsem tam odjížděl a byl jsem naladěný, jako jak prostě to bude prostě úplně skvělý, jak už ta žena přichází, protože už jsem ji viděl, už jsem prostě to. No a najednou prostě byla tma. Já jsem, mě se prostě vypnul obraz i zvuk, já jsem najednou přestal jí vidět a byl jsem z toho úplně v háji a tak jsem si říkal, tak prostě budeš chám. Jo. A zase jsem přestal věřit a zase jsem prostě souvnul a viděl jsem, jakoby, jak se to vzdaluje. Jenže pak jsem přijel do Kolumbie a tady ta Alfredo prostě mi něco ukázal a já jsem viděl, že prostě to byl jenom jakoby, nevím jak to nazvat, jako další kvantový skok nebo něco takového a že vlastně jsem nic neviděl a necítil, protože jsem musel počkat, než se ta realita nebo prostě to, co vnímám jako realitu, než se to zase nějak poskládá jinak. Jo, takže už jsem si na to zvykl, že se to takhle děje a začal jsem znova vizualizovat, znova jsem začal tvořit a právě když jsem byl v té Brazílii, tak teďka, když vlastně to všichni začali pozorovat, ono už se to dělo třeba 3-4 měsíce ještě předtím, než jsem do té Brazílie odjel, jsem to prožíval sám v sobě a prostě vydal jsem jí ve snech, viděl jsem ji prostě v meditacích, Jo, neviděl jsem tvář,

ale prožíval jsem to celý. Jo, opravdu úplně naplno, navíc ještě v té době mě medicína začala učit tantru, jo, a tady ty věci a já jsem o tom už mluvil, ale já jsem z toho byl fakt úplně v pytli, protože říkám, jako proč mě učíš tohle, když vlastně nemám s kým praktikovat, jo, protože jsem furt nechápal, jo, že to je fakt vnitřní stav, že ta láska není to, co je venku. Není to. Prostě podle mě je to fakt o tom, aspoň tak, jak jsem si to já vysvětlil potom po těch vlastně zkušenostech, tak já jsem sice všechno jakoby viděl, já jsem to všechno prožíval, ale pořád jsem si někde v koutku duše myslel, že je to to společný, že prostě ten druhej do toho poháru přilejvá. Ale v podstatě je to tak, já nevím, jestli už jsem se s tebou o tom nebavil, ale vlastně nejjednodušší, jak to vysvětlit, vlastně jak to vnímat, je vlastně, že si představíš, že máš okolo sebe nějaký ten zorb, nebo prostě tu bublinu, jo, který prostě je ta vlastně všechny ty prožitky, včetně té lásky, jakoby obsažená. A ty, když vlastně se dotkneš někoho, kdo má tu bublinu podobnou, tak vlastně vznikne, když se vlastně ty dvě bubliny k sobě přiblíží, tak vznikne plocha, skrz kterou ne, že pronikne ta láska, ale vlastně vytvoří se tam jakýsi zrcadlo. A nemusí to být jenom partnerská láska, může to být prostě i právě třeba to pochopení jakoby třeba s Bohem, nebo i prostě jakoby vůbec celkově, že vlastně čím víc tu svoji bublinu jakoby rozšiřuješ, čím víc vlastně odevřeš ty možnosti, čím víc vlastně se uvolníš do toho, že třeba si dovolíš, že tě třeba někdo zraní, jo, že když si dovolíš, že třeba to není ještě ona, že ti třeba může ublížit, ale jdeš do toho rizika, protože co se může stát, no tak maximálně mi bude teďka skvělé, a že to pak skončí, no tak jako chápu to, ale jo, ale prostě když bych si to nedovolil ze strachu, aby mě někdo nezranil, to se teďka jako občas to tak vnímám, že se tady dělají kurzy pro bohyně, jo, ale spousta žen řekne, no ale já radši budu sama, protože to je jako bezpečný, nebo prostě vlastně najdou si nějakou v úzkách výmluvu, že radši budou sami, jo, ale já si tak myslím, že jsme pároví, že potřebujeme toho druhého, ale právě proto, aby jsme měli tu styčnou plochu. Ne proto, aby nám něco ten druhý dal, ale proto, aby jsme měli od co tu vlastní lásku odrazit. Jo. A bylo fakt jako vtipný, když se to začalo propisovat do té reality, jak moc jsem vlastně jsem jenom potvrzdovalo to, co už jsem viděl, to, co už prostě to, a pořád vlastně mě to překvapuje, jo, už je to, já nevím, jak dlouho, 4-5 měsíců, ani nevím, a prostě vidím, jak se to postupně naplňuje, jo, i tam vidím to, už zase jsem trošku nedočkavej, protože ještě to není tak, jak to může být, skvělý, jo, protože jsem to viděl fakt jako v té potencialitě, jo, dokonce ani nemůžu říct, že už jakoby to, co jsem viděl, zažiju v tomhle vztahu, to samozřejmě nemůžu říct 100%, protože vždycky, když jsem si jako řekl, že něco už vím, něco jsem si už něčím jistý, tak medicína řekla, aha, tak to já ti to ukážu. Jo, protože ono je to fakt o tom, že když už vlastně jakoby

0: co víme, tak ale zároveň platí, že to můžeme i skvěle popřít. Jo? Že prostě, když přijdeš na nějaký návod, který funguje, ať je to fakt cokoliv, jo? Cokoliv v životě, jo? Může říct, hele, objevil jsem tady prostě mochomurku, pro mě je to skvělý, funguje to, já tady prostě s tím vyřeším spoustu věcí, ale já ti garantuju, že může přijít doba, může to být za týden, může to být za 5 let, kdy prostě zjistíš, že už se to jakoby vyčerpalo a je potřeba se zase odevřít něčemu dalšímu, něčemu jinému. Jo? Že prostě i když to funguje, i když je to skvělý, i když prostě nemusí tam být ani jakoby něco, jakoby co to, ale právě já si myslím, že ta tvořivá síla je to, co nás tady vlastně jakoby motivuje. A v momentě, i když to funguje, tak se to prostě nějak vyčerpá a už není co. Jo, prostě a je potřeba neustrnout a vlastně pohnout se z místa. I když je to teďka skvělý, jo, i když prostě jo, je to jako dokonalý a prostě jsem v úžasu, jakoby, co všechno se mi děje, jo, i když to prostě není vždycky úplně jako prostě zalitý sluncem, jo, protože vím, že to tomu prostě patří, tím, že jedeme fakt jako velmi, velmi zrychlený režim, protože jsme oba na nějaký cestě a já prostě jsem trochu šílenec, takže trochu spěchám někdy a vím, že to jako se mnou není snadný, jako by držet krok a tak jako to fakt jako někdy drncá, protože jedu takový jakoby rychlej, jakoby, jo, kdybych prostě z nějakého toho pohledu bych řekl, že já to inkarnaci chci jakoby projet hodně, hodně, hodně rychle a hlavně už chci být v tom, co jsem viděl, jo, zatím, takže i proto, ale vždycky s nějakou pokorou, vždycky si uvědomím, aha, už zase tlačím, už zase spěchám, tak si zase řeknu, jo, dobrý, tak trošku uberu a vlastně se z toho ani nějak jako nehroutím, protože si říkám, jo, takhle bylo by divný, kdybych to občas neudělal.
1: Žibu.
0: No?
1: Já tady mám telefonátek, někdo volá. Kdo pak klepe na studio Deja Vu? Bohyně píseň, bohyně. Slyšíme písničku, Vildo?
0: Jo, neslyším nic. Hrozně blbě slyším. Bohužel neslyším.

Budeš mi tu otázku muset přetlumočit, já to neslyším. Slyšel jsem jenom moje otázka.

0: Tak děkujeme, píseň, děkujeme, akorát nevím, jestli tě Aleš slyšel. Ali, slyšel jsi píseň?
1: Neslyšel, musíš mi to zopakovat. Slyšel jsem jenom takový nějaký
0: neslyšel, útěžky, neslyšel.
1: Vím, že jsem něco ptala, ale neslyšel jsem vůbec nic.
0: Neslyšel tě, já to tady mám asi nějak špatně nastavený, i tady píše posluchač, že taky neslyším, takže, ale ona píseň tady je venku jenom, takže ona přijde. Já jí milé rád předám na chvilku sluchátka, protože já si stejně odskočím a ona ti to Vildo teda přetlumočí nebo vlastně sdělí znovu. Bylo to něco o karmických úzlech a takže počkáme na píseň. Ona ti to řekne teda svými slovy, jo?
1: Jasně.
0: No, já to tady budu muset trošinku ještě polaborovat, přenastavit, takže omlouvám se tímto posluchačům Svobodného vysílače, pokud tam měli nějakou pauzku, jsme tady neustále a pokračujeme dál a píseň už jde, takže Vildo, dej si klidně čajče, kafičko a já si odskočím na malinkatý moment, předám píseň.
2: Tak ahoj všichni, ahoj Ali.
1: Čau.
2: Ahoj, já vás všichni zdravím a já jsem se dělala venku a tak jsem si říkala, že bych položila nějakou otázku. Mě tady ty věci samozřejmě, co povídá, že zajímají, ale třeba spoustu lidí, jako když si něco nedokáže jako ošahat úplně, tak na to nevěří, ale jestli by si mohlo přiblížit jako lidem, kteří třeba na to až tak třeba nevěří. Nevím, jak bych to řekla, jak bych to vysvětlila. Jo, když jsou karmické uzly, tak je to vždycky nějaká zastávka. Je to nějaká zastávka, kdy buď řešíme minulost nebo budoucnost. A jestli vlastně ta zastávka je pro nás vždycky důležitá, že i když řešíme třeba něco pro nás jako negativního, tak jestli je to opravdu součást té karmické energie, jo, toho zastavení a třeba to řešit vůbec nemáme, nebo naopak to máme jako nechat proběhnout, jo, a vlastně, aby se to vyčistilo jako už do toho jako života, jo, do toho, co žijeme. Já teď mluvím jak Hottentot, jo, ale nevím, jestli jsem byla správně pochopena, jo, jestli vlastně vždycky to naše zastavení v tom životě, protože vím, že jste se bavili o tom, že vždycky, když se nám něco děje, tak prostě to nějak zpracováváme a já si myslím, že neustále se to děje furt dokola, protože ty negativní věci nemůžeme nějak zpracovat, ať chodíme třeba k terapeutům, ať pracujeme s našimi dary, jo, třeba hudba, že jo, která nás úplně odloučí od té přítomnosti, ať děláme cokoliv, jo, tak stejně se vždycky vrátíme k tomu jednomu bodu. A chci se právě zeptat, jestli ten bod, ke kterému vlastně neustále se vracíme, aniž bychom chtěli, je právě nějaký ten karmický uzel, jo, kdy je důležitý pro nás to dořešit, aby jsme už to dál nemuseli jako řešit, nebo jak se na to dívat, jo, jako říct si, jo, my jsme v minulém životě byli, já nevím co, jo, a teď to máme jako za trest, jo, já si teda myslím, že nic nemáme za trest, jo, ale že jsme jenom něco nepochopili. Tak jestli máš nějaký návod na to, aby jsme to jako buď rychleji zpracovali, pochopili, jo, aby prostě to šlo jako plynule dál.
1: Jo. Hele, já si rozhodně nemyslím, že, nebo nevěřím na trestajícího Boha, tudíž si myslím, že opravdu tady nemáme nic za trest. Že to je jenom způsob, jak vlastně něco máme pochopit. To, že se nám něco opakuje, je třeba i to, že jsme to nepochopili, jo. Ale ne, že jsme to nepochopili, nebo že jsme to udělali blbě, ale je to z toho důvodu, že já jsem často viděl, že třeba indiáni dělají při ceremoniích takzvanou limpy, že prostě veme ten program nějaký žitej, nebo můžeme tomu říkat třeba démon, a on to z tebe vytáhne. Ty to fyzicky dokonce vidíš, ty to prožiješ, ty to vyzvracíš a vzniká takový jako dojem tím, že se toho jakoby zbavíš v úzovkách, že už je to vlastně jakoby vyřešený a zápis je smazán. Jenže já to vnímám tak, že prostě tady je jakoby jedna obrovská knihovna, do které prostě máš přístup pořád, to znamená, že ty

0: ten program vlastně nikdy nesmažeš. Ty ho jenom pochopíš, jo, a vlastně naučíš se s tím nějakým způsobem pracovat. Takže podle mě je to proto, že pokud to ještě třeba není jakoby v uvozovkách jakoby vyřešený, jo, tak je to jenom proto, že jsme to zase neviděli celý a že tam ještě nějaký kousek to, ale rozhodně si nemyslím, že by nějaká jakoby nějaká entita, třeba Bůh, nebo prostě, nebo i nějaká jakoby karmická zátěž nám prostě říkala, hele, prostě já se sem jdu vrátit, protože jsem v minulém životě něco nepochopil. Já prostě s tímhletím názorem já nesouhlasím, ale je to možná tak, že prostě fakt si řekneme, hele, já chci zkusit tohle. Jo, já věřím na to, že prostě, aspoň tak, jak jsem to viděl já, že tady jedeme nějaký pattern, že prostě máme v sobě nějakou tu inkarnační linku, to samozřejmě ano, jo, ale to je jenom jakoby nástroj, jo, to, že prostě jedeme, že vlastně k tomu používáme tuhle tu inkarnační linku, je jeden z nástrojů, ale věřím tomu, že prostě kdyby se jakoby třeba narodila do jiného těla, tak se vlastně zase dostaneš k tomu samému, akorát, že skrz jinou linku. Jo, jakoby, jo, že prostě není potřeba dávat tolik důraz na to, že to je vlastně skrze, nevím, jak to vysvětlit, jakoby skrz tuhle tu linku, jo, že by se to stejně událo, ale trošku jinak, jo, jakoby, jo, to, že si to vysvětlíme tou minulostí, nebo tou předchozí inkarnací, je vlastně způsob, jak to jakoby pochopit, ale já si myslím, že tak, jak jsem to já viděl, vlastně my tady vlastně skutečně fakt jakoby nejsme, je to vlastně jenom nějaký jakoby film a že zrovna hrajeme v tomhletom, v téhle epizodě, jo, nebo prostě máme zrovna tuhle roli, tak to je prostě něco, co jsme si možná vybrali, jakoby zrovna tuhle epizodu, ale vlastně není potřeba to až tak jakoby prožívat, jakoby jako jo, prostě je to takhle, protože to ne, to je jenom nástroj. Jo, a jak jsem to vlastně říkal na začátku, co jsem jakoby, jak jsem to pochopil já, že opravdu jsme dostali prostě nějakou výzvu a k tomu jsme dostali i vlastně návod, jak to vyřešit. Dostaneš nemoc a hnedka dostaneš vlastně i vlastně jak to řešit. A jde o to, jestli se k tomu dostaneme jakoby včas nebo z pohledu lineárního vnímání času, jo, kdy se k tomu dostaneme, jak to pochopíme, jo, ale nic vlastně není špatně. To není o tom, že bych chtěl omlouvat to, co se tady jako děje, ale zároveň jako jo, tohle jako děje, ale zároveň jako jo, tohle je prostě, teď se tady hraje tohle divadlo, jo, s těmhle kulisama, no tak prostě se v tom musíme naučit nějak hrát, musíme to. A vlastně je to o tom si to tady užít. To neznamená, že prostě si to mám užít na úkor někoho jiného, nebo prostě to, ale prostě naučit se to dělat tak, aby to bylo vlastně co nejlepší pro mě a tak, jak to vnímat to i vlastně v tom kolektivu. Protože tím, že si myslím, že opravdu přispíváme do toho kolektivního vědomí, takže vlastně jsme odpovědní za to, jak se tady hrajem, jo? Jo, že to není jako, jo, na jednu stranu se trochu vezem, ale na druhou stranu jsme tady ty tvůrci, takže to, a pokud by to tak nebylo, tak pak vlastně by nebyla svobodná vůle, jo, takže v momentě, kdy člověk se třeba rozhodne jít třeba na tu medicínu, tak ale musí pochopit, že ale já tady dostávám jakoby plný řízení, jo, a to s tím se nese zodpovědnost.
1: Máš pravdu, jo, to s tebou jako souhlasím. Já asi ti předám zpátky, Peťu. Já ti moc děkuju za tvoji odpověď. Jako, já bych potřebovala ještě tak sosat jako ještě aspoň tak 10 hodin. Jo, protože těch otázek je hodně a odpovědí v hlavě je taky hodně, ale pak člověk se v tom jako vůbec nevyzná. Zajímalo by mě třeba, jak na to nahlížejí lidé, jo, ostatní lidé, jo, jako na nějakou, řekněme, tu karmu.

0: lidskou úlohu nebo to, proč jsme tady, jo. Protože já taky vždycky říkám, jo, my jsme si to tady vybrali, tady jsme, akorát někdy, když jako je nějaké období, které třeba nemám ráda, jo, nemusím, jo, tak vždycky si říkám, to není možné, já jsem musela být nějaká svině, jako v minulém životě, že vlastně se mi něco zrcadlí, jako jo, že se mi něco jako ukazuje, co mám pochopit, jako, takže vždycky si říkám, no tak mám teda držet ústa, nebo mám křičet, nebo co je vlastně, jako mám dělat, jakým způsobem to vyřešit, takže mě by zajímají třeba i názory ostatních lidí, jako oni vnímají třeba tady tu energii. A ještě jsem chtěla říct, že je velice zajímavý, jako mně se hodně často zdávalo, že jsem byla v nějakém možná 18. století, jo, a mluvila jsem plynule anglicky, jo. Někde jsme cestovali, jako, a normálně plynula a v tomto životě, jako, nebo v tom reálném životě, prostě se nedokáže domluvit ani jako dobrý den, jako potřebuji ukázat cestu, jo. Je to velice zajímavé a vždycky, když na mě někdo promluví anglicky, tak vždycky si hned vzpomenu na ten sen, jo, kdy tam jsem absolutně byla bezprizorní Angličanka nebo Američanka, já nevím, jo, a teď jako se naučit anglicky jako tak maximálně do 4. lekce, jo, i toto jsou věci, které mě zajímají, proč vlastně, jo, když člověk sní, jako má sen, je někde úplně mimo, že ty věci jdou a vlastně v tom reálu prostě to jde jako z hurta, jo, takže to jsou, ale těch říkám, těch otázek je velice moc a ještě jednou vyzývám posluchače nebo ti, kteří jsou tady s námi, kteří píšou do chatu, jako fakt zavolejte a ptejte se, protože mě to teda zajímá, jo, mě zajímají i názory druhých lidí. Takže já mu předám slovo Peťovi, těším se na sobotu, Aleši, až se uvidíme a jak zabubnujeme a mějte se krásně všichni, opatrujte se a já jdu poslouchat z vedlejšího počítače. Tak jo, děkuju ti. Díky.
1: Já ještě chvilku počkám, až se...
2: Tož tak, já už se tady usádluju. Já jsem se byl krásně proluftovat a potom jsem poslouchal náš pořad. Máme krásný zvuk, krásné téma. Píseň to odborně nazvala karmické uzly, ano. Já to nazývám případ stále stejné opakující se místnosti, jo. Vejdeš si v místnosti, kde prožíváš nějaký peklo nebo něco, co se ti nelíbí a neustále prostě jako to zpracováváš, ano, jdeš dál a vidíš už dveře, ano, už jsem z toho venku, půjdu dál, projdeš dveřma a vejdeš do té stejné místnosti a znovu to tam je prostě, jo. Jiné kulisy, jinačí ksichty prostě. Je to trošinku jiné situace, ale stejný pocity, stejný energie a stejný takový nasrání a neschopnost to pořešit. A já vám teďka prozradím, já nedělám vůbec PR žádné Amanice, jo, ale přátelé, od doby, když si tam zobu Amanitku, tak ona mě prozradila tajemství. Dežo, uvědom si svoji vlastní hodnotu, jo, a nemusíme každému vyhovět, jo, můžeme říct prostě ne, seru na to prostě, neudělám to, zdar. A zkuste to třeba a uvidíte, jak se posunete dál, jo. Najednou zjistíte, že se to mění, že ta místnost je náhle jinačí, jo. A těma dveřma projdete a do jiné místnosti, kde už prostě ty ksichty jsou jinačí a ty situace jsou tak jiný a najednou jako se procházíte už jako prostě jako ten lázeňský elegán, jo. A takže to je moje zkušenost teda ze stejnou místností a potom s Amanitkou, která mě, ona, to je jenom střípek toho, co mi ukazuje, jo, tady ta bohyně, jo. Takže včera jsme o tom měli tři a půl hodinové vysílání s Márou, Amanitkový večírek, ano, takže to je za mě, ano, karmický uzel, já bych to neviděl tak tragický, prostě stačí si uvědomit, kdo jsme, že jsme tvůrci, no a potom všechno se děje s nás, protože víme, že tu realitu si kdykoliv, a pozor, my se můžeme do té místnosti kdykoliv vrátit, pokud opustíme tu naši cestu, jo, z nějakého důvodu třeba nás to přestane bavit, anebo z nějaké rozežranosti si řekneme, chceme jít zpátky do sraček. No prosím, můžeme. My máme neustále možnost volby. A ne, že buď a nebo, ale tisíce variant. Tak to za mě. Díky.
1: Hele, Peťo, já ti k tomu řeknu jednu věc. Jo. Jedna z mých asi nejdůležitějších ceremonií, kterou jsem zažil, byla taková, že jsem věděl úplně všechno do nejmenšího detailu a zároveň jsem to úplně okamžitě mohl popřít. To znamená, že když třeba řekneme inkarnace nebo karmická zátěž, říkejme tomu jakkoliv, jo, tak to je prostě, není to dogmatický a je to nástroj. Jo, je to nástroj, to znamená, že prostě pokud já to chci nějakým způsobem s tím pracovat, jo, s nějakým s tím podvědomím, nebo říkejme tomu jakkoliv, jo, tak já musím mít nějaký nástroj, to znamená, já potřebuju, abych mohl hrát šachy, potřebuju mít šachovnici a potřebuju mít figurky, jo, Tohle to je jedna z možností, jo, ale někdo jiný řekne, já si budu hrát Člověče, nezlob se a postaví si prostě Člověče, nezlob se, dá si na tom jiný figurky. Je to vlastně nástroj, jo, někdo prostě řekne, já na inkarnaci nevěřím, on použije jiný nástroj, jo, ale jinak vlastně je to úplně to stejný, jo, právě třeba jak mluvila píseň o těch jazycích, jo, to je úplně další důkaz pro mě, že jsou věci, které prostě nemáme chápat úplně jakoby fyzicky a jenom prostě, že to je takhle. Já se učím se teďka celkem intenzivně španělštinu, už vlastně jakých mám 530 dní na Duolingu, snažím se pořád prostě s tím pracovat. Už si myslím, že celkem dobře rozumím, pořád mám problém s mluvením, jo, je tam furt nějaký ostych, já nevím co, prostě někdy, prostě mě vypadne slovíčko, já se na tom zaseknu, prostě někdo je nadaný, že prostě to tam má jakoby hned v úzovkách, ale když jsem to řešil tenkrát s medicínou, tak jsem jako říkal, hele, jako tak nemohla, když tady je všechno možný, nemohla bys mi to tam nahrát rovnou. A ona mi říká, jo, já ti to tam klidně nahraju. Jo. Ale hned mi přišla ta myšlenka, ale já to nechci. Já to nechci, protože právě to, že ten jazyk mám nedokonalej, mě přivede do situací, který ještě potřebuju zažít. Že prostě někdy, když se nedorozumíš takzvaně, tak musíš použít jiný způsoby dorozumívání, protože jsem si 100% jistý, že jazyk jako takovej je největší klam, nejvíc vznikají z toho nedorozumění, protože my zapomínáme, že tady máme telepatii, že tady máme řeč těla, že tady máme všechno to ostatní, což je podle mě 99% všech informací, které si předáváme. A ten jazyk je to 1%, který je vlastně to nejjednodušší, ale tvoří to nejvíc těch rozporů mezi náma. Jo? A zažil jsem ceremonii, možná už jsem ti to i říkal, nevím, jestli tady, ale zažil jsem ceremonii v Kolumbii, kdy borec prostě v noci spustil a mluvil, já nevím, 20, možná 30 jazykama, prostě mluvil starou angličtinou, prostě něco jako když cituješ Shakespeara, přepínal se do maďarštiny, já nevím, do všeho možného, prostě čínština, mandarinština, já nevím, co všechno, prostě úplně jako neuvěřitelný, jo, nejvíc mě bavila ta maďarština a ještě to vypadalo tak, jako když se tam jako hádá několik lidí mezi sebou, každý jiným jazykem A ráno, když jsme ho potkali u snídaně, tak ten borec byl člověk, který žije v Bogotě a nikde nebyl a umí akorát španělsky. A tam v noci prostě mluvil všema možnýma jazykama. Takže to je jenom naše nějaká mentální bariéra. A hlavně my jsme zase zafokusovaní na tom, že ta naše mysl to musí nějak pojmenovat, nějak musí tomu dát nějaký tvar, a což je v pořádku, bez toho by se nedalo hrát. Jakoby my potřebujeme vytvořit to hrací pole, jo, aby jsme mohli hrát tu hru, to divadlo, my potřebujeme ty kulisy. Momentálně tady prostě jsme uvěřili tomu, že telepatii nemáme, takže spolu musíme komunikovat tímhletím způsobem, jo, a takže prostě to používáme. Je to nástroj, jo, tak jako prostě ta inkarnace nebo prostě ty smlouvy s nějaký, jak se tomu různě říká, smlouvy s duší a podobné věci, jo, nebo karmický zátěže a tohleto. To je jakoby další nástroj, jo. Jo, prostě někdo, kdo, říkám, když na to nebudu věřit, tak si najdu jiný nástroj, jo. Jo, my potřebujeme vlastně jenom uvěřit tomu, že jsme schopni s tím nějakým způsobem pracovat. A těch nástrojů je prostě tady neuvěřitelné množství.
2: Dobrá, díky. No, co se týče řeči, tak já si myslím, že píseň skutečně, ona v těch jemnějších světech hovoří plynule anglicky, protože tady se sice učí, ale začíná tak, že má nádherný přízvuk už. Aniž by rozuměla třeba, co povídá, tak má ten velský prostě přízvuk, ten už má. Jo? Já to tak mám třeba v ruštině, já věřím tomu, že jsem byl tam někde prostě na východě, třeba v tom Rusku, protože velmi mě lahodí. Samozřejmě ta telepatie, tu jsme asi ovládali kdysi za dob třeba Tartárie, nebo co to tady vlastně bylo, jo, za teda civilizaci vysokou. No ale dívej, no prostě bylo nám to zkrátka nějak znemožněné asi v rámci toho DNA, těch vláken. Další úroveň pod tou telepatii, dívej se, oni vytvořili prostě řeč, ano, řeč, fyzickou mluvu. Pod tím je, že vlastně cizí řeči, jo, že není jednotná, jsou jich stovky, jo, těch řečí. Teďka vytvořili se státy, hranice, takže všechno oni tlačí k tomu, aby nás rozdělili, aby jsme zapomněli sami na sebe, aby nás zkrátka mohli ovládat, jo. A to je vlastně možná tady ten metrik za to peklo, který je jedno tady z těch dnešních hlavních témat. No a prostě na nás i na tvůrcích se tady z toho prožít si to, ano, v té místnosti si to prožít, pochopit, kdo jsme, že my jsme schopni se domluvit telepaticky. Mně se to občas někdy i děje, jo, že já si vytvořím nějakou rouru, nějaký kanál, na něco myslím a najednou se ozve telefon, známe to všichni, jak to funguje, že na koho myslíme, ono je to i přísloví my o vlku a vlk za dveřmi, takže my ty schopnosti máme, my se nemusíme nic učit, nám se stačí rozpomenout na to, kdo jsme, a to já tvrdím neustále, a jsou možnosti, jak si na to vzpomenout, ty se zbavil o svým prostoru v medicínkách, já se zase tady bavím o svým prostoru, o svých pomocnicích, každopádně nejlepší propojovatelka, možná i nad úroveň telepatie, to je hudba, jo, která spojuje úplně všechny bytosti, nejen lidské, ale i ty živočišné. No, takže...
1: No, Peťo, dovolím si nesouhlasit, ale myslím si, že právě to je ta největší mýlka, že tu telepatii nepoužíváme. My ji používáme. Používáme ji dnes a denně. Akorát, že nevíme, že to je ono. Jo? Jo, prostě, kdyby jsme ji neměli, kdyby prostě jsme byli od toho odpojení, tak bychom prostě nepřežili. Jo? Ale ty prostě... Spíše to o tom, že si myslíme, že to musí nějak vypadat. Jo? Já když se mi to třeba zaplo, nejvíc naplno, a když jsem fakt jako slyšel myšlenky a tady ty věci, tak mě to jakoby až vyděsilo, jo? A teď jsem si říkal, jo, to asi, co si vymýšlím, prostě tohleto, pak jsem pochopil, že to je jakoby ono, ale z jednoho, jakoby pohledu jsem si myslel, že to bude něco víc jako wow, jo? Jo, rozumíš, že jakoby, že to musí nějak vypadat, jo? Ale ty najednou prostě víš, že se to děje, jo? A je to i tak, že třeba já teďka poslední dobou, když mám nějakou vizi nebo prostě nebo pracuju s medicínou, tak vlastně už ani nepotřebuju vidět ten fraktálový svět, jak se popisuje při psychedelikách, nebo prostě to. Já jenom vím, že to tam je. Já vím, že to tam je a vlastně už to jakoby nepotřebuju úplně vidět. Nebo, jo, občas si jako si říkám, no ty, ale bylo by fajn jakoby to vedení tam mít, jo, ale jenom vědět, že to tady prostě je a že to prostě používáme, i když si myslíme, že ne, jo, že opravdu jako fakt se to děje, jo, já to jako opravdu jsem si jistý tím, že to všechno máme, všechno to máme v sobě a jestli ten systém něco dělá, nebo prostě to co teď tady žijeme, takže se nás snaží přesvědčit o tom, že to tak není.
2: No a já...
1: Že se to může něco venku.
2: Já právě s tebou souhlasím, já ti to nerozporuju. Já neříkám, že jsme to ztratili, že to máme, akorát to nedokážeme, nebo prostě nevíme, jak se to používá, protože oni se nám to snaží, jako jo, dívej se, prostě třetí oko, jo, flory, jo, oni se snaží nás vlastně kontrolovat, takže lidstvo na to pozapomnělo, ale to neznamená, že tu schopnost jsme ztratili. My máme a my ji objevíme znovu, protože už se k tomu chýlí.
1: A ono to, Peťo, může být i tak. Jo, ještě jeden pohled ti k tomu dám, že jsem viděl, když se ti to třetí oko třeba odevře naplno, tak ztratíš ten filtr, jo, ale co když ten filtr potřebujeme, protože když nemáš filtr a vidíš to celý, tak prostě je to strašně náročný. Jo, nějakým způsobem, prostě když najednou ty půjdeš po ulici a uvidíš člověka, který prostě je, já nevím, pedofil nebo prostě dělá něco, co prostě není úplně jakoby v pořádku z našeho pohledu, jo, tak prostě ti z toho bude strašně, jo, a většinou to nejde vypnout, jo. Takže jakoby bejt jasnovidnej nebo bejt v tom proudu a mít otevřený třetí oko může být jako pěkná dřina, jo. Třeba je to i proto, že prostě jsme si sami si řekli, hele, už jako si chci užít tady nějakou pohodu v nevědomosti, v uvozovkách, jo. Jo, protože čím víc vlastně jakoby víš, čím víc jakoby seš v uvozovkách vědomý, tak tím roste i ta zodpovědnost za tvoje činy. Jo, protože když, já nevím, budeš tady, já nevím, jako ubližovat, jako, já nevím, nebo nějaký příklad. Prostě, když budeš něco dělat blbě a budeš to dělat blbě, protože nevíš, že je to blbě, jo, nebo nevíš, jak to udělat líp, jo, tak je to v pořádku, fuozovka, jo, jakoby, ale pokud víš a vědomě děláš něco, co prostě je špatně a stejně to půjdeš udělat, tak pak to samozřejmě v pořádku není, jo, takže čím vlastně jakoby seš, víc chápeš, víc tomu tady rozumíš, jo, tak tím větší zodpovědnost máš za svoje činy, fuzovka.
2: Vildo, ale to je v pořádku, jo, přece, to je naprosto v pořádku, jít dál v rámci zodpovědnosti a vědění, jo, protože cesta zpátky by byla jako, teďka jsem v rajské nevědomosti, ale to by potom nemělo význam tady vůbec jako být, jo, chodit zpátky a nebo stát na místě. A život je pohyb, neustálý prostě rozvoj teda vpřed, takže já se nebojím té zodpovědnosti, o tom to je být vědomý, zodpovědný a vědět. Já znám jednoho chlapka, který taky, který, on to má otevřený to všechno, všechno, jo, prostě třetí oko, ten vyšší smysl, a on říká, přátelé, to vám nepřeju tu schopnost mít, když jdete po ulici a vidíte lidi až do žaludku, co to je za monstra, jo, a taky říká, je to prostě úplně na kulku, jako je to prostě na palicu, ale on se s tou schopností narodil, no, takže ano, ale dívej, pěkně, postupně, pomalonku, teďka kdyby najednou nám to otevřeli, nebo nám se podařilo objevit ten mechanismus, jak si to znovu aktivovat, asi by z nás většina jako zešilela, protože desetiletí, staletí jsou zvyknutí na to, že neví o sobě, neví prostě, jo. Jsou to krci pod hlínou, který neví, jenom o rybička v akváriu, a najednou akvário prostě rupne a prostě voda se vlije do rybička vpluje do oceánu, tak bys to taky mohla zašílet, no, takže postupně se dostáváme k tomu, jde to pomalu, ale jistě.
1: Peťo, pořád tam může být i to, že opravdu si někdo může vybrat, ale já jsem tady prostě byl nějaký, jako, můžu si vymyslet třeba jako v kristovské pozici a já už toho mám dost a já si tady prostě půjdu užít ten Matrix, já prostě tady
2: jo.
1: Budu tady zažívat tady ty věci a je to v pořádku, jo, jakoby prostě třeba je to jeden ze způsobů, jo, jako, jo, proč ne, jo, navíc já si myslím, že i tady je fakt jako spoustu těch kulisáků, který prostě jsou možná bez duše, možná tady jsou právě proto, aby jsme si my vzpomněli, nebo aby my jsme se jakoby vrátili k něčemu, jo, a klidně je to možný, jo. Třeba tady opravdu jsou bytosti, které jsou jakoby v pozostách prázdní a jsou tady pro nás, jo, převzali tu roli toho který prostě udělá ten krok pro nás, aby my jsme se posunuli někam dál, jo, ale chtěl bych to...
2: Haló, Vilík se nám sekl, přátelé, a už je tady. Dobrý, Vildo, chvilku se sekl na 5 sekund.
1: Se?
2: Ano, už se slyšíme zas.
1: Jo, já bych to chtěl ukončit jakoby pozitivní věcí, že si myslím, že opravdu že jako nemusíme tady trpět, že si můžeme tvořit ten náš svět, tu naši bublinu, co nejlepší, jo, že to nemusíme brát až tak vážně, jo, stejně z toho živí nevyváznem, stejně si odsaď nic neodnesem, jo, a když náhodou budeme tvořit něco hezkýho a úplně se to nepovede, tak minimálně to bude po cestě hezký. Jo, když budu tvořit něco, co nedává smysl, jo, tak to nebude ani hezký, ani po té cestě. Jo, takže za mě jako není důležitý, jestli se dostanete na nějakou kristovskou úroveň 1000 na úrovních, na cestě za úrovníma vědomí, ale je důležitý, jak si užijete tu cestu. Jo, a je úplně jedno, jestli zůstanete naplno v Matrixu, jo, nebo jestli prostě uděláte o trošku víc, jo, nebo míň, prostě je to naprosto v pořádku, ale důležitý je jakoby přijmout to, že vlastně já to tvořím, já jsem za to zodpovědný a jsem zodpovědný za všechny činy, jo, a kdyby náhodou to ještě nedopadlo, jo. Já pořád jsem optimista, věřím tomu, že tenhle ten blázinec prostě skončí a že se dočkáme něčeho rozumnějšího, trošku lepší verze tohohle toho Matrixu, jo. Já furt tomu věřím, věřím, že když ne já, tak moje děti, že se toho dočkají. A kdyby náhodou se to nepovedlo, tak je furt lepší se o to snažit, než jako tady bědovat a říkat, hele, nedá se s tím nic dělat, protože tady nám vládnou nějaký archonti a to možná, že to tak je, ale jako furt je lepší to zkusit a užít si to, jo, než prostě tady bědovat a říkat, hele, vesmír je nespravedlivý, Bůh mě tady trestá, jo, a podobné věci, nebo prostě já mám tady těžkou karmickou zátěž a tak prostě tady musím trpět, jo, můžete, ale nemusíte. A můžete se i na všechno vyprdnout, nedělat žádné duchovní věci, jenom se tady prostě tak bejt, jo. Prostě možná i to je způsob, třeba nás to má naučit toho, jako hele, přestat se tady dohadovat, čí pravda je, jestli tady vylík plácá blbosti, nebo prostě to, jo, je možný, že jsem úplně mimo, jo, že tady prostě si tady jedu nějaký monolog a vlastně třeba to, nikomu to vůbec nemusí dávat smysl a je možný, že se pletu.
2: Je možný.
1: Klidně možný.
2: Je možný, že se pleteš. Já si myslím, že to zajímá jako dost lidí. A řekl jsi to krásně, že aspoň potřeba je to zkusit, i když to nevyjde. No to, když nevyjde, to znamená, že to zkusíš znovu a znovu a znovu, až do doby, kdy to vyjde. Vlastně člověk nedělá chyby. Jo? Člověk prostě buď to dá na první dobrou, nebo na třetí. A je důležité, aby našel ten mechanismus, jakým způsobem na příště to udělat na první dobrou. Takže vždycky lepší je něco udělat, i když blbě, než nedělat vůbec nic a stát. Jo? To je potom jako nehybnost, to je mrtvolnost. Takže ten pohyb, ať se zadaří nebo ne, je to jedno, ten pohyb tam je a od toho tady jsme, stáli jsme frontu, jsme tady, užíváme si to. Já si vůbec jako nestěžuju, protože já se tady začínám cítit jako ryba ve vodě a až teďka vlastně po 50 přicházím na to, že ono to vlastně tak jako má být, jo? Že jsme si to sami vybrali a tady v té hmotě nacházíme lásky, přátelé, smysl, jo, různé kreativní činnosti, tu hudbu, a nebo jenom, jak říkáš, jenom tak, být jenom tak a hotovo prostě, a nechat věci, jak se dějí. A i když to necháš jenom tak, stejně se to děje i v tobě vlastně a ten proces funguje. Já mám, člověče, 45 sekund do konce, přátelé, no my nekončíme ještě úplně na dežavíčku, ale končíme na streamu číslo 1 na Svobodném vysílači, takže já uvolním místo dalšímu studiu, což je, tuším, studio Helen. Takže Helenko, pokud nás sleduješ, takže brzo přepnu. Já to teďka budu chvilenku natahovat, ale asi to já už vypnu. Ale já, ty v líku, ty klidně zůstaň, my se ještě rozloučíme. Já se rozloučím s posluchačema jedničky, ano, v líku.
1: Já už bych to taky klidně ukončil, protože si myslím, že dneska to bylo řečeno hodně. Jenom bych se rozloučil a poděkoval.
3: Přepojujeme na jiné studio s

0: Ty jsi za svůj život, ty jsi toho dělal hodně, dělal jsi diplomata, politiku, velký biznis, teďka jsi spisovatel, jeden z nejprodávanějších na Slovensku. A vím, že jsi měnil názor na řadu věcí. Když jsem se koukal na tvoje třeba starší rozhovory, tak jsem viděl, že se ti to tak jako vyvíjí a posouvá. Ale kterému svému dnešnímu přesvědčení podle tebe za 10 let už nebudeš věřit? Ty sám.
1: Ktorému z mojich dnešných presvedčení?
0: Áno.
1: No jestli tady vůbec ještě za 10 let budu, tak pak budu mít možnost tomu věřit. Hej. Pevně verím, že tu budem. No. Takže za 10 rokov budem věřit tomu presvedčení, že tu ještě budem a nebudem věřit presvedčení, že tu už nebudem. No.
0: Ty jsi lišák, ty jsi lišák. Ty víš, jak odpovídat. Počkej,
1: Ale
0: ty
1: tak člověk sa,
0: diplomatický.
1: pozri sa, Tome, člověk sa vyvíja samozřejmě. Ty nemůžeš také poznatky, jaké budeme mít o 10 rokov, čo my jsme tušili ještě před rokom o umělé inteligenci alebo před 2 rokmi, to je zásadná, totálna, kvalitativní zmena v našem nazeraní na život, v našej vzdělanosti, jak to tak můžeme povedať. Takže já jsem začínal, keď už mám zoširoka povedať, v mladosti s rozhlasom po drote a s malým tranzistorom, teda s malým rádiom sa volal Talisman, nebol ani televízor. Telefón sme nemali, no a vidíš, za 70 rokov sa ten svet brutálne posunul. Čiže dneska to tempo, tá dynamika vývoja je, a najmä technológie, tak rýchla, že my netušíme, čo bude o 10 rokov. Takže dohodneme sa tak, že o 10 rokov dáme ďalší rozhovor a tam ti poviem, dobré? No.
0: Souhlasím. A je nějaké přesvědčení, které třeba dneska vidíš zpětně, že zomněl a úplně se ti to rozbilo během posledního třeba roku, 2 let? Ať už o životě nebo o politice, hej?
1: Víš to, no musím povedať, že čo sa mi tak začalo rozsypávať medzi rukami, ja som nebol nikdy nejaký materiálne silne orientovaný človek, skôr naopak, ale čo ma doslova šokovalo v ostatných 4-5 rokoch, tak to je tá katastrofálna situácia, do ktorej sa náš západný materiálny svet dostal. A ten katastrofálny, tie nožnice, ak sa to roztvorilo, čiže sme narušili my v západnom svete, sme narušili ten základný princíp existencie človeka, ľudstva vôbec, a to je zákon rovnováhy. Že sme sa dostali do totálnej nerovnováhy duchovné s materiálnym. V rámci materiálneho sme sa dostali do totálnej, ale do totálnej nerovnováhy medzi tými najbohatšími a tými najchudobnejšími. No a to sú všetko tie presvedčenia, ktoré čím je človek starší, možno, že aj ten vek má na to vplyv, tak ťa tak nejako utvrdzujú v tom, že má zmysel sa venovať tým duchovným veciam, však to, čo ty robíš. Má zmysel poznávať trošku aj spôsob myslenia iných národov, iných kultúr, iné tradície. Takže tam v tomto zmysle som sa posunul, ale samozrejme, že aj do veľkej miery vďaka možnosti cestovať, lebo ty si povedal, že máš 40, tak ja som v 40-ke začal cestovať. Budeš mať. Hej. Ja som v 40-ke vlastne začal cestovať. Čiže prvá polovica mojho života bola vlastne ovplyvnená tým, že sme sa k mnohým informáciám, mnohým poznatkom, mnohým kultúram vôbec nedostali, alebo sme sa dostali nejak vyselektované. Takže ja som začal dobiehať.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Svět se nám trošku svírá tady kolem nás. Vypadá to, že všichni se připravují na válku. Jsou jenom šílenci, nebo co se to vlastně děje? Já sám na to mnohokrát odpověď už nemám. Ale proto jsme si pozvali našeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítejte u nás.
1: Zdravím diváky, vítám vás a půjdem na to. Je to zajímavý.
0: Půjdem na to, je to zajímavý. Já bych začal trošičku jinak. My jsme pár dnů po volbách, které proběhly v Rusku, kde byla nejvyšší volební účast za posledních 15 roků, a ve které jednoznačně zvítězila, abych tak řekl, Putinova vládní strana. Mám to chápat tak, že to bylo současně jakési referendum o tom, zda má pokračovat intenzivní příprava na obranu před Západem?
1: No, z určitosti, podívejte se, povolební hlášení organizací založených CIA k podrývání Ruska jsou velmi smutná, protože se potvrdila očekávání CIA, že i poslední želízko, na které CIA spoléhala, že by Rusko mohlo udělat nějaký nepořádek, vystoupit proti Putinovi, komunistická strana Zjuganova, ona jich je tam víc, tak ta Zjuganova, ta největší, ztratila velké množství hlasů. Mm-hmm. Takže
0: CIA je smutná.
1: CIA je smutná. Zjuganov před volbama říkal, že to je Rusko válku prohraje a teď po volbách taky. A CIA je smutná, protože oni spoléhali posledních 20 let. Vůbec nevěřili těm liberálům, těm Navalným a všem těm, ty jsou v Rusku úplně vyřízení. Tak si mysleli, že by ti komunisté tam udělat nějaký ten nepořádeček, nějaký chaos, který by se dalo využít. No ale jak vidíte, CIA hlásí tedy, že ty volby dopadly špatně, že komunisti mají málo hlasů. To není třeba více komentovat. Ruský národ se jednoznačně postavil. Je to úplně přesné. Rusové jsou přesvědčeni, že Západ se na ně chystá. Tedy myslíme tím evropský.
0: Ano.
1: EU NATO.
0: A myslíte si, že to ta nová legitimizace, abych tak řekl, tedy té vládní moci fakticky, protože jsou to parlamentní volby, které mimochodem, nikde se to neobjevuje, ale oni mají ústavní většinu.
1: Ano, já nevím, myslím, že výsledky těch voleb jsou jasné. Máme grafiku, tam je krásně vidět, kolik těch hlasů, to je absolutní většina. Takže mají největší absolutní většinu. Oni zároveň ten mainstream evropský, tedy a zároveň takové ty podzajívací servery ruské, které působí v cizině, už obvinili Putina z volebních podvodů, ale prosím, to je naprostá komedie, pokud vím, tak v Rumunsku, když vyhrál volby nepohodný kandidát, tak byly zrušeny to první kolo a teď je tam ten Dan a ten se třese ve dne v noci, ten rumunský prezident příštích voleb.
0: Ano.
1: Putin se nepotřebuje část voleb, protože je to velmi zvláštní. Oni, Rusové, jsou ve stejné situaci, jako byli občané Spojených států amerických v roce 1941.
0: 41?
1: Ano, ano.
0: To je zajímavé. A dá se říci, že Američané v roce 41 ovšem ještě do války nevstoupili přece.
1: Ale 11. září,
0: nebo 11. září
1: 1941 vystoupil americký prezident Franklin Delano Roosevelt v rozhlase a pronesl svůj mimořádně důležitý projev a zejména tedy on byl důležitý tenkrát. A on v něm řekl strašně důležitou větu o Chrestýšovi.
2: But when you see a rattlesnake poised to strike, you do not wait until he has struck before you crush him.
1: Teď vysvětlím, proč je to důležité.
0: To je hezky.
1: Co řekl? On řekl, když vidíte Chrestýše, také nečekáte, až zaútočí nebo kousne, ale rozdatíte ho.
0: Ano.
1: A nazval hitlerovce Šestýšema. A proč? On je velmi důležité. Včera americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že ukrajinské útoky na americké lodě, lodě půjící pod americkou vlajkou, které převáží ruské energie, musí okamžitě skončit, nebo to takhle nenechají. Ale to přesně řekl toho 11. září 1941 Franklin Delano Roosevelt.
0: Reagoval na ty útoky?
1: Ano, Němci tenkrát začali v září útočit na americké lodě a lodě plující pod neutrální vlajkou, ale přepravující americké zboží po světě, čili potápět, bombardovat, zabavovat. A 11. září Delano Roosevelt bouchnul pěstí a řekl, že všechny tyto útoky proti svobodnému obchodu na mořích jsou přípravou hitlerovců na obsazení Spojených států amerických.
0: To mě něco připomíná.
1: Ach, ano. A všechny tyto pirátské útoky jsou pirátské a spojené s to, a je to červená linie. A jestli Hitler v tom bude pokračovat, křestý Hitler, tak ho rozdatí. Ale čas. Ale teď ještě ne, milí Američané, ještě nejsme úplně připraveni. Ano, a teď jste úplně ve stejné pozici. Na stránkách michalapetr.com máte celý ten projev a buď ho přeložíte do češtiny, pustíte, bude velmi zajímavý, úžasně aktuální.
0: No, no.
1: Tak víte, Rusové, víte, já jsem si četl hlášení západního mainstreamu a hlavně ty CIA z začátku letošního léta a všichni se tam radovali, že ty Zelenského útoky na té ruské rafinerie vyvolají odpor vůči Vladimíru Putinovi a stejně jednotné Rusko a opozice tedy nějaká vyhraje volby.
0: Ano.
1: Vidíte výsledek, ten jste
0: ano.
1: viděli.
0: Ano.
1: Je to přesný opak. Ale to je to samé, co si myslel Hitler, že když potopí pár amerických lodí. Jo? To, vidíte, ten národ se sjednotil.
0: No a teď mi řekněte jednu podstatnou věc. Přece ti šílenci evropští tohle musí také vědět. A místo toho tady slyšíme výkřiky o tom, že například Koudelka, náš geniální čučkař, BIS pronese v Guardianu, anglických novinách, že ruský útok lze očekávat už nejenom za několik let, jako to říkali předtím Němci, Pistorius a podobně, ale už za několik možná i měsíců. A teď mi řekněte dál, jak si to mám vyložit, že současně i v tomto okamžiku pronese Andrej Babiš, který se zaklíná tím tričkem no war, myslí tím žádnou, že nechce válku, praví, že jsme pod kybernetickým útokem Ruska, na což reaguje potom mimochodem Tomio Okamura, říká, tohle nám pan předseda vlády teda nikomu neřekl, tak to já se ho budu muset ptát, jestli jsme, co to je za tohleto, můžete mi říct, co se to tedy děje v těch přípravách na přepadení Ruska, my už se do toho přímo zabudováváme, nebo co to je?
1: No, podívejte se, to je spousta věcí. Víte, Koudelka má pravdu. Rusko může zaútočit na Estonsko, je to poměrně logické, k tomu se dostaneme, ale musíte to vždycky vidět přesně tak, jak to řekl Roosevelt.
0: Ano.
1: Když vidíte toho Křestýše připraveného na vás udeřit,
0: ano.
1: Tak nečekejte. Čili Koudelka pouze říká, že
0: Křestýš se trošku bojí teď.
1: Křestýš se bojí, ano. Oni, protože, víte, Evropská unie se připravuje na válku. Je to velmi šílená schoda, jak se Evropská unie připravuje na válku s přípravami Rakouska-Uherska na první světovou válku, které začaly v roce 1911. A vy jste to pochopili, budeme citovat ze zprávy zemského hejtmana, rakouského Adolfa Homberga. To je člověk, který byl vyznamenán, to je rakousko-uherský vysoce ceněný habsburský politik, nosí to vysokých vyznamenání. A ten byl velice nespokojen, protože on zastupoval strany živnostníků, zemědělců, takových těch drobných kapitalistů. A jemu se to vůbec nelíbilo. No v roce 1911, co se to děje? Protože, a on doslova řekl, ačkoliv je největší historická úroda v Rakousku-Uhersku, ceny potravin vyletěly nahoru. A lidi se bouří a opravdu 10 000, 20 000 lidí demonstruje po městech velikosti Praha, snad 100 000 ve Vídni, která byla tenkrát větší, a rozbíjeli ulice, rozbíjeli výlohy a všechno, protože si nemohli koupit maso.
0: Aha.
1: Najednou maso zdražilo jako blázen.
0: To mě to si také připomíná.
1: A bylo to uměle všechno vyvoláno daněma, spotřebními věcma a v tisku a ten minister spravedlnosti Ritter von Hochenburger to odůvodňoval a celý ten tisk, ten, co připravoval válku, ten válečné strany, že dělníci jsou příliš vyskakují a jedí maso a to je nezdravé.
0: Aha,
1: to a bílou vouku a to je nezdravé. Mají jíst více o luštinin přímo.
0: Ano. Ty schody jsou skoro neuvěřitelné.
1: A to nebylo jenom to.
0: A ty zvednuté daně, to samozřejmě potřebovali peníze na válku.
1: Ano, protože už museli stavět flotilu a všechno. Víte, když jdete do války, potřebujete dopředu všechno připravit, vyzbrojit a oni potřebovali. A ten Adolf von Homberg, zemský hejtman v parlamentu, v stenografických záznamech, říkal, ale to není jenom v Rakousku, to je ve Francii. To je v Anglii ty bouře. Tam se chovají stejně, jenom jsou bohatší, než to Rakousko-Uhersko, jak je to méně vidět. Víte proč? Tenkrát musela se snížit spotřeba masa, no protože když pěstujete jenom tu rostlinnou stravu, tak máte větší výnos, když to přetváříte maso. Ale, a pak tu byl problém, že zejména v Čechách do Čech se dováželo argentinské maso v roce 19. A to bylo zakázáno, aby si ty dělníci odvykli. A druhý, proč začali se bouřit, protože do měst se zvali imigranti, přímo se tam dorazilo rakouská města. A zase bosenští a albánští a takový ty muslimští, aby byla pracovní síla, která bude zapotřebí pro tu válečnou.
0: Oni to prostě úplně opakují.
1: Ale tím, že se ti to lidé nacpali do těch měst, tak tam lidé museli bydlet po 6, po 8. A dokonce ten von Hochenburger, aby to řídil v rámci toho rakousko-uherského pořádku, tak vymyslel nový způsob pronájmu bytu, kdy se nájemníci dělili na nájemníky denní a nájemníky noční.
0: Piráti.
1: A tohle z toho všechno začalo v roce 1911.
0: No to je dokonalé.
1: A teď si představte ještě toho Ritter von Hochenburger. To byl velmi mazaný člověk, on je dokonce autorem, on nechal, ty dělníci se zbouřili, rozbíjeli hlavně mladí lidé, chtěli konzumovat maso, chtěli bydlet bytek a to všechno jim vláda odpí, ale oni ještě nevěděli, že bude válka. No a když je tedy je pochytali a teď vymyslel nový zákon, nový trestný čin, podněcování k úřední nenávisti. A stovky lidí byly odsouzeny, takže i svědci říkali, že tam nebyli, že to nebyli oni. I poškození, kteří měli rozbité výlohy, říkali, že on to nebyl. Ale soud vždycky přečetl žalobce zprávu tajného policejního agenta Spenga.
0: Aha.
1: A za základě toho se dávalo jeden Spenger, se říkalo jeden rok.
0: Ne, já myslím, že ty analogie jsou naprosto přesné a šílené.
1: Ano, když se podíváte na to, tak Evropská unie nestaví byty, že jo, zdražuje byty. Takže, mimochodem ten Romberg, ten zemský hejtman, citoval, že to je nejenom o potravinách, to je dokonce o uvalování zvláštních daní na
0: petroleum. Tenkrát petroleum se musel svítit a už se používal na vytápění. Petroleum je vlastně nafta, nebo taky na to. Vidíte tu energetiku a tohle všechno, to je úplně, úplně stejné, jak se chová Evropská unie. To je velmi zajímavé.
3: Ono prostě tady vidíme na mnoha příkladech a mnoho lidí si toho také všímá, že ta velká válka, která potom vznikla, vlastně nevznikla tak nějak ze vzduchu, že by se to náhodně, co se tady událo, ale ono se to připravovalo, jak správně říkáte.
0: A teď se podívejte, byl asi březen nebo duben letošního roku, kdy 130 členný panel, který shromáždila Evropská unie, panel nejvýznamnějších vědců na zemědělství a na potraviny, tedy podle představ toho komisariátu, vydal vyhlášení, že se musí ty Evropani do roku 30-35 odnaučit jíst maso. Velké části. A teď se podívejte, v tu samou, ten samej termín 30-35, existuje taková nejmodernější západní válečná teorie, to se jmenuje Military Learning Velocity, tedy rychlost, s jakou se učíte novým vojenským věcem, tedy to je o rychlosti, jak rychle dovedete nasazovat účinně vyrábět nové zbraně. No a ti vydali takzvanou poslední verzi svého plánu Ukrajina a ten říká, že Zelenským půjde muset velmi rychle uzavřít Rusy mír, dát jim území, které požadují, ale tak, aby si bylo zachováno jádro ukrajinské armády, celé velké jádro, protože až ten hloupý na ten mír přistoupí, tak se ta Ukrajina za evropské investice rychle opraví. Obnoví se i průmysl, všechno se to udělá na válku, pak se vyzbrojí a v roce 35 na Rusko udeří, protože už nebude třeba toho míru na oko, protože už bude znova silná.
3: No, to mě teda řekněte, z toho vyplývá, že ten citát Rooseveltův je dvojnásob platný, protože přece nebudou 10 let čekat Rusové na to, až je Chřestýš kousne.
0: Ach, přesně tak, že Chřestýš zabije svým jedem, že?
3: Ano, ano.
0: No a teď jsme u toho, že tedy Evropská unie se chystá, ti Evropani, že jo, a teď ti Rusové, co s tím hodlají udělat, no. Že jo?
3: A to já se chci teď na to zeptat úplně konkrétně. Protože vy jste to uvedl úplně geniálně tím Rooseveltem. Já si také říkám, že přece asi dlouho nemůžou čekat, protože a také jsou dnes nově legitimizováni těmi volbami. A tady je, já jsem si přečetl takový evropský hluboký analytický plán, jak to prý vznikne. Vznikne to ve městě Narva, v estonském městě, které je na hranicích s Ruskem, kde je 90% Rusů. A tam to prý vznikne tak, že ti Rusové, kteří tam jsou, ještě se

0: Je možné, že s tou narvou počítají jako s falešnou vlajkou?
1: No podívejte se, zase jsme do širšího kontextu. Čili Roosevelt 11. září 1941 řekl, že každá odpověď na útoky chřestíše musí být jaksi rovnocená těm útokům toho chřestíše.
0: Aha. Čili musí se připravit.
1: Čili se musí připravit, ale na to, že chřestíš potopil jednu americkou loď, druhou zbombardoval, třetí to, to není důvod k vyhlášení války. To je jenom tomu chřestíši ukázat.
0: Ano.
1: Tady ne. No a to je ten článek 5. Víte, kvůli nějaké narvě nepůjdou USA do války. Nepůjdou ani ke Stocku, ani kvůli Berlínu nepůjdou do války. Pouze kdyby hrozilo, že což je absurdní hrozba, že by ta ruská armáda překročila Labe a směřovala na Rýn.
0: Jasně.
1: A byla vítána obyvat, tak Spojené státy americké by se dostali do té samé situace, jako v tom roce 1941, že už by byly příliš slabé, oni to přece jenom potřebují. Takže kdokoliv říká, že tady bude nějaký článek 5, tak jistě Česká republika se může přihlásit, pochytat několik desítek tisíc vojáků a poslat je kapři, ale žádný článek 5 ze strany Spojených států kvůli nájmy platit nebude. Ano. Navíc z vojenského hlediska, proč by Rusové testovali článek 5, když vědí, že článek 5 nebude fungovat.
0: Ano.
1: Rusové vytvořili základnu Cimbulova a my si o tom ukážeme na mapě. On totiž Koudelka má pravdu, je to výjimečné, že i Koudelka může mít pravdu, ale může mít Koudelka pravdu. Akorát to nebude u Narvy.
0: Víte, a akorát to bude v jiném kontextu.
1: Víte, Rusové nepotřebují prokazovat, jestli je Severoatlantická aliance schopná, protože když budou provádět nějaké pouliční boje v Narvě, nějaký ruští noví kozáci nebo zelení mužici, tak na to má dost profesionálních vojáků, aby tam s nima šli bojovat a to by se asi táhlo roky. Hmm. A navíc by se ukázalo, že článek 5 funguje, protože by tam přišli všichni, on by tam i tam třeba poslal pár desítek Američanů, aby se tam jako tak ukázali, že tam jedou taky. To tak nefunguje. Ale nicméně ještě k té základně Cimbulové. Tady vidíte mapu. A ta mapa je velmi zajímavá. Totiž uprostřed té mapy vidíte tam takový půlkruh červený. Mm-hmm. A ten červený půlkruh je dolet ruských tryskových dronů, které jsou vystřelovány z nejnovější základny Cimbulova. Mm-hmm. Tu Cimbulova nedokáže zničit nikdo jiný než Američani. Mm-hmm. Ti by na to spotřebovali ovšem mnohem víc raket, než mají v dispozici v kazetových, nejmodernějších. Teď to nejde. Ukrajinci na tu Cimbulovu zaútočili už třikrát, těma svýma dronama a vším, co mají, ale vždycky tak vyřadí 1%. A ta Cimbulova vypaluje už tisíce dronů. Uh-huh. Aktuálně už vypalil. A teď to bude. Putin proces zvýší výrobu těch tajskových dronů a ty doletí na tu červenou linii. Ty doletí až do Varšavy. Uh-huh. Doletí až na rumunský základny. Všechny hlavní základny, které na to vybudovalo na podporu Ukrajiny, uh-huh, v Polsku a v Rumunsku, jsou do střelu. Slováci mají štěstí, je tam takový maličký cípeček kolem Užhorodu, tam nedostřelí.
0: Uh-huh.
1: Ale jak jste viděli, dostřelí kompletně pokryjí po Baltí. Tyhle drony všechno zničí. To je prostě dron, který lítá rychle, takže se dá se střelit jenom marketou zatím, která je ovšem desetkrát delší než ten dron, takže se ustřílíte sami. A navíc západ je ani nevyrábí množství. A ten dron vám trefí, potřebuje říct, že nejsatelitem má kamery, tak vám trefí přímo na hlavu. Ty drony, oni si analyticky lámají hlavu, protože tyhle nový ruský drony mají mimořádně drahý kamery. Mm-hmm. Širokospektry. No víte, oni jak lítají pořád tisíce, tak snímají neustále Ukrajinu. A data potom zkoumá umělá inteligence a ona potom zjistí, kde jsou ty továrny. Protože mm-hmm, musíte, specifická auta musí jezdit a umělá inteligence je schopna velmi rychle dodávat ty adresy, kam jezdí, mm-hmm, odkud se to vozí na frontu a podobně. No a Rusové to teď boří. Je to zajímavé, protože Zelenský opočet dronů se snižuje, vojáci si stěžují, nemají drony. Zelenský potvrdí, že Rusové vypalují civilní objekty, mm-hmm, což adekvátně znamená, že tady je někde problém. Asi ty civilní objekty jsou jenom částečně. No a ten Rus vám ten nový dron se 100-kilovou nádrží, náloží, která zlikviduje. Víte, je to jednoduché. Jeden kamion, jedna lokomotiva, jeden dron.

0: Že vám do toho skáču, já se vrátím, nechci vám přerušit myšlenku, ale zaujalo mě, jak teď Zelenský skučí, že nemají vůbec žádné lokomotivy, že chce, aby jim Západ dodal lokomotivy.
1: No ano, oni jsou úžasné. Podívejte se, dron ruský stojí 50 tisíc dolarů a zničíte s ním lokomotivu. Lokomotivy, já jsem koukal na ceníky těch Siemensů a těchhle z těch. To si připravte miliard. No a teď Zelenský chce, no, protože už nemá. Teď víte, kolik má Ukrajina, měla hodně lokomotiv, asi 4 tisíce. No ale Putin už vystřelil za 20 dní, pak mít 20 dní září, přes 2 tisíce těchto. Ty trefí všechno. Čili lokomotivy, benzínky, trefí kamion, vletějí do okna řediteli tajné služby, vypálejí ředitelství policie, ty trefí mosty, už to ukazují, na tom mostu si vyberou auto, to je geniální. To je geniální zbraň, je levná. Abyste ji sestřelil, tak musíte po ní střílet raketama, které jsou 10x dražší, tak vás to zničí. Je rychlá, takže nestihne nikdo utíct. V Kyjevě už mají hrůzu z toho, protože víte, když dělníci pracují, tak ten dron, co lítal 200 km za hodinu, tak když ho viděli, tak za 3 hodiny doletěl, nebo za 2. Tak dělníci pracovali a počli do krytu. Teď už ne, teď je to bing, bing, to už jste nevyspali. A tímhle s tím vším to zničí. Ale zároveň, představte si, že se pustíte do útoku. Co to dělá na té frontě? No už dneska není pásmo 20 km, 30, jak bylo s těma optickýma dronama, kde se nikdo nehne. Rusové to pásmo už mají po celé Ukrajině. A Ukrajinci už nejsou schopni dodávat. Je to pouze o množství. Čili, a teď Putin by postavil podzemní továrnu v Alabuze nebo dokončuje a očekává se, že těch dronů bude vyrábět kolem 30 tisíc. Tedy má následující plán. 30 tisíc do konce příštího roku ročně. 130 tisíc do roku 2030, to je na ty rattlesnakey, kdyby zlobili.
0: Ano.
1: A do roku 35, kdy, jak vidíte, to mají v plánu ty rattlesnakeové spočítáno, že by mohli, tak Rusko už má vyrábět 350 tisíc. Čili to je 350 tisíc měsíčně zničených aut těch všeho ostatního. No a teď navíc ještě Rusko říká, že nebude mít mobilizaci, to je velmi zajímavé, protože Ukrajinci si všimli a západní analytici si všimli, že na ukrajinské frontě probíhala taková zvláštní věc. Rusové přes léto jezdili tankovýma, mechanizovýma kolonama po nesmyslných cestách jako směrem k frontě a Ukrajinci je ničili. A ty kolony byly velmi nesmyslně složeny. Od každého kusu techniky něco jiného, jezdilo to bláznivě. No a když se to vyhodnotilo analytické, se zjistilo, že moc zvláštní, když trefíte tank, tak z něj většinou utečou 4 lidi. Tady to vypadalo, že uteče jeden. Ani potom se nesnažili si ostatní uklidit. Když trefíte vozidlo z pěchotu, tak by z něj mělo utíct víc vojáků. Tady zase utek jeden, dva. Tak to vypadalo, že tu byly prázdné, že jenom jezdili a zkoušeli. Kolik ti Ukrajinci, víte, co se takhle se zkouší, takhle se počítá, kolik ti Ukrajinci dokáží soustředit na určitém prostoru dronů, jak dlouho jim trvá než tu kolonu. A pak matematici to spočítají a řeknou, takže když zautočíme 4 kolonou 1000 vozidel na takhle velké frontu, tak nám bych zničil jenom 10%. To je úplně stejné, jako když se plánuje útok přes protitankovou obranu. Tam přijde, potřebujete 1000, jo, když budete mít 1000, tak nám 300 zničej. To je úplně stejný, jako že tady místo protitankového těla, protitankové rakety, to ničí dron, to je, a počítání je stejný. No a oni si všimli, že tady používali všelijaký, hlavně starý tanky, ale ty nový tanky, ty úplně nový nejsou. Navíc ty nový jsou jiný. Mají větší vstupní a výstupní průlezy, takže je důležité to rychle opouštět. Mají ty special konstrukce, hlavně to vypadá, že mají daleko méně munice vevnitř, ale jsou prošpikované elektrotechnikou. A senzorama a navíc už nemají takový ten spřažený kulomet, co střílel proti těm pěšákům, mají tu dělo na velkou vzdálenost a potom tam mají hlavně speciální Dávají tam vysokorychlostní zbraně s přesnou municí, které ničí drony.
0: Aha.
1: Oni jsou naprogramovaný, vybuchnou, rozprášejí a ničí zároveň munici. Čili to je tank, který je postaven ne, aby tolik ničil těma výstřelama, ale aby extrémně hodně vytažel, aby byl elektronicky našlapaný. A teď proč? Když se na současné frontě, víte, teďko Ukrajinci zautočili strém na ruské město Balujky. To je ten slavný útok, který mu velí Prokopenko a Bilecky, ty dva bandeovci a Ukrajinci. To je, prosím vás, velmi zajímavý útok. Zaprvé, Ukrajinci se derou přes řeku Žerbec, to je absurdní, a za svýma zádama mají trichtýř stvořený řekama z severní Doněc a Oskol. Úplně nesmyslný prostor, nic tam není. Ani tam jako šílo, no, protože Rusáci Rusové tam pustili. Pouštějí, se stavují. Ruská teorie, současná ta military learning velocity, říká, že víte, je úplně jedno, jestli na frontě jde dopředu nebo dozadu, je důležité jenom kolik dronů proti vám jde. A aby na vás neutočili nepřátelský drony, tak musíte vybudovat na území, jak byste tak řekli, ochranný deštník těch elektronických, ale to jsou tisíce čidel a to všude musíte rozmístit, protože oni mají dosah 2-3 kilometry, 4. No, no. Jsou malí, když se ničejí, musí být dublovaný. A jenom tohle, to je dneska, není nejdůležitější ty Ukrajince, jak si vybít. Ne, a obsadit jejich. Dneska je nejdůležitější na svém území, co dá nejvíc práce, vybudovat ten ochranný štít, který si ho skoro ani nemají. Rusům už funguje, podívejte se, už skoro se neutočí proti krymské logistice. Ale je to extrémně drahé, je to statický. Čili jakmile vy chcete jít dopředu,
0: ano.
1: No, a nebo dozadu, tak, nebo dopředu hlavně, tak to musíte znova vybudovat, takže můžete udělat skok o 5-10 kilometrů a pak to musíte přitáhnout. A teď si představte, že vy vybijete Ukrajince z určitého území a teďko Putin řekne, že ho osvobodil celý, když ho osvobodil 2/3, a že mu to volal generál Kuzovlev a Ukrajinci se zaradují. Putin zase lže. A zaútočí do toho. To je ten útok přes tu řeku Žerbec. A všude jásají. Ale podívejte se, jak to je legrace. Putin to udělal, když byl v Bišeku.
0: Jo.
1: Když byl před rokem. Zase v Bišeku v Kyrgyzstánu, tak mu zase zavolal ten Kuzovlev a řekl, právě jsem osvobodil Kupiansk. A Ukrajinci tam zase vpadli a zase přískali. Putin je blázen, Putin lže. A v rok předtím tomu nevolal Putinovi Kuzovlev generál, ale ještě generál Lapin, a ten říkal, osvobodil jsem Volčansk. A zase tam Ukrajinci vtahli. Ale celý ten princip je, že oni lezou, je to jak když lezou na střelnici.
0: Jo.
1: Jo? Takže Rusáci, ale ono, abyste si nemysleli, že jsou tu nějaký míromilovníci už ti generále. Ten Kuzovlev v tom Kupiansku nechal dost vojáků obětovat. Tak, víte, když ti Ukrajinci, aby se nahrnuli, tak on tam musí někdo být. Ale ta časová schoda je nádherná. A teďko tedy Rusáci se stáhnou do toho svého vybudovaného zázemí té střelnice. A Ukrajinci vlezou na to území, které bylo předtím vyčištěno od těch bíl. A ty jsou tam noví Ukrajinci. A oni nemůžou ani dopředu, ani zpátku, protože jsou tam drony. A tohle se to řeší. Tohle je ten statický boj, víte, a když Rusáci mají dopředu, to je obrovský problém, tak musí postavit velice opatrně, protože můžete tak 20 kilometrů, 10-20 kilometrů a pak musíte vybudovat znova ochranu těch dronů a všechno, to se musí natahat a přesně to je obrovský problém. A teď si představte, že dnešní tank už není důležitý v tom, že má ten kanón, místo kanónu jsou drony, ale že to je obrovská mašina, kterou nezničí jeden dron, ale hodně dronů. A ještě když ho našlapete moderní elektronikou, tak najednou těch tanků moderních a moderních BVP a moderních BTR s tou technikou osádka se zmenší na půlku, palivo se zmenší na půlku, protože už se dneska nejezdí tak daleko, a munice se. A všechen zbývající prostor, pancéřování a elektronika. No a potom ale najednou a už to zřejmě Rusové mají, se předpokládá, protože ty nový tanky a obrněná vozidla vyrábí a na frontě nejsou, vznikne mechanizovaná armáda. Mm. Ale ta má zvláštní vlastnost. Ona si sebou veze tu ochranou síť elektrotechnickou. A je to moderní, je to moderní, to military learning velocity, protože Francouzi už to dělají taky, ale takovým tím francouzským způsobem, to znamená menším, ale jako jediný, víte, tady na Francouzi zelenku nadává, ale ten jako vojenský průmysl, oni se održejí, to je státní, to nejsou ti neziskovčíci, kteří si založí startupy a z čínských civilních součástek vyrábí drony a dáze to prodávají na Ukrajinu. Jo. Víte, Ukrajinská válka je založena na principu, který v historii v roce 1499 slavným citátem Ludvíku 12. řekl významný italský kondotier a maršál ve francouzských službách Gian Giacomo Trivulzio. Uh-huh. Tenkrát Ludvík 12. dostal záluck na Milán, protože byl velmi bohatý to Milánsko a oni tam byli nějaký takový ty jak bychom to řekli, dynastický nároky a dědictví. No tak si povolal tohle z toho Giacomo Trivulzia a řekl, doběž mi to, co na to potřebuješ? A on se usmál Trivulzio a řekl, výsosti, k vedení války jsou zapotřebí tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. A Ludvík řekl, dostaneš jich, kolik chceš. A Trivulzio válčil v Itálii desítky let.
0: Ne, to je úžasný.
1: A mezi tím se změnil. Přišel František I, ten byl trošku chytřejší než ten Ludvík 12. asi. A tomu začalo být divný, že ten Trivulzio furt dostává ty peníze, všechny, co chce, a furt prohrává. A přitom už je bohatší než František I. Tak to v Trivulzia odvolal a pozval si ho do Paříže, aby mu vysvětlil, kam ty peníze se poděly. No ale cesta byla dlouhá tenkrát. Trivulzio na staré cestě mezi Orléans a Paříž zemřel, tedy skonal věkem. A Trivulzio válčil celý život, všichni vojáci umírali, ale Trivulzio se dožil 78, 79 let a jeho dědictví to bylo top. To bylo velký boje, tam potom vypukly.
0: Ne, já myslím, že bez toho, aniž bych říkal, že to je jak dneska, se zeptám raději na něco jiného. Já to totiž vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali. Mně se to úžasně líbilo, tahle analogie, protože všechno je pořád stejné vlastně. Ony ty věci se opakují jen v jiných kulisách s jinou technologií, ale se stejným hrůzostrašně hloupým myšlením anebo i chytrým myšlením, ale opakují se. A když to tedy se znovu vrátím do toho evropského prostoru, který se připravuje na napadení Ruska, tak tady zmíním to, co už jsem zmínil, čemu vlastně nerozumím. Přece, jestliže dnes i Andrej Babiš řekne, že jsme pod útokem ruským, kybernetickým řekněme, tak říká v podstatě totéž, co říkal Fiala, který říkal, jsme ve válce s Ruskem, tak Babiš to říká trošku jinými slovy, ale vlastně to též. A já najednou se dočtu, že úspěšnými testy prošla první česká střela s plochou dráhou letu, 4 metry dlouhá raketa Narvhal, se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 km v hodině a dolet má přes 600 km. Totéž zkoušejí teď Poláci v Kyjevě, respektive pak si to zkoušejí nad Polskem. Tohle přece přesně odpovídá tomu, o čem hovořil Sergej Lavrov, když říkal, že znají ty místa, kde ty zbrojovky tohle dělají a že na ně mají samozřejmě právo zaútočit.
1: Ale ano, to jsme znovu u toho projevu Roosevelt v Šestýši dostanou za vyučenou. Zatím ještě Rusko se připravuje, aby ten útok podrazilo. A Šestýši se také připravují. No a dokud jenom tak jako nějakou loď potopí nebo něco udělají, tak ty odpovědi ještě nejsou tak silné. Ale jakmile by začali Rusko ostřelovat mnohem silněji. Víte, já bych se to možná ještě jinak. Proč Putin strpěl ty útoky?
0: Ano.
1: To je velmi zajímavé totiž. Víte, nedávno byla konference BRICS v Dili, tam všichni jásali, všichni byli spokojeni a z výsledku té konference vyšlo velmi zajímavé. Zelenský zautočil na ruské lodě a na ruské rafinérie a tím zdražil do šílených částek. No ale tím vytvořil sociální, politickou nestabilitu ve Spojených státech amerických a v Evropě, to vidíte výsledek německé volby, pád průmyslu. Ale co se stalo ve zemích BRICS? Čína a Indie. Nahradili všechny ty výpadky, které tady do toho evropského prostoru byly s tím Zelenského útoky a samozřejmě ještě tím Hormuzem. Dodávkami ruské ropy přes Sibiř a Čína měla už dopředu nahromaděno.
0: Mm-hmm.
1: A to pustila. A tím pádem zachránili v řadě asijských zemí, včetně Japonska, Filipín, Tchajvanu, ekonomiku a sociální jistotu, protože oni se to mohli z té Číny a z té Indie dovážet.
0: Mm-hmm.
1: A teď všichni ty tady koukají, aha, to byla Rusko, Čína, kdo nás zachránil. A zároveň vytvořili druhý důvod. Možná Trump ovládne venezuelskou ropu, bude nejmajitelem největší USA, největších nalezišť. Ale všichni vládcové v Africe, v Ázii si řekli, ty rattlesnakes, ty šestýši, by nám mohli zastavit zase ty lodě někdy příště. To nevím, kdy. Bude lepší nespoléhat na ropu, na plyn, a mít solární panely, mít větrné turbíny, mít vodní turbíny.
0: Tam ano, tam je to logické.
1: Tam, kde svítí. Ale proč? Bez evropských daní, ano. Bez těch poplatků a levně vyrobené v Číně. Ne předražované, tak jak dělají ti.
0: Ano.
1: Čili a Čína to dodává velmi levně, dává na to půjčky, oni to levně dávají, oni neníčí staré elektrárny, oni nemají.
0: Jasně.
1: Ale levně to tam dávají místo nich, aby měli také, ale nezdržují to těma poplatkama.
0: Mm-hmm.
1: A tenhle ten systém začíná fungovat a pozor, Soros už je z toho nervózní, protože Nigerie. Jo, Nigerie. To je země, která je největší současná africká ekonomika. Ta brala spoustu zboží z Evropy, ze Spojených států, ale taky z Ruska, ale také z Indie a z Číny. Že celý ten nový mechanismus, vyvolaný těma Zelenského útokama, velmi rychle zdražil evropské a americké zboží tak, že je nahrazováno indickým a čínským. Ale ten propad už Sorosovi, už je to konec. Už se na tom ani nedá spekulativně vydělat tyhle bankéři. Čili vidíte, proč to Putin dovolil? Putin myslí na mnoho tahů dopředu. Mm. Je klidný. Tak sklízí plody vítězství a teďko má ten důvod. Ty jste na mě útočili, tak teďko přijde podzim. Tak to uvidí.
0: Ano, já myslím, že to je docela plauzibilní vysvětlení, ale já se vrátím ještě k jedné věci. Pořád se k tomu vracím v našem rozhovoru znovu a znovu. Já nerozumím jedné věci, pane Svatoši. Tohle přece všechno musí ti všichni od toho generála německého, co se má stát teď šéfem NATO, přes toho jejich Pistoriuse, Merce a přes Lejnovou, ale až k tomu Macronovi, kterého pravděpodobně za pár měsíců, pokud nerozpoutají do té doby válku, má šanci vyměnit vyměnit Marine Le Penová, která myslím tvrdě zatne sekeru, abych tak řekl, do Bruselu. Ale přece až k nám, k těm Babišům a k těm výrokům, že jsme v té válce, co pak oni si opravdu všichni myslí, že je možné s tím Ruskem tu válku vůbec vést, nemyslím ani vyhrát. Říkáme opakovaně, Spojené státy kvůli tomu do války nepůjdou. Nebo to jenom stínují, aby si ještě udrželi nějaký čas?
1: Když jsme už u těch citátů 1790 plus minus 23 roky, Napoleon v salonu své budoucí manželky prohlásil těm zbohatlíkům, kteří zbohatli na té válkách Francie, těch porevolučních, urbanová elita, že abych byl s vámi, abych byl vám upřímný, už jsem poznal chuť velení a vládnutí a ujišťuji vás, že už do konce svého života dobrovolně neodstoupím.
0: Mm-hmm.
1: A tady vidíte, to je ta chuť té moci a potřeba té moci. Proč jim to říkal? No, protože potřebovali jejich podporu.
0: Ano.
1: A teď máte před volbama zdánlivě zbytečné volby. Ale komunální volby jsou nejdůležitější volby v České republice. Tady se rozhoduje o stovkách, miliardách, tak jsou rozesetý po všech těch městech, to jsou státní pokladna, ne, tam je to hlídaný relativně a je to předepsané, ale v těch městečkách tam není vidět.
0: Mm-hmm.
1: A ta politická strana má tisíce lidí, kteří podporují úředníků a ty potřebují svoji druhou práci, chodit někam a tam si něco zaonačit.
0: Se tam chtějí udržet napoleonsky.
1: Ano, a to je ten napoleonský. Nahoře se chtějí udržet, protože jim to chutná, ta moc, to vládnutí.
0: Ano.
1: A ti, kterým to říkal, těm zaručuje a budete moci. Ano? A proto oni nechtějí nové volby, proto oni vědí, on jim to Albert Kolby, to je hlavně americký strateg, teď jim to říkal, byl v Bruselu a říkal, že Spojené státy americké Spojené státy, jaderný deštník Evropa neexistuje. Máte americký jaderný deštník a budete si za něj platit. Ale jaderný deštník není článek 5, že když Rus vpadne na Rigu, ne na Narvu, ale na Rigu, aby získal větší, protože tak nebude jaderný deštník. To není odpověď na jaderný deštník. To je tam někde, jaderný deštník slouží proti tomu, aby Evropané se nemuseli bát, že by si v Moskvě Putin takhle zmačkal tlačítka a posílal by to na jednu zem, protože to by menší jako nemohli, on by to Putin neudal samozřejmě, ale to je ten jaderný deštník.
0: Mm-hmm.
1: A takže žádný Evropaní, ale Evropanu v podstatě zkázal, žádný jaderný deštník si nebude, co máte, to máte, to vám stačí. A za druhý, ta obrana té Evropy bude více na vás, aby vám přijdeme na pomoc jenom, když už půjde o všechno.
0: Mm-hmm.
1: Jinak nás budeme si bránit svůj západní polokouli. To je stále ten rattlesnake toho.
0: No a já se chci zeptat na to. Tím jsme začali a já bych tím i dokonce rád skončil, protože znovu se ptám. Ten rattlesnake, ten chřestíš, má taky některé šupiny právě tady. A chřestí docela přes Pavla a další docela vydatně, ale tady zkouší rakety s plochou dráhou letu. No tak to můžeme teda očekávat také to, že až ten člověk, abych tak řekl, stojící proti chřestíši, se rozhodne na něj šlápnout, že to půjde teda také sem.
1: Ale tak pokud bychom tady vyrobili, víte, nedávno ten nový Maďar, co vládne Maďarsku, oznámil, do Kyjeva, že žádná karpatská osmička, oni se to účastnili, nebudou poslat tam jenom nějakého kusového velvyslance. A Zelenský...
0: A že jim nepostaví ty...
1: Žádný, že si budou skladovat ropu a naftu, nedej bože, víte, všichni to vědí, ale... Ten Maďar asi nemá ty oligarchy, kteří ho nefinancují, ti oligarchové, kteří přímo na tomhle vydělávají, tam jsou asi toky spíš od těch, co chtějí zakázat maso, nebo takových těch genderových jiných. No ale tady v České republice to je evidentní, že tady někdo chce vydělávat na zbajení. No co si myslíte, tady bude? Babiš chtěl před 10-20 lety začít dělat reformy, protože všichni věděli, že přijde ten krach německých automobilek. No a místo toho nedělal nic. Fiala nedělal nic, jak bychom. No ale teďko to přijde, teďko lidi přijdou o práci, teďko, no tak se jim navrhne, že budou vyrábět zbraně, ale zbraně se vyrábějí zásadně vždycky na dluh. Tak v takovéto ekonomice, ještě takové, ještě zbraně, které nejsou tak dobré, jako ruské, americké nebo čínské, taková ta třetí liga zbraní, trabanty, vlastně budeme vyrábět trabanty.
0: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy.
1: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak se může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. Víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní ve veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu mír. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Průplach. Přijdou noví. A teď to neznamená, že by nepřežili ti Okamura nebo ti, kteří na to upozorili předem. Ale ti Rakušanové, Fialové, Kupkové, celý ty strany, to tam padá. Podívejte se na to Německo, lidé tomu nevěří.
0: Jasně.
1: Lidé už mají těchto politiků plné zuby. Jo, protože teďko vidí důsledek všech těch jeho šíleností. Takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity.
0: Já na to mám jiný názor, ale říkáte to vy.
1: Babiš, ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel. A zbavit se Evropa těch bruselských izbu.
0: Jasně.
1: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
0: Jasně.
1: Furt by se jenom rozšiřoval, všem nařizoval, a čím více hroutí vevnitř, tím více by se rozšiřoval. To je možná ještě horší než Sovětský svaz. A to je nebezpečí, protože argentinská junta v 80. letech, když byla na konci, tak aby ještě chvilku mohla zůstat v moci, tak rozpoutá válku o Falklandy.
0: Tak poslední otázka. Váš odhad je spíše Koudelkův nebo jaký? Kdy šlápne, kdy rozdrtí Rusko toho Chřestýše? Máme tedy očekávat i třeba v blízkých měsících a už ne letech, že to může nastat?
1: Já neznám ten okamžik. Je to přesně, jak řekla Roosevelt. Jakmile ten Chřestýš překročí tu červenou linii, tak dostane ten preventivní úder. Ale kdy? Zatím ne, to Rusko nevadilo všechny ty útoky, protože pokračuje v tom svém plánu vyčistit Ukrajinu od banderovců.
0: Ano.
1: A to se nejlépe dělá, takže se, je to řeknu technokraticky. Víte, banderovce, můžete, když postřílíte, tak nejsou. To je matematika Putinovy a ruské války. Ale teď už to spěje někam, že už by asi chce víc. A teď je otázka, jestli tam polská vláda pošle Poláky na pomoc, nebo Petr Pavel tam pošle naši armádu, nebo koho. A pak se budou rozvíjet věci. Zatím je klid, protože americká administrativa Donalda Trumpa, ruská administrativa i čínská administrativa, samozřejmě všechny ostatní normální země jako Indie, nechtějí tu válku eskalovat. Nechtějí, rozhodně se nechtějí zničit. Oni, i Číňané jsou dneska bohatí, tak proč by se pro Boha ničili. Jediný, kdo chce tu válku eskalovat, jsou stoupenci bruselského komisaře.
0: Já bych to teď skoro přerušil, ale já myslím, že mám o čem přemýšlet, nejen já, ale naši diváci, a určitě na to za pár dní navážem, protože jsme otevřeli téma tak zásadní, které se nás tak zásadně teď týká, že bych skoro měl za to, že jsme ho pouze naťukli a načali a podíváme se mu do střev velmi brzy. Moc děkuju, že jste s námi byl.
1: Já děkuju divákům, děkuju vám za pozvání a těším se na příště.
0: Já též.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Konec. Začátek válka.
1: Je fakt jako hodně nabušenou. To mě včera bavilo si to číst. Po revoluci jste se vydal několik let do západní Evropy, Španělsko, Německo. Pracoval jste prý v cestovní kanceláři jako DJ, jako vyhazovač a tak dále. Ale samozřejmě nejznámější jste jako moderátor, herec. A když já vlastně v posledních letech narážím na vás, tak je to často především jako na člověka, který v tom českém mediálním, českém mainstreamu neunavně vysvětluje, proč se hlásí k myšlenkám levice. Takže to mě vlastně na tom fascinovalo.
2: On je to z mé strany spíš trolling, než vysvětlování, mám pocit. Že...
1: No, to se ještě dostaneme.
2: No, protože je to, že do toho skáču, ono je to z mé strany spíše blamování do otevřených dveří, protože... Na mé levicové postoje se mě téměř výhradně ptají pouze jako
1: pravicový kamarádi.
2: Levicová mediálkovi, takže...
1: To není pravda. Tady byl nedávno ten rozhovor s Lukášem Langmajerem, ke kterému se dostaneme, teda doufám.
2: Jo, jasně.
1: Ale já se to vlastně s váma z 90. nespoju, že byste něco takového tematizoval. Objevuje se to spíš poslední dobou, takže mě zajímá, proč.
2: Tak... Proč? Proč co? Proč tehdy ne a teď
1: proč
2: jo?
1: Proč tehdy ne a proč teď jo? No?
2: No, já nemyslím, že tehdy ne, ale nějak se to jako nedostalo na povrch. I teď vlastně se to stalo, jak kdyby asi čirou náhodou a nějak mě to nevadí. Faktem je, že v 90. letech jsem měl jiné starosti. Jo, jednak jsem dokončil školu a protože jsem najednou mohl cestovat, tak jsem to dělal a žil jsem, jak jste zmínil, v západní Evropě, ve Španělsku, trochu v Německu. A ty moje postoje se jako utvářely samozřejmě. Člověk se vyvíjí nějakým způsobem. Ne, že by se měnil, ale vyvíjí se jeho postoje a sbírá informace po cestě. A já jsem samozřejmě, jak jsem skončil vysokou, tak to studium ekonomie na začátku 90. let bylo veskrze indoktrinované prostě, ale ryzím neoliberalismem. Jo, takže já jsem prostě byl tím načichlej značně.
1: Jo. Zpracovaný načichlej.
2: No, tak jasně, prostě...
1: Já si myslím, že se tam moc nic nezměnilo, teda, jo? Jako samozřejmě v té trošku vypadá jinak. Někteří lidé se tam snaží dostávat trochu jiný myšlenky, ale ten mainstream je pořád stejný, ne?
2: No, to bezesporu je, tak jako mainstreamovým ekonomům se nevyplatí hlásat cokoliv jiného, než jedinou zjevnou pravdu z jejich pohledu, protože je to prostě pro ně výnosné finančně. To je jako celé. Ale tím, že jsem prostě žil v cizině, tak a měl jsem spoustu kamarádů jako v Německu. Mladí Španělé, s kterými jsem se přátel, byli doleva v podstatě všichni. Jo? V Německu valná většina lidí, s kterými jsem se potkal. A to samozřejmě jako nemohlo u mě zůstat bez povšimnutí. Jednak se mi moji němečtí kamarádi v podstatě smáli. Za to brali mě jako exota, takového jako exot z východu, on moc jako neví. A pamatuju se, už jsem to někde zmiňoval, že pro mě to bylo jako prozření. My jsme byli v nějakém supermarketu nakupovat nějaký večírek a jeden můj kamarád, fotograf poměrně známý německý, se rozčiloval u regálu s jogurtama, na co je mu 10 druhů jahodových jogurtu a já jsem mu na to řekl, že, a myslel jsem to vážně tehdy, že pro tu svobodu volby a on a fám si do dneška, jak se mi smál, a on kontroval tím, že si přece musím uvědomit, kolik, že je to za prvé iluzorní volba a za druhé, kolik nás to stojí. Takováhle
1: možnost výběru.
2: Volba. A to byl nějaký takový, byť je to trivialita a banalita, tak pro mě to člověče byl jakýsi moment, od kterého jsem, protože já jsem se na to musel dívat jako ekonom, no. Takže jsem prošel nějakým jako vývojem, aspoň v těch ekonomických nálezích na věc, ale já jsem v 90. letech měl prostě jiné starosti. Mě zajímalo hrát ve zkušebně s kapelou, pak se jí ožerat a svetovat to jako, a oslňovat slečny na baru. To jako v podstatě byl můj full-time job. A to, že jsem tady s tímhletím udělal takový jako coming out se svými jako politickými nebo ekonomickými postoji, je vlastně jako taky souhra náhod. Moje kamarádka Lenka Hatašová, fotografka, dělávala takový, fotí různý jako lidi a vždycky k tomu ještě, vydá to v nějakém periodiku onlineovým a k tomu ještě vždycky udělá rozhovor. A já nevím ani, jak jsme se k tomu dostali. A já jsem tam zmínil konkrétně, to myslím, že mělo, že kapitalismus je systém na hovno. A od té doby
1: se
2: to se mnou veze, že se prostě začali ozývat lidi a byli jako překvapeni tím, že vůbec někdo přinejmenším z mé branže má tenhle ten náhled na věc.
1: A jakože to rozčiluje, nebo je to zajímá?
2: No tak záleží, z jakého okna se dívají, že? Ty, kteří si myslejí to sami, jasný, jsou rádi. A ti, kteří si myslejí pravý opak, nebo si nemyslí vůbec nic, tak je to v podstatě seré, no, protože jim to samozřejmě nabourává na obědvanou idylu.
1: A to byl třeba který rok? Jako,
2: tohle to, o čem mluvím, ježiš, to já nevím. Na to hned zapětí nasledoval rozhovor, v který jsem udělal Matěj Metelec.
1: Jo.
2: A to já nevím, 4-5 let, 5-6 let, nevím, jo. Nemám.
1: Tam jsem to možná zaregistroval poprvé, jako v té A2 a pak vlastně nějaký další výstupy. Ale vlastně mě nejvíc zaujal ten rozhovor s Lukášem Langmajerem, což byl asi leden, tenhle rok možná, že jo?
2: No, já myslím, že to bylo někdy na podzim. A mě se to vůbec nechtělo. Lukáš si tak dělá na YouTube prostě rozhovory s různýma lidma a obtěžoval mě s tím, jestli by teda mohl udělat rozhovory se mnou. A to neměl být rozhovor o politice vůbec.
1: Tak to až je na konci, že jo?
2: No. A v podstatě k tomu došlo. A Lukáš se mě, ona na internetech koluje taková zkrácená část verze, ale v tom celém rozhovoru, kde v podstatě tak, je to takový jako bilanční rozhovor spíš o životě, o dětech a tak. A jeho závěrečná otázka byla, a to je na tom nejzábavnější, to vlastně mi kolegové často dělají, že pokládají tu otázku s vytřeštěnýma očima. Proč si lidi, jak můžeš, jo? Proč sebe masový vrah, nebo proč, vole, chčíješ do salátu na rautu, nebo se stejným výrazem očí, jako to pokládají, no. A pak už mlčel, naštěstí.
1: A on říkal něco, že ho tím serete, nebo něco takového, což jako zajímavý.
2: Tak on je vyučený automechanik, takže jistě to bylo trápení zvířat, by to bylo trápení zvířatek, kdyby jsme se pustili do nějaké půdky, ale vlastně, když jsem si mluvil potom, až se to jako zveřejnil, tak byl vlastně jako nadšenej, že se mu zvedli čísla, takže,
1: jo, takhle,
2: takže je to win-win situation.
1: Jako ne tou definicí, která zaujala mě.
2: Ne, tam myslím, samozřejmě nemohla změnit nic na jeho postojích, ať už jsou jakékoliv.
1: No, pokud jste neviděli tady ten závěr tohle rozhovoru, tak doporučuji. Je tam asi 15-minutová část, ve které Bořek Slezáček vysvětluje, jak levicové hodnoty jsou součástí jeho identity.
2: Je to tak?
1: To jste si trénoval, nebo se vás na to furt lidi ptají?
2: Ne, neptají se na to. Jakkoliv musím říct, že to není tak dávno. V divadelní Šatna je zvláštní místo a já se nevyjadřuju většině. Ale onehdá se mě ptal David Suchařipa, můj kolega vzácný, se stejným výrazem, jako měl ten Lukáš Langmajer, jak může chlap s takovým přehledem, s takovým vzděláním být takhle jako divnej. Jo? A to je esenciální. To, že lidi v té branži, nejenom v té branži, obecně český liberál, obecně evropský liberál, oni, to je pro ně dogma. My žijeme v nejlepším možném světě. Z toho pohledu měl ten Fukuyama pravdu, protože v hlavě průměrného českého liberála ty dějiny skutečně skončily. Tím formativním výbuchem svobody
1: jogurtu
2: 90. let a jahodových jogurtů v 90. letech. A oni přestali být ochotní vnímat realitu. A ty dynamické změny, kterými prochází svět prostě za posledních pár desítek let. A tenhle, jakkoliv to pro ně bylo formativní, byl to vrchol, pravděpodobně to pro ně byl jakýsi vrchol jejich života. Odmítají ho opustit. A žijou v takovým příručkovém světě pravicovým ekonomem rychle a úplně špatně, ano, takhle by se mohla jmenovat ta příručka. Takže ten David se mě na to jako ptal. A jinak se mě na to neptali lidi. A k otázce vaší, jestli jsem to trénoval, ne, já nemám potřebu být veřejným řečníkem a tribunem lidu. Ale když se naseru, tak jsem schopen formulovat věci poměrně jasně. A hlavně, já mám z toho důvodu i podcast s mým kamošem z dětství, Davidem Šorfem, který je sice egoistický, oportunistický, pseudoliberál a ještě k tomu sionista, ale je zábavný. A nám, aspoň mě slouží ten podcast k tomu, že já až verbalizací nějakých věcí si v podstatě v zásadě uvědomuji, kde stojím. Jaký je můj vztah k tomu probíranému fenoménu, k té dané věci. Takže i to, když jsem se bavil s Lukášem a on mě do toho nevstupoval, pač neměl jak, by se mu nepustil ke slovu, tak já si vlastně utřiduju, až skutečně tím vyslovením si utřiduju, jako kde jsem. Pak jsem v nějaké debatě schopen teda poslouchat nějaké protiargumenty a nějak podle toho šibovat s tím mým postojem. Pač názor bezesporu vzniká v diskuzi.
1: No tady je to bezčasí, jo. Trvalo samozřejmě dlouho, ale vy vlastně v tom podcastu máte super podle mě hlášku, že pokud čeští liberálové se neposunou doleva, tak nás čeká fašismus.
2: A takže nás čeká fašismus.
1: A teď mě jde o to, jestli si to vlastně ty lidi uvědomujou, jo? Když
2: ne, já jsem
1: se
2: to
1: s nima o tom bavíte.
2: Ne, já jsem to onehdy probíral s Honzou Řebejkem, který je zarytý liberál až ultraliberál, se kterým se na spoustě věcí paradoxně shodnem. My se lišíme, shodnem se na tom, že to takhle jako nejde. Jen Honza si myslí, že ta ruling class, ty miliardáři, že to pochopí a že se podělí. Že jako změna přijde zhora. S čímž já v zásadě samozřejmě...
1: Tak to je zajímavý, když Elon Musk tady podporuje AFD, včera oslavoval toho šéfa Zlatého úsvitu, který teď půjde z vězení, že jo. Nevypadá to úplně, že se proberou. Vypadá to, že jsou spíš ta hnací síla toho.
2: Jasně, ne, tak zase generalizujeme, ono jich je víc než Elon Musk, ale já samozřejmě si nemyslím, že si kapři vypustí vlastní rybník. Všechno nasvědčuje tomu, že to bude přesně naopak.
1: No, já jsem se na toho Hřebejka zrovna chtěl zeptat, protože vy jste natáčeli spolu film Narozeniny.
2: Ano, ano.
1: Tak jestli se vám podařilo ty liberály nějaký konvertovat?
2: Ne, já se o to nesnažím. Já si myslím, že to je zbytečné.
1: Jo.
2: To je do dubu.
1: Jo.
2: K tomu, abyste mohl nějak změnit svůj postoj, by ten postoj musel být jako kmání, když už to mají tak rádi to slovo, na trhu. Na trhu názoru. Musel byste ve veřejném prostoru podrobovat nějakým kritickým prostě jako hlasům. A to se neděje. Jakýkoliv kritický hlas přece vůči tomu liberálnímu nebo neoliberálnímu statu quo, jakýkoliv kritický hlas je přece po zasluze prostě ušlapán a zahnán do kouta. Jako jo? Je zajímavý, že vždycky, když přijde s něčím, s nějakou kritikou jako stávajícího řádu, liberál by řekl demokracie, bych řekl kapitalismu, pač samozřejmě ten ekonomický systém je základná, to všechno ostatní je nastavba, v tom měl Karel Marx bezespolu pravdu. Tak kdykoliv přijdete s něčím, tak oni řekl, a tobě se líbilo, jo? To, co bylo jako dřív, to
1: je
2: gulagy, ano. Co to je za argument? Já to tomu vůbec jako vlastně nerozumím, na to jako přišli, že průměrný český liberál není schopen rozlišit 50. leta a 80. leta třeba.
1: Tak asi jim to funguje, ne?
2: No tak oni jsou rádi, oni jsou v tom jako rádi. A nebo samozřejmě, já se samozřejmě účastním facebookových půtek, ale tam, jakmile se tam objeví nějaký disidentní jako názor, tak vytáhnu mokrý hadr Babiše. Liberál začnou mlátit vždycky toho oponenta. Ty bys chtěl, Babiše? Přitom přece, když říkám, že nemám rád Koprovku, neříkám, že mám rád Rajskou. Dokonce nemusím mít rád kurva žádné omačky. Přece prostě já si myslím, a to je zásadní pro mě a pro moje veřejná vystoupení, jakoliv si nemyslím, že by někoho moc zajímal. Doufám, že teda zajímá někoho to, co dělám, jako jinak ve své umělecké profesi. Ale já si myslím, že otvírání té diskuze je důležité, přestože je to sisyfovská práce, protože Liberalismus sám sebe vyprázdnil a zabil svým pokrytectvím a svojí arogancí. A neuvědomuje si, že jsme na, že jsme v takovém jako bodě zlomu a už jdeme popadli z kopce a že bychom měli udělat následující kroky. Za prvé, padni komu padni, pojmenovat stav světa. Ale skutečně a bez příkras. Není nic horšího, než když liberálové věří vlastní propagandě. Ve všem, úplně ve všech sférách jako našeho života. A to jim brání v tom, aby, jak jsem říkal, v těch 90. letech se uzavřeli do hubliny, to jim brání v tom vidět svět bez ideologického nánosu takový, jaký je. A to je první krok, který my přece musíme udělat. Pojmenovat skutečný stav světa. A když se nám to povede, pak přichází druhý krok, musíme si říct, líbí se nám to? Někdo řekne, jo, jsem super, jsem nadšenej, zajímavý, jak lidi kopou za tým, do kterého nepatří, že vlastně. Střední třída liberální městská kope za ty ultrabohatý a neuvědomuje si, že je další na řadě. A takže ten druhý krok pak přijde, líbí se nám to? A když to pojmenujeme skutečně pravdivě, tak si myslím, že i tyhle ty lidi poprvé v životě řeknou, ne, nelíbí. A teprve třetí krok je, no tak třeba otázka je, chceme s tím něco dělat? Je to jak s alkoholikem. Spousta lidí si odpoví, ano, jsem alkoholik. Ale na druhou otázku, chci s tím něco dělat, si jak Kočela z Bukovsky odpoví, ne, seru na to, mě to baví. Takže je možný, že ještě pár lidí řekne, ne, nechci s tím dělat nic, protože si myslím, že to je zbytečné, nebo já chci dožít svůj život v relativním klidu, nebo je mi jedno, co bude. Ano, a až čtvrtý krok bude, pojďme se pohádat o tom, jak to teda změnit. Ale my jsme před tím prvním krokem a nevypadá to, že by většina lidí vůbec chtěla jako pojmenovat stav světa. Když se o to pokusíte, tak vás prostě ostrakizují.
1: A co ten blížící se fašismus? Jako není to přece důvod, proč nad tím začít přemýšlet, proč ty debaty vést? Nejsme schopni je prostě vést upřímně, jo?
2: Já jsem vám onedá napsal na Facebooku to, co si myslím. Liberalismus, přinejmenším ten současný liberalismus, je levé křídlo fašismu. Uh-huh. A myslím to smrtelně vážně. Mohli bychom teď...
1: Tak to můžeme rozebrat, proč?
2: No, tak jistě, tak těch důvodů je samozřejmě.
1: A zároveň jste se ale obracel na liberály.
2: Ano.
1: Pojďte se posunout doleva.
2: Ano, ale
1: přijde fašismus.
2: Ano, já se obracím na... Pojďme odlišit pro potřebu naší debaty dvě věci, aby nedocházelo ke zmatení pojmu. Liberalismus jako politický, jak by řekl Vasil Bělohradský, katechismus. Ano, projekt. A liberálnost jako životní postoj. Já se nepovažuji za liberála v tom prvním smyslu slova, ani náhodou, ale považuji se za extrémně liberálního člověka. Mě v podstatě úplně bůst to druhý lidi, jako jak si vedou, mám, své děti vychovávám extrémně liberálně, jako až vlastně to naráží okolí, čili to bych jako odlišil. A proto já se spíše obracím na lidi, které považuji za liberály v tomhle smyslu slova. Uh-huh. Že jsme liberální, chápem, že všichni máme nějaké svoje identity a chceme si je chránit. Jo? Jenom prostě nesouhlasím v tom liberálním diskurzu. My vlastně od začátku vodil vždycky ten tlak na emancipaci za každou cenu. Já jsem feminista, pudový feminista určitě, a feministky vybojovaly strašnou spoustu věcí, není dobojováno. A ženy se emancipovaly a najednou v té konstrukci ženství není už moc místa pro chlapy, a ty se s tím nedokážou vyrovnat a mají z toho identitární paniku. Ale tady to, ten tlak na tu hypertrofovanou individuální svobodu a emancipaci všeho od všech, je prostě, to je strašný rozklad. Znamená to tudíž, že vlastně z veřejného prostoru se nám totiž, veřejný prostor je nějaký sdílený statek, si myslím, ano, ale nám se z veřejného prostoru, z definice veřejný, čili jako statku všech, on se atomizoval a staly se z něho myriády prostě individuálních veřejných prostorů.
1: Rozhodně.
2: Které se ad hoc nějakým způsobem združují do nějakých prostě svojich jako bublin a ta liberální bublina se si vytvořila jako svůj a teď vlastně vytěsnila všechno ostatní na okraj. Mám pocit, že liberálové jsou dneska vlastně ti nejméně liberální to nejméně liberální složka společnosti a že

0: Pojím liberalismu.
1: Ne, o tom, no, ne, říkám, že to je zmatení pojmu. Ne, ne, je jenom jeden liberalismus.
0: No dobře, ale...
1: Jenom jeden liberalismus. Projekt. Já jsem říkal, že jsem liberální člověk ve smyslu nějakých jako vnitřních svých hodnot.
0: Lidi,
1: ale...
0: kteří mají podobně, tak často teda zatlačují lidi, kteří to mají jinak, do kouta.
1: Liberálové obecně mám
0: do nějakého
1: pocit,
0: tábora nepřátelské.
1: Ano, protože jako dnešní liberální mainstream považuje, tak jak už jsme se tady teď bavili, považuje to, v čem žijem, za nejlepší možný svět. Hmm. Jak jsem už zmiňoval toho Fukuyamu, oni si to skutečně myslí. Že skončili dějiny, zůstali v těch devadesátkách prostě. Jo, ten mindset lidí, s kterýma já se potkávám, té městské společnosti liberální, oni se neposunuli od roku 1989. Uh-huh. Ani po kousek. Uh-huh. Prostě odmítají vidět změny, kterými svět, ty technologické změny a jejich dopady na společnosti, společenské změny, změny v, prostě ekologické, to všechno odmítají. Uh-huh. Odmítají vidět. Uh-huh. Uh-huh. Jo nebo ne?
0: Jo, jo, tak jako určitě jsou tam rozdíly, že jo, samozřejmě.
1: Jistě.
0: V mým pojetí úplně nezatracuju všechny, ale jo, vlastně mi chybí to, no, že ty lidi nejsou schopni si přiznat, že to bylo, dejme tomu, 30, 36 let špatně. Je potřeba tyhle lidi nějakým způsobem zpátky do toho systému zahrnout a jako postupovat i ve prospěch lidí, kteří jsou tady na okraji.
1: Ano, ano, já, dobře, 36 let špatně, no tak vedlo to tam, kam to vedlo, ale to je, já se moc nezabývám jako českou politikou, pač prostě mě to úplně nezajímá, myslím, že to je celosvětový problém, nebo problém přinejmenším té západní civilizace. A špatně to teď. My bychom si měli pojmenovat teď. A můžeme pak rozpletat, proč se to stalo, co k tomu vedlo, proč jsme se stali obětí prostě jakési propagandy, kterou sami produkujeme a které sami věříme, což je ta nejhorší varianta. Ale zpátky k tomu fašismu, prostě... Fašismus je odpověď kapitalismu na krizi. Hmm. Jedna byla na konci 20. let minulého století, jedna prostě ten výbuch okolo roku 2008, a tak prostě je to úplně tatáž odpověď. Samozřejmě to není ten týž fašismus, už se taky jako poučil a někam se jako vyvinul a žije v krásné symbioze s liberály, kteří jedni straší druhýma. Vlastně je to symbiotický vztah. Že? Liberálové strašejí těmi fašisty a fašisti strašejí jako liberáli. V tom způsobu, jakým liberálové komunikují se všemi, kdo s nimi nesouhlasí, je taky strašně jako cítit to fašizování. Já si představuju tu Magdu Vašáriovou, jak paternalisticky prostě poučuje všechny, kdo si nemyslí to, co ona, tak si přesně tak představuju prostě středoškolskou profesorku z malého města, která jako, jo, hnědne postupně, takže si myslím, že jediná možnost, která abychom se vyvarovali skutečného nástupu fašismu, ne nějakých protofašistických prostě motoristů a tak, ale skutečného fašismu, je, aby se liberálové přestali kolaborovat s nějakou chimerou volného trhu, protože to je chimera, nic takového neexistuje a nikdy neexistovalo, a přiklonili se doleva. Prostě přijali nějaké koncepty jako jiné, buď nerůstu, nebo prostě jiné ekonomické modely, protože kapitalismus s demokracií sice kousek cesty ušel, ale zjevně demokracie není nutnou podmínkou k fungování kapitalismu.
0: Rozhodně ne. Chci se ptat na to herecké prostředí. Vlastně mám pocit, že v Česku má herectví, umělci, reputaci nějakých jako havlistů, pravdoláskařů, lidí, kteří vlastně se nezajímají, přesně jak to popisujete, o problémy obyčejných lidí.
1: Ne.
0: Tak mě jde o to, jestli se tam najdou nějaký výjimky.
1: No, jestli generalizovat se samozřejmě nedá. Faktem ale je, že ten hlavní proud je prostě ryze konformní se systémem. Což je zdrcující fakt, protože kdo jiný než umělci potažmo novináři, ale jiným způsobem. Kdo jiný než umělci by měli vyzývat prostě ten společenský řád na souboj?

0: nějak, nějakou podrobovat nějakým prostě nějaké kritice, to by měl být zdroj jako inspirace tenhle ten, jo, ta konfrontace. A to se neděje, jsou veskrze konformní, samozřejmě, že jsou tam lidi, kteří to úplně tak necítí, ale stejně na tu Letnou jdou, pač prostě se bojí říct, že tím to přijde jako dementní. A pak jsou samozřejmě i lidi, kteří jsou nepoměrně revoluční nalazení. Třeba Ústecký Čirohrák, to je jako banda podvratných živlů jeden vedle druhého. S Krištofem Bartošem jsme hráli v českým, teda v pražském činoherním klubu, takže jeho postoje znám. A vím, že to taky, a to mě jako naplňuje mírným optimismem, ale skutečně jen jako mírným. Takže, a myslím si, že je to do značné míry daný tím, že české umělecké školství, už jsem taky někde říkal, je vás připraví velmi dobře na vaši profesi. Ale to je tak všechno. Jako na DAMU nezískáte žádný znalostní fundament. K ničemu. Vlastně. A pak přejdete rovnou z DAMU, jdete do nějakého divadla a tam jste obklopen s lidma, kteří jsou stejně jako znalostně vybaveni a půjčujete si ty knížky navzájem a modlo služebníte prostě portrétu pana prezidenta.
1: A jak se vám daří v tom přežít, v tomhle prostředí? To je docela zajímavé.
0: To jako neřeším, no, ale to je, v tom jsem jako liberál. To je vlastně jedno, co si ty lidi jako myslej. Někdy samozřejmě nemám den a když slyším ty debaty, tak mě to vlastně strašně sere. Ale to by bylo trápení zvířátek, ty debaty. Jako, není moc o čem jako povídat. Já v tom má Janek Ledecký, ale on to tedy kritizuje z jiné strany. Pravdu říká, pojďme, jestli se spolu chcem bavit, tak pojďme teď mi řekni, během jedné minuty mi popiš rozdíl mezi HDP a DPH. Tečka, a tím to zaslo celá naše debata. O čem si vlastně chcete povídat? Takhle to je, teď milujou toho druhého prezidenta. To mě strašně pobavilo, já jsem někde četl, ale teď nevíš, že máš z technikus kult svatého Lampasáka. Já jsem se smál asi půl dne, musím říct, jak je ta definice ryzí.
1: No, tak tady vlastně je strašně zvláštní, že tady mluvíme o pravdě, lásce, bla, bla, bla. Ale zároveň 1% nejbohatších v Česku vlastní 36% veškerého majetku podle některých průzkumů.
0: Ano.
1: Máme jedny z největších majetkových nerovností v Evropě.
0: Ano.
1: A ten problém vlastně absolutně ignorujeme.
0: Rozjerej se nůžky úplně ve všem. Myslím si, že náš zdravotnický systém se pomalu, ale jistě dekomponuje a skončíme v americkém modelu.
1: Aniž by se na to někdo ptal, že?
0: Ano, pojďme použít moje herecké kolegy jako vlastně takovou laboratoř a pak to můžeme zobecnit na českého městského liberála obecně. Oni žijou skutečně v příručce nějakého pinochetovského neoliberalismu, že přece volný trh, že to je soutěž spravedlivá a že bohatství se dosahuje pod svou prací a další žvasty. Jsou jasně přesvědčení, šili a vůbec si neuvědomí. Teď jen vtipný je, že valná strašná spousta umělců u nás žije vlastně z veřejných peněz, které vznikají přerozdělením. A přesto pohrdají, jo, považují přerozdělování, když o tom začnete mluvit v jiném konceptu nebo z jiného úhlu, tak vám řeknu, že to komunismus. Ty hraješ v městském divadle, tvoje výplata vznikla tím, že jsme někomu vzali prachy z výplaty a dali jsme je tobě, ale tohle si vůbec jako nepřipouštějí. Vůbec o tomhle nemají, ale to je proto, že nemají vůbec. Není o to. Kdybychom si pokládali otázky, tak si na ně můžeme odpovědět každý jinak. A máme k tomu každý nějaký jako důvod, že svět vypadá podle toho, z jakého okna se díváte. Ale oni si ty otázky nepokládají vůbec. Tam je dogma, tam je zavřeno. Takhle je to správně. Tečka.
1: No a zároveň teda, ale jako, jestli jsem to správně pochopil, to, co říkáte vy, tak pro ně je to v pořádku vlastně, že 1% nejbohatších vlastně 36%.
0: No já si myslím, že to neví. Že a když o tom začnete mluvit, tak začnu dělat
1: zloužili nějak.
0: Já to nechci slyšet.
1: Jo. Jako, že to jejich píle, jejich prostě práce.
0: Ano, když prostě přijdete s tím, což se stává velmi zřídka, že prostě o tom začnete bavit, tak já přejdu většinou rychle jako k daňovému mixu, k nespravedlnosti daňového mixu, k tomu, že zdaňujeme práci místo toho, abychom zdaňovali kapitál. A pak mi prostě moje kolegyně Ivanka řekne, já bych byla nerada, kdyby si někdo přišel pro můj domeček. Aha. A tady je ta mýlka. Ten pocit, že přísluší k bohatým. Ne. A já se snažím vysvětlit, i kdybys měla, dneska je milionář kdekdo, jako, když máš 40 milionů, máš kvartýr nebo a chalupu, jak máš 40 milionů, tak jako, ale to nejsi bohatý, to prostě.
1: To není to 1%.
0: Ano, jsi úplně stejný hmyz, jako ústecký Rom pro tu věrchušku, přece. A tady, já nevím, jestli to je s tím, že zklamala retorika levice, anebo naopak, že takhle byla úspěšná ta retorika toho neoliberalismu. Že štve kapitalismus jedny chude proti chudým. Chude se 40 milionama proti chudýmu s 5 000. A ty, co mají těch 40 milionů, se bojí, že ty chudí si přijdou pro ten jejich domeček. Přitom o nich vůbec není hra. Já dokonce ani nejsem jako ekonom úplně příznivcem nějaké daňové progrese v příjmech, protože to je zase jenom jiný způsob danění práce.
1: Nebo majetky.
0: Jo, ano.
1: Ne,
0: ano.
1: Mzdy.
0: Přesně tak. Je zbytečný, jenom to chci zakončit tohle, je v podstatě úplně zbytečné to s těma lidma v mé branži jako řešit. Pač, tam, já nevím, co se bude muset stát. Nějaká katastrofa, aby si vytáhli lou z prdele. Já ani ten covid, když se ten stát za ně postavil a posílal jim prachy měsíčně, jim prostě jako neodevřel oči a nepřesvědčili o tom, že stát je to, co jako my vlastně potřebujeme, a ne usměvavého oligarchu, který zasponzoruje jejich nový projekt, když jako budou hodně vykouřej ho, nebo já nevím, co budou muset jako udělat.
1: No, jenom jako, že jak si představit tu škálu, možná je to pro ty lidi jako nepředstavitelný, jo? Že když mají pocit, že mají chatu a barák na Vinohranech, takže jsou prostě, nebo barák, byt, pardon, takže jsou prostě miliardáři a proti ním jde ta třídní nenávist.
0: Ano, ano, berou si to osobně, ale to považuji za úspěch neoliberální propagandy, že prostě to takhle dokázala jako zválcovat. Že my úspěšní, teď, jo, ta propaganda strká do stejného pytle ty miliardáře s těma dle prostě domkářema proti těm jako ostatním. A samozřejmě to je hezký cítit se, jako že patříte k tomu, k té nobilitě, ne? A přijde jakkoliv to není pravda, takže to si myslím, že jsou jako, že to není ani vina levice, že ty lidi si to myslí, že to je spíš úspěch jako ty pravicový propagandy.
1: No, mluvili jsme tady o tom roku 1989 jako o nějakým milníku. Mě by zajímalo, co vás třeba na té debatě po roce 1989 vlastně nejvíc rozčiluje. Kromě těchto všech věcí, které jsme tady zmiňovali, tak jestli nějaký highlight, jestli něco, co se neustále opakuje.
0: Militarizace společnosti mě děsí. Vlastně úplně v současnosti mě trápí nejvíc dvě věci. Jedna, která to rozevírání nůžek, k tomu se můžeme pak ještě vrátit z jiného úhlu pohledu, ale militarizace, a to je, a účastní se jí liberálové převážně v celé Evropě. Jo. Já, mě nezajímá česká politika, protože považuji za komunál. V centra moci jsou jako úplně někde jako jinde a okay, no, tak se v českých volbách se rozhoduje o tom, kdo rozkrade prachy na dálnice, jestli jedna parta nebo druhá parta, nic vlastně jiného se neděje. Ale militarizace společnosti je prostě šílená. Lidi poměrně příčetní jezdí do Vyškova účastnice výcviku nějakých těch záloh. Co to kurva je? Jako, já tomu nerozumím. Já jsem na vojně byl, takže mi je jasné, co se tam naučí, hovno samozřejmě, ale proč, jak se tohle, tak co se vám musí asi hnout v hlavě, abyste jel do Vyškova v oblik si mundur a učil se pochodovat, nebo vám tam nějaký prostě jiný pič munda bude říkat, no musíte mít naměr na 400 metrů, abyste mohl střílet na 100 metrů, nebo já tomu, ale i relativně příčetní lidi to dělají.
1: No, bojí se.
0: A to je čeho, ale sami sebe,
1: nějakého
0: nebo
1: konfliktu, třetí světový, nevím, něčeho takového.
0: No, to by bylo na jinou asi debatu.
1: Tak
0: ale
1: já se snažím to pochopit, já tam nejsem.
0: Jasně, no ne, to je dobře. Matěj tam jel mimochodem, jsem se smál taky asi týden. Ale když se tváře mi toho liberálního světa stávají vojaci z povolání, tak bychom měli začít být ostražití. A tady se zjevně tvářemi liberálního diskurzu stávají vojaci z povolání. Mám jednu o náhradě a ten Foltyn je taky velmi jako zajímavá věc. Jak jsem říkal, že, jo, tak, takže já, pro mě highlight je teď ta militarizace společnosti a jak ty herečky, prostě přijde herečka a začne říkat, já svoboda. A taky přijede z toho Vyškova, nadšená, teď bude moct bránit naši zem proti jaderným zbraním a tím, že si obleče kalhoty zeleny a říká, svoboda je vzácná křehká věc, musíme si ji bránit. Tak já vám, slečenko, děkuju, no. To je pro mě highlight. Mm-hmm. Tam nevím, jestli jak mám potlačit jako konávali v steku. Mm-hmm. Z té hlouposti. Z toho dívání se úplně jinam, než bychom se dívat jako měli. No.
1: Tak pojďme k té oligarchii ještě. Jestli vám to nevadí.
0: Ne, nevadí.
1: Protože mě mám pocit, že se to vlastně začalo víc tematizovat až s Andrejem Babišem.
0: No.
1: Což je taky zajímavý moment, jo? Že předtím jakoby oligarchie neexistovala.
0: A místo, aby jsme toho Andreje Babiše pochopili a zobecnili ho do oligarchy obecného, tak jsme si ho v něm personifikovali všechny prostě naše bolístky. A máme pocit, my, čeští liberálové, že Andrej Babiš může za naše posrané životy. A jasně, že taky.
1: Tak jako,
0: ale,
1: to rozhodně, no.
0: Ale došlo tady k zásadnímu nepochopení zase. Andrej Babiš přece není příčinou dysfunkce systému. Andrej Babiš je výsledkem dysfunkce systému. Stejně jako Donald Trump nebo jakýkoliv jiný prostě panaček je následkem nefunkčnosti systému. A tohle prostě mě na antibabišismu vadí zásadě dvě věci. Za prvé, že antibabiš není program. To si pojďme si říct, že potřebujeme fakt něco jiného, než plivat na Agrofert. Ano, plivejme na Agrofert, ale zároveň jsem zapomněl, že tady existují tykačové a křečinští a spousta jako jiných lidí, kteří mají ty pracky v politice úplně stejně jako Andrej Babiš. Akorát neměli jeho koule a vystrčit ten křik dopředu, jo? To je, já myslím, jo?
1: Je to tak, no.
0: Takže jako klidně prostě pojďme nadávat na Andreje Babiše, pač je to oligarch, ale není sám. A myslím si, že je tady několik jiných, kteří jsou vlastně mnohem jako podvratnější a mnohem nebezpečnější už právě proto, že to dělají jaksi skrze sva proxy zastoupení v politice. A Andrej Babiš jednou zmizí. Tak vymyslíme si jiného fackovacího panáka, nebo to konečně zobecníme a pochopíme, že problém je někde jinde, že ten problém je mnohem hlubší a mnohem složitější.
1: Takže chápu, že asi miliardáře na hodné a zlé nerozdělujete.
0: Ne. Zase bych negeneralizoval, jistě, ale já to vidím spíše, já považuji všechny problémy světa, si myslím, že všechny problémy světa mají třídní podstatu. A tahle já nerozlišuji miliardáře na jednotlivce. Já to vidím jako ruling class, jako miliardářskou třídu. Jo? A to, že ta má taky škálu, když jich bude 100, tak to bude stupnice o škále od 0 do 100 a jistě někdo bude míň fašizovat a někdo víc, ale ne, nerozlišuju miliardaře na hodné a kde prostě jakkoliv Bakala je typický příklad jako toho, že
1: tak to je ostravský problém?
0: No ano. Protože stačí přijet do Prahy a vytáhnout prachy z kešeně a zaplatit knihovnu Václava Havla a je to, jak, je to odpustek. A všechno je OK. Je náš.
1: Jo, já jsem byl na těch protestech horníků, když se zavíralo OKD a to byla docela jízda.
0: Jako no.
1: Mezi nima. Nemají ho rádi, vůbec.
0: Ale dál na Ostravě už jeho sláva jako nedolehla. Přece musíme pochopit, že zájmy oligarchů a zájmy nás všech ostatních vůbec nejsou slučitelné. A že...
1: To je zajímavé, že takhle banální věc, jo? Vlastně no, spoustu lidí nedokáže pochopit.
0: Tak protože pro ně to vidí skutečně to jejich úspěch. Teď ta navrhovaná nebo uvažovaná daň obecně v tom evropském diskurzu je ty 2% ano, 2% z majetku. No, samozřejmě oni mají obrovskou sílu a budou se tomu bránit a ještě se nakonec to dopadne jako windfall tax v Česku, se to nalazí dopředu, abyste kluci zamitli ty love to někam. Ale
1: tak to bylo velký
0: ale procent. I přesto, přece to neznamená, že přestanu bohatnout, protože to výnosy jejich majetku budou podstatně větší, než jsou 2%. A i přesto vám na to tady je schopen člověk, který do toho klubu vůbec nepatří, má 100 litrů měsíčně, zaplatí soukromou školu svým dětem a jeden vejlet, školní vejlet a je bez nich, to je přesto vám on řekne, že to je přece, že to je nenávist a že to je, že trestáme někoho
1: za úspěch. No, to je závist za úspěch.
0: Tak si pojďme ale říct, jak vzniká bohatství. Pojďme o tom veřejně mluvit, že akumulace kapitálu, ohrazování a zhánění, že jo, já nevylučuju, že někdo skutečně založil rodinnou firmu a povedlo se mu a tak dále a blablabla, ale převážná většina velkých peněz vznikla prostě zločinem, který až ex post se legalizoval. Přece to stačí studovat jaksi dějiny a víme to. Tak já nevím, proč trpíme tímhle druhem jako slepoty, ale trpíme jim.
1: Takže jestli to chápu správně, tak 2% málo furt. Ale někde se začínu si, že?
0: Samozřejmě, že 2% jsou málo, ale, když to půjde, ale přijde tak mi to velmi decent a přijde mi to jako, že by to ta společnost mohla unést. A myslím si, že třeba v jiných zemích, jako na západ od nás, že ta debata jako proběhne a nebude vůbec nenávistná. Jo? Otázkou je, jestli jsou ty státy schopny to nějakým způsobem potom prosadit. Protože pojďme si říct jednu zásadní věc. Svět trpí dvěma zásadními problémy v tomto smyslu, že, a to za prvé, že kapitál nemá hranice. On může z hřiště utéct. A ještě si kryje prdel s soukromými arbitrážemi, které ty státy uznávají. Takže kapitál nemá hranice. Ale ty demokratické instituce, ty naše instituce, ty hranice uznávat musí. Takže to je velmi nerovný souboj tohleto, samozřejmě. A pak je potřeba vědět, definovat si to, co se děje, že distribuce moci přece naprosto přesně kopíruje distribuci bohatství. Že dobře, do 70. let, ještě to bylo, dejme tomu od roku, od 40. let, to byla světlá výjimka v dějinách, kdy jakýmsi způsobem se bohatství vznikající nějakou výrobou distribuovalo od těch bohatých k těm chudým, že skutečně si v 50. letech Američan mohl prostě z jednoho platu dovolit jako hypotéku a baby boom a všechny ty věci, ale od toho rozpadu Bretton Woodského systému na začátku 80. let už to tak jako není, takže tak, jak se distribuje bohatství od chudých k bohatým, a to různými kanály, nespravedlivým daňovým mixem, faktickým snižováním mest, inflačními tlaky, oligopolními domluvami o cenách, tak, jak se vytahují peníze z kapes chudých směrem k bohatým, tak se i ta moc od bezmocných, kteří se mění na ještě bezmocnější, přesouvá k těm mocným, kteří se tím stávají ještě mocnější. To jsou přece spojité nádoby.
1: No, jako akcelerace toho kapitalismu znamená oligarchizaci, znamená méně svobody vlastně pro všechny.
0: No jasný, takový, to má, já to vidím stejně z trošku jiného úhlu, ale v tom má ten Varoufakis je pravdu, že to je v podstatě jako feudální prostě přerod. Jo? A to, že vlastně zisk jako takový v dnešním kapitalismu, v těch velkých penězích, zisk, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme ho označovat za jaksi nemorální, ale má jakousi legitimitu, protože ten kapitalista klasického střihu, nějaký průmyslový kapitalista, musel vynaložit nějaké úsilí, musel vložit nějaké prostředky a nějakou svou práci a výsledkem toho snažení byl nějaký zisk. Můžeme debatovat o té kategorii, o tom, co je to nadhodnota, blablabla, ale ten zisk měl jakousi legitimitu a jsme schopni s tím žít, když to vidíme, že někdo prostě ve večerce nám něco prodá a má z toho zisk, je to OK pro nás. Ale tady už se nejedná o zisk. Tady v těch velkých penězích se jedná o rentu. A renta, než tady, renta tady byla vždycky, jako o to nejde,
1: právě, no.
0: Ale jde o to, že když se stane převažující v tom systému, tak ta už takovou legitimitu nedá, nemá, protože renta de facto je v podstatě příjem, který vzniká tím, že máte nějakou výhodu.
1: No jasně, s výhodou, výhodu postavení
0: ano.
1: Na tom trhu.
0: A ta, ale zase, a ta zase roste s vaším bohatstvím a s vaší mocí.
1: Určitě. No, tak jako tam jde spíš ale o tu ohromadění toho majetku u těch lidí, kteří si prostě můžou reinvestovat ty peníze, můžou si s nimi dělat, co chtějí.
0: A hlavně si mohou kupovat politickou moc.
1: Můžou si kupovat politickou moc.
0: A
1: tak
0: tím,
1: prostě
0: a
1: v momentě, dokud se nešáhne na tyhle peníze, tak se nic nezmění.
0: Tak se nic nezmění. Na, on jde změní, ale k horšímu.
1: K horšímu, no jasně. Bude to akcelerovat, no jasně. Vy jste tady označil českou politiku za komunál,
0: ano.
1: Což bylo vtipný teda, tak mě zajímá, máte vůbec koho volit?
0: Ne.
1: Ani nemáte ambici?
0: Ne.
1: Nikoho takového?
0: Ne, já volím nohama. A nesouhlasím s tím, já nikomu neberu ten postoj, že, ale že volit je nutnost, ne. Jako nemým jménem, takhle. A já žiju a hraju ty pravidla, které tady jako jsou, ale odmítám se účastnit toho, že bych házel do urny lístek někomu jen proto, aby to nebyl někdo jiný. Mně je to vlastně Petr nebo Pavel.
1: Tak tady je zajímavý, že se vlastně vyplácáme furt ve stejných tématech. Často je to, že teď je opět rozpočtový deficit, největší téma.
0: Ano, ale to je, ale že vám do toho skáču, to je třeba zajímavý a to je výsledek neoliberální masáže.
1: Tak to rozhodně, no.
0: Pojďme si říct, co je špatné na deficitu.
1: No.
0: Jako, a teď, a to je, a na to vám řeknou zase, ta střední třída liberální městská řekne, no, to je přece, jo, zase tak prostě nějakými herecký kolegové se rozčilou, jaký rozpočet, jaký deficit schválil Babiš. No, ty vole, za prvé deficit měli úplně všechny vlády tady, co si jako pamatujem, co žijeme tady v tomhletom společenském systému, a pak pojďte mi říct, děcka, pojďte mi říct, co je špatně jako na tom deficitu. No tak, to je špatně přece.
1: Oni...
0: Krásná definice kruhem, pojďme postupit do dalšího vozu.
1: Tak
0: přijdou s tím, že žádný rozumný hospodář, krásný rozumný hospodář, to je až svěrákovská jako slovní hříčka, rozumný hospodář. Co to kurva je rozumný hospodář?
1: No ne, tak jako tady je prostě, že výsledek té debaty je, že Češi mají pocit, že rozpočet nebo stát je něco jako domácnost.
0: No a to je zásadní mýlka.
1: Která si půjčuje peníze a zadlužuje se, což vůbec vlastně nechápu, kde to vzniklo, ale evidentně to funguje.
0: To je neoliberální. To je neoliberální. Zase masáž. Samozřejmě, čím větší je příjmová stránka, nebo čím vyšší je ten rozpočet státní, tím větší je síla státu. A samozřejmě liberální systém nestojí úplně o silný stát, že? On chce, aby ten stát nějaký byl, protože potřebuje pro své jaksi podnikání a tak potřebuje nějakou úroveň legislativy a tak dále, ale jinak je moc o stát nestojí, čili a je to takový kladivo na proti levičákům, že vlastně řekneme, připodobníme to k tomu rodinnému rozpočtu, ani rodina přece nezadluží, ale
1: státní
0: rozpočet a rodinný rozpočet jsou dvě věci, to se jmenuje stejně, ale jinak jsou to dvě věci, jako které spolu vůbec nesouvisí, ta právní kontinuita státu je úplně jiná než kontinuita rodiny. Vlastně nic, v ničem si to není podobný. Jo. Takže to jsou prostě argumentační fauly. Já samozřejmě uznávám, že je potřeba být obezřetný vůči dluhu, vůči deficitu, vůči obecně vůči vyšší dluhu. Tam je spíše nebezpečná, ale zase jenom z pohledu kapitálu, je nebezpečná dynamika. Ten růta, rychlost toho růstu,
1: tak to
0: může se stát, že nějaká soukromá společnost, která uděluje ty bonity, že prostě vám sníží rating.
1: Jasně.
0: Jo? To je všechno, co může stát. Tak pojďme zrušit tenhle systém, ale toho, že soukromá společnost může jako rating vašeho státu, pojďme, to je celé špatně nastavený systém. Ale debata o dluhu... je prostě úplně vedle, protože všimněte si jedné věci. Nikdo neřeší fakt, že rozpočet jako takový má dvě stránky. Má jistě výdajovou, ale má kurva hlavně příjmovou. A tam se pojďme bavit. A už jsme zase, to se nemůžeme bavit, protože to bychom museli být uzdanění majetku a museli bychom se zeptat, kde. Protože co když skutečně se nastane, víme hovno, ale co když skutečně s vývojem AI nastane to, že skutečně ubyde jako práce, pak ale si uvědomíme, že to bude dvojitý tlak na státní rozpočet. Že stát bude muset zvyšovat výdaje na neustálé rekvalifikace, ale zároveň se mu sníží příjmy, protože my daníme jen práci. Když ale nebude práce, koho budeme danit? Pak budeme muset danit stroje, ale proti tomu se postaví ti, kterým ty stroje patří. Jako patří, protože, jak říkal Karel Marx, zásadní je vlastnictví výrobních prostředků a AI bude jenom stroj a bude někomu patřit. Protože to nejsou Spojené státy, no určitě mají svůj výzkum, to nejsou vládní výzkumy.
1: To nejsou, no. No mě na tom fascinuje ta představa, že samozřejmě teď si půjčujeme za víc, než jsme si půjčovali dřív, ale když byly ty úroky prostě skoro nulový, nebo bylo třeba 1%, tak ta česká debata byla stejná. Jo. Že vlastně stát měl příležitost půjčit si peníze, narvat to do investicí, udělat nějakou infrastrukturu, rozvoj prostě toho státu a vlastně to úplně promeškal.
0: Ano, máte pravdu. A z toho vyplývá, to je důkaz toho, že to je falešná debata.
1: Já si tak myslím, no.
0: Jo? Faktem je, že je blbý si půjčovat na to, aby se to prožral, ale že jako, ale když není zbytí, a faktem je, že ale tak ten stát český obecně není vůbec jako schopen nějak jako rozumných investic. Infrastruktura je naše schopnost výstavby infrastrukturní sítě je téměř nulová.
1: Jo, ale ten argument z domácnosti versus třeba
0: je faul.
1: Každý, kdo je ve firmě, tak ví, že když chce posunout tu firmu na nějakou jinou úroveň, půjčí si peníze.
0: Samozřejmě.
1: Narve to do investice.
0: Má nějaký obchodní prostě, má nějaký business plán a financování dluhem je naprosto běžný způsob financování přece.
1: Je to tak? Já to vlastně nechápu, proč se kolem toho furt motáme tady tohle téma.
0: Protože jsme to přijali jako, jak už jsme se bavili, jako nějaký dogma, jako jak prostě takhle to je. Jo? To, my jsme se přece přijali v těch 90. letech pohled na svět, jistě historicky zatížení tím, čemu se tady říkalo komunismus je, ale my jsme přijali ten pohled, že pravice jsou ti rozumní hospodáři, pět tenhle příšerný, jako tohle příšerný slovo, a že levice jsou ti líní hajzli, kteří chtějí vaše prachy a pak je jako rozhažou. Teď tady to vidíte na Facebooku, spousta, které se pak podíváte, kdo to je, nějaká paní, která má vole 30 litrů měsíčně a postuje tam ještě s portrétem Margaret Thatcherové, že problém socialistů je to, že jim dojdou vaše peníze. Co to je? Jako, a v tomhletom my žijem.
1: Uh-huh, v tomhle žijem. Už jsem zmínil, že jste žil dlouho v Německu, umíte dobře německy.
0: Jo.
1: Předpokládám, že sledujete německou politiku?
0: No, ano, trošku. Vlastně skrze to, že mi vždycky napíšou moji kamoši jako zoufalou po těch volbách jejich nějakých vždycky jako.
1: No zoufalou, tak jak se díváte na ty poslední volby?
0: Zoufalou zprávu, tak pro mě to není nic překvapivého. Je to důsledek polarizace společnosti, je to důsledek pokrytectví a arogance prostě toho liberálního establishmentu. Hele, v Německu, já jsem pobýval v Kolíně nad Rýnem a v Berlíně, mám tam spoustu kamarádů, jsou to většinou umělci a jsou to velmi open-minded lidi. Ale přesto si pamatuju v těch 90. letech, že nahlas to neřekli, ale východní Němci pro ně prostě byli východní Němci. Krásně to vlastně se zvěcnilo, existuje jako časopis satirický Titanic v Německu a na první stránce, na té titulce jednou byla taková dívčina se spalnou trvalou v takových plísňových džínech a měla okurku, hadovku, voloupanou jak banán a pod tím bylo napsaný Meine erste Banane, Gabin, šťastná Gabina, můj první banán. A tohle to přesně jako vystihuje. A já si myslím, že mnohdy i ti kterými liberální establishment pohrdá, ty dezoláti, že mnohdy takhle volej jako strucu, že
1: jsou nasraný.
0: Že jsou nasraný, tak já to hodím, jo? Mm-hmm. A to si myslím je nejenom, je tomu milion vždycky příčin, ale že myslím si, že to jako hraje roli, že ty lidi v těch nových spolkových zemích prostě trošku jako se cejtějí jako černoši ve vlastní zemi. Omlouvám se, tenhle ten jako
1: nekorektní příměr.
0: Nekorektní příměr. No.
1: No ale sledujete tu českou debatu o tom? Mě to vlastně, já jsem tam zmiňoval nedávno Vladimíra Mlynáře, že, který byl v Událostech komentář.
0: Ano, já jsem si všiml toho vašeho příspěvku.
1: A srovnává zelený, že jsou i zelený a D-linky extremističtější než AD.
0: Protože já si myslím, že pro obecného českého jako střednotřídního občana městského, on nerozlišuje mezi levicovým postojem a SPD a trikolorou. A pro něj jsou to, extremisti všechno. Pro ně je to antisystém. Jako,
1: jo,
0: já přitom nesouhlasím s označením antisystémový, protože můžou hajlovat, jak chtěj, na svých setkáních, ty protofašistický jako strany, ale pak vlezou do strakovky a stanou se z nich jenom další ozubená kola.
1: Neříkalo jako... se to samý o Hitlerovi, by the way?
0: No to nás čeká, ale zatím...
1: AFD to nebude.
0: AFD, no... Hele, AFD stejně jako všechny politické strany má uvnitř nějaká pnutí a má uvnitř nějakou škálu. Hmm. A jsou tam jistě lidi, kteří by rádi Adolfa zpátky a jsou tam jistě lidi, kteří jsou mnohem pragmatičtější ale já samozřejmě nejsem zastánce AFD a nemám ze jejich vítězství žádnou radost, jen prostě myslím si, že ten Minář prostě byl úplně typický v tomhle, že reaguje jako tam AFD, ale jsou tam taky D-linky a jsou tam taky ty zelený a to jsou vlastně ještě mnohem horší lidi, protože
1: no to
0: tímto přesně, já vím, že on se prohlašuje za konzervativce, ale já ho považuji za součást toho liberálního establishmentu, protože liberálům vadí fašisti mnohem míň než levicové ideje. Hmm. Protože s nimi sdílejí nadšení pro kapitalismus, protože jsou výsledkem, protože jsou, jak už jsem říkal, reakcí kapitalismu na krizi. A protože sponzorům jejich politických stran liberálních vadí fašismus zcela jistě mnohem méně než naše snaha sanout jim na prachy.
1: Já si myslím, že se to docela ukáže ve francouzských volbách, že jo? Protože tam Marine Le Pen versus Mélenchon je 100% ten střed se přikloní k Marine Le Pen, protože mají větší strach z těch levičáků.
0: Je to přesně jste to pojmenoval. Je to přesně to. Je to přesně to, co se stalo ve Spojených státech, když proti Donaldu Trumpovi nenasadili Bernieho, ale prostě Kamelu, která jediná její vstupenka do toho klubu byla to, že je ženská a že prostě není bílá. Přitom je to ten samý establishment.
1: Opakovalo to samý, co všichni ostatní.
0: Prostě to zaleknutí se... Je to přece to, tež jsme tady viděli u Pirátů, kteří se furt omlouvali, jak je to jejich oponenti označovali za levičáky, za komunisty, tak oni se po tomu jako strašně bránili. A v momentě, kdy si oblíkli ty modrý obleky a vyfotili se na kandidátku s jedinou ženskou, tak prohráli přece. Není otázka, jestli jste radikální. Otázka, jestli jste radikální dost, si myslím.
1: Tak poslední otázka. A já vím, že vy jste byl hodně skeptický před tím, jestli něco mi na ní odpovíte. Mluvíme tady o fašismu, oligarchizaci. Vlastně jsou to všechno temný témata.
0: Jo.
1: Takže co s tím? Jako, kde hledat nějakou naději?
0: To je dobrá otázka. To bych věděl, tak tu nesedím. Ale nevím to. Já ani nemám ambici. Já nemám vlastně žádné odpovědi. Já mám jenom otázky. A ta moje zásadní otázka je, jsme schopni pojmenovat skutečný stav světa? A myslím si, že nejsme. A proto nevidím světlo na konci tunelu. Jak jsem říkal, to jste vlastně to citoval, já si myslím, že pokud se liberálové nepřikloní doleva, čeká nás fašismus. A liberálové se doleva nepřikloní, protože jim levicové ideje, nebo jejich sponzorům, levicové ideje vadí mnohem víc než nějaký fašismus light.

pokud je v publiku ještě někdo další. Kdo věří, že Amanita muscaria je jedovatá houba? Zapněte si stopky na telefonu a měřte čas, za jak dlouho babička jako metvola spadne z pódia.

Co je kupci? Budeme se čistit. Trošku se poserem. Ale to bude dobře.

No, tahle moc dobrá.

0: Šánty, veliký blagadar. Já zdravím ze studia Deja Vu všechny naše příznivce posluchače, Deja Víčka i svobodného vysílače a také zdravím Maro tebe. Takže krásný večer, dneska máme amanitkový večer a máme 23.9. 18 hodin 6 minut. Takže pokud máte ten samý čas, tak nás sledujete živě a dnešní vysílání je interaktivní. Takže můžete volat na telefon, který vám tady hned ukážu. A je to telefonek do studia 799 589 362. Takže se těšíme na vaše dotazy, protože dnešní pořad je interaktivní, jak jsem řekl, a budeme odpovídat na vaše dotazy nebo připomínky. Takže Máro, já tě zdravím, chlapců. Vyzkoušíme teda ten zvuk. Slyšíme?
1: Já tě taky zdravím, slyším tě vynikajícně a zdravím i posluchače a diváky.
0: Takže to máme za sebou, to jsme zvládli. Jinak já jsem si tady dal trošinku virtuální pozadí, protože vysílám jednak z jiného počítače. Protože, co vám mám povídat, náš dům, všude sama muchomůrka, pokud slyšíte nějaké hučení, tak je to sušička, která valí od rána do večera a přes noc samozřejmě taky. Jo, na těch 12, 13, až někdy 14 hodin, jako neustále. Takže jsem se tady uchýlil takovému malému laptopku, takže o vesmíre doufejme, že to všechno klapne. No a Máro, já jsem dneska byl ve Hmotě ráno, přebíral jsem brambory, no a my jsme si je v létě vykopali, že nenapadlo mě teda, že mě povolají, abych to tam šel třídit na 4 druhy. Jo, na velikost, na jakosti a na barvy a tak dál, takže vrátil jsem se v poledne. No a od té doby normálně studuju, mám tady nové studijní materiály, které vám tady hnedka ukážu a jedná se o tady tu knihu. Takže je to mikrodávkování Amanita muscaria od baby Máše, jo, takže... A od té doby vlastně od toho poledne asi od jedné hodiny jsem studoval, je toho tolik. Maro, já jsem si myslel, že už toho hodně vím na základě těch videek, jo, který sdílíme a dabujeme a posíláme na Facebook, ale ta kniha je fakt hustá. Takže přátelé, tady to vysílání, tady tím vysíláním nechcem nikoho k ničemu nutit, jo, jenom prostě studujte sami. A můžete klidně začít tady u té knihy. Jo, má asi 350 stránek, je teda v originále, je v angličtině a je i v polštině, takže já se tak různě snažím to překládat pomocí translátorů a tak. A hned na úvod je to veliká jízda. Takže Maro, a tě pustím taky ke slovu, jak pak se máš ty, co děláš? Myslím si taky, že máš toho nad hlavu, že jsi neustále ve Hmotě, takže máš slovo.
1: No tak, jak už jsme se bavili, tak hele, když nepracuju, tak běhám po houbách. Jo, takže furt na střídačku a když neběhám po houbách, tak je suším, tak je vážím a uskladňuju. No. Takže furt nějaká práce nebo nějaký ty maceráty. A teď ještě se chystám dělat mastičky z ty bochumurky. No a práce je furt mraky. Takže auto mám rozdělaný, svoje auto jsem udělal, jiný auto jsem udělal. Furt, jo. Takže se mi zdá, že toho mám čím dál víc. Je to rozlítaný a ještě plus ještě volají lidi, že jo, chtějí poradit ohledně keltské soli, tady ty věci, no tak.
0: No tak lidi se probouzí a zjišťují, že ta farmacie, tady ten průmysl je obrovský podvod a možná nás čeká návrat k té přirozenosti a k těm prapůvodním principům bytí a uzdravení se. Sebe, těla i ducha. No a já lítám, člověče, já bych to nikdy neřekl. Víš, kde lítám, Maro a přátelé? Já lítám po lékárnách. Ale pozor, chvilka napětí. My jsme skoupili snad všechnu Alpu, která tady v dostupných lékárnách byla. A máme jich asi už, já nevím, možná 20 flašek prázdných. Takže taky macerujeme. No a... A už jsem ti, Maro, říkal, že tento rok už to nějak jako doklepeme pomocí té Alpy, která má 60%. A já jsem si objednal další várku v lékárně tady a dokonce Lesanu. To je zelená a ta má 70 voltů, jo, takže ona teda navíc obsahuje ještě nějaký bylinky, nějaký extrakty z bylinek, takže to si myslím, že nebude na škodu, ale samozřejmě budu studovat babku Mášu, co píše vlastně o tom alkoholu. Ona tam píše teda, že by měl být čistý líh minimálně těch 80 voltů, což teda ty naše Alpy nemají tolik, ale necháme je díl macerovat a myslím si, že to splní ten účel, že to odbourá tu kyselinu ibutenovou, i když zas jsem slyšel, že i ta vlastně by nemusela být úplně na škodu, jo? Že to zas by to mohlo mít nějaký účinky na nervovou soustavu. Takže Maro, víš ty něco o tom blíž? Já jsem to ještě teda nestudoval úplně, tu babku.
1: No, každopádně já studuju spoustu jiných lidí, kteří o tom mluví po celém světě. A kyselina ibuteniová je ta, která ti jako nabuzuje. Jo? Takže ty těma stupněma teplot sušení můžeš snižovat, nebo si určuješ, jakou hladinu ty kyseliny ibuteniové chceš tam ponechat v té houbě. Jo? Čím vyšší sušení teplota, tím méně kyseliny ibuteniové a víc muscimolu.
0: Muscimolu. Ona se mění muscimol, ta kyselina, tak, že?
1: A muscimol je spíš uklidňující, jo? Tak. Mm-hmm. Tady to je spíš, že tě to nakopává. Jo? Takže tady chce vyzkoušet, jaký že těm lidem bude dělat dobro, jo? Buď víc kyseliny, nebo víc toho muscimolu. Jo? A to si musí každý sám vytestovat na sobě. Jo? Takže viděl jsem, že se suší až na 60 stupňů, jo? Teda 60, 70 stupňů.
0: Ano.
1: Ale to už je spíš v tom konečném tažení, jo? Pár minutek.
0: Tak,
1: tam si musel poznat na sobě, že ta kyselina ibuteniová s tebou nic nedělá. Víš, jako negativního. Jo, protože ona je ten vrahon těch parazitů. Víš? Takže je zapotřebí, aby těch byla.
0: Určitě. To první videjko, to delší, jak tam Libore Kopřiva, teda, který se původně hlásil, že půjde do vysílání, pak mu to nějak neklaplo, tak jsme viděli, já jsem

0: pozor, cítím se nabuzeně, jo, protože od rána až do hluboké noci jsou na nohách a necítím žádnou únavu, jo, takže něco na tom bude, že i ta kyselina je vhodná třeba.
1: Přesně tak, a jsou i starý nějaký ty pohádky nebo bajky, nebo já nevím, jak bych to nazval, ve starých knihách, že když jsi se ztratil v lese, tak si, co jsi měl jako první udělat, si najít vochomůru někde, sníst jí, jo, nějakou část ty vochomůrky a pak si schopnej ujít 30 kilometrů bez jakýhokoliv zastavení třeba. A vůbec ti to nedělá žádný problém. Jo, že tě prostě ta cirová tě nakopne. Prostě. Jo. Proto, jak oni říkají, že se otráví, že to jsou takový bláboloviny. Nejtvrdší od parazitování je, když jí sníš syrovou. Jo, proto přijdou takový ty křeče, třeba žaludeční někdo má, protože prostě ty paraziti padají. To je nejtvrdší detox. Na střeva, co se týče parazitů. Jo, protože když vemeš, tak zvířata jí taky žerou syrovou. Jo? Ty nemají sušenou. Protože ona v lese spíš knije, než uschne.
0: Je fakt, že když chodíme po lese, tak vidívám, hodně těch hlav je jako ukousaných, jo, normálně tam jsou ty hryzáky od těch různých hlodavců a nikde žádný mrtvý těličko toho zvířátka není, jo, takže a zvíře ví, kočky to žerou normálně, jo, takže a zvíře má otevřený třetí oko, zvířata ví, co je pro ně dobrý a co ne, co je jed.
1: Hele, víš, to vemeš tam, kolikrát jsou na tom slimáci, všechno. Jsou sežraný, zevnitř, zvenku, to je jako, ta hlava je velice chutná. I syrová, já jsem ji chutnal už před rokem. A kousek jsem snět, nějaký trojuhelníček a necítil jsem nic extra teda, ale jako přežil jsem úplně v pohodě.
0: A evidentně se ti daří, činnosti máš nad hlavu, chodí k tobě lidičkové teda, no to nám ještě když tak řekni teda, že už tam máš jakousi takovou tu pověst, působíš tam, já nevím, jestli to tak mám nazvat jako léčitel, dokonce máš svoji přezdívku a chodí k tobě babky, dědečkové, nebo chodíš do hospůdky jim povídat, jestli o tom chceš mluvit, jak se lidstvo probouzí i tam u vás v regionu?
1: No tak tím, že jsem před 2 měsícema nastartoval kamaráda starostu, tak samozřejmě se to rozkřiklo všude a samozřejmě on to všude rozkecává, jo, to bez pochyby, jo, protože on se tím chlubí. Jo? Ale ne, ale on se tím chlubí, protože on byl předtím na umření. Jo? A ty lidi to viděli, na vlastní oči. Jo? Takže ty lidi vidějí tu tvrdou změnu. Jo? A nechápou prostě. Nechápou to. No a ty, co už začínají chápat, tak ty, jak si začne chtít kontakty na mě a jim poradí on a tak dále. Takže on je všechny odkazuje na mě. Běžte za Márou, ten vám to vysvětlí. Říkám, ty mi dáváš těch lidiček teda. No, takže pak ti ty lidičky volaj, jo, nebo napíšou, já zavolám, co se děje, no, tak oni ti vyprávějí svůj příběh, jo, problematický, třeba zdravotní, co mají za potíže a tak, no. Takže takový konzultace, no. Hodinový. Takže kolikrát náročný. Ale říkám, lidi, vy máte jeden a ten samý problém, i když máte 150 různých nemocí, jo, každý přijdete. Vy máte jenom jeden problém, to, že jste plný parazitů a toxických látek. Jo. To vám působí ty problémy. A někomu odejde to a druhý ono, jo. Takže, ale základy jsou všude stejný, takže každému to musím říct trošku jinak, aby pochopil, co mu říkám. Jo. Aby jsme k tomu dospěli, ale furt dospějeme ke stejné věci. Parazitu.
0: Uh-huh.
1: A ta vochomůrka, to je vrah parazitu.
0: No tak samozřejmě prostě ten, kdo vůbec netuší, jo, že ta muchomurka má takový zázračný schopnosti, tak ten třeba hledí s otevřenou hubou do kořán. Jo? Takže tě musíš pomaloučku, polopaticky, úplně od začátku, jak to všechno je s farmacií a s přírodní vlastně léčbou nebo uzdravením v rámci přírody. No a pak jsou už tací, kteří o tom už něco ví, taky se dočetli nebo taky ze světa pochytali nějaký videjka, jo, těch publikací asi bude víc. No a ti už jenom jednomu z nich teďka budu posílat, vůbec jsem se k tomu

0: nedostal, taky má nějaký problémky, měli dneska do studia, ale bolí ho celé tělo, takže se omluvil. No, tak tomu budu posílat teďka 40 gramů, asi zítra. No a to je vlastně, 40 gramů je půlka té naší osmipatrové sušičky, kterou tady potom ukážu, protože chlapec František se ptal, jakou sušičku mu doporučíme. Ty mu asi doporučíš tu, kterou si budeš objednat, nebo která ti přijde, pokud už ti nepřišla. Už tě přišla. No, takže a těch 40 gramů je půlka té vlastně té osmipatrové, takže vlastně na jeden záběr nasuším plus minus 80 gramů. No, což je slušný, no a já nevím, dělá mi asi už, já nevím, to je možná osmá nebo tak nějak, no a má do toho macerátu, tam mám, my jsme taky vykoupili nejenom teda Alpu, ale i 5-litrový sklenice jako zavařovací s uzávěrem na závy, takže dneska proto byla píseň až v hlavě, jo, no, takže jede to.
1: My jsme to vykoupili, žena teda vykoupila taky, ještě se to objednávalo. Samozřejmě Alpa je výborná v tom, že má v sobě mnoho druhů olejů.
0: Ano.
1: Jo, takže, protože já jsem taky nad tím přemýšlel jako s tou lihovinou, jo, protože jsou jako na prodej, že jo. Ale jde o to, že když to je čistá lihovina a už jakoby tolika stupňová, tak už může spíš tě jako vysušovat pokožku, víš? Jo, tady je zapotřebí, aby to zůstávalo spíš, aby to drželo se trošku jako houba. Víš, aby to nesakovalo rychle, aby to šlo pomalu. Jo. Takže aby vysoká dávka toho alkoholu na druhou stranu bez nějakých ještě přídavků spíš nebyla takovou, jako že ti to vysušuje. Víš, tu pokožku. Jo, takže na to jsem hleděl a právě ta Alpa mi přišla, i když říkám méně stupňů to má, voltáž, ale na druhou stranu ona je taková jako masná. Není tak suchá.
0: Jasně.
1: Proto i tady, teď chci vyrobit tady to mazání, že to nám dosádla, že to zapracujem dosádla, protože žádný chemický vazelíny nechci ani vidět. A to právě chci vyzkoušet na psech, třeba taky, protože kamarád má psa, který a jeho žena mě požádala, že bych chtěla mastičku, jestli bych něco takového vyrobil, že má takový různý boláky nad očima, takový, no prostě zhluky parazitů. Nic víc. Jo, na zádech to samý takový boláky, jo, krvavý, hnisavý. Je to starý pes prostě, už Yorkshire. No takže to vyrobím de facto kvůli němu. Vyzkouším, on bude pilotní. A no uvidíme. Ale věřím tomu, že to bude fungovat, takže. A hlavně jde o to, že v tom sádle to není agresivní, jako, že ti to nepálí, nedělá to jako nic. Jo. A u těch zvířat přece jenom, když mu to natřeš Alpou, tak by asi žval. Jo. Člověk to překousne, ale to zvíře, nebo nad voko mu dáš na nějakou tu hnusnou bouli, takový ty ošklivý věci, takový vředy, jako kdyby to byly, že už ani přes to oko nevidí chudák. No a takže je to příjemnější, víš?
0: Určitě, no co si budem povídat, abych to řekl tak. Alpa je Alpa, no vzpomínáme si na svoje mládí, no. Taky jsme ji pijávali, asi míchali jsme to s Čučem, s Jarinou, jo, a je dobrá. A jsme tady, a jsme v pořádku, protože já teda mají schopnost se regenerovat. No, já jsem zvědavý na tu Lesanu, tam má 70 voltů. No a samozřejmě Alpa je Alpa a sádlo je sádlo. Taky máme tady tu vazelinu a ty různý kokosový oleje a to, ale jako ti naši předkové tady toto neměli, jo, tady ty vazeliny a to. Prostě používali na všechno sádlo. Dokonce, že i babka Máša mluví o sádle, jo, že to je asi na ty mastičky nejlepší.
1: A právě když mají lidi problémy, že mají nějakou jakože poškozenou kůži, nějakou přecitlivělou, jo, tak je dobrý na sklidění kůže mazací sádlem. Jo, žádný krémy chemický, prostě vzít sádlo a namazat jako, jo, tu kůži, která vás jako tak nějak zlobí. Jo. Protože tuk z prasete je nejblíž člověku. Mm-hmm. To je vepřový maso je člověku nejblíž, jo, co se týče tak nějak stavby těch buněk. Takže proto i člověk má nejvíc výtažek všeho z vepřového masa. Vepřový maso má nejvíc vitamin.
0: Je to tak. Je to tak. Tomu prasátku, když se podíváš do očí, tak tam vidíš kus člověka, má takový trošku člověčí oči. A když teda já pořád mluvím o té farmě, kam jezdím, kde jsem byl dneska třídit brambory, takže na podzim si vezu 60 kilo masa, určitě sádlo vezmu a určitě jdu do toho sádla, protože je to přírodní a jak říkáš, to prasátko má nejbliž třeba tomu člověku, takže je to velmi podobný ta stavba i ta chemie a fyzika toho těla. Takže přátelé, sádlo, ale studujte sami a my si tak jenom tady, Maro, povídáme, my nikoho k ničemu nenabádáme, že? Máme tady první nějaký pozdrav anebo komentář. Přátelé, opakuju znovu, pořad je interaktivní, můžete volat tady na ten telefonek, co mám. Výhoda je ta, že tě budeme slyšet, jo? Ale ty neuslyšíš nás, takže řekneš třeba dotaz nebo komentář nebo něco, jo, položíš a posloucháš dál. Já to tady nemám propojený, protože nejsem ve svém studiu. No a Vendula píše, ahoj, já si ji naložila do Slivovice domácí. Slivovice, no, tak tam má těch, já nevím, ta Moravská třeba 53-56% nejsilnější. Tak je to varianta, co? Ale je to zase Škoda Slivovice možná, to lepší jako...
1: No, škoda je dobrýho člověka, člověče.
0: Dobrýho člověka. Ale ještě možná před pár lety bych řekl, Škoda Slivovice je lepší vychlastat. No a teďka už říkám, Slivovice dobrá namazání i třeba do toho macerátu. Co ty na to, Máro? Macerát a Slivovice.
1: Slivovice hlavně chutná parazitům, víš? Protože tam je hodně cukru.
0: Je tam hodně cukru, no.
1: A paraziti takže, milují cukru, takže alkoholiky takže milují paraziti.
0: Vendy, bachana, Slivovice jsou třeba.
1: Ale to nevadí, ale oni samozřejmě ty Slivovici, ta vochomura pozabíjí ty parazity hned, jo. Nebo to je de facto palivo pro parazity, takhle. Ale, hele, proč ne? Ať si to vyzkouší.
0: Zkoušet.
1: Ať si vyzkouší dát do Slivovice, nebo koupí si Alpu, nebo jiný něco, všechno s nějakým procentem alkoholu, ať si to zkusí s tím mazat, jak to funguje na sobě.
0: Já taky zkouším, já budu zkoušet tu Lesanu, tam má 70 voltů a teďka udělám trošku PR-ko, jak se říká teďka to slovo PR, ani nevím, co to znamená, prostě trošku reklamu našim kamarádům od Ostravy, Martina a Marek, já jim říkám marmaři, pořídili si domácí palírnu měděnou, dostávají vínko z nějakých hospůdek a pálí doma, oni tomu říkají teda spiritus, takže čistý, asi vysokoprocentní, takže už mě nabízeli, mě říkali, Petrucho, co podporuješ korporát, kupuješ Alpu, kurňa, my tě napálíme, kolik chceš, takže kdo byste měli zájem, obraťte se na mě a i ty, Máro, platí to i pro tebe, nabídka od Marmaru, jo, ještě teda nevím, jak by to distribuovali, jestli to se domluvíme, no tak asi nějak, jo, protože řekli, že to není problém.
1: Ale když se chce, všechno jde.
0: Všechno jde. Já jsem taky nechápal, jak můžu dabovat videjka a najednou to jde. Věnoval jsem tomu prostě ale pár týdnů a už to najednou jde. A byl jsem, já jsem analfabet počítačové, jo, ale prostě
1: no, nemáš ten zájem. Nabádal už předtím.
0: Ty jsi mě nabádal, ano. Ty za to můžeš. Takže Vendy, Slivovicu vyzkoušej, já taky vyzkouším Alpu Lesanu a když jsme u těch voltů, teda jako obsahu alkoholu, tak mám tady, já jsem si tady udělal složku názory posluchačů a mám tady, čověče, no nádhera od Leny. No nádhera, tak na 35 stupňů a nezapomeňte, že amanitě nedělá dobře kov. Takže buď to krájet keramickým nožem, anebo jednoduše rozdělit kloboučky v dlaních. Ale 35 stupňů, to myslí co? Jako to myslí alkohol, nebo myslí...
1: To je málo, to je blud.
0: To je málo, protože Leny, po té maceraci, ten, ta koncentrace alkoholu klesne o polovinu. Jo? To znamená, že vlastně, když je tam alpa, která má 60, tak výsledný efekt je ten, že potom ten macerát má 30%, jo? Takže to klesá na polovinu. Takže 35 na začátku je asi podle mě málo. A dokonce a já furt zmiňuji tu babku Mášu, protože fakt mě to hodně zajímá. A tak říkala, vůbec nedoporučuje dávat to třeba ani do vodky, jo? Která má 42%. Že to je málo. Jo? No a teďka ještě mohu doporučit naložit si to do čisté vodky, já mám neraději 42. Opět píše Leny, což teda tak nemusí být úplně, ale jak říká Mára, zkoušejme, jo. Máro, co říkáš na to krájení keramickým nožem, že vůbec, má Maritka nemá ráda?
2: Vůbec to nevadí, plech. Nevadí to.
0: Nevadí, a počkej, nevadí no. Jako plech, ocel?
1: No, no takže to nevadí, že by to mělo vadit.
0: Dobrá. Tak. A lehce suché kloboučky se také můžou vložit do oleje, výborné mazání. A, ale je třeba, aby nebyly mokré a neplesnivilo to. No, tak jako mastičky se dají taky vyrábět do oleje, nevím. Nemám zatím nastudovaný.
1: Dávají se do oleje a do oleje se dává zase sušená.
0: Sušená, ano, říká, píše tady.
1: Paní vysušená, aby se dobře střebávala do toho oleje.
0: No, ale nepíše, možná pro vás, když začínáte, ale to jako nepíše mě, ona to píše, ona mě to jenom naskenovala z toho, z Facebooku, ona to psala někomu, akorát asi sleduje naše vysílání, tak mi to přeposlala. Možná, když vás, pro vás, když začínáte, tak vhodné vložit do oleje ty sušené, kdybych mohla jakkoliv vstříc, dejte vědět, ráda, dobrý. No tak jo, Leny, tak jestli nás posloucháš, takže klidně napiš komentář, anebo se potom skontaktujeme třeba přes Facebook. A myslím, že tady je ještě jeden. Jo. No a toto je od mého... No Maro, máš něco?
1: Ne, jenom, že baba Maša o těch receptech mluví tam, v té knize. Jo.
0: Všechno je v té knize.
1: Všechno je v té knize.
0: No a já jsem měl takovou debatu s mým kamarádem Vicherkem a on si tady postahoval něco asi od umělé inteligence, jo. Jak se to dělalo? Klobouk se nakrájel na kousky, naložil do oslazeného mléka nebo vody s medem, cukrem, talířek se nechal na okně nebo v kuchyni, mouchy přilákala vůně a sladké mléko, napili se, látky z houby, hlavně kyselina ibotenová a muscimol, je nejdřív omámili a paralyzovali a pak utonuli v tom mléce. No, to jsme se vlastně bavili, to je muchomůrka je vlastně muchotrávka, amanita znamená houba a muscaria, zase je z latiny, to je moucha, jo. Takže ona je vlastně muchotrávka. Maro, ty zase máš trošinku inačí jako historku nebo informaci vlastně, že jakým způsobem ta muchomůrka hubí ty mouchy, že spadnou nějak do toho kloboučku, utopí se nebo
1: to. No ne, protože jak máš, už jak se klobouček už jakoby odevře víc, jak už se de facto zase, de facto jakoby zavíral z druhé strany, no tak když do ní naprší, no tak pak si tam třeba nasedají mouchy, když se chtějí nachlastat vody, no a oni pak tam usnou a utopí se. No je to podobné, jako když to děláš doma s tím mlíkem a tak.
0: Ano, no a teďka ještě Vichyarek píše to trošinku teda, Martio, no tak bavili jsme se hodinu o tom a teď píšeš tady, fungovalo to spíš tak napůl, mouchy často jen omráčila, nezabila přímo jedem a když vypadli z mléka, mohli se zase probrat. Dneska už se to nepoužívá, je to spíš historická zajímavost. Tak, toto říká AI, aha, já jsem to ani pořádně nečetl. I když mám z ní spíš strach, no tož Vicherek má strach amanitky, ale Maro, je to každého cesta, každého Lidio. Probuzení, každého čas
1: jo.
0: Kairos.
1: Jo. Nikdo do ničeho nikoho nevidí.
0: Ano, i toto vysílání je prostě pouze informativní, nikomu nevnucujem žádný pravda, moudra. Já jsem na začátku, já studuju, jo? No, já co vím, tak Maro, to většinou to chodí od tebe, ty videjka o amanitkách, který já teda nechám nadabovat, pak ji posílám dál, takže studuju. Studuju a studujme. A máme tady další. Od Hany, ahoj kluci, taky dělám mazání z Alpy a zahušťuju to lecigelem. Ale mám vyzkoušeno, že usušená nemá takový účinky, tak nevím. No, sušená se Domazání jako asi ani nedává, nebo jo?
1: Sušená.
0: Sušená.
1: No sušená se dává právě, když to spravuješ do tuku.
0: Do tuku, do tuku. Jo, ona dělá mazání. Jo, jo, ne tinktura, mazání.
1: No. Takže syrovou dáváš, to se dává na venek, jak to slovíčko ti nejde pod nos. To perorálně.
0: Perorárně.
1: Perorárně, jo.
0: Ne, to je orálně. To je, že to sníš.
1: Ježíš, to vím, ale to perorálně, to je na venek. Víš?
0: No, to...
1: Nebo ne?
0: Se skválně... Já si myslím, že ne.
1: Člověk. Jsme se o tom bavili včera nebo kdy? Nebo? Že to je na venkovní...
0: Podávání léku nebo potravy ústy. Ústy, Maro, to je ústy.
1: Takže ústy. Dobrý.
0: Ano. No tak učíme se furt.
1: Jo, ne, tak jako ta... Ne, ta, to není... To je o tom, že ta paměť hapruje, víš?
0: No, je hodně informací. Dívej se, důležité to... je to, že do macerátu se dává sírová, ano, a do mazání, teda do mastíček, se dává sušená. Nejlépe vlastně rozemletá na prášek.
1: Tak. A ona i prej se nějak vpravu, dá se vpravit, když ji naložíš do alkoholu nebo do Alpy a pak nějakým koncentrátu a pak to promícháš se sádlem a pak to ještě jako doděláváš v troubě nebo na kamnech, teď nevím. No, to už jsem taky slyšel.
0: Jasně. Tak. Dobrá. A takže dotaz zatím tady nemáme. Tak já pustím ještě jedno videjko babka Máša. Ať ji máme teda, už se o ní pak nemusíme bavit. Každý, ať si buď knihu objedná, studuje sám. Z těch zdrojů je samozřejmě víc po celém světě. Takže dávám videjko. No, Maro, no.
1: Ale na TikToku je těch lidí, co se tím zabývají po celém světě, habaděj, takže jo. To jako už se zabývá s tím celý svět. Doslova celý svět. Jo. Takže stačí jenom otevřít TikTok a začít hledat, co se týče Amanity muscari, a to je mraky lidí, co se tím zabývají.
3: Mašo, mám velkou radost, že tě tu mám, a upřímně mě nadchlo, že jsi se rozhodla odstartovat s námi tuto netrpělivě očekávanou novou sérii. Nyní v angličtině, o mikrodávkování s muchomůrkou červenou. Dokonce i po přečtení tvé knihy Mikrodávkování s muchomůrkou červenou, která zaznamenala takový úspěch, byla přeložena do polštiny i němčiny a najdeš ji v nejlepších knihkupectvích po celém světě. Lidé mají stále obrovské množství otázek. Takže pro tuto vůbec první epizodu bych ji rád věnoval tobě. Mohla bys prosím sdílet svůj příběh s našimi posluchači. Ahoj Adame, mám opravdu velkou radost, že tu můžeme mluvit o mikrodávkování muchomůrky. Právě jsem se vrátila z psychedelické konference Arctic Vision na Aljašce, kde jsem měla tu čest přednést příspěvek. Páni, Aljaška, bylo to tvoje poprvé? A líbilo se ti to? Ano, bylo to mé poprvé a zamilovala jsem si o Aljašce úplně všechno. Všichni byli tak šťastní, že mě vidí a ptají se na muchomůrku. Víš, na Aljašce rostou muchomůrky přímo lidem na dvorku, lemují cesty jako malé červené deštníky a to nejvtipnější je, že lidé vlastně ani nevěděli, a já jim říkám, vy se na ty houby díváte a žárlivost jen roste. Zatímco v Kalifornii musím řídit 4 hodiny každým směrem a vyšlápnout 15 mil, abych nazbírala pár liber těchto malých červených krásek. Zatímco na Aljašce se jimi prostě jen tak prochází a sbírají se zdarma, jako by matka příroda řekla, tady to máte, lidi, houby máte doslova na dosah. Přesně tak, Aljaška má co nabídnout a houbaření tam je jednoznačně to nejlepší na světě. Byla jsem na konferenci v Anchorage a náhle lidé začali vybíhat z budovy Fine Arts. Sbírat muchomůrky a nosit mi je přímo ke mně, jako bych byla nějaký lovec hub. Myslím, že to celé začalo proto, že jsem těsně před svým vystoupením snědla malý kousek muchomůrky. A žertem pronesla, pokud během své přednášky skolabuji a zemřu, gratuluji, vědo. To je důkaz, že je muchomůrka jedovatá. Nikdo nevěděl, jestli žertuji. Polovina publika panikařila a druhá polovina si dělala poznámky. A já tam jen stála a přemýšlela, že jsem možná měla vzít jako rekvizitu sanitku. Každopádně, během té konference jsem si uvědomila, že některé části mé knihy mohou působit trochu jako kouzelný trik, v hlavě jsou velmi jasné, ale na stránce poněkud tajemné. Některé myšlenky prostě potřebují druhý pohled a trochu času navíc, abychom rozbalili, co vlastně říkají. A já se těším, že je s vámi prozkoumám, aniž bychom si přitom způsobili přemet.
0: Tak, přemet si nespůsobíme, takže to bych asi ukončil babku Mášu. Jo, to každý asi potom studuje babku nebo z jiných zdrojů, ale já tu babku teda studuju, protože je to hodně jako dopodrobno. Já jsem si tady udělal výtah, já bych tady potom přečetl jako třeba ty léčivé účinky, na co na vše vlastně ten muscimol má vliv a co harmonizuje, co léčí. Ale jdeme dál. Maro, máš něco k tomu? Tak teďka?
1: Ne, jenom na YouTube má spoustu videí baba Maša. Jo, ze spoustu různých podcastů a tak dále, kde byla všude možně v rádiích. Takže stačí jenom chtít a informace jak na dlaní.
0: Dobrá. Takže přátelé, ptejte se, volejte a já tady teda ukážu. Tady máme nové sběrače, jo. A tady ten chlapec, Maro, nevím, jestli to vidíš, ty máš ten mobil, jo, tak to je Milan Stříbrný vlk a ten neopatrně pronesl. Já chodím tam do lesa, do houštiny a teda sbírám ty hřiby, ty praváky, ty křemeňáky. No, ale občas tam vidím aj to, co vlastně sbíráš ty, že, amanitku, tak říkám, ty jo, tak já ti tam vezmu, ukaž nám to. No, tak prostě, tak jsme tam s ním jeli a to je Zlatý důl, tam jich je v rodinkách, solitéři, jo, ale je tam těžko se prodírat, ale jak říkám, prostě člověk musí zvednout ten zadek a jít do toho lesa. On hezdy se mi ptal kamarád, já myslím, že zrovna ten Martin Vichérek. Ty, Dežo, a kde vlastně ty amanity bereš? Tak jako úplně, jako jsem znejistě, říkám, jestli si dělá prdel, že, jako v supermarketu třeba, říkám, ty jo, zvedni prdel a jdi třeba do lesa se projít, jo, třeba tam nějakou uvidíš, jo, takže tady ten chlapec Milda, Milane, díky, že jsi nám ukázal houštinu. Ostatně máme tam videjko, ty taky chodíš do houštiny a připadá mě to hodně podobný, jak u nás v té houštině, taky polňačka cesta, pak ta houština, takový ty popadaný stromy, a mechy, lišejníky, pařezy, oni se většinou skrývají za pařezem. A ještě teďka mně přišlo, že ta amanitka je červená proto, aby byla viditelná. Ona se vyloženě nám nabízí. Tady je, vemte si mě, jo. A tady ten Milan Stříbrný vlk, ten to má těžší, protože on sbírá ty takový ty mainstreamový houby, jo. A oni nejsou pomalu vidět, oni se maskujou, jako nechcou být zebrany z toho lesa. Když to amanitka evidentně je tady pro nás, jo, pro tvůrce, protože jednak i ta kreativita, jo, se posiluje. Nejenom červenou, ale hlavně zas panterovkou a to už je zase level, vejš, jo, takže tady je Milan, no a pozor, poznáváte ju? Počkej, toto ne, toto je Evička, to jsou kamarádky, no tak jako, co vám mám povídat? No, chodíme teda z písní sbírat a celkem mi to baví. A mnohdy slaví větší úspěch než já, jako jo. Já tak chodím za těma solitérkama, kolikrát se úplně minu toho perimetru toho našeho okruhu a jdu někam, já tak rád chodím někam daleko. A ona, kam chodíš, kde jsi, tady je hodně, jo. Takže nová sběračka, což mě velmi potěšilo. Takže písni, děkujeme. No, její kamarádka Eva teda, ta taky, teda možná jenom fotí, nevím, ale myslím si, že taky nás poslouchá, takže taky asi začíná sbírat nebo zajímat se zkrátka. No, a tady toto je úplně nový chlapec, tomu jsem poslal odkaz, s tím jsme se seznámili na Paloučku, František, tak to je úplně nováček, ten se ptal právě Maro na tu sušičku, jo, kterou by si měl pořídit, tak nevím, co pořídil, jestli tu kulatou na ty patra, jako tu, kterou mám já pro letošek ještě, anebo už si pořídil nějakou tu lepší, tu větší, třeba z nerezu, nebo z čeho to je, a tam má těch kolik, 16 pater?
1: Ne, já mám, myslím, to, co jsem koupil teďko, tak tam mám, myslím, 12 pater.
0: Aha.
1: A tu, co mám ještě jednu, co už máme díl, tak tam má 7 pater. Jo. Takže ale v tady v těch sušičkách s těma nerezovejma už, nebo nerezovejma, chromovejma těma mřížkama, tak je výhoda, že s těma houbama nemusíš hejbat v té sušičce, protože tam cirkuluje vzduch dobře. Jo. Přitom u těch plastových tam musíš přeházovat ty patra mezi sebou.
0: Uh-huh.
1: Jo, aby ta houba prosychala, jo, víc, protože některý prosychají víc, některý méně. Je tam, není tam tak dobrá cirkulace vzduchu. Jo,
0: jasně, je to
1: i s těma roštama, prostě otevřeš dvířka jako od trouby a vyndáváš šuplíčky, no. Tak je to mnohem pohodlnější.
0: Znám to z vlastní zkušenosti, taky předávám ty patra, tak různě míchám, mixuju, protože to vrchní patro je třeba mnohdy ještě měkký, to spodní už je třeba vysušený, jo, takže to musím přeměňovat. No každopádně letos už to nechám tak a příští rok půjdeme asi do té nějaké větší. Takže chlapec František, pokud se přihlásí, on do 6 pracuje, tak budeme rádi chodit s maminkou a se psíkem sbírat a je to teda nadšený začátečník a zajímá se hodně. Takže veliký blagadár, Františku, tobě. No a toto je zase Michal Bartoň. On je trošinku jako, že do studia ještě ne, že prostě naživo ne, no tak aspoň poslal tady fotku, ale to bylo ještě předtím, než teda začal sbírat amanitky, tak toto je nějaký ten mainstreamový hříb. No, takže, ale nicméně Michal mě poslal tady nějaké dotazy. Takže Maro, já bych otevřel dotazy. Ano.
1: Já jenom k tomu těch lidí, co sbírali jenom houby a začínají sbírat amanity, začínají být čím dál víc, protože začínají dělat videa, že tu amanitu prostě vyzkoušeli a prostě, že je to skvělá houba, tak jim to hodně otevřelo oči.
0: Mhm. Tak, on tady taky něco... Jo, to se ptal umělé inteligence, která mu radí, že amanitka se suší při teplotě 70 až 80. No, tak moje sušička má maximálně 70. Tvoje má kolik? Ale to už je hodně 80, ne?
1: Ne. Ale co jsem viděl nejvyšší, tak je 70. Tak. To tam jde o to, že když ji přesušíš, tak ji zabiješ. Jo, takže tam můžou být klidně zavádějící informace, aby si zničil to, co to je tam cenýho v těch houbách. No, a umělé inteligence bych se radši moc neptal.
0: To je umělá inteligence, Wikipedie, zavádějící. Já to dělám tak, že já třeba začínám první 2 hodinky nebo 3 na 55, pak dám 60, 65, no a poslední hoďku dám na 70 a to už je totál, jo, to už je krásně, jak křupky, jak jsme za děcka žrávali ty křupky, tak je to, nebo, jo, nebo ty no, bramburky, jo, tak je to pěkně to lupe, no, tak je prostě už jako hotová, jo, na těch 70, nevím teda, ještě jsem, no, těch 70 si myslím, že v těch videích je 70 stupňů maximum.
1: 70, no. Pak už může dojít k zničení dobrých věcí. Budeš mít jenom dobrý čipy.
0: No, tak pak tady píše, že klobouky nakrájíte na tenčí plátky půl centiáku až centiák, to tak asi dělám zhruba. No a samozřejmě jako určitě mainstreamová teda umělá inteligence píše jako výhrušku. Čerstvá houba obsahuje silně neurotickou kyselinu ibutenovou, o které jsme se bavili, že to tak vůbec není, která způsobuje nevolnost a zmatenost. No, tožto. No. Bez komentáře asi.
1: No, tady jsi z toho, že nevíš, jestli máš jít trát nebo blejt.
0: No a to je právě ta očista, že? To rovem ty toxiny.
1: No to je právě ta očista. No,
0: to je očista, takže dobrý. Takže Michale...
1: Řekni mi, proč není napsáno na flašku vodky, že ti způsobí nevolnosti a tady ty věci?
0: No, protože biznis, protože veliký daně.
1: Protože biznis, protože to je zapotřebí.
0: A oni jsou dobrý stádo, oni jsou ožralýho otroka, jo, který vykoná práci a nezajímá se, proč a na koho vlastně maká, chodí na pansky. No.
1: Tak, na soukromé firmy.
0: Na cigaretách jsou škaredý obrázky, že? Protože nikotin teda odpuzuje parazity.
1: No tak tam, tam a hlavně v cigaretách máš i uhlí, který je tělu prospěšný, takže tam je spousta věcí, které je ti prospěšné.
0: Ale zás, přátelé, nepropagujeme tady ani alkoholismus, ani kouření.
1: Ne.
0: My se tak jenom bavíme. Takže Michale, toto je pro tebe. Takže jasně, nakolik se suší, aby nebyla toxická. Ty jsi říkal 60 až 70 a jí říká 70 až 80. Takže Michale, teď jsme se o tom bavili. 70 je strop. Druhá otázka. Rozdíl sušené a naložené muchomůrky v lihu. Myslím tím účinky. Jo? Takže jaké účinky má teda sušená a jaké účinky má naložená v lihu? Já to tady mám vypsané všechno. Ale Maro, klidně mluv teďka za sebe, co víš ty o tom.
1: Ne, tak to máš jako, to je jako z umělé inteligence zase, nebo?
0: Ne, to jsou jeho otázky tady to.
1: No já vím, no on tak se... já jsem říkal, že já suším do 70 stupňů.
0: To jo, ne, já už se nebavím o teplotě. On se teďka baví o účincích, jo. Rozdíl mezi sušenou, jo, to znamená křižalky nebo prášek, ne. A potom naloženou v lihu, to znamená macerát. Tak macerát je na mazání, vlastně na venkovní použití, no, ano, kůže, použití, otoky, modřiny, popáleniny, škrábance různý a tak dál, jo. A, no a samozřejmě ta sušená, ta už se teda jí, jak už víme, perorálně, neboli orálně, prostě už zežereš, ano. No a tam zase působí ten muscimol na, je tady asi 40, nebo tady to není vidět, jo, ale možná 40 různých neduhů, jo, který trápí lidstvo a ten muscimol to buď harmonizuje, nebo úplně, jako i včetně epilepsie, prostě autismu, odstraní to, jo, tady ten problém.
1: Ale jestli chce vidět rozdíly, tak ať si přečtu knížku.
0: No, tak o tom jsem mluvil, jasně.
1: Jo. Protože říkám, to mazání, tam je úplně jiný poměr ty houby. Jo, dává se 1:1.
0: 1:50, no.
1: Takže tam je sakra hodně ochomůrek. Jo, v tom poměru. Jo, a jestli je to mazání, tak to je logický, že to bude na něco na kůži, jo. Já si s tím nebudeš mazat chleba. Když je to s tukem. Takže podle mě nějaký takový věcí, kde ti to má zůstat díl na povrchu, což možná budou nějaký bradavice, jo, a podobně. Jo, protože tady to, jelikož je v tom alkohol, tak se to víc vsakuje dovnitř, jako do těla, jo, do kloubů, do svalů, jo, a tady to mazání už nejde tak hluboko do těla. Jo, proto ti to pomáhá právě na ty klouby.
0: Tak, no a třetí otázka.
1: To je takhle, jak já to si myslím.
0: Dobrý. Však jo. To je v pořádku, myslet si.
1: Nevím, jak to je napsané v té knížce, takhle to vnímám já, jo, že prostě ten alkohol nebo ta alpa se ti vsákne mnohem hloubš do těla, než to mazání, to ti respektive spíš zůstane na povrchu toho těla. Jo. Ale samozřejmě to bude tam vyšší hladina muscimolu, takže nevím tu prospěšnost, jo, jakou to bude mít větší nebo menší, ale i kyselina i butenilová je prospěšná, takže nám... Protože ta de facto je v tom mazání. Jo, v tom macerátu. Tam je de facto kyselina ibutenilová jenom. Takže ta houba je syrová.
0: No, ano, syrová, ale právě tím alkoholem tam dochází k chemickému procesu nějakému, že ta kyselina se mění na muscimol.
1: Je to možné. Já nejsem biochemik,
0: no.
1: Takže já jenom to beru z hlediska toho, že jestli se proměňuje kyselina ibutenová v muscimol při nějakých teplotách, jo, tak beru spíš jako tu teplotu tou proměnou než tu kapalinu.
0: Dobrá, to se rozvíme z knihy. No a Michal teda se ptá ještě teda účinky sušené houby, na co na všechno je, co posiluje, co opravuje. Tak myslí teda jako sušenou, jako kterou sní, jo? Tak já bych tady měl teda vypsaný, jo?
1: No tak
0: neduhy. Ty neduhy, jo, na který vlastně ten muscimol působí tak, že buď odstraní, nebo zharmonizuje. Tak, Maro, jde si chvilku pauzku, já to přečtu.
1: Čti.
0: Je to hodně, jako, jo, je to fakt jako hodně.
1: No já vím, že je to hodně, protože říkám čti.
0: Dobrý, takže já udělám jenom takový krátký úvod. Jo. Houba byla používána již před naším letopočtem, našimi předky, což potvrzuje text jeskyního člověka vytesaného do kamene. Muchomůrka červená je stará 50 000 let a domorodci je malovali v australských jeskyních a muchomůrky byly považovány za padlé hvězdy, obdařené magií. Má pověst houbičky, která zabíjí mouchy. No tak troška ezoteriky samozřejmě taky musí být, jo? No a teďka jsou ty účinky. Muchomurka červená se používala jako lék. Psychoaktivní přírodní látka pro rituály, zdroj potravy a ceremoniální nápoj. Chemické složky muchomurky červené byly důkladně prozkoumány. Kyselina ibotenová, muscimol, muskarin a muskazon jsou nejvíce studovanými sloučeninami. O léčivých účincích muchomurky červené, účinky muscimolu, jo, takže tady to mám jedno vedle druhého jako napsaný. Parkinsonova choroba, zlepšení řeči a koordinace, chronická schizofrenie, uvolnění a méně úzkosti, neurologická porucha hybnosti. Kyselina ibotenová a muscimol mají příznivé účinky na lidskou epilepsii, Huntingtonovu chorobu, což je vzácné, dědičné a údajně nevyléčitelné neurogenerativní onemocnění, které postupně ničí nervové buňky v mozku. Schopnost obnovy. Normální architekturu spánku obnovuje spánku, léčba nespavosti, podpora spánku a zdravý REM spánek. Protizánětlivá aktivita, protinádorová aktivita, snížení projevu strachu. Já to mám tak blbě napsaný tady. Léčí alergie, podpora chuť k jídlu, trávení, změna stravovacích návyků, pálení žáhy, zácpa, asténie, což je celková tělesná slabost, nedostatek či ztráta síly a energie, deprese, astma, autismus, nachlazení horních cest dýchacích, kožní onemocnění, ekzém, lupenka, onychomykóza, což je plísňové onemocnění nechtů, popáleniny, zánědásní, zvětšení štítné žlázy, upravuje hormonální nerovnováhu v ženském těle, zvyšuje libido, hypertenze, snižuje vysoký tlak, dále léčí revmatoidní artritidu, úleva od migrény, úleva od chronické neuropatické bolesti, změna v pocení, změna čichu, léčí zánět prostaty, akutní i chronický, pomůcka pro spaní, rekonvalescence po mrtvici a srdeční zástavě, otoky dolních končetin, podporuje tvořivost, kreativitu, zlepšovač nálady, energetizér, vitalita, úleva od bolesti, vnímání a vidění barev. Muskaria se používá v různých formách, sušené houby, pleťové vody, lihové tinktury, masti a tak dál. A to je jenom, přátelé, část. Já jsem nevypisoval všechno, jo? To je fakt na dlouhodobý studium. Takže to jsou tak zhruba ty účinky vlastně té amanitky, jo, toho muscimolu i třeba té kyseliny ibutenové.
1: Já ohledně toho můžu říct, že já spíš dělám bádání, jaký účinky to má na lidi, kteří to berou. Jo, protože mě to strašně zajímá, takže já se každýho ptám, jaký to má na ně účinek. Jo, v čemu ta houba je prospěšná. Takže proto mě spíš zajímá, co já vyzjistím přímo od těch lidí, než co si kde přečtu, protože zkoumání vlastní je nejlepší. Jo? A můžu potvrdit, že u lidí se zlepšil sluch, u těch, co měli problémy se sluchem, zrak, pak ta schizofrenie, maniodepresivní schizofrenie nebo nějak ještě k té schizofrenii něco bylo, taky jedna žena si to vzala k tomu, protože experimentovala s houbičkama a řekla, že je velice dobrý na tady to, že jí to pomohlo. Takže už jsem ji rok neviděl, od té doby už se stará sama o sebe v tomhle tom. No, potom samozřejmě problémy s kloubama, problémy s depresema, jo, to prostě jsou pryč, na to data, najednou nejsou deprese. No, máte samozřejmě jiný vnímání toho světa, protože vám začínají docházet věci, které jste předtím nechtěli vidět a najednou už je vidíte, jak se věci mají. Co bych tomu ještě řekl? Hubneš po ochomůrkách. Jo?
0: Ano.
1: Protože ty sám si mi řekl, že jsi zhubnul, aniž by si něco dělal. Jo? A už jsem se s tím setkal u minimálně dvou lidí. Jo? Že zhubli. Jo? Samozřejmě může ti to taky srovnat i tlak, že jo? Krevní. Protože to tělo se najednou hodí do klidu, tudíž i to srdce se hodí do klidu. Jo, takže žádný bušení srdce a takovýhle nesmysly už vás nepotká jen tak. Jo. Co tam máme dál? Ještě, co jsem takhle vyzkoumal. Samozřejmě, ale říkám, ta psychika je top, jako, jo, ta se vám zlepší. Jako velice. No a ještě jsem chtěl... No, samozřejmě návyky, že už najednou přestáváš mít chuť na různé věci, které jsi předtím žral. Jo. Já jsem vždycky měl rád zmrzlinu a večer, no teď už si ji dám jednou za měsíc a s nimi a už jakoby najednou ji nepotřebuju. No, takže spoustu takových návyků začíná likvidovat, takových malejch, protože když máte dlouhodobý návyky, tak samozřejmě to braní ty ochomrky je delší. To nevyřeší jeden den, dva dny, měsíc. Jo? To už musíte brát nějaký rok po sobě, aby už se začaly likvidovat takovéhle velké závislosti, jako je alkoholismus, drogy a třeba kouření.
0: Tak, ano. No, Maro, tady toto vlastně to je výtah z babky Máše a ona prováděla výzkum na lidech, ona pracuje s lidma několik dlouhých let, jo? Takže to jsou všechno výsledky, jo?
1: Které mají ty lidi. Já vím.
0: Jako, při užívání amanitky. Takže
1: no to já vím, ale to neznamená, že ty si nemůžeš udělat vlastní bádání.
0: No tak jako jsme na počátku, určitě.
1: Jo, no ne, no tak ale tak je důležité vědět, že ty už máš nějak od čeho se odpíchnout.
0: Ano, ano.
1: Jo? To není pro tebe konec, to je pro tebe jenom start, tady ty informace.
0: Já bych řekl tak, dívej se, muchomurka je to součást naší velké cesty, jako k osvobození, jo? Jako třeba živý člověk, jako třeba plochá země, nebo lží prostě o cestě na měsíc a tak dál. Jsou to jenom takový milníky, takový patníky podél cesty, ale jako je dobrý toto vědět, protože zdraví je základ, jo? A my ho máme přímo v přírodě. A ne v lékárnách, nebo někde prostě...
1: A nehledě na to, že baba Maša sama říká, že si každý musí dělat ten výzkum. Uh-huh. Sám na sobě, ona to tam říká v tom videu. Takže každý člověk je originál. To, co působí na jednoho, nemusí působit na druhého. Jo? Proto právě ta hladina, ty dávky, není stejná u každého člověka.
0: Tak.
1: Protože já vím, že baba Maša říkala v nějakém videu, že bere, že její dávka je něco kolem možná pod 4,04 gramů. Uh-huh. Jo? A zase vidíš na spoustu videí, že ti řeknou, že beru 2 gramy, 3 gramy a tak. Jo?
0: Je to tak, to videjko tady mám, chlapec dokonce se, myslím, že bavil o Panterovi, což mě připadá už hodně vysoká dávka.
1: Já to nemám čas, mám vysílání.
0: Že třeba chlapec si dává ráno gram Pantera a večer, jo? A nebo večer si dává muchomůrku třeba, červenou, jo? Gram. To, a tady se, Michal tady má poslední otázku. Jak postupovat s dávkováním, jak často zvyšovat dávku sušené amanitky? Tak teďka Mára to říkal, je to individuální, Michale, jo? Třeba začíná 0,2, 1,04 a to poznáš sám na těle, jak se cítíš, jo? Když tě bude třeba nějak šoufl, protože začátky třeba budeš se cítit jinak, než doposud, jo, tak to necháš třeba na 0,2 jo, gramu, jo. A taky záleží, jestli ráno nebo večer. Ta červená, ona uklidňuje, takže když si ji dáš třeba ráno, tak budeš takový vláčený přes den. Já třeba si ji dávám večer na spaní. Krásně spím, úplně nádherně. Zdají se mi krásný sny, takže je to fakt individuální, Michale.
1: Ale já ráno si ji dávám normálně, jako jsem úplně ready. Jako vůbec mě, jako že by mě nějak uspávala nebo co, to se neděje. A právě to je na tom, právě takhle zjistíte tu hladinu, kdy už je to hodně, jo, ty amanity. Jo, protože vy, když vy sami testujete na sobě, dám příklad, budu brát 5 dní 0,4 gramu, dalších 5 dní budu brát 0,5 gramu. Jo, a takhle si budu, sám si určím hranice, nebo jo, ten postup, jak k tomu budu přistupovat, k ty očistě. No a budu zkoušet na to a budu zkoumat sám sebe, co mi to dělá, co mi to přináší. Jo? Ale pokud tobě už to začne přinášet to, že budeš ospalý, tak ta dávka už je vysoká. Nic víc se ti nestane. Jo? Tam nehrozí nic, tam hrozí jenom to, že budeš spát celý. Jo? Takže když budeš na dávce, dejme tomu 1,5, 2, já už jsem byl na 1,5 minulý rok, 1,5 jsem bral ráno a 1 nebo 1,5 na noc. Jsem to takhle testoval. A pak najednou jsem utnul a konec. A půl roku nic. Jo? Takže tam je zapotřebí, abyste zvedali ty dávky, abyste dospěli do bodu, kde vám to bude vyhovovat a v té dávce pojedete do té doby, pokud na ní nezapomenete. Na tu houbu. Protože vy na ní zapomenete, určitě. Jo? Ale když pojedeš v nízkých dávkách, tak tu houbu můžeš brát a už ta houba nebude dělat nic. Jo? Takže ty pojedeš 0,4, řekneš, hele, dobrý, ale ta houba vyčistí to tělo jenom do svý síly, do 0,4. Neudělá větší pořádek tím těle. Jo, i v tvý hlavě teda. Jo, takže ty tam je, proto je důležité to mikrodávkování. Aby ty si se dostal na tu maximální očistu toho těla.
0: Ano, tak já jsem si konečně pořídil digitální váhu. Přátelé, stojí pár korun, asi 120 kaček, nebo 105, stojí ta digitální, která váží na desetiny gramů, nebo hodně prostě jako přesně. Ale takže teďka vím, kolik beru a já jsem teda rok to bral.
1: Taková nevidíš tam?
0: Ano, je to vidět, jo.
1: Tady ta je úplně super.
0: Já mám trošku jinačí, taky sice takovou malou, má trošku jinačí tvár, ale...
1: Jo, fakt, to je úplně super.
0: Asi 105, jo. Tady ta stojí kolik, Máro?
1: Co? No tu koupíš, hele, Vietnamci ji prodávají asi za 160 nebo 170. Uh-huh. A dáte koupit na internetu i za 100.
0: Jo. No jasně, váží na desetiny gramů. Protože
1: ale ta váží,
0: vám ukáže 0,4 vám to ukáže, jo. Prostě ona vám ukáže, tam hodíte jednu křižalku a už tam skočí nějaký 0,0, jo, jedna nebo tak, no. Takže jsem rád, že mám, aspoň mám kontrolu přehled, protože já jsem to, přiznám se, však ty to víš, ty jsi mě říkal, Petrucho, kup si to. A já jsem to bral halabala, různě, a přes den a to, jo. Někdy víc, někdy míň, někdy si mě vůbec nezavolala, to znamená, že už asi se mi nepotřeboval. A teď si prostě teď si navážím a vím přesně, jo, na desetinu gramu. Takže váha dobrá. Digitální váha, přátelé. No.
1: A proto je právě důležitý, aby si věděl tu váhu, no, protože musíš být k sobě zodpovědnej, jo, protože ty jsi sám sobě lékařem, takže ty jsi sám sobě pokusným králíkem, když to vemeš. Takže ty musíš sám na sobě pozorovat, jestli, jak je ti líp, v čem je ti líp, jo, co se ti zlepšilo a tak dále. Ale furt musíš jít dál, furt musíš zvedat dávku, ale to si ty dny, pokolika si to budeš zvedat, jsou na tobě. No. Protože tam je důležitý dojít do ty maximální dávky. No. Protože jinak budeš na nízkých dávkách a budeš to žrat furt. No. Ale ty právě potřebuješ se, že se to tělo jakoby přejí, ty houby, a najednou řekne, už tě nechci ani vidět.
0: Tak.
1: No, proto i ty jsi si ji přežral, protože jsi žral jak na lesi. Jo.
0: No, no, no. Protože, a víš zas pan Bochomůrka, on nás bude poslouchat ze záznamu, on zas to má trošku tak, že vlastně jí, žere, až než je mu úplně jako zlé. Jo? A to jsem teda zkusil jednou a už bych to nechtěl opakovat tady.
1: A proč takovýhle nesmysl bych měl dělat? Jako, víš?
0: Až, taky bádá, taky je na začátku cesty. No,
1: no ale tak to je jako, za mě to je špatně. Ale...
0: No.
1: Protože vem si, že to je tělo, digitál. je složitá věc. A to tělo na očistu potřebuje sakra nějaký dny, hodiny, ne minuty. Jo? Ten proces očisty je složitý a je dlouhodobý. Takže to, že ty se pobléš, posereš za dva dny, ti nepomůže. Hm? Představ si, jak jsou malinký buňky. A představ si, že ty buněčky jsou zasratý a než se to vyčistí v tobě těch miliardy buněk, mm-hmm. to čas trvá. Takže potřebuješ právě proto ten proces.
0: Nehledě k tomu, že zasíráme už desetiletí, že? Vším možným.
1: No, teď jo. Samozřejmě.
0: Takže ten proces uzdravení si bude žádat nějakou dobu. Tak, no, Maro, vždy. Máme tady další poznámečku. Ahoj, mládenci. Silnější čistý líh se dá koupit v Polsku, no já, Polsko, sluchaj tu, Polsko, kochání Polsko, má 95% a nazývá se špiritus staropolsky, špiritus zbožový, neutrální, mají například v Lidlu láhev půl litru, jsem kupoval 3 roky nazpět za 300 páďo, takže v Polsku mají, no my zas máme v Ostravě, kdo byste chtěl, tak domluvím.
1: No, tam jde jenom o to, aby to takhle, když si to lidi dělají sami pro sebe, a když to chtějí někomu dát, tak to musí dbat na to, aby mu to nepoškodilo nějak kůži, že to bude moc agresivní, ten líh třeba, víš, jak jsem mluvil.
0: Jo.
1: Tak opatrně s těma stupněma, jo, ta houba to teda sníží malinko, ale nezas si myslím zas tak rapidně. Jo.
0: O 50% to sníží. No,
1: ale vem si, že ji sníží, ale po jaký době? Víš? Protože ty to mazání de facto, když to začneš dělat, tak ty to de facto aplikuješ skoro hned. Jo, ty necháš 3 týdny a už ho mažeš.
0: Já to nechám 6 týdnů minimálně. No, ale možná se neudržím a budu mazat dřív už.
1: ale já jsem to nakládal před měsícem a normálně to užívám a funguje to. Na to, co já potřebuji, mě to funguje.
0: A prozradíš, co mažeš? Co máš za neduch?
1: No neduhy mám akorát, že mě bolí kolena, jak lečím někde v Brněze, se modlím.
0: No, tož jasně.
1: Dlaždičkám nebo k autům se modlím a tak.
0: Jo.
1: Takže akorát co, jak furt leká, tak mě bolí kolena, ne? Jinak nic, jako. Já jsem zdravý jak řípa, já tomu doktora nebyl možná 10 let. Protože jak si chceš být zdravý, tak k doktorovi nesmíš chodit. A hlavně třeba mě osobně po amanitě se zlepšil močák. Ten mě zlobil strašně dlouho. Strašný hled. Jo. A normálně močák najednou ready. Jo. A jeden člověk mi zase řekl, co jsem zapomněl říct, že mu to tak jaksi pomáhá na hemeroidy.
0: Ano.
1: Jo.
0: No, to pomohlo asi i mě. Loni jsem ještě měl. A nehezky. Letos prdelka jak miminko.
1: No, protože paraziti, ne? Hemeroidy to jsou paraziti, který už mají, už je jich plno ve střevech, tak lezou ven. Jo. To je celý. Protože parazit se umí přizpůsobit lidskému tělu, že je nerozeznatelný od lidského těla. On splyne normálně s tím střevem, normálně splyne, že to tam není jakože nějaká jakože více nohá věc. To je nenormálně, to je jak neviditelná záplata. No, takže kyselina ibutenejová zřejmě zabíjí.
0: No vidíš, a takové to je strašák, říká umělá inteligence, no. Takže věřte své zkušenosti, vyzkoušejte sami na sobě. pomaloučku a uvidíte.
1: No, teď to každý, když si nazbírá pár houbiček, naloží si to a vyzkouší si to, to je jednoduchý, ne?
0: Tak, hoši a holky, přátelé, volejte klidně 799-589-362, tady na ten telefonek a nebojte se ničeho, my jsme punkový studio. No,

0: OK, povím vám upřímně, že jsem taky přemýšlel, no protože nevěděl,
1: že tam třeba může dostat trochu přes tego grzyba, nie? Ale okazało się,
0: že ta játra mohou dostat trochu přes tento houbový drén. Ale ukázalo se, že před 2 týdny jsem dělal stejné vyšetření. No a tam po fastfoodech, co jsem jedl, jsem měl horší výsledky než po manitě. Že je třeba se zamyslet teď, co je zdravější, co je škodlivější. Vydám výsledky a zveřejním je, v neděli máme pokračování z rozcvičky. Na TikToku bude živé vysílání, budeme jíst 2 klobouky še. No a co, přeji vám všeho dobrého.
2: No, takže toto, vidíš to, že takový žrádlo z fast foodu a hamburger udělá veliký bordel v játrech a po takovým amanitkovým večírku, kdy pojídali sírový, tak hodnoty naprosto v pořádku. Takže kde je ta pravda, že? No.
3: No, pravda musí být vždycky skrytá.
2: Ano, ano. Ale představ si, že ta, když se pravda o amanice dostane úplně do éteru, jako jo, tak ona je schopná zbořit celý tady ten prostě podvod jménem farmacie, jo.
3: No přesně tak. A to je dobře. Jo, protože vem si, že spousta lidí, co mě oslovuje, už ty farmacii teda nevěří. Ani doktorů. Jo. Protože jim jak si dochází, čím víc tam chodí, tím víc jsou nemocný. A to samé jsem říkal i mému kamarádovi včera, když jsme byli na šípkách, mu říkám, poslouchej, když přijdeš do té lékárny, vidíš tam ty regály těch různých prášků a tady to, ty si fakt myslíš, že to pro tvoje zdraví, nebo to je jenom kšeft? Jo. Protože za komunistu si měl výběr za nevím z 5 prášků, dneska jich máš 1 000 000. A vem si, kolik najednou máš teďko nemocí, které předtím nebyly. To jsou záhady. Takže veškerý tady ty jedy, jo, co prodávají v těch lékárnách, anebo co předepisují tady ty zločinci v bílých plaštích, jo, silně nedoporučuju lidem. Protože spousta lidí mi hlásí problémy s tlakem, že je nadopovali lékaři práškem a různýma. Vůbec je nezajímá, co se jim děje po nich. A modrají jim ruce, nohy, jo, staví závratě a tak dále po tady těch svinstvech. A když to řeknu doktorovi, tak on jim ještě vynadá. No, takže ty lidi nomaj sami od sebe to vysazují. Protože už jak si jim dochází, že to asi není dobře, když jim to takhle dělá tady ty věci. Jo. Protože oni ti uměle sníží tlak, ale vůbec je nezajímá, proč to srdce má tak vysoký tlak. Že to srdce samo od sebe nezvedlo ten tlak. Že to musel udělat nějaký mozek, nějaký systém, který to řídí, protože dostal najednou signál, že se špatně prokrujou nějaký končetin. Třeba. Víš? Který jsou špatně průchodný, protože třeba jsou tam nadspaný ty paraziti a ta krev tam špatně protéká. A tím pádem musíš navýšit tlak, to logicky, ne? Jinak třeba, když nenavýšíš tlak třeba umazání motorů, tak ho zadřeš. Třeba.
2: A víš, co ti řekne doktor? Doktor jim řekne, přestaň solit, jo? Což je blbost, jo? Protože klecká sůl, to je taky zázrak, to je potřeba. Jo? Takže všechno je postavené v té farmacii na ruby.
3: Ne, ale říkám, lidi zjišťují, co je to za zločinnou organizaci, tady ty doktoři. Jo? A hlavně to jsou agenti farmaceutických firm. Je mi úplně jedno, co s váma bude. Hlavně, že prachy. Hlavně, že prachy z jakýhokoliv léku. Čemu říkají léky. Každý mu doporučuje, že si přečtou ten kýbalový lepák. Víš?
2: Ano, budem pokračovat. Maro, já tady mám telefonátek.
3: No tak.
2: Haló, kdo je tam?
4: Haló, Murava volá, čau.
2: Marava, Maro, slyšíš Maravu?
4: Chlapi, zdravím vás, Maro, tebe taky, Peťo, taky tebe zdravím, čau.
2: Ahoj, Maravo.
4: Já vás nemám možnost sledovat dneska, nefunguje mi Wi-Fi, jak blbne, víš, takže až potom z vás domů se podívám. Já jsem kousek viděl, chlapi, tady nerostou žádné hřiby, já odsud jezdí lidi na Vysočinu a všude možně, ale tady nic není.
2: Na hřiby se vyprdní, důležitý jsou amanitky, ani amanitky nejsou.
4: Na amanitku.
3: Ne, oni tomu říkají...
4: Pořídil všechno, lidi by se našli, co by šli se mnou, ale prostě...
2: Jasně, počkej, Mara něco říká, ty ho neslyšíš, já ti to budu tlumočit, no Maro?
3: No, teď mi to vypadlo, co jsem chtěl říct, ale Rusové říkají tomu griby, ne? Nebo Poláci, griby, jako vochomurka.

0: Ano,
1: Protože
0: je to vážný
1: grip
0: fakt. No.
1: je houba, to není jako
0: No,
1: hřib jako.
0: Ríšo, já tě možná naseru, ale my máme důle ve sklepě asi už 6 pětilitrovek od,
2: ano, já to
0: jo.
2: Vidím, mě furt posíláš,
0: ale jo, ale tady toho je, já se tomu neubrám, tady toho prostě je. My kam přijdem, jo, a my pozor, přátelé, já chodím, my chodíme jenom na dvě místa, jo. A na střídačku, jednou tam, po druhé, jednou do Houštiny a jednou do Bíleckého lesa. Tam jsem šel poprvé sbírat klacky na výrobu zvonkoher a místo klacku jsem odnesl domů, tehdy jsme ještě neměli s sebou kož nějakou tašku jenom, tak prostě hafol tady těch hamanitek, těch krasavic. Takže
2: no, víš,
0: oni si tě zavolají.
2: Já jsem se ptali, co chodí na hříby lidi, jak oni vůbec tady nejdou žádné hříby, jo. A mám tady známou jednu, ona je vlastně pod Přerovem bydlí a ona dělá v pečovatelském domě ošetřovatelku a ta už to 5 let vyrábí jako ty zalpou a dělá to pro ty lidi tam, jako jo, pomáhá jim. No, tak právě proto by to chtělo začít, bohužel.
0: No, dívej, to se možná oplatí, když se přestěhovat, jo. Tam, kde nejsou amanity, tam to není vhodný, jako, jo. Dívej se, babka máš říká, no, ale až se jí to roste normálně, jako i na zahradě, všude možně.
2: No,
0: jo,
2: no.
0: Ale pozor, zase jako to má růst, teda jakoby všude, no, ale možná tam u vás je trošku jinačí klima, tak
2: tady
0: to vyroste.
2: Sucho,
0: ano, ano, je fakt, že loni, píseň si to pamatuje, loni jsme začali sbírat amanitku až 10. října, jo.
2: No, já si myslím, že nejdu tak všetka škole toho Václava nějak to
0: no.
2: Začne.
0: Počkej, Mára něco má, Máro, ano?
1: No. Než,
0: zase zapomněl.
1: Zase jsem to zapomněl, než
2: jsem si dovíte tam. Já se vám chtěl hlavně pozdravit. No. Líbí se mi vaše činnost, jako sleduju vás.
0: Ríšo, ty se nám taky líbíš.
1: Děláme, co můžeme, Ríšo.
0: Děláme, co můžeme, tak jasně, že není to žádný tlačení na nikoho někam, jo. Dežavičko je prostě studio, my se tak jenom prostě punkově tady bavíme a máme radost z toho, že studujeme a že jsme na té cestě k tomu osvobození, jo, k tomu vlastně vzestupu. No a amanitka je, jak jsem říkal, prostě jenom součást té cesty, jako bohyně, jo, která vlastně nám zase dopřeje to zdraví nebo obnovu, protože co si budeme povídat, to by je taky, že skoro 60 a to ty těla jsou zchátrany, jo, po těch desetiletích.
2: No,
0: v makání, v systému, v korporátu a já
2: no,
0: jako rocker, alkohol a všechno prostě mejdany a prostě pařbí. Takže teďka veliký blagodar amanice za to, já se cítím úplně teďka perfekt, jako fakt perfektně energeticky, fyzicky, psychicky, jo, jako nádhera. Takže Ríšo, díky za telefonek.
2: Dobře, chlapi, mějte
1: díky.
2: Se zdravím posluchači vaše a se daří chlapi, čau.
0: Ano, ano, blagodar
1: tobě.
0: A jasně, ahoj. No, takže na Valašsko nesou teda zatím gřiby. No, tak...
1: Ale jenom jsem chtěl dodat, že ochomurky rostou v jehličnanech, anebo v jehličnanech, kde jsou nějaký břízky, jo, taky najít. V listnatých lesích se blbě nachází. Jo, samotný.
0: Je tak.
1: Jo, to chce do jehličnanů, anebo jehličnan a sem tam břízka, nebo na nějaký ty mezi loukama, jak máš takový, víš, takový malý, ty, jak se jim říká. Ne meze, ale vždycky takový ostrůvek, tam jsou břízky a nějaká jehlička. Remízku zajít. Jo? Já vím, minulý rok, já jsem nazbíral minulý rok úplně prd, pár ochomůrek. Jo.
0: Ano. Takže
1: ale počkej, taky mi kamarád poradil, kam mám jít. No a tam už je to mraky.
0: Nám taky poradil Milan Stříbrný vlk a patří mu veliký ale blagadar.
1: A dokonce jsem viděl, už jedna ženština, teď je Polka. No, tak ona normálně sebrala z lesa opatrně ty zavřený klobouky, jo, ty malý, a dala je doma do nádoby s vodou a oni normálně se jí ty klobouky krásně roztahujou, jako roste.
0: Mm-hmm.
1: Víš? Že ji necháš doma dorůst.
0: To už jsem zkoušel taky a dorostla.
1: No.
0: Já jsem mu normálně pěkně opatrně vyril v lesíku, on šel krásně prostě vytáhnout, to byl v nějakým měkkým podloží, v nějakým jehliči a mechu.
1: No právě,
0: tak
1: že
0: jsem ho s tou hmotou zeminou vzal a opatrně přesadil tady na zahrádku a normálně se chytil, jo, takže Není
1: Ale ona
0: tam
1: ho
0: vláda.
1: dala normálně do vody, jako toho hřiba.
0: No, tak a
1: Víš?
0: jdu
1: Tam
0: tam.
1: měla jako vaničku a tam měla spoustu těch hříbků má naskládaných, jako těch ochomůr. No a no mají ukazovat, hele, tady už se mi otvírá to. Takže
0: No.
1: třeba ať to může někdo vyzkoušet. Já to taky vyzkouším teda.
0: No tak určitě je potřeba zkoušet. Dívej se a vzpomínáš si Márona Ditušku, ona byla s náma ve vysílání. Tehdy
1: No.
0: jsme se bavili taky o nějakých nemocech nebo potížích nebo co. No a teďka mě tady píše, co mám teďka dělat tady s tímto pokladem a já operativně jsem si to hned stáhnul a už je to tady, jo. Takže Dituško, no tak co máš dělat tady s tím pokladem? No tak Amanita muscaria, jo. Teď se o tom bavíme celou dobu. No tak jako můžeš to prostě usušit, jo. No a když toho budeš mít víc, tak takový ty masitější, ty větší, s těma velkýma kloboukama, který by třeba dlouho schlý, jo, no tak já prostě maceru, nakládám do té Alpy, takže Dituško, dělej si s
1: A
0: tím, anebo to
1: může to i
0: zkus
1: nakrájet
0: cílový
1: na
0: opatrně.
1: proužky.
0: No, na proužky, no, tak však jo.
1: No. No ne, že to nemusí dávat na macerát, ale jít to nakrájet na sušení.
0: To, ano, takový, jasně, toto, to, co vypadají pěkně, takže toto, to jsou pevné hlavičky, takový ty menší, tak toto je ideálně na sušení. Na sušení a pak, jestli nás posloucháš od začátku, tak už to víš, o čem se bavíme. Pokud ne, pustí ze záznamu a tam se rozvíš teda, jak se dá zpracovat na všechny možné způsoby. Nebo tady se úplně nedozvíš, ale studuj, studuj. Já teďka studuju tu babku Mášu a jsou z ní úplně na větvi, no. Je to teda taková dobrá prostě pomůcka při tom vzdělávání a seberozvoji. Takže
1: Říkám,
0: paráda, Tito, díky za fotku.
1: a hlavně na TikToku, když se bude trošku zajímat, ať se lidi zaregistrují na ten TikTok, aby tam měli přístup. No a tam je spousta lidí, co se tím
0: No.
1: zabývá, lidi říkají, jak to nakladají do toho, do tamtoho, ať si každý vybere svůj, co mu bude vyhovovat. My jsme u těch základů.
0: No, já ti to řeknu tak, já ještě před rokem jsem jako samozřejmě TikTok jako znal, jo. Ale tak různě tady zlí jazykové a různě tak jako, že tvrdí tady, a to jsou blbosti, to je tam pro děcka a to jsou nějaký tam dezinformace a to, jo. A já jsem tím jako tak žil, že to je prostě blbost, jo. Jo, jak třeba Facebook. Facebook je dneska už taky stoka jenom, jo.
1: No
0: Ale
1: to je.
0: já jsem si prostě na tom TikToku dal do přátel nebo dal jsem sledovat jenom ty, jo, s kterýma souzním a mě už chodí videjka, jednak Baro, samozřejmě od tebe, ale i kdybys neposílal ty mě, tak mě tam chodí už hafol informací. Jo, a tady se
1: No to
0: ptá
1: je jasný.
0: chlapec, kde bych našel nějaké recepty na zpracování amanitky. No tak v kuchařce jako asi ne. No, co chceš zpracovávat? Jako chceš z toho dělat buchtu?
1: tam jako není to extra výběr.
0: Není. Není, tam je to
1: Jako já
0: buď
1: nevím, jestli
0: usezky.
1: chce dělat to
0: No, ale
1: palačinky
0: tak jako fantazii se mezi nekladou. Dá se tím ozdobit i dort, jo, třeba, ale základ. Usušit,
1: lidi.
0: macerovat, pak ještě babka mluví něco o čaju, jo, a i čaj. A teďka pozor, já jsem tam měl to videjko, možná si všiml, že ten Libor Kopřiva, Libore, Libore, to nám vysvětlíš, proč to teda ty čtyři muchomurky a manitky červený zalíval tou vroucí vodou, jestli dělal čaj, nebo proč myslíš? Já jsem se ho chtěl právě zeptat, on se mě omluvil, že má nějaký jinačí teďka aktivity.
1: No,
0: No.
1: já jsem to už někde taky zahlídl, nějaký recept na tady to, že to je nějaký taky čaj nebo něco, jakože děláš. Že tam není tolik toho, jo, ale teďko ti víc tomu neřeknu,
0: Tak.
1: protože jsem to nějak extra neskoumal. Ale viděl jsem
0: Nevadí,
1: to už, jo.
0: ono to přijde, když to má přijít a mně přišlo to, já zase neodpustím tu babku Mášu, prostě já dneska od půl jedné ji studuju. A ona říkala, že třeba komu by, že tak, ne, že nechutnala, jo, ale že kdo má v oblibě čaj, tak tu dávku třeba 0,4 v prášku si může prostě zalít taky horkou vodou a má z toho čaj a může tu dávku vypít jako hork. A to je možná ještě lepší. Ta horká voda, jo, vlastně na to tělo působí tak, že to tělo nevydává energie na to ochlazování té tekutiny, takže je to dobrý nápad udělat si čaj z amanitky, jo. No jinak zd, h, zd, vr, nenapadá mě žádný recept prostě, jinačí než tady ty základní vlastně i tinkturu, tady másť, mazání a sušená. No.
1: Jako tady není nic, co by extra vymýšle. Buď ji uděláš sušenou, nebo ji vpravíš do tuku, nebo do alkoholu, nebo do Alpy. Nic víc, ano, jako tady extra už nevymyslíš. No.
0: Je to tak. No.
1: Tady už jenom ty musíš říct, hele, mně to funguje při tady tom alkoholu, při takovýhle stupni, jsem spokojený s tím, co to dělá. No tak si to takhle budeš dělat.
0: Jo, jo. No to... A mě hodně potěšilo, že jsme dneska tak trošinku naťukli ten tu kyselinu ibotenu novou. Ibotenu.
1: Ibotenovou.
0: No, to je takové slovo. Jo, že to bylo jako, ono to může působit jako strašák. Já jsem více zdrojů slyšel, musíte odbourat tu kyselinu, blabla, jo, to tak různě tady frčí tady ta fáma, ale jo, ten Liborek snědl, je mezi námi, žije, vlastně babka Máša jí, jo, Nio tam dokonce sice to vytvořila umělá inteligence, ale tady ten chlapec, co vlastně měl ten amerikový večírek, zežrali prostě hlavičky syrový a ne, že jim ani nebylo třeba blbě, ale že to nezaznamenali ani ty diagnostické přístroje na ty játra, jo, ty krevní obrazy a tak, takže kdo nám se snaží valit takový lží do hlav, že to je nějaké neurotoxin a blabla, jako jo. Bacha, a když nám to tak tvrdí, že to tak je, tak ejhle, opak bude pravdou, třeba.
1: No, vždycky je to v obráceně. No. Jo. A vem si, že veškerý problémy z játry jsou taky, že máš plný parazitů.
0: No, však.
1: Takže když do nich napereš amanitu, tak parazity udělají pápa.
0: Maro, ty víš, ten můj jeden můj známý, on mu diagnostikovali nějaký onkon, něco a to, taky si myslel, že to jsou paraziti, ale údajně byl na nějakým teda plazmovým přístroju a ten vyhodnotil, že to nejsou paraziti, ale že by to mohly být plísně, nějaký mykózy. A takže ta amanitka by taky měla mít účinek na plísně, nebo může to
1: být plísně? Nebo ty doby to použil, hele, plísně jsem měl údajně na kůži každoročně z jara, když jsem se začínal potit, když začínaly ty tepla, vždycky, jo, na jaře, léto, udělali se mi takový fleky rudý po těle, jo, tam, kde jsem se potil. A taky mi řekla doktorka, že to jsou plísně. Od té doby, co užívám amanitu, už žádný plísně jsem neviděl.
0: No, a to je ten
1: chlapec. A můžu se zapotit a nic. Jo?
0: To plíseň, je ten chlapec.
1: Z čeho plíseň, rozumíš?
0: No.
1: A zase, co je v plísni? Co tam žije?
0: No, to parazit asi, ne?
1: No.
0: Takže já bych tady, on je Robert, já mu budu posílat těch 40 gramů, možná víc, uvidím. No, co jsem to chtěl říct? Já bych možná tady těm přístrojům až tak jako nevěřil, těm frekvenčním. On tě můžou nabolíkovat, co chcou, jako jo.
1: Byť oni vytvářejí ty stroje, aby mohli vytvářet svoje pohádky. To jako ta jejich věda je pouze proto, aby prosazovala jejich plány. Jo?
0: Jo.
1: My potřebujeme, abyste lidi vytvořili příběh tomu a tomu. Jo, a ta věda vytvoří ten příběh, jak to mohlo vzniknout. Jo? To jsou všechno bludy. Jo? Takže jak je to nějaká věda, tak od toho ruce dávám pryč.
0: Já bych taky nevěřil tady těm Macbedům, jo, a tady těm plazmovým diagnostikám. Já jsem teda jednou jsem na něm byl a taky tam vjeli nějaký světiny, ale mě to, jako já jsem na to vůbec nekladl žádný důraz a vůbec zapomněl jsem na to, jo, protože nevěřím tomu prostě.
1: Vem si, že viděl jsi určitě taky nějaký videa patologů světových, který jasně hovoří, že onkologický pacienti, jako když umřou, tak když je pitvaj, tak když rozříznou ten nádor, takže je to vždycky zhluk parazitů.
0: Je to tak?
1: Protože v lidském těle je až přes 100 druhů parazit. No. Protože to tělo ho zapouzdí do váčku, aby ty paraziti nemohli lítat si jen tak po těle. Jo, protože to tělo se s nimi neumí jinak poradit, jenom to, že je uzavře. Jo? A čeká, až bude mít větší sílu, že se jich zbaví. Proto se dělají tady ty věci. Jo? Ty různý bůlky a tak dále. Protože se ucpe ta dálnice, jo, mezi čištěním a tím, že tam speš ty hnoje. Jo, protože to tělo to už nestíhá prostě. Tak musí vytvořit nějaký parkoviště tady těch věcí. No a tím pak ten doktor do toho píchne, udělá biopsii, no tak ty parazity, ty jako kdyby strčil do balonku jehlu, tak vypustí všechno ven, že? On takhle vypustí do těla ty parazity a hurá, akce. A pak jsou to metastázy.
0: Tak a bílý pláště to nazývají metastázama, že když je to píchnou, říznou, takže se to metastázuje všude, jo? Ale to se rozeběhnou paraziti, které se... Možná ten nádor je tak chytrý třeba, jo? Že vlastně obalí ty parazity, aby nemohli ven do toho těla. A když se to operuje, řeže, píchá, no tak paraziti mají teďka volnost pohybu tak do celého těla, no. A už jsou pěti nasraní, že byli zavřeni v tom nádoru, jo, že nemohli ven, no a pak se rozjedou všude, takže bacha na to.
1: Protože
0: no.
1: Vem si, že spousta lidem udělají třeba operace tady těch nádorů, jo, s tím, že se jim to může vrátit. No a některým se to vrací, že? Proč? No protože oni nevyřešili problém tím, že vyřízli ty parazity. Ale problém je někde jinde.
0: No problémy může být i tam, že vlastně oni chodí na ty chemoterapie, na to ozařování, to znamená oslabená imunita, no, jo, a to tělo oslabený je ráj pro parazity.
1: No tak bez pochyby. Jo, to jako, to, proto ty lidi vypadají, jak vypadají po těch chemoškách. Protože to zabíjí všechno v tom těle. De facto to jsou pokusní králíci. Jo? Co vydržej de facto? Kolik jenom chemoterapii zvládne, než ho to sundá? Taky si vím, že spousta lidí, co jsem viděl jejich videa, kterým diagnostikovali rakoviny, tak odmítli tady tu konvenční jejich léčbu, že jim na to serou. To, a on říká, prej, to jste neviděli, co dělali ty doktoři, jak vyváděli. Vy umřete a tohleto a jen tamto. Říká, prej, hrozný. A nehledě, když to odmít třeba u dětí, že prostě ne chemoterapie, no tak normálně ty doktoři tě udali, jo, na různý sociálky, aby ti ty děti sebrali, aby je oni mohli jakože léčit. Rozumíš? A mluví spousta doktorů o tom, že chemoterapie zabíjí 97% uživatelů. Jo? Takže to říkají sami doktoři.
0: Ano. A já dokonce tady mám videjko, akorát jsem ho dneska nadaboval, ale mám ho nachystaný na příští vysílání a on tam mluví, a to je možná od tebe zrovna videjko, jo, že chemoterapie je neuvěřitelný podvod a taky tam mluví o tom, že 90% lidí vlastně umírá po té chemoterapii. Ne na rakovinu, která vlastně jsou paraziti.
1: Jasně.
0: No.
1: Já jsem viděl video jednoho doktora, teď nevím, jestli byl z Kanady nebo z Ameriky, který zkoumal tady ty věci 25 let, myslím, říkal. A vědci o tom statistiky svých vlastních pacientů, kterým byla diagnostikována rakovina, jo, jaký se dožívali jakýho věku se dožili, jo, a s jakýma problémama třeba, jo, co se jim vyskytlo v tom životě, než umřeli. A samozřejmě i ty, co se nenechali léčit od doktorů. A všichni ty, co se nenechali léčit u doktoru, přežili díl, než ty, co se nechali léčit. Takže on říkal sám, že tady ty věci tě zabijí. Říkají, že rakovina tě nezabije, ale zabije tě její léčba.
0: Jo, já tady hledám to videjko, nemám ho teďka tady po ruce, nevadí to, pustíme příště.
1: A za další věc, kdybych měl já rakovinu, kdybych to tak vzal, kdybych to jako, jo, připustil, tak bych sám na sobě zkoumal. Sám bych jedl tu houbu, neřekl bych to nikomu, doktorům a tak dále, s tím, že bych čekal, jaký budou výsledky. Víš? Protože jestli se ti najednou začne zlepšovat stav, jo, tak pak už víš, že ti ta houba asi pomáhá. Jo? Najednou třeba by ti, najednou, nebo takhle, diagnostikovali by mi nádor a já, než bych vůbec něco začal s nima, tak bych vyzkoušel právě houbu a samozřejmě i jiný antiparazitika No a čekal, a schválně bych to prodlužoval jakoby další třeba jakože léčbu s tím, že já bych se začal léčit tady těma věcma a chtěl bych vidět pak výsledky potom, víš, než dojde k, jakoby k té konvenční. Jenom na sobě prostě zkoumat, jestli třeba ten nádor po týdnu, po 14 dnech, po měsíci se nezmenšuje třeba, víš, a tak. Jo. Že se cítíš líp. Jo. Protože já
0: No, tak
1: osobně na to...
0: vzhledem k tomu, co už víme, jak funguje farmacie, že to
1: No
0: vlastně
1: to...
0: nemá vlastně s lékařskou vědou nebo s
1: Doktoři
0: uzdravením
1: jsou
0: člověka
1: jenom
0: nic
1: študovaní
0: společného.
1: prodejci jedů.
0: Ano, to jsou prostě
1: Nic víc.
0: distributoři drog.
1: Přesně.
0: Jedů,
1: Ne drog,
0: jedů,
1: to ani nejsou drogy,
0: jedů.
1: to jsou jedy.
0: Jedy přímo.
1: Protože když si každý rozumný člověk přečte ten příbalový leták vzadu a uvidíte, kolik vám to může způsobit z toho minimálně jiných horších nemocí třeba, no tak to musíte kurva zamyslet, jestli tento svět to budete
0: No,
1: žrát.
0: například takový antidepresivum je droga, jo, protože to vyvolává
1: No, ale
0: závislost.
1: pozor, a to jsem viděl ještě krásný příspěvek nějakého doktora, že ty samé antidepresiva fungují proti těm depresím pouze asi ve 3%. A ještě vtip je v tom, že prej na těch antidepresivech je napsáno, že můžou způsobovat depresi.
0: To už je do očí bíjící tady to, jako,
1: Takže
0: jo,
1: ať si to
0: to...
1: každý přečte, kdo je
0: No.
1: papá, jo, ty antidepresiva,
0: No.
1: který pak jsou takový ty mimoni trošku po těch práškách. Jo. Ať si to přečtou.
0: No, takže tam, ano, to videjko příště bude zas, budou jinačí témata, takže tam to videjko pustím, to je hodně zajímavý. No a Dituška tady zas píše, hezký večer, asi už pozdě na dotaz na recept. To už je teda druhá. Můj dnešní poklad máš, Petrucho, na WhatsAppu. Dito, už tady tvůj poklad byl, bavili jsme se s Márou asi 10 minut, takže asi někde odešla zrovna, jo. Takže recept prostě záleží, co bys chtěla z muchomurky dělat, jestli třeba koláč nebo langoš. To asi recepty
1: Nebo hovězí
0: nemáme.
1: na
0: To...
1: obák, nebo co chceš.
0: Ale člověče, no, vidíš to, no. A pozor, dají se zpracovat i nožky od muchomůrek. Oni mají minimum teda těch účinných látek, ale když se to jaksi dobře propláchne ve vodě, která se mění třikrát denně nebo čtyřikrát, tak se to dá udělat, jo, takže z toho možná uděláš houbovku nebo něco, jo. Ale Dito, my se receptama z muchomůrek jako nezabýváme, ani jako mě to absolutně nezajímá. Mě zajímá prostě sušená macerát a mastička, jo, popřípadě ten čajík, no, takže tak,
1: Přesně,
0: Dito.
1: tečka. A
0: No,
1: jestli se chceš
0: dáme...
1: zajímat dál, no tak musíš studovat sama na sobě a musíš být ty ten tvůrce.
0: Dáme si trošku historie. Mám tady krátký videjko. Počkej, dívej se, on je tady. On je tady, on to dokázal.
1: No
0: Fano, ty jsi to
1: vidíš.
0: dokázal? No zdár,
1: Jo,
0: ty jsi
1: vypadá, že jo.
0: pracovní. A slyšíme se,
1: Jo,
0: že?
1: jsem ještě v motorkách,
0: Ty,
1: tak.
0: on pracuje, teda prosím tě, co děláš? Prozradíš nám?
1: Já jsem elektrikář,
0: No tak to je
1: živnostník.
0: dobře, to děláš ve hmotě. To tě teda ano, to je dobrý. Takže ty jsi za ní nepřevlíkl a hned vstřelil do studia, potěšil z mě. A i tvoje fotečky jsem už ukazoval, ne teda ještě všechny. Takže Maro, toto je František, my jsme se potkali asi loni, no, předloni na Paloučku.
1: Zdravím.
0: A on je teda nováček, on je nováček, sběratel, chodí s maminkou, se psíkem, tam to jsem pouštěl, to tvoje videjko. Tak Maro, jestli klidně si chvilku odpočíňme, já už začínám chrapitět, nemám tady po ruce žádnou vodu. Takže, Franti, tak jak jsi přišel k muchomůrce? Zavolala tě, nebo začala
1: No,
0: se ty zajímat, nebo máš nějaký neduch, anebo jenom tak?
1: v podstatě jsem začal koukat na tohle, na tyhle ty vaše streamy a z toho,
0: Tak.
1: jako dříve jsem slyšel jako už něco, ale jenom v podstatě v tom halucinogenním pojetí, jakože jsem četl nějaké trip reporty, jakože to lidem jako neudělalo moc dobře, jako, nebo že
0: No.
1: už by to jako nechtěli opakovat, ale pak jsem jako viděl vaše streamy a z toho mě to začalo tak nějak zajímat z těch zdravotních důvodů a benefitů. Takže tak, no. A je to fakt jako úžasný, že prostě to má takový komplexní výčet těch věcí, které se s tím dají léčit, jak na duchovní,
3: tak na fyzické úrovni a jako fakt je to zajímavý, no.
0: Já ti řeknu, že pokud ty se začneš zajímat, tak najednou se ti objeví úplně nový svět, kam, kde patří i ta Amanita, jo? Živý člověk a veškerý vlastně pravdy a na základě který pochopí, že ten systém nás vůbec nemá rád, on jde proti nám, jo? A teďka už to bude k tobě všechno chodit, takže veliký blagodár tobě.
3: Prosím?
0: No, říkám, že už teďka to k tobě bude všechno chodit, do ty informace. Už ses totiž otevřel, jo? Takže říkám,
3: Tak,
0: já to tak používám, veliký blagadar tobě i tvé mamince, i tvému psíkovi, s kterýma chodíte na amantky. Takže kolikrát byl v lese, jaký máš teda sběr a jakou máš sušičku, už máš?
3: jo, už suším pravidelně teďka, no, i na tady na ubytování, kde máme prostě penzion, tak jsem to musel vzít, jinak by mi to schnilo, že jo. Takže už jsem jako nestíhal jsem to ani zpracovat. Měli jsme mámou 3 košíky a prostě jako masakr, no. Jednu várku jsem udělal ještě doma jako přes noc, a pak jako po práci ty houby musely vydržet až do 6, takže jsem to pak jako ještě na ubytování sušil a zpracoval, no. Jako masakr, no. Takže teď o víkendu se chystám na další. Hnedka zítra asi půjdu, protože končíme dřív a ještě to stihnu jako by k vámě a něco pozbírat. Musím toho přes víkend nasušit co nejvíc, protože pak jako no, už pak v pondělí zase odjíždím jako sem na ubytko. Takže tak, no, takže se těším a doufám, že to zase pozbírám co nejvíc. Jako
0: A
3: dám, to nemá smysl toho sbírat moc, protože to pak nestíhá ta sušička, že jo.
0: no, sušička nestíhá a lékárny v okolí taky nestíhají, jo, prostě distribuovat Alpu. Takže já taky musím chodit jenom obden. A ještě nám prozrať teda, v jakém regionu se nacházíš, kde sbíráš a co tam všechno roste za amanitky.
3: No to ve východních Čechách, no, právě jsem
0: Východní.
3: vylezl jenom a právě jsem jel jakoby tam k nám do známého lesa, kde jako lidi chodí na borůvky, jenomže tam bylo hrozně sucho, tak jsem prostě, mě napadlo zavolat mámě, jestli tam oni nerostou, no a hle, tam jako ona bydlí na konci světa, kde lišky dávají dobrou noc, takže ona tam, prostě tam nikdo nechodí, tam má jenom pár sousedů, jako fakt, a oni to asi jako nevědějí nebo něco. Jako ne každý tohle ví, že jo, takže ne každý to sbírá, lidi se tomu vyhýbají obloukem, takže zbylo víc pro nás. Takže jsme jenom vylezli na kopeček do jejího lesa, tam jako mrtě jich bylo, pak jsme ještě ani nedošli tam k tomu největšímu, kde jich mělo být nejvíc a měli jsme 3 košíky a hned jsme se jako vraceli, no, takže velká pecka, no.
1: A hlavně to je radost, když to najdeš.
3: Tak, no,
1: Protože
3: jako já jsem kouka.
1: já třeba každou houbu, kterou seberu, taky poděkuju, že říkám, ta houba může zachránit život.
3: Určitě.
1: Jo? Pomůže nějakému človíčkovi zase. Jo? Takže já na ní koukám s úctou, na tu houbu. Protože já už v tom mám nějaké, ne zkušenosti, ale ponětí o tom, co ta houba je schopná. Tak to víš, že se snažíš nasbírat těch houb co nejvíc, aby si mohl pomoct co nejvíce lidem, když na to přijde.
3: Určitě, no.
1: Jo.
3: Třeba moje
1: Protože
3: přítelkyně má taky
1: každému,
3: nějaký.
1: když pomůžu tady s tím, tak mu řeknu, příští rok si to budeš sbírat sám.
3: Tak, přesně, no.
1: Tam už nechoď.
3: Právě proto chci toho stihnout jako letos ještě co nejvíc, protože přes zimu to nenazbíráme, že jo, a ani přes většinu léta, takže jako jo,
1: No a třeba mluvil jsem s klukama, co tady byli u mě na pokec ohledně amanitek a říkali, hele, přišel jsem k lesu se psem, že jsem šel na procházku, že se podívám na houby a vidím houbaře, tak jdu lesem a po nich jsem vždycky sbíral nějaký hřiby, ne? Říkal, pro oni jsou snad slepí nebo nevidějí nebo co. No a pak jsem chodil a pak jsem je potkal, když se vraceli, a oni měli všichni košíky ochomůrek. Na
3: No, tak
1: hřiby se dali
3: viděli.
1: a tady do bochomůrky.
3: Tak věděli už.
1: Jo. No protože, hele, tady ty věci se šíří rychle světem.
3: Jo,
1: Jo, a
3: určitě
1: každý
3: no.
1: člověk, který mu to pomohlo, je docela zajímavý, že každý člověk má potřebu to říct dalšímu člověku už i na sítích, na TikToku, jo, o tom vypovědět.
3: Taky šířím jako s lidma, který jako
1: Jo?
3: dobře znám, že jo.
1: Já nevím, Petruka, jestli viděl toho frajera polského, jak říkal, celý život se bál jezdit pod mostama. S autem, když jel, tak když viděl most, že má podjet most, tak
3: No.
1: vždycky musel najít cestu, aby jel přes něj, jo? Aby ho nepodjížděl. Měl strach prostě, fobii. A od té doby, jak jsem si vzal ochomolu, tak přímo hledám, abych mohl ty mosty podjíždět.
3: Tak
1: Jo? Že ho to vyléčilo z trauma celoživotního.
0: To tady mám a z těch jeden z účinků je absolutní prostě odbourání strachu a jeho projevu, což je úzkost tak. Prostě, jo. Takže...
1: Dušení srdce a tak dále. To všechno
0: zmizí. Jo, to... A to všechno umí amanitka. A my jsme o tom nevěděli a oni nás od malička, od školky tvrdili, že to je jedovatá houba, ať ju rozkopem a kde si prosí. A pak se rozvíš takový jako převratný věci. Já tady mám nachystaný to videjko, který je trošinku historický, já ho potom pustím. No, Franti, co dál? A maminka tvoja, jak je nakloněná taky, bude užívat?
3: No určitě, já už jsem posílal tu PDF, co jsem posílali tobě s tou knihou přeloženou.
0: Ježíš, toto, díky, no, že jsi to připomněl.
3: No, tak ona jako čte, to je fakt hodnota, tam je normálně i, že to funguje prostě, že se člověk může vylečit z bradavic, z nějakého oparu, který se nedá vylečit, jako fakt jako velký výčet jako těch věcí, no, kterýma, co se s tím dá léčit, no, včetně těch srdečních problémů, duševních porů, že jo, takovýhle věci, no, jako, že to tak. Je fakt... Velká
1: to ani nejde popsat, to všechno to léčí. Protože to je takový kvanta, že tomu lidi prostě nechápu.
3: Jsem z toho fakt nadšený, jako, no,
1: proto
3: tak...
1: Proto já říkám všem, že byste měli mít doma v lékárnice sušenou i tom, ten macerát, to mazání, nebo tu mastičku udělanou.
3: Mm-hmm. Já jsem právě kupoval od kamaráda. To jo, to souhlasím. No, teď jsem získal recept od kamaráda, co to prodává dlouho na e-shopu. A teďka je uvolnil zdarma dva recepty přímo na to. A jako těším se na to, taky budu dělat. No jo, jo, to je přesně ta kniha, tak, který
0: Františku,
3: jsem se dostal.
0: Já jsem rád, že jsi mě to připomněl. A přátelé, teďka mě tady píše Hafan, kde bych som prosím sehnal PDF knihy. Tak toto je jedna z nich. A tuto vám můžu bez problému s přehledem přeposlat, protože tak. Hned v úvodu se píše, Franto, ty to víš, že je to uvolněno k distribuci, a naopak, ať to prostě zdarma. Sdílíme mezi sebou, jo, a Marita Muscaria byli na nesmrtelnosti, má to taky hodně stránek a ta společnost, Associate, blabla, vzdělávací, jo, to uvolňuje a já jsem to ještě nečetl, já jsem si to jenom tak listoval a může to být velmi zajímavý. Ta baba Máša není, jako přátelé, já ji sice mám, jako jo, ale nemůžu vám ji sdílet, protože ona má samozřejmě autorský práva, jo, ale tady tuto knihu, Bylina nesmrtelnosti a Amanita Muscaria, touto začněte a jako baba Máša jde objednat, to stojí asi 350 korun, jo, ta knížka, no, takže byli na nesmrtelnosti, no, tak ty jsi četl, Franto?
3: No, mám rozečtených asi prvních, asi 45 stránek jsem přečet, no, a je to, na začátku se píše, že to normálně bylo i jako strom poznání jednak, protože aj srovnáme to i se somou, jako s tím nápojem, že jo, vědění. A potom, co tam ještě bylo? Svatý grál ještě srovnávali to se svatým grálem.
0: Víš, co tam ještě, víš, co mě zaujalo? Že vlastně podstatou amanity je Ježíš, nebo že Ježíš je součástí amanity. No ono to možná je tak trošinku jako takový jako duchovní, nevím, ale jako ty informace o amanitě tam můžou být fakt jako velmi dobrý. Takže mám to tady, kdo byste chtěl, pošlu vám normálně přes... Facebook, nebo WhatsApp, nebo e-mail, jo? Byli na nesmrtelnosti.
1: Tak církev schovala hlavně tu amanitu.
0: Církev, ano, ti ji schovala.
1: Jo? Protože v církevních knihách se o amanitách píše. Jo?
0: A Ježíš není církev.
3: Určitě ne.
1: A Ježíš znamená pomazaný, to není jméno.
3: Tak ono to s tím Ježíšem je takový nějak, jo. Nevím, já si myslím, že to je jako vymyšlený, protože jsem četl i knihu od Jana Kozáka a tam jo, to jakoby, je to celý takový jebnutý, no, prostě těžko říct, jo. No, co si o to myslet. No.
1: Hele, když vemeš, že Ježíš nebylo jméno, jak to říkal Jordan Maxwell, jo, že to je jméno pro kohokoliv, koho ukřižovali v té době, jo, podle toho příběhu údajního. A znamená to pouze pomazaný, takže ty můžeš být tím, že jsi třeba tu vochomurku snědl pomazaný. Víš, jako... Chápeš?
3: Chápu, no.
1: Ale hlavně ta houba otvírá tady.
3: Jo, určitě, no.
1: Třetí oko, a to je intuice. A kdo ji bude užívat, tak ten přestane mít absolutně strach z autorit. Jo. Protože ta houba vymazává veškerý strachy. I z autorit.
3: Mm-hmm.
1: Takže vy už uvidíte nějakou autoritu a bojte se z toho neposedete.
3: Jako těším se, no. Já jsem teďka začal včera s první dávkou, takže uvidíme, no.
0: Máš váhu? Máš váhu digitální?
3: Mám.
0: No, paráda. No,
1: není tak
0: dobrý.
1: Nezodpovědný jako ty, člověče.
0: Já jsem pankáč, víš.
1: Ty jsi zanebák, ne pankáč.
3: Ale jakože já jsem dal 0,7 gramu a jako nezaznamenal jsem jakoby nic, žádný jakoby změny, možná jako ten pokus, ale jinak jako skoro nic. Možná jakoby takový pocit žaludku, OK, jako se takhle bývá při houbách, ale nic jako zvláštního. Zkusím jako třeba víc, jako kolem toho gramu nebo gramu.
1: Tam nejde o tom, to ber až druhý den ten pocit může k tobě přijít.
3: Jo.
0: No, to může.
1: To není jako, to nemusí být přijde hned.
3: Jasně, no.
1: Takže ty musíš určitou dobu brát, a ne, že budeš šaškovat s váhama nahoru dolů. Ty prostě jeď jednu váhu, jo, a pozoruj sám sebe. No, a pak budeš zjišťovat vnitř. Ty musíš hlavně chápat, nebo bejt sám se sebou, jak jsi ze souzněnej. Víš? Aby si chápal sám sebe jako svoje tělo. Víš? Svoje myšlenky, jo, svoje pocity, jo, aby si měl všechny pod kontrolou, a tak najednou zjišťuješ, jestli se ti ty pocity mění, jo, ty, jo, jakoby postoje třeba k určitým věcem, jo, už tě to třeba tolik netrápí, nebo že, víš, že najednou zjistíš, že se s tím nemá důvod trápit, že to už je stejně pryč.
3: Já jsem takový.
1: Jo, protože spousta lidí žije minulostí. Jo? A oni se trápí, v budoucnosti se trápí tím, co se stalo v minulosti. Což je absolutně bezvýznamný. Protože to už nejde změnit. Vy musíte žít v přítomnosti. Ne v budoucnosti, ne v minulosti, v přítomnosti.
3: Je to tak, no.
1: Jo. Takže je důležité, aby lidi sami sebe pozorovali, jak se cítí, a podle toho pak začali dávkovat. Ale vždycky musí užít nějaký čas. Jo? Dej tomu čas, spousta lidí říká, hele, já nic necítím. Ale ona, ta houba, pracuje, jenom ty ji nevnímáš.
3: No, můžu ukázat tu sušičku, třeba, jestli chcete, no.
1: Tak se pochlub se.
0: Pojď. Pojď na to. Počkej, já si tě zvětším, já to tady dám pryč a z chlapca si zvětšíme. Tak, no vidíš, vidíme teda tvoju garzonku. Nebo ubytovnu. Jo, chlapec se na pěkně otevřel, že, Maro, František?
1: No,
0: to se
1: no,
0: mi líbí.
3: No, ještě mám naloženou, ale ona je větší, já tam mám ještě víc pater.
0: Aha.
3: Ale je to od Ety, no, zhruba za 1800 mě stála, ale jako je to s takovýma nerezovýma. Nerezovýma těma a rostala.
1: Aha,
3: no,
1: vlastně.
3: Počkejte, ale...
0: My to vidíme. No vidíš, Maro, já to mám celoplastový, no. Chlapec to
3: no,
0: má...
3: To je nerez,
1: jo. Jo, protože to má menší dírky, tím líp se to prosušuje.
0: Ano. A mně to kolikrát propadává tam. Mně to těma dírama většina propadává.
3: No, oni moc nevím, jsou takový jemňoučky, takže je to v pohodě.
1: Jo. Říkám, akorát tady u těch sušiček je nevýhoda, že to musíš přehazovat, no.
3: Jo, ty já bych to, co není dosušený, tak to dávám dolejt, no.
1: Jo, protože když máš tu šuplíkovou, tak tam se líp prosušujou, no. Ale, hele, to je, ono, vesměs je to jenom o tom, kolik toho sušíš, jestli si to budeš sušit jenom pro sebe, tak ti to bohatě stačí.
3: Jo.
1: Víš?
3: Určitě. No, ale jako nestíhala, to bylo potřeba jako dosušovat, takže... No, ještě
0: no. Na kolik sušíš to? Kolik to má maximálně grády? 70 nebo víc?
3: Já jsem dával na těch 60, no. Jako přijde mi, že to je jako trochu moc, ale zase z hlediska toho času, že prostě pak, ono to je pak potřeba stejně dosušit, jo, takže ono to bude někdy
1: Právě.
3: zvláštní, když to vytáhnu z toho, že jo, tak.
1: Ale houba vždycky bude úplně suchá, když ji vytáhneš ze sušičky, jenom pár vteřin. Protože ona v tu
3: No.
1: ráno začne nasávat vzdušnou vlhkost a v tu ráno začne gumovat, jo. Jo, takže ty, když ji vysušíš úplně top, tak když ji vyndáš a budeš ji mít jenom chvíli venku, tak začne v tu ráno nasávat. Jo. Já třeba suším na 45, pak jdu na 50 a pak jdu na 60, 65, 70. Už ve finální fázi. Tečka. Jo, ale vždycky je nechám prosušit třeba na těch 50 stupňů, že jde 12 hodin. Víš, aby pomálu jela, dlouho, a pak už na ty vysoké teploty, jako na ty vyšší, už jenom krátkodobě.
3: Jasně, no. Dává smysl.
1: Takhle jsem si to vymyslel já, jo, tak ať to každý žádá.
3: Jasně, proč?
1: Já to taky zkouším.
3: Vláčný, ne? To i potom.
1: Ale ono stejně, i když bude jako, že trošku měkčí, když ji dáš do sklenice nebo tak, tak ono se nic neděje, protože ten chemický proces už tam prošel. Víš?
3: No jasně.
1: Jo, protože to už se nevrátí zpátky, aby se s tím měnil na kyselinový sluteny. Tady jde jenom o to, aby už nechytla takovou vlhkost, že by začala plesnivět.
3: Jo.
1: O nic jiného nejde.
3: Necháváte ty
1: sklenice jako
3: ještě
1: houba,
3: otevřený, ne? Necháváte ty sklenice pak ještě otevřený, ne? Potom, aby to prostě...
1: Ne, vůbec.
3: Ne?
1: Ne, já když to vyndám ze sušičky, tak de facto ve velice krátkém čase to balíme do vákuovačku, normálně do pitlíku a víš, se zavírá, já nevím, po 20 gramech to, jo, balím si. Víš, dělám si balíčky. Vysát, normálně odsávačku, zavaříš do folie, hotovo. A pak to můžeš mít rok a nic se tomu nestane.
3: To je zajímavý. No tak bez
1: duchu, a můžeš si to dát třeba i po 10 gramech, rozumíš, aby si otevřel pitlík, aby si neměl velký množství otevřený naraz, nebo to.
3: Jasně, no. To se možná
1: aby se ti ta houba nekazila, no.
3: Ještě jsem slyšel, že je dobrý ekvip, jako mít na to, jak jsem ho říkal, keramický nůž, protože ta houba prej jako nemusí úplně kov. Co jsem tak slyšel od té paní, co překládala tohleto PDF, která
0: ale
3: s tím spoustu zkušeností. Nevím, no.
1: Ale jako nemyslím, že by kov ublížil houbě, teda.
3: Ne,
1: ještě, aby jsme to ještě řezali pazourkem, ne? Víš jak?
0: Hoši, když jsme tady u toho, Františku, dívej, nejlépe si to prostě udělat jako sám, jo? Protože víš, co máš. Protože toto mám teda taky ofocený z babky Máše, jo? A já to přečtu. Takže pozor, prodejci rychle zaregistrovali produkty Amanita jako značkový výrobek a nové doplňky stravy s muchomůrkou rostly jako houby po dešti. Kvalita prodávané i kupované muchomůrky je kritická a obecně zpochybňovaná. Mnoho prodejců je nezodpovědných a protlačují zcela neznámý prášek v kapslích nebo muchomůrku z předchozí sezóny, anebo muchomůrku sklizenou v chemicky nebezpečném prostředí, nebo muchomůrku nesprávně skladovanou a proto plesnivou a tak dále. Mám dopisy od svědků, kteří v takových zařízeních pracují. No a Maro?
1: Já jenom k tomu dodám, že oni sušejí třeba ty nohy těch muchomůrek,
0: ano.
1: Víš? A pak to drtěj, prodávají je v tobolkách a ty nevíš, protože v těch nohách nic není. Jo?
0: Tam
1: ale, takže oni ti prodávají jenom objem. Objem,
0: ano,
1: ale ne...
0: Já to ročtu a pak si o tom popovídáme. Takže porušují hygienu, blabla, jsou jako špinavé podmínky, muchomůrka sežraná červí a další houby v práškovém konečném produktu. Mám stránky stížností na vedlejší negativní účinky zakoupené muchomůrky, pupínky, alergické reakce, bolesti ledvin a jater a tak dále. To znamená, že potom pak se šíří fámy, že muchomůrka vyvolává nějaké alergie a pupínky, protože když si to někdo koupí tady od těch dealerů z prostých, jo, pak jim naskáčou nějaké vyrážky, tak za to Amanitka nemůže, ale vlastně ti distributoři, který tam míchají prostě svinstva. A ještě to dočtu a jdeme dál. Kromě toho, mnoho z těchto podniků propaguje muchomůrku obecnou, Amanita Panthera, která má jiné chemické složení, není vhodná pro mikrodávkování. Výsledky mikrodávkování Amanita panteria jsou 50/50 s mnoha negativními účinky na duševní emoci. No, tak toto bych asi možná polevizoval. Panterovka je taky dobrá, to je vyšší level, ale teď se bavíme o té červené krasavici, jo? Takže bacha na ty distributory. Oni prodávají aj prostě v kapslích a tam člověk nevidí, tam může být fakt takový sci-ride, že do toho bych nešel. Jednak je to drahý a jednak vůbec nemáš jistotu, co tam je. Proto je důležitý dělat si to doma sám. No a tady vidíte s Márou a teďka s novým chlapcem Františkem, že to skutečně děláme s láskou a vybíráme pečlivě. No a samozřejmě nožky vyhazuju, jo. A ještě na to sušení vybírám fakt kvalitní pevný kloboučky, jo. Čistím to jenom na sucho. Písemně koupila nožík, který se jmenuje Na Petrovi a Manitky a má to i takový žíňky, takový kartáček, takže to pročistím, jo. Vůbec to nenamáčím, takže fakt se tomu věnujeme s láskou. No a jo, a to může každý tak udělat pro sebe a pro okruh svých známých, kteří třeba nemají možnost do lesa, jak ten můj kamarád Robert, který je mu prostě není mu dobře, takže nemůže si dovolit chodit po lese, je sám. No a tady ten chlapec Ríša Marava, tomu tam zase neroste nic, jo, tak třeba se naskyte někdo, jo, který bude potřebovat, tak osloví nás, Máru nebo mě, možná i Frantu, můžem klidně poslat, jo, toto není PR-ko, není to určitě jako na biznis, ale spíš jde o to, aby to pomohlo co nejvíce lidem, kteří to potřebují, tu aktuální pomoc. Je tak?
1: Přesně tak, já je třeba beru mokrou žinkou, jo. Protože ty houby, kde já chodím sbírat v těch bomlazinách, jak se tady tomu říká, tak ty jsou většině jako hodně špinavý.
0: Uh-huh.
1: Jo? Takže já je musím vzít normálně fakt mokrou houbičku, opatrně je omývám každou jednu extra. Jo? To je málo kdy, že by byla čistá, že ji nemusím odšít.
3: No.
1: Ale prostě tak tady nemůžu sušit, jak vypadá. Jako.
3: Ale pak nebezpečí, že se zdrbají ty bílý tečky, ne?
1: Který ano, ty bradavičky nic nedělají. Ty bílý tečky nic nedělají.
3: Ne?
1: Ne.
0: No tak to bych všichni. Se možná s tebou přel. Babka Máša říká, že v těch bradavičkách je taky hodně muscimolu, jo, těch účinných látek.
1: To může být, ale vem si, že spousta ochomorek ty bílý tečky ani nemá, protože jsme je déšť. To je zbytek sufínky. Víš? Protože ta houba je zakuklená a ona leze jakoby z toho baťohu ven. No a ten baťoh na ní zůstane na tom klobouku a proto dělá ty čupky. Víš? Ale a tak aktivní látka je pod tou barvou.
0: Aha.
1: Ta je ze spoda, pod tou šupkou. Víte, já nevím, jestli to ukazoval nějaký růz nebo kdo a právě ukazoval, jak už jsi říkal, tady je ta aktivní látka ze spoda.
0: Jo. Víš?
3: Já se jako dávám pozor, abych ty tečky jako co nejvíc jich tam zůstal.
0: Já taky tečky... právě, jo.
1: Ale já jsem se toho taky bál před rokem, když jsem to čistil mě tečky, jenomže normálně to vemeš houbičkou, nebo jenom, a normálně ty tečky jdou dolů sami, to nedrží na ty houbě. Víš? To málo když se tam drží, jakože drží.
3: Právě, no.
1: Třeba pantery, to většinou bez teček. To všechno smeje déšť? Normálně déšť to moje.
3: Je to možný, no. Je to tam moc to
1: nedrží, to...
3: no, to je fakt.
1: No. Já to mám už, jsem jich nazbíral X, tak vím, co ty houby jsou za. A vem si, že oni, když rostou, oni když normálně, ona čumí ze země koule a já jí čapnu za hlavičku a já jí vytáhnu a ona je takhle v zemi. Jo, tam je tolik toho jehličí, že ona se prodírá tím jehličím, takže ona má takovouhle nohu a takhle čumí ze země. No, takže ona musí být špinavá, i kdyby nechtěla, protože se cpe tím jehličím. Takže na každý je jehličím. A to je voprus.
0: Já to stírám tam... tím kartáčkem.
1: Jako opatrně. Já taky, když to jde, ale většinou to moc nejde. Víš?
0: No.
1: A jako zablácený houby sušit, jako se mi zase tolik nechce.
0: Já zase chodím, já vždycky tady třeba den nebo dva prší, jo, tak to nechodíme a chodíme třeba den po tom, co přestane pršet a tam už je pěkně, jako je tam vláha, to cítíš tu nádheru toho ducha, toho lesa prostě, jo, ten život. No a i když říkáš, oni jsou fakt, oni, oni, ta síla toho života, jak to prorve prostě ty mechy, ty lišejníky, a je, vidíš jenom kousíček, takovou jenom čepičku oranžovou třeba, jo? Vidíš, kdyby to, kdyby měla hnědou barvu, jak ty mainstreamový hřiby, tak je ani neuvidíš, jo? A ta muchomorka vyloženě chce, aby jsme ho našli, aby jsme ji vzali a použili pro vlastně pro radost a pro zdraví.
1: Ale a další věc, a jenom dodám, že třeba tady, kde chodím já, tak ty vochomurky jsou pořád jakože mokrý z vrchu. Jo? Ty nemají suchoučký klobouček. Ty mají permanentně mokrý klobouky. Jo? A oni jsou jak lepidlo. To normálně mám špinavý prsty, když jenom trhám ty nohy z nich. Tak je. Má, když je dám do ruky, já mám vždycky černý prsty.
3: Hlavně se pak nedotknou oka, protože to není nic.
1: No, už jsem se dotknul. Trošku to pálil.
0: Přátelé, tak to se musím pochlubit a pochválit moji ženu. Vidíte ten nožík? Na Petrovi Amanity, jo? Mám to pěkně na karabinku, má to aj řezáček, má to aj kráječ, no a tady to má takovej ten smetáček, jo? Takže veliký blagadar mé ženě a...
1: Jo, a ještě k těm nohám. Většinou ty nohy od těch hochomurek jsou sežraný. Jsou plný červu.
3: To, no, je to taky možné, protože tam je prej té látky málo, tak já vždycky nechám půlku nohy jako v zemi, ať tam je to mycelium, že ať se to tak nějak zachová, a půlku nohy vždycky utrhnu doma, když to čistím. Jo.
1: Vem si, že ta houba se rozmnožuje vítrusama.
3: To má spory, jo.
1: Jo. Vidíš, tady máš jednu mouchu, co je suchá, a vedle ní je mokrá moucha.
0: Ano, ano.
1: Protože tam má mnohem jinou takovou barvu a už vidíš na ní, že je mokrá. Jo.
0: No, to jsou takové ilustrační záběry tady zase z naší dílny. A já to tak klidně mluvme, tady je... Buď teda, to nevím, jestli to byl panter nebo ružovka.
1: Ale to poznáš, no.
0: Podle nožů.
1: Ale panter většinou ani nemá, panter ani většinou nemá ty šupinky. Ten je většinou hladký. Ten má dlouhou nohu a on má malou hlavu docela.
0: A toto je umělecký foto, který stvořila píseň. Já jsem velmi rád, že u to baví chodit se mnou do lesa a sbírat. Takže a dělaj, vidíš, tady to okousaný těma lesníma prostě zvířátkama, jo? Já jsem ji vzal, protože tím je to, ona je ještě chutnější a možná má ještě větší obsah těch účinných látek, když je okousaná.
1: Jasně. Ale pokud to přežijou ty zvířata, tu syrovou, tak to musíš přežít přece taky, ne? Jo.
0: A přece žijí a jsou tu s námi.
1: Vidíš, že tady nemáš ani jednu kropenatku. Všechno pryč.
0: No, tož.
3: Já jsem taky sbíral všechny, ale pak jsem ji nějaký vyházal, protože už byly jako hodně lehký, hodně chycený, už se trošku smrděli.
1: Ale
0: toto, přátelé, tak toto jsou krasavice, to nám dovezl pan Vochomůrka teda. Nazbíral je na Moravě kolem Moravské Třebové a prostě suchy jsou čistý,
1: no, ty jsou
0: a krásně velký červený.
1: Ale ty budou někde, kde jsou, někde v těch listnáčích to bude, víš? V nějakým tom lese, kde není jenom samotný listí, ale je to promíchaný.
0: No,
1: protože takže... jak to máš jenom v jehličnatým, tak ty houby jsou špinavý, jako. No. Ty jsou plný jehličí a hlíny.
0: Takže to je ta naše sušička osmipatrová. Příští rok pořídíme, Maro, ty o ní mluvil, o té větší 12-patrové. A František, která má taky šikovnou, že tam má to pletivo nerezový.
1: Jo. Ne, že se to líp prosušuje.
0: Takže já to mám tady z plastu.
1: Jo, ale tak já myslím, že všechno účel splní, jo.
0: Tady tak začínám, já začínám. Jo.
1: No jasně, já říkám, že každá ta sušička nějaký ten svůj účel splní. Tady je všechno otázka, kolik toho chceš sušit. Jo. Jestli už to chceš brát jako trošku na profesionální úrovni.
0: No dvě, jasně, tu nechám taky. No na profi úrovni, to je jasný.
1: Na to je jasný.
0: Profi.
1: Jo.
0: To žádný amatérismus.
1: To ať si každý zvolí, jakou chce. No.

0: Tak, přátelé, 2016, začali jsme dřív, což je dobře, jo. Takže barák ještě nespí, já teda jsem mimo svoje studio, takže beru ohled, ale myslím, že chvilku ještě dáme. Klidně volejte, pište tady nějaký zprávičky pro nás, nějaké třeba otázky. A já tady mám v záloze otázky, já jsem málem na ně zapomněl. Já jsem si je tady skopíroval, jo. Takže ještě odpovím teda tomu Hafanovi. Hafane, PDF-ko tě pošlu, té knihy byly na nesmrtelnosti. To je od Františka, takže děkujeme Františkovi. Myslím, že to může být zajímavá kniha. Jsem tam aj viděl nějaký chemický vzorce, jo, takže by to mohlo být i jako technicky zdatný. Tak, Maro, a to, co je teda pro nás, jako já jsem skopíroval tady dotazy od Nadí. Ahojky, mám prosím dotaz na ten příspěvek o muchomůrce červené. Chtěla bych vyzkoušet při odvykání kouření. Myslíš, že je to bezpečné? Děkuji moc za odpověď, případně kde to zeženu?
1: V lese.
0: To
1: jako otázky docela na čelo.
0: No, hele, no, to už je asi pátá kouření, otázka, který bych nečekal.
1: Hele, podle Babi Maši, když co ona píše ve svých knihách, myslím, že to je 50 na 50. Jo. Že tě z toho baví kouření o komůrka. No, ale cigareta, kouření není tak jedovatý, jak se o něm tvrdí. A oni pracují na jiných těch, jak se říká, receptorech, ale... Že prostě ta ochomurka moc nejde do toho kouření. Jo? Protože to kouření je ve skutečnosti v menším případě je to prospěšné pro tělo. Jo? Ona jde spíš pro takových neprospěšných věcech.
2: Alkohol.
1: Ale je to, jak říkám, co jsem všude koukal, tak je to 50 na 50. Já kouřím furt, sice kouřím míň, bych řekl, i s takovou větší nechutí, bych řekl, že kouřím. Jo. A teďko bych řekl, že jak navyšuju dávku, takže mám menší chuť na kouření. Jo. Ale to jsem na nějaká 0,8 gramů. Jo, protože každý rok vy, když začínáte s tou očistou, s amanitou, tak začínáte de facto jakože z nuly. Jo? A pak jedete a zvyšujete. Jo? A ne že tenhle rok skončíte třeba na gramu, jo? Nebo na 2 gramech, jo? Nebo kolik chcete, když na to přijde. A že příští rok, až bude zase ten čas, takže budete pokračovat v těch 2 gramech třeba, nebo v gramu. Jo? Zase začínáte z 0,4. Jo? Jakoby od píky. A zase se někam dostanete, jo?
2: Tam si, že se standardně má držet jakoby ten gram denně, nebo tak, že dokud je teda, co jíst.
1: Ale no tak... já jsem bral gram ráno, gram na noc. Nebo granová půl ráno a gram na noc.
2: Proč to?
1: Ale jak říkám, no, bral jsem to měsíc a pak přišel čas a skončil jsem s ní a začal jsem s ní až za půl roku zase třeba.
2: No jasně, no, není. A chlapi, můžu se takhle zeptat, když třeba dojde, tak vy máte nějaký zdroj, kde se to dá koupit, nějaký ověřený, jakoby...
1: No to nemáme. My máme vlastní zdroje.
0: Vlastní
1: no, lety. Protože si sbíráš, tak ti nemůže... Jestli ti dojde, tak nemůže... Jak ti může dojít tobě?
2: No tak stát se může, no.
1: No to nemůže se stát, protože ty nikdy nemůžeš dát svoje poslední.
0: Františku, kdyby tě došla obrace na nás.
1: Jo, anebo tak, jo.
0: Ale nekupuj od žádných dealerů kapsle a jo, to
2: ne, to ne, právě to jsem se chtěl poinformovat, jestli náhodou, jako nevíte o někom, kdyby náhodou, že?
1: Jo, kdyby náhodou, ale kdyby náhodou, to je tvoje zodpovědnost, aby si měl ty sám připravený.
2: Já se snažím. Sezóna,
1: a ty nepotřebuješ mít toho 2 kila. Jo?
0: Sezóna je v půlce, ještě budou, jo? Takže a ty zase chodíš do té práce, prostě nemáš toho času. Dívej se, my s Marou máme dost, jo?
1: Toho, já mám pažář.
0: No.
1: Ale takže... jak říkám, ty když musíš být zodpovědný hlavně sám k sobě, ty máš tu zodpovědnost.

0: chápu, snažím
1: Jo?
0: se.
1: Když si nasušíš i víc, že bys to chtěl někomu dát, ale pořád musíš myslet na sebe.
0: Určitě no.
1: Protože to je tvoje lekárna.
0: Tak
1: Jo?
0: tak.
1: Ty jako za dobrotu na žebrotu ne. Jo? Protože si ten někdo byl línej se postarat o to, aby si ji měl třeba, tak to je ale ve finále jeho problém. Ty nemusíš cítit za to žádnou vinu, že mu nemůžeš nic dát.
0: Jo, jako já to pěstu, teda sbírám toho víc, protože ještě i přítelkyně chce to taky jako nasadit, má nějaký posttrauma, má nějaký, blbě se jí
1: Jasně.
0: spí, má nějakou cystu v hlavě a prostě se jí fakt blbě spí a to jako
1: No, to
0: zkouší
1: se právě
0: různě
1: dává na
0: věci,
1: noc, před
0: berou
1: spaním.
0: prášky na spaní a moc si to jako
1: Vůbec.
0: nepomáhá, kouří
1: Nebrat
0: jako
1: si spa, nebrat.
0: trávu kvůli tomu, že jo, aby se líp spalo, ale myslím si, že jako tohle by jí mohlo pomoct určitě, no, jako s tím.
1: Určitě, Amanita je
0: No.
1: dobrá na spaní, to doporučujou, ale těsně před spaním, aby si vzal tu dávku, kolik si určíš sám samozřejmě. A další lék na spaní je marihuana samozřejmě, nejlepší.
0: To jako, jo, asi to pomáhá, ale on tak si i tak blbě usíná, doporučoval jsem mu
1: Ale
0: různý
1: ona je dobrá na
0: čaje.
1: spaní, ale zase bochomurka je dobrá v tom, že tě hodí do hlubokého spánku.
0: No to by potřeboval, aby si ten
1: Jo.
0: mozek trochu
1: Rem
0: odpočil.
1: a, a, a,
0: Spánek
1: je
0: rem.
1: doporu... a ještě je doporučeno třeba na spaní používat bochomurku královskou. Je? Protože
0: To si
1: bochomurka královská je ta,
0: myslíš.
1: která ti dává jako ona má nejvíc sedativní účinek. Jo. Takže právě, co jsem takhle vyposlech ze světa, tak říkají na spaní bochomurka královská, na usklidnění bochomurka červená a do aktivity panter. Jo? To je všechno, co ty chceš, jakoby, aby co to dělalo. Jo? Třeba Rus jede na tom, že cvičí pod Amanitou tigrovanou. Jo? Pod panterem. Jo? A třeba říká pak, a když se chci hodit do klidu, tak si dám červenou. A na spaní zase královskou. To každý si musí tady Hoši.
0: čtyřikrát
1: Čtyřikrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často
0: Já
1: myslí,
0: jsem
1: že
0: to
1: dražší
0: tady,
1: znamená lepší.
0: Máro, promiň, já jsem to tady odbouchl, ale já mám tady nachystaný pro Františka třeba videjko, jo. Tady povídá chlapec, jako popisuje rozdíly mezi panterem, královskou a červenou. Takže já to pustím, má to jenom 50 sekund, jo. Ať máme nějaký
1: Panterová
0: videjka
1: bochomurka je
0: taky.
1: čtyřikrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší, ale tak to úplně není, je prostě jiná. Začínat by se mělo rozhodně s červenou, ideálně ve formě prášku, například v takových 50-gramových baleních. Máme tu i kompletní kurzy mikrodosingu v takových 100-gramových baleních, vakuově uzavřených, takže vydrží až 2 roky. Začínat je potřeba s červenou, protože pomáhá se spánkem a mírní deprese a spíny. Po kurzu s červenou pak můžete vyzkoušet panterovou, kterou máme také ve vaku a v 20-gramových baleních. Všechno je skladem, napište si oceník a doporučení.
0: No, tak tady je trošinku takový předpoklad, cítím tam, že to je upřímný, je pravdivý, jo? Že tam, že fakt jako nabízí jako kvalitu tady ten chlapec třeba, jo? Že to není v kapslích, je to v tom, jednak tam má
1: Ale
0: jako samozřejmě hlavičky.
1: zase mletá. Nevíš, co tam je na mleto.
0: No to nevíš, no, to nevíš.
1: No.
0: Ale ty hlavičky to víš, je, má tam
1: Jo, no
0: pantery
1: jo. No právě
0: hlavičky,
1: proto
0: no, takže.
1: lidi, i myslím, baba Maša říkala, když tak, abyste viděla ty hlavy.
0: Ano,
1: Jo.
0: tak. Každopádně je lepší pěstovat, chodit, sbírat sám.
1: Hlavně chodí
0: Baba
1: ty
0: Maša
1: svoje,
0: říkala, zvedni
1: ne.
0: prdel a jdi do lesa, tam to
1: Ale
0: všechno je. A lidi se mě ptají, ty Petrucho, kde to bereš, jo? No tak já vždycky nevím, co na to mám říct, jako jo. V supermarketu, vole, Hitler marketu, že? No.
1: představ si, že ty co jakože to nezbírají, tak mi všichni hlásí, hele, tam rostou ty vochomur, tam jim na kosu, tam ty. Říkám, tak si je sbírejte, vy oslové. Vy je
0: No.
1: potřebujete.
0: No, já tady přečtu další. Toto není dotaz. Maro, my máme pochvalu, člověče. Roman. Fajn, tak se těším na středu. Díky za informaci. V 18 hodin to je i dobrý čas. Tentokrát si poslechnu naživo. Lepší než čekat na archív. Ten Nedělníček je nejoblíbenější, to se dobře poslouchá a člověk se dozví zajímavosti, jen tak dál, ať se daří. Takže Romane, díky.
1: Ať se daří.
0: Ano. Důležité, že se to dostane mezi vědomé tvůrce a šíří se to dál. Jako jo, to nejsou naše nějaký moudra, nebo jo, my to taky vlastně přebíráme, ale hlavně... Hlavně máme už vlastní zkušenosti, hlavně teda Mára. Já se neustále učím. No. A potom to teda samozřejmě zazdíl Jas Ataj, náš dobře známý, prej, před 12 hodinami, prej. A proč sbíráte ty oranžové věci? Jo? On tak komentuje nějaké naše videjko o muchu. Jo, to, Maro, všiml jsi, že jsem tam teda dal ten náš příběh, ten náš rozhovor?
1: No to jsem slyším, ještě jsem ti za to nevynadal.
0: No, jako, já vím, jo, ale...
1: Říkám, co ten tý frajer dovoluje, ty vole, bez mýho povolení.
0: Dal jsem to tam, protože myslím, že to bylo celkem vtipný, jo. A já jsem si hlavně vyzkoušel, že se dá dělat živáč a i na mobil, no.
1: To si zase něco... Říkám, ten je horší jak Petrák.
0: No, já jsem si myslel, že mě to tak jako vytkneš, no, ale tak jako už to je venku,
1: tak jako,
0: no, každopádně já
1: jsem... Tak jako když pustíš do etaru někoho, kdo o tom nic neví, tak...
0: No, už to jsou já, no.
1: To já bych mohl pustit taky tvůj rozhovor do etaru.
0: No, však jo.
1: No, ale nevím, jestli by se ti to občas líbilo.
0: Ne, tak toto bylo takový jako přirozený, no, takže... jo, je to vlastně akce z terénu. A já
1: ale to bylo úplně nedomluvená akce.
0: Nedomluvená, no, nedomluvená.
1: Takže de facto to bylo upřímný z mý strany.
0: To bylo upřímný z obou stran. Obou
1: no
0: stran.
1: To jo, no, ale že to nebylo sehraný vůbec.
0: No nebylo to vůbec sehraný, vůbec.
1: Protože mě to tam skočilo a říkám, darebák jeden. To tam hodil, ještě ukazuje, kde ten lesík je.
0: Já to jsem neřekl, akorát řekl, že to je houština. No dobrý, nejme to, brať mi líst. No a Jas Ataj to komentuje a proč sbíráte ty oranžové věci. No, takže já jsem to tady už jenom tak jako ze srandy umístil ten dotaz, který absolutně aby se, teda jako...
1: Aby se otroci měli na co ptát.
0: No asi možná, no.
1: To je možná.
2: Tak, můžu se ještě zeptat, jak jste mluvili o té babě Máše nebo někomu takovým?
0: Baba Máša.
2: Tak co ona má, taky nějakou příručku nebo nějaké informace?
0: Ona má knihu, nebo? Napsala knihu. Já pošlu odkaz.
1: Ona je biochemička.
2: Já bych si třeba rád koupil, jestli to někde koupil.
1: No ty to máš na Amazonu.
0: Ale je to v polštině a v angličtině.
2: A jo, tak to
1: a němčině, v němčině.
2: To jsem viděl, a... tak to... No.
1: Polský, ruský, německý, anglicky. A baba Máša dokonce o tom vypráví, že ne každá kniha snad je stejná.
2: Jasně, no. Ale tohle, co jsem posílal já, tak to je přeložená naštěstí. Ta nová holčina, kterou jsem jako nedávno taky jako střetl přes Facebook, tak mi hnedka poslala jako zadarma a to jo, teda
1: taky protože mám. Protože baba Máša dělala kolik, říkala asi 8 let výzkum, nebo kolik to dělala.
0: 7 nebo 8 let výzkum právě, ano.
1: Tam byly normálně kontrolní skupiny, no, všechno.
2: Já ji zkusím, tuhle z toho holčinu, jestli by to náhodou nepřeložila. Není to náhodou no. I v PDF verzi?
1: No, a protože baba Máša řekla sama, že už je asi 7, že už je snad 700 tisíc, jako kopií, jo, že... Je prostě ta kniha lítá světem.
2: No tak to se
0: no, ta,
2: podívám se zhruba na to, do první možnosti.
0: Zhruba do první poloviny je to fakt technicky. Historie, technika a hodně tam té chemie, různý molekuly, jo, ty vzorečky. No a účinky, jo, pak nějaké kontraindikace, protože ona pracuje se skupinami těch lidí, těch uživatelů, kteří to prostě berou různě. Jo, a na každého to působí jinak. Ona to pak vyhodnotila všechno, je tam plno grafů všeho. Jo. No a druhá polovina té knihy jsou už takový prostě zážitky, jo, od těch, kdo užívali nebo užívají, tak popisují prostě, jak se jim změnil život, zdraví a tak dále. Takže chystám se na to, ale je to čtení prostě na hodně dlouho, protože my furt lítáme, furt někde lítáme, do lékáren, do Alpů, takže není čas na to.
1: Ale je to asi 360 strán, myslím. Myslím, ano, že takhle je to napsané na internetu, že to má asi 360 strán.
0: No.
1: Ale to je, ale říkám, jako doporučuji všem, ať si to koupí a ať použijou překladače, no, jestli se chtějí něco dozvědět. A tam jsou recepty, co ona dělala, všechno.
0: Jo. Já vám tady pošlu odkazy na internetový knihkupectví a myslím, že tam mají variantu i v PDF verzi. Jo,
2: no, to by bylo skvělé, že bych dal právě ty mý kamarádce nový z Facebooku a ona by se toho třeba chytila. Protože jí to taky zajímá, taky už asi to jede dlouho, to vypadá. No,
1: a ona je, docela, myslím, dobrá knížka i od toho Poláka Borovský, nebo zase mi někde sdílel ten obal ty knihy a tam je to taky o chomůrkách a o církvi. Mm-hmm. Že prostě i ta církev, jo, ty červený, ty, co mají na sobě, že to je všechno jako vochomůrka.
2: Tohle to si přeštěte taky, tam jsou jakoby útržky taky z různých takových knih a jako rozhodně je to fakt komplexní, že tam povídají i o ty historii a pak jako ty účinky a pak tam jsou nějaký to složení, že jo. Taky to je zajímavý, no. Je...
1: Ale Petrucho, mě napadlo, to je jako váš to Matrixu, ne? Červenou nebo modrou? Jak ty vochomůrku, jak si vemeš vochomůrku, tak se ti tady tak těžce rozsvítí. Ano. Že pak pošleš spoustu lidí, pošleš spoustu lidí do prdele. Jo? A uděláš ve svém životě velký pořádek.
0: Jo? Ano. Tak, protože já ať tady
1: taky... tolerance.
0: A ať tady taky pustíme nějaký videjko, takže když jsme u té historie, tak jsem tady vyhrabal jedno videjko, který jsem si i ověřil a je to skutečně tak. Takže sluchajte tu, kochani.
3: Zajoncím dovodem, před kterým oficiálna historie kapituluje.
4: Historie kapituluje.
3: I próbuje zbyć učením, jest fresk, rzekomo...
4: Freska z 12. století.
3: ...znajdujący się w małej romańskiej kaplicy...
4: Malá kaple ve Francii.
3: Či jak to tam se čítá. Na štěně té kaplice znajduje
4: klasická scéna v ráji.
3: Představující klasickou scénu kušenia v ráji.
4: Adam, Eva, Ahad.
3: Vidíme Eve. Oraz węża owiniętego wokół centralnego pnia.
4: Strom poznání dobra a zla.
3: To, co kluczowe, to wygląd samego drzewa poznania dobra i zła.
4: Umělec nenamaloval jabloň.
3: Artysta, który maloval ten fresk pod nadzorem wtajemniczonych.
4: Strom připomíná něco jiného.
3: Nie namaloval tam jabłoni. To drzewo
4: deštníkovité tvary.
3: Má kilka rozgałęzień v parasolkách.
4: Intenzivně červená barva.
3: Každá z těch form má intenzivně červenou barvu.
4: Jasné tečky a výrůstky.
3: Regulárně rozměšťované jasné kropky lub vypustky.
4: To není běžná rostlina.
3: Té malovidlo nepozostavia žádných zlůdzeň. To nie jest rostlina.
4: Monumentální exemplář houby.
3: Statyczny, spleciony, monumentální okaz grzyba.
4: Mokomórka červená.
3: Wąż podaje Ewie element, który pochodzi
4: bezpośrednio od tego
3: grzybowego kapelusza. Jak to możliwe, że w
4: chrześcijańskiej
3: pośrodku Europy, w samym sercu średniowiecza,
4: zdroj mądrości a wiedzenia,
3: podolicznego grzyba jako źródło poznania mądrości.
4: Podzemní proud informací.
3: To dowód na to, że podziemny nurt wiedzy jest ukryty często...
4: Zákonné elity a alchymisté.
3: Elity zakonne, alchemicy i heretycy.
4: Zakodované informace.
3: Przekazywali sobie zakodowane informacje o tym,
4: aktywacja szyszynki.
3: Była substancja aktywująca wyższe funkcje szyszynki.
4: Najciemniej je pod lampą.
3: Widoku, stosując zasadę, że najciemniej jest pod latarnią.
4: Pro adepta jasny ukazatel.
3: Dla nieświadomego chłopa było to po prostu drzewo w raju.
4: Ledasz kontakt z bóstwem.
3: Dla wtajemniczonego adepta był to jasny drogowskaz.
4: Szukasz stawem z matryksu.
3: Boskością. Szukasz wyjścia z Matrixa? Oto klucz.
4: Kwić upaty borowiec.
3: U stóp sosen i brzus.
0: No, takže já jsem teda zjišťoval, jestli to třeba nemůže být fake nebo tak, jo, protože dneska je to plný Facebook, tady těch různých AI a fejkových zpráv, videí. No, tak jsem si tady vyhledal, že skutečně, počkej, toto na E, to už jsou ty dotazy tady, jo, že ta kaple, že ta freska je skutečně v té kapli, která se jmenuje Plain Courault a je to ve Francii No a o co jde? A tam se nachází nástropní nástěnná malba pocházející přibližně z roku 1291, takže 13. století, která zachycuje scénu prvotního hříchu Adama, Eva a hada motaného kolem stromu a vzhled stromu je muchomůrka, jo? Takže strom poznání dobrého a zlého je na této konkrétní fresce zobrazen velmi netradičně, svým tvarem, siluetou a charakteristickým červeno-bíle tečkovaným vzhledem nápadně připomíná obří houbu, konkrétně muchomůrku červenou, Amanita muscaria, jo? Takže vlastně je to tak, no, že vlastně ten strom poznání může být i jako amanitka. Jo?
2: Já jsem tomu věřil, já mám tohleto video celý, jakoby asi na hodinu povídání. Já jsem ti to posílal do WhatsAppu, nevím, jestli jsi to zmerčil, ale jako to je fakt hodnotný video, to se podívejte, co se rozpošlete mezi sebou, nebo jestli to tady můžu poslat někam do chatu, tak to klidně pošlu.
0: Já se podívám na tvůj WhatsApp, teda na můj, co jsi mě poslal a já to stejně budu sdílet.
2: Na YouTube. No.
0: Jo, no, já to budu sdílet a já budu sdílet i to PDF-ko tvoje, jo? Takže přátelé, kdo nás posloucháte, takže to PDF-ko od Františka budete mě tady k mání na stažení tady pod tím vysíláním.
2: Už ještě tady má kamarád dotaz nějaký, on teda nechce být zabraný na video, ale jestli by mohl mít krátký dotaz. Pánové, já vás zdravím.
0: Ahoj.
2: A hele, já jsem včera na část toho dokumentu s Františkem koukal, protože jsme kolegové z práce, že jo, i ze zahraničí se známe. A právě na tuhle scénu, co teďka popisoval, tak jsme teda koukali a mě to navedlo na jeden dotaz, protože já jsem těžce protisystémový, jo. Kdybyste mě poznali, tak bych se vám možná
5: jak
2: třeba...
5: Jak jste se potkali, jak na polovičku?
2: Je to možný. Už si nepamatuju všechny ty lidi a hlavně ze začátku jsem je neznal. Ale to je jedno. Otázka. Tenhle ten systém, co nám tvrdí, tyhle houby jsou jedovatý, tak jsou všechny léčivý, o kterých nám systém tvrdí, jako že to je zlo a že to je svinstvo, že nás to může zabít?
0: To je otázka.
2: Nebo se to týká jenom těch muchumůrek a tohle, co je vyobrazený právě v těch historických faktech. Jo, protože je spousta hub, které jsou taky fakt jedovatý, že když si to člověk splete a omylem to zamíchá do smaženice, tak to pravděpodobně nerozdejchá, protože tu dávku toho jedu nějakého, nebo těch, ne jedu, ale těch látek, které nejsou zpracované, jsou surový, tak mají za následek smrt, jo, a to už je jakoby taky prokázaný. Takže mě jde spíš o to, že jestli tyhle ty houby, jo, který člověk fakt dokonale rozezná, jo, třeba jak jsou ty pavučince, se tomu říká, a ono jich je tisíc druhů třeba, jo, a jenom dva nebo tři jsou jedlí a chutný houby, ostatní, jo, jsou jedovatý a údajně zabíjejí. No. To by mě zajímalo, jestli z těch hub je možný taky jako vytvořit nějaký lék nebo tak, jo, jako tinktury a tohleto, že jo.
0: Dobrý,
2: že nám to systém jakoby zakazuje svým způsobem, že nám podsouvá tohle to všechno, tak se dá říct,
0: a všimni si, že on vlastně ukazuje hlavně na amanitu, jo, na amanitu. To znamená, že ta amanita vlastně ona má ty účinné látky, kdežto třeba ty ostatní houby skutečně jako můžou být jedovatý, ale protože nemají ty účinné látky a neuzdravují, no tak ten systém říká jako o nich tak nějak jako mlčí, nebo řekne tak jenom, že je nejedlá nebo jedovatá, jo, ale protože ta amanitka má skutečně moc vlastně probudit toho člověka a uzdravit ho, no tak oni ten systém jako vehementně tvrdí, že je jedovatá. To za mě. Maro, co ty si o to myslíš?
1: Já si taky myslím, že co nejvíc je znevažováno a poškozováno, tak většinou to dobro.
0: Ano, má největší účinnost.
1: Tak. A nehledě na to, vem si, jak dlouho byly znevažovány třeba, a teď jsou hodně propagovány houbičky. Jo. Takže se musíš ptát, proč systém najednou říká, že lysohlávky jakože jsou ready, že jsou dobrý, že léčí psychické nemoce, ale to léčí přece i vochomůrka.
2: Já mám napojení i na
1: lidi,
2: nebo
1: vochomůrce se mlčí.
2: Jo. Já znám osobně i lidi, který založili Psion, no, tu kliniku, která jakoby je posichrovaná vládou, kde to můžou dělat terapie na psilocybinu, ketaminu a MDMA. jako, že to je léčivý, a oni jako to jako opravdu dělají.
1: Protože vem si, že když budeš, když se přepálíš s houbičkama, tak můžeš jí zblbnout, jako. A no, houbičky se neberou každý den.
5: To je právě to, co se...
1: Houbičky se berou jednou za čas, to šamani brali třeba, když měli jakoby ten svůj obřad, jednou za rok, nebo dvakrát za rok, nebo jednou za měsíc, ale ne každý den jako amanitu.
2: No, to ne.
1: Jo, takže s houbičkama, když to přetýskneš, tak...
2: Dá se jíst tak jako mikrodozing, jo, jako u amanity.
1: No to jo, ale pozor, ale tady ty houbičky vytváří závislost. Na houbičkách.
2: No, to není pravda.
1: Jo. Ale amanita ne. Jo. No protože to záleží, jak daleko si s těma houbičkama prošel, protože je spousta lidí, kteří je žeru na kila. Jo? Takže u nich už je tam závislost.
2: Jednou a pak jako dlouho nic, pak tak k tomu přistupuji rituálně. Jo? Fakt si dám opravdu jednou fakt za nějaký čas, nějaký zážitek, ale jako, že bych to musel jíst furt, to prostě to nejde ani.
1: Já jsem mluvil s jedním klukem, který mě předtím varoval, prý dáme si bacha na houbičky. A ten už mi zkoušel kde co a on říká, prý hele, to nechceš, jako to jsem zažil. Taky to přepálil a takže říká houbičky radši ne, jako by dával.
2: To si to plopo dávkuje, no, to je pravda, jo. No, já jsem i pěstoval.
1: Ten člověk dá se říct, že vyhulí všechno možný, ale houbičky respekt.
2: Tak, to pak jako jo, musí se to fakt dobře odhadnout. No,
1: ale pozor, někdo to třeba neodhadne, bude to brát halabala bez váhy, protože tady se všude musíme bavit o mikrodávkách. Ne, že to žereš na hrstě.
2: No tak jo. Jasně, no, kdo chce to odletět úplně, tak jako to chce víc, no, ale jako pro ty léčebné účely určitě mikrodozink, no.
1: Takže každopádně si myslím, že ta houbička nemá tak dobrý účinky na člověka jako ta amanita. Za mě si myslím.
2: No tak určitě tam není ta fyzická úroveň, jo? Že tam je fakt jenom ty psychické problémy, OK. No, protože
1: houbička ti mění reality a různý takovýhle věci ti to dělá z mozku. A amanita tady to nedělá. Prostě. Ta prostě to fakt harmonizuje to tělo.
2: Jsem z toho právě proto tak nadšený, že to léčí ty fyzické jako problémy. No? Že to...
1: Tak, léčí, opravdu... protože... Hele, a vem si, že ty jejich slavný přístroje, ty ani nezměří, nejsou schopni změřit, co ve skutečnosti v těch houbách je. Jo. To oni takovýhle stroje nemají. To tam můžou měřit nějaký bohuji, jaký kyseliny a bláboloviny, ale nezměří všechno.
2: Tak já jsem slyšel teď
1: i nějakou... No to taky říkali, že buňka je jednoduchý jako ten organismus, nebo jak bych to nazval. Ale ve skutečnosti to vůbec není pravda. Jo. Je to je velice složitá věc naprogramovaná. Takže to není jen tak, jako je tam pílkovina, nebo já si to nepamatuji, ty popisy, jak to je. Jak buňka z čeho se skládají, ale že to není tak jednoduché, jak se oni vypráví. Jo, to je telomery. Velice složitý.
0: No ta buňka je vlastně život sám pro sebe, jo? Ta buňka je vlastně samostatně žijící nějaký prostě organismus. To není jenom součást jakože těla, ona žije sama, ona má svoji inteligenci, ona přesně ví, co má dělat.
1: Tak.
0: No. Dobrý. Hoši, Franti, já se dívám na tvůj WhatsApp, nevidím tady žádný odkaz na YouTube. Když tak mě to pošli znovu a já to budu sdílet tady pod tím videem, jo? Nemusíš teď až po vysílání klidně, jo? Mě to pošli na WhatsApp a hoši, je za 10 minut teda 9, jo? No, chtě nechtě prostě, dívej se, Maro, my už zase jedeme zdárně jako za stará, jo? Skoro 3 hodiny a já mám tady další hafol videí o amanitkách, já už mluvím jak hotentot, takže já bych to možná pustil ještě jedno videjko a možná to necháme třeba jako na příště, možná uděláme příště mix zdravotnický okénko.
1: Hele, třeba až se přihlásí za týden, tak bude mít zkušenosti.
2: Tak máš to tam.
0: No tak Franti, přijmeš potom pozvání zás do nedělníčku, který bude třeba v pondělí nebo ve středu zás.
2: V pondělí asi.
0: Nebo jak to máš?
2: Uvidíme, jak se dostanu na ubytování rychle. Jestli no, to bude v pondělí, tak tam to bude takový horší. Možná by bylo lepší úterý. No. Uvidíme.
0: Maro, hele, no ty máš
1: nepřilátí. Jde o to, aby si nám sdělil po týdnu užívání.
0: No.
1: Jaký máš z toho pocity?
2: No,
1: to můžeš napsat ve finále.
2: Jasně, no.
0: Nebo namluvit hlasovku třeba.
1: Přesně. Řekni, co se zlepšilo, nezlepšilo, co zůstalo stejný.
2: Dobrá.
0: No, a třeba kamoš tvůj ten taky půjde do Amanitek, co teďka mluvil?
2: No, těžko říct, nebo už uvidí, co to se mnou udělá a podle toho možná. No.
1: Hele, víš, co je vtipný, že ty říkáš lidem, že jíš Amanitu a oni ti řeknou, a já nevím, co to se mnou udělá. Tak do prděle.
2: Ale jo, já jim posílám
1: většinou informace,
2: tak jsem říkal, co to všechno umí. A ne, to
1: ale,
2: ještě ale, konečný
1: ale já to myšlení prostě nechápu těch lidí. Jo? Ty jsi živým důkazem toho, že žiješ. Že ta houba s tebou neudělala vůbec nic. A spousta jinej, jako třeba Petrucha ji taky jí přes rok.
0: No.
1: Jo? A vidíš živí lidi, tak asi nás to nezabilo.
0: To
1: asi nemluvíš s duchama.
0: Joši, Franto, ty mě znáš z Paloučku, možná já jsem měl tehdy 116 kilo, jo, a já mám, teďka jsem se vážil 94,3, jo, a nijak nesportuji, já jsem nezačal sportovat, já teda jsem omezil žrádlo, já jim jednou denně večer, hlavně masí tou stravu, vynechal jsem úplně bílý pečivo, cukry, a já se cítím, já jsem omládl fyzicky i tak psychicky se cítím, já už si zavážu v pohodě jako kaničky na botách, jo, a cítím se vynikajíce, jo. Potom lese normálně, ne, že utíkám jak Mara tam v tom videjku jako utíkal třeba, to bych asi nedal, ale mám hodně ještě nadváhu, ale díky fakt té Amanice to tak šlo nenásilnou cestou, bez nějakých drastických diet nebo půstů, úplně samovolně ta váha důle, jo. Takže veliký blagadár. No tak jsme zvědaví na tebe, co to udělá s tebou třeba za týden nebo za 14 dní, nebo třeba i za měsíc, že může být v kontaktu a můžeš dávat průběžný zprávy. S tebou se dobře hovoří, jo, taky kamarád proti systémovi, což je dobře. Maro.
1: Tak no. Já jenom bych řekl, že třeba i ten kamarád starosta taky zhubnul přes 12 kilo už myslím, za 2 měsíce. A on říká, všechno ze mě padá, všechno musím koupit nový oblečení, všechno vysí. Žena mi nadává, že prý co furt hubne, říká prý, ale já žeru stejně. No protože ta Amanita nastartovala jeho systém. Jo. A ty věci už začínají fungovat tak, jak mají.
2: Tak.
1: A to tělo už nedrží tu vodu v sobě záměrně. Jo? Protože to je všechno o špatném fungování buněk, jo? Když drží vodu, když se lidi zavazují. Samozřejmě má to dočinění s tou kelskou solí, jo? A s jedlou sodou. Ale hubnutí, co jsem takhle vypozoroval já, je spojený s Amanitou. Jo? Protože i moje žena třeba zhubla po Amanitě. A vůbec to ani nevěděla, že zhubla. Říkám, zhubla si, jo? Ona říká, prej, ne, říkám, no zhub. Ona si myslela, že si z ní dělám prdel, ne? Jak to no. Je ženský, tak oni to berou hned obráceně, ne?
0: Jo, ale to já bych to taky na sobě nepozoroval, teda cítím se jako hodně líp, ale vizuálně asi připadám furt jako, tak jako podobně, ale mě to říkají lidi z okolo, říká, ty vole Petrucho, ty jak vypadáš úplně jinak, jako jo, ty jsi jako zubl a jakože aj v ksichtě a tak celkově, jo. My se z písní vidíme denně, takže my to na sebe nepozorujeme, ale to se rozvíjí zvenku, jo, ty změny.
1: Ale a ještě další věc, na co třeba funguje Amanita, jsou ženský, když mají problémy s návalama v přechodu, tak najednou návaly mizí.
0: No, to tady mám
1: napsané. Žena si to vyzkoušela na sobě a sama mi to řekla, jo, já jsem to nevěděl. A ona mi říká, protože mi taky řekla, jsem se jí ptal, co dělá s tebou ta houba? A ona mi říká, nic nepozoruju. Jo? Ale to bylo po 5 dnech jsem se jí zeptal, jo, když jí začala užívat. A pak mi říká, ale víš co, já nemám návaly. Jo. Najednou mi došlo, že nemá návaly. Jo? Protože to bylo vždycky, je mi horko, rozumíš? Takovýhle ty. No a najednou nic. Hele, tak to brala, já nevím, 14 dní nebo měsíc, jela tu ochomůrku, ještě v prosinci. No a pak ji přestala brát. Říkala, že to teda nepotřebuje, tak to nebere. No a hele, a po 3/4 roce potom, co to přestala brát, teďka nevím, měsíc zpátky, nebo možná ani ne, se jí ty návaly vrátily. Tak šup šahla pro amanitku a hned šup a zase návaly pryč.
2: No, pecka. Mohl by se tady ještě kolega ještě zeptat na něco dalšího, no. Jestli vám to nevadí, chlapi.
0: Jsem s tím.
5: No, to není ani spíš otázka, ale to spíš vám, bych vás chtěl malinko doplnit, ale ohledně ne jakoby přímo těch hub, ale podle mě, já si myslím, že je hodně důležitý, jakou pijete vodu taky.
1: No to určitě.
5: Jo, protože jak jste zmínili ty buňky a tak dále, tak já mám takovou knihu o vodě, jo, kde prostě perfektně popsal, že čím kvalitnější vodu, a ono to zní i ze samotné logiky, čím kvalitnější vodu svýmu tělu dáte, protože sami jste více jak 60% voda, tak tím lépe tam fungují ty procesy, jo, ta biochemie těla a tak dále. Takže když se pomůže tělu dostávat tu nejzákladnější surovinu, ze které prakticky jsme, kvalitní, jo, tak prostě tím vyřešíme spousty zdravotních problémů a pak se to dá podpořit samozřejmě různýma metodama, že jo. Jo, takže, jenom tohle jsem chtěl dodat a já pak, když mě to Franta připomene, tak já příště, až se tady srazíme, jo, příští týden, tak já bych tu knížku vzal, aby to nafotil, jo, a může vám to tam taky poslat. Mám to od jednoho kamaráda, který si dělá sám destilovanou vodu, jo, protože už nevěří těmhle stěm a má jistotu, že ta voda je absolutně čistá a on tam ty látky prostě jenom dodá a to znamená šťávu z rajčat, jo, a tak dále, protože ta voda nemůže být destilovaná, protože nemá žádnou hodnotu pro to tělo, tak se musí obohatit minerálama a tak dále. A když ví člověk, co si do toho sám dává, tak je to prostě super. A já u něj byl a fakt tu jeho vodičku, co jsem pil, to je úplně o něčem jiným, jo. Takže to jsem chtěl jenom dodat.
1: Jasně, proto já preferuju, nebo lidi po světě preferujou vodu ze studní, ze studánek a tak dále.
5: Ale na to bacha. Oni nevědí, co tam může plavat jakoby za nějaký kovy, jo, rtuť a tak dále. Jo, může tam být fluor, jo, protože nevíme, odkud ta voda skutečně jakoby přitejká, takže je pak hrozně drahý ten měřák, jo, který umí opravdu perfektně změřit jako ty látky. Takový ten základní, abyste věděli, jestli ta voda měkká nebo tvrdá. Jo, nám třeba v Tyništi teče Kohoutkovice, která má 400 ppm, jo, a i když by tam nebyly jakoby fluor a tohleto, tak tam jsou látky, které se krásně uchovávají v cévách a to jako samozřejmě nechceme. Takže mám 2 10-litrové kanistry, mám to kilometr, jo, ke studánce, piju to dlouhodobě a opravdu je to prostě úplně o něčem jiným, že jo. Já tam jsem si to změřil, má 100 ppm a to je bomba, jako to je ideál.
1: Ale já používám ještě Shungit do vody.
5: Ano, ten mám taky.
1: Jo, taky. Že mám skleněnou konvici, do ní mám, bez por mám Shungit a tam každý večer dolejvám vodu a druhý den to pijem.
2: Shungit natáhne. Používáš ten černý jako uhlí nebo elitní?
1: No to uhlí, no.
2: Je, tak to si kup spíš ten elitní. Ten je na tu úpravu vody lepší. Jestli jsi slyšel Vítkovo povídání o Shungitu ze Svobodného vysílače tenkrát, tak on tam rozebíral ty studie různý a tam říkal, že tenhle eliťák je na tu úpravu vody fakt lepší. No. Jakože v tom černýho se uvolnilo nějaké látky, které z dlouhodobého hlediska jako nejsou...
5: Černý má jenom 30% třeba v sobě, že jo, toho, ty důležité látky samotného Shungitu a ten elitní... No, ten elitní vlastně má 85% a víc, jo. Tam ten druhý je dobrý, když si chceš třeba, co jsem čet, napustit bazén, jo, a jak máš 10-kilovou filtraci, že jo, na ten písek, tak půlku písku a půlku perfektně vypravného tohle Shungitu a pak už jako do toho nemusí člověk dávat chemii, a voda by měla zůstat normálně křišťálově čistá, jo? Že prostě se nekoupeš v chemických sračkách. Jo?
1: Já jenom dodám, že ten Shungit užívám už přes 3 roky. Jo? A nemám s tím sebe menší problém a ta voda je jiná. Jo? A nehledě na to, že Šungit prodávají v lékárnách normálně.
2: To bych se docela bál.
1: Hoši. No toho se nemusíš bát, Šungit je Šungit.
2: My jsme tady... jako, ale že to může být nějaká záměna, že tam ty
5: šupy dá se to ověřit.
1: Já si asi nepůjdu nakopat, že jo, do Ruska, nebo kde to se těží ten
0: šup. Já bych jel do Ruska, klidně.
1: Nakopej.
0: No, však, až bude čas Kairos, víš, teďka to nejde, no. Ale my jsme tady totiž udělali test nedávno, jo. Přišla na to píseň. My máme doma tři kočky. A my jsme jim dali vodu bez šungitu v misce a vodu se šungitem, jo. A oni chodí jenom pít tu vodu, kde je šungit, jo. To znamená, že jestli je Františku horší, trošku tam ten, jak o nich mluvil Vítek, jo, z Tapin rádia, nevím. Každopádně i my máme taky Maroten, co ty, takový ten černý, on se trošku z něho drolí, jakoby uhlí, jako trošku tu vodu tak, zabarví, barví, ale on je očistý, jo. A ty kočky pijou tu vodu, kde je ten šungit? No tak to jednoznačně
2: určitě, prostě... Určitě jako jasný. Jo, OK, jako jo, čistí to tu vodu taky, jo, ale já nevím, poslechněte si to povídání, on to tam přesně jakoby rozebírá, proč, jako je ten elitní...
1: No já ti rozumím, já jsem o šungitem se sebral před x lety, jo, a právě v té době bylo doporučováno tenhle ten. A mně to funguje a na tom nehodlám nic měnit.
2: Jo, pohodně. Jenom říkám, jako, že to je ten elitní. No, že...
0: Fano, já jsem si všiml, že ty jsi tam teďka nasával pivo, už asi druhou plechovku, a mě by zajímalo, jestli tě přijde chuň na alkohol, jako, jo? Třeba po nějakým dnu užívání amanitky.
2: Já nevím, já pivo skoro nepiju, jo? To tady mi přines kolega, který dneska slavil narozeniny včera, teda, jo? Tak ale já jako nejsem piják skoro vůbec, jo. Já jako no, nepiju tvrdý.
0: Já jsem si myslel, že tak jako... Já jsem taky chastával pivo, jo. Po práci, no, různě, pivisko přes den, jo. A teď jako nemám jako na to... Jako, abych úplně kecal, jako tak mlasknu si, ale hodně ta chuť jako prostě jako se ztratila jako na alkohol, jo. Takže by mě zajímalo, a ty teda říkáš, že jako nepiješ pravidelně.
2: Ne, to je náhodička taková, že tady
0: zrovna... Náhodička, to znám, ano, výmluví.
2: Já jsem takový čajový spíš, takže...
5: Já mu půlku vypiju.
0: No, no tak...
1: Že já se nenapiju ničeho jiného než vody. Jo. Kafe, čaj, voda. Nic jiného. Nedotknul bych se limonády.
0: Ne, to je...
1: A nehledě, a piva už vůbec, to bych tak nalil psovi možná. Ne, to je pro mě žumpa.
2: Je to sračka dneska už. No. Jako jsou ještě je. Výjimky piv, které jsou fakt čistý.
1: A jenom připomenu, že v těch pivek máš tu vodu z toho řádu.
2: No, tam je všechno možné.
1: Tam je všechno.
2: Geneticky modifikované přísady, všechno možné sračky. No.
1: Tam jsou ty antibiotika, drogy, zbytky, antikoncepce a tak dál, a tak dál. Jo? V těch veškerých věcech, nejenom pivu, ale veškerých těch limonád, protože to všechno napájí ten systém, ten vodní. Jo?
2: Glukózo, fruktózový syrup.
1: A co je velice třeba špatný pro člověka, je vsycená voda uhlíkem.
2: Jo. Bublinka, tak je to odkysličuje mozek. To
1: odkysličuje buňky v těle. Tak jo. Protože na to, aby se tělo mohlo zbavit tady toho COčka, tak musí na něj navázat kyslík. Jo. Takže proto já nesnáším
2: si celý. Schválně všechno. Ono i kafe je bnutý, že to preničí nadledvinky. Teď jsem koukal na
1: kafe zprávy. Je...
0: Ploché zprávy, ano, o kafe tam bylo.
2: Černá... No, to bylo i o medu, o stříbru, to se podívejte. No. To je
0: o soli, velmi zajímavý, tak, o soli.
2: Taky. Fakt hodně hodnotný videa, jako fakt do hloubky jdou. A do historie, že jo? Samozřejmě.
1: No to musí žít ale do hloubky člověka, pak víš? Aby ta historie nebyla zmanipulovaná.
2: Dějiny, historie, jeho příběh.
0: Hoši, já pustím videjko, takový jako tematický, úplně asi na závěr, chvilku ještě pokecáme, asi to odpiskáme, protože je 21.01. Jo, a já už mám hlad, jo, a mám chuť na kafe a na cígo, takže já pouštím videjko, jo, a toto je, toto mluví za vše, jo, a potom navážu vlastně, systém nám říká, ano, dva obrovský mrakodrapy jako rozbili dvě malinký hliníkový letadýlka a byli na měsícu Američani prostě, ano, a tečka, a vakcíny jsou ty nejlepší a mochomůrka je ta nejjedovatější. A to, když si poskládáš, tak tě vyjde rovná se a výsledek, jako jo. Takže já tě dám tady to videjko a chvilku ještě podiskutujem. A
4: zřejmě v poslední době probíhá velká štvanice systému na něco, co je prověřené stovkami nebo dokonce tisíce let.
6: Na což, co je spravdělné od setek a navet tisíce let, bo jsou to naturální metody léčení.
4: Protože jde o přírodní metody léčení. Kdybych chtěl poukázat na něco, co mě také zaujalo, přestože nejsem mykolog a moc se v tom nevyznám.
6: Já si na tím neznám, dlaczego já si biorę za léčení čegoś, o čem mám pojęcia.
4: Proč bych si já bral na starost léčení něčeho, o čem nemám ani tušení?
6: Vzory chemiczne, v jaký sposób, pravda, robí se badania, je to dla mě istotne.
4: Zde je důležité to, že už stovky či tisíce let.
6: Od setek či tisíce let stosování pevných związků naturálních přinosí efekty.
4: Využívání určitých přírodních látek přináší výsledky. Tyto účinky jsou dokonale popsané
6: v
4: literatuře i v knihách. Začněme ale tím, co je zřejmě největším omylem. Kniha o mikrodávkování muchomůrky červené je skvěle zpracovaná a navíc obsahuje.
6: Książka świetnie opisana, również ma tutaj kilka sto, około 200 publikacji.
4: Několik stovek. Přibližně 200 vědeckých publikací.
6: Kde podaje się, že mikrodozování muchomora.
4: Že nejde o nic, co by si někdo vycukal z prstu.
6: Wiele jednostek chorobowych.
4: Ukazuje se, že mikrodávkování muchomůrky červené má vliv na celou řadu nemocí a zdravotních potíží.
0: No a jsme zase u babky Máše, to jsem ani netušil, že to tam na koncu ukáže tu knížku, jenom tam šlo o to, o ten, že ten systém, vlastně to všechno, co je účinný a co má nějaké výsledky v praxi, tak dehonestuje a ti, kdo to vlastně se o to zajímají, tak má za blázny a tak, no, takže to už je jakýsi vodítko, jo, takže co systém vlastně vyzdvihuje, že to je to jediný a správný, tak bacha na to, tomu se obloukem vyhnout, a ba naopak to, co je jedovatý strašně, tak o to se začít zajímat, jo. Takže jenom to jsem chtěl tak na závěr a klidně se ještě vyjádřete, a i skrytý kamarád samozřejmě může mluvit, třeba ho někdy příště uvidíme.
2: Odešel právě, no, tak musí ještě volat s mámou a tohle. Taky musím zavolat přítelkyně, už to není.
0: Františku, já tě velmi jako blagadariu za odvahu a ty jediný, a jsem dal tady ještě dva další hosty jako nachystaný, jo, ale jak kdyby něco vždycky, aha, tam nějaký zdravotní, prostě jako může to být, jo, a druhý, a jako tady to téma jako Vochomurkovi, já nevím, jako já o tom povídám rád a vůbec se jako nebojím, že by. Už jsem měl několikrát označené za feťáka a že tady podporuju a preferuju prostě muchomůrku a že pozavírají celé svobodné vysílač, jako jo.
2: Miluška, ne?
0: A co, no, takže to vůbec, strach nemá, možná i díky muchomůrce, já se tomu směju, jo, protože já vím, že my se bavíme o kvalitní, teďka v tomto případě o kvalitní bohyni, jo, o kvalitní bylině, rostlině vlastně, houbě, takže já mám svědomí čistý, jo, ať si to každé přebere a chce. To je to samý, Maro, jak když se bavíme o živým člověku, jo. Mají nás za blázny, ale já nedělám nic, s čím bych vnitřně nesouzněl.
1: Přesně, a nás, ale v finále nás otroci nezajímají.
0: Vůbec.
1: Ne? Takže otroci, ať si říkají, co chtějí, a mě to stejně jedno. My už se s tím nezabýváme vůbec. No, protože otroci vlastně budou chránit vždycky svůj systém. A oni nevybočí. No, takže tak největší otrok se bojí vochomůrky.
2: No, však no. Takovýma lidma, těm já to vůbec nefiltruju, že to jako spíš tam známem, co vědí trochu, mají pojem celostní medicíně, že?
1: Protože dneska ohledně ty vochomorky si dohledáš sám informace, když budeš štít úplně bez nikoho, jo? To my jsme jenom takový hlásný trouby, že říkáme to, co se ví už po celém světě. To si může každý dohledat sám. Jo, stačí si hledat správné knížky. a vědět, že ty knížky existují. Právě proto my o tom mluvíme, aby lidi věděli, že ty knihy existují. Takže oni se mají o co opřít. Ne, že ne?
2: No to je fakt zajímavý, no tu knížku o té babi, teda Máši, tak to si teda seženu, no. To...
1: A za další spousta nastrčených otroků nechce, aby se lidstvo probudilo. To, že lidi se po těch ochomorkách probouzejí. Doslova. Jo. Najednou Matrix začíná haprovat. Víš? A to je pro systém velice špatné.
2: Určitě no. Souhlasím.
1: Takže proto proti tomu brojí někteří. A vykládají takový krávoviny, jako že je to jedovatý a nesmysly. Přitom si to může každý vyzkoušet sám na sobě. Jo. Ale otrok se bude bát. Ten si to nevyzkouší.
2: No, tak to už musíme nějaký pojem a mít pojem i o jiných věcech, že, aby to prostě trošku začal vnímat.
1: No,
2: no.
1: No, protože když pochopíš, jak fungují ochomůrky na člověka, na lidské tělo, na jeho myšlení, tak pak ta cesta k tomu člověku už je velice blízká. Najednou ti začne docházet, protože díky ochomůrce začínáš vidět věci, které ti předtím třeba nedávaly smysl a teď už ti je začínají dávat ten smysl. Proč se to tak děje? Proč s tebou manipulujou tady ty zločinci, co vedou ty politické strany?
2: Viděl už bez ochomůrky, ale jako určitě souhlasím, no.
1: Jo, protože to jsou parchanti zločinecký.
2: Tak.
1: Jo, a lidi tupí hlavy jim věřej. Bude líp, no, bude líp.
2: No, ten program je silný, no, je to silný, no, ten program Matrix. No.
1: Jo, takže, ale hlavně Matrix je tady v hlavě. Každý ho má ve své hlavě.
2: Jo.
1: Stačí ho tady udělat, vymazat, zrušit a Matrix na poprdeli. Protože všechno, co tě drží v Matrixu, je tvůj strach a nevědomí. A ochomůrka tě probudí. Takže tolik, Petrucho, za mě. Máš něco?
0: Já mám veliký blagodár vám, Maro, tobě, stálici a novicovi, nováčkovi, panicovi, Františkovi, který se s tím vůbec nesrál pěkně, to se mě líbí. Zahulil, popil pivko, no, takže paráda a dozvěděli jsme se něco, taky děkuju tady komentátorům, ano, takže děkuji vám moc za informace, píšou tady, děkuji mnohokrát. No, tož, přátelé, budem rádi, když jsme vás tak třeba nakopli, jo, zažehli ten plamínek, ten ohýnek, nebo roztočili tu vrtolu na tom letadélku, ano, a teďka už leďte sami pěkně a uvidíte, že ty informace budou k vám chodit úplně sami, aniž byste je hledali. No, já už si jenom vybírám ty informace, já už nehledám, já už jenom třídím, stejně jako ty muchomorky po dešti. Já už si vybírám jenom to nejlepší, jo. Takže já vám velmi děkuji a dovidopo, do příště, Maro. My nevíme nikdy, kdy to bude příště. Bude to nedělníček, ale může být třeba, jak navrhuje František, úterý, ale to asi ne, protože Mara má šipky, takže nějak to uděláme. Jo.
1: Budeš úterý, ale bez mě, kluci.
0: No.
2: No, v pohodě může být pondělí, jo, ale já nevím, kdy dojedu na ubytování.
0: A může to být
2: s babičkou.
0: Františku, dejme tomu klidně 14, dejme tomu 14 dní, ať si pěkně, ať si tě muchomůrka pěkně zevnitř ošahá a piju, jo, změní nějaké třeba nastavení k lepšímu, nebo zajímalo by nás fakt, teďka si vlastně človíček, takové, když to tak blbě řeknu, jako pokusný králiček úplně na dosah, jo? Že máme přímo tebe, který nám může popisovat ty změny, které v tobě probíhají. Jo? Že my tak z doslechu víme, ale JPP, jedna paní povídala, jo? My tomu můžeme věřit, nemusíme, ale ty jsi tady přímo. Jo? Takže klidně za 14 dní si dáme zase spícha a pokecáme.
1: A hlavně my dva, my víme, co Bochomurka dělá.
0: My víme. Já to vím už
1: takže,
0: rok. A...
1: Takže my víme, jestli by si tu Bochomurku nebral nebo bral, my to víme. Ty nás neoklameš. Takže to musíš být férovej v tom. Musíš být férovej v tom a hlavně jo, zkoumat sám sebe.
2: Jasně.
1: Jo. Protože Petruka a já už jíme přes rok a víme, jak to funguje na naše těla, víme, jak to funguje na naše myšlení, jak ti to posouvá dál, ta Bochomura, myšlení. Jo. Začínáš mít trošku jiný pohled na svět, z jiných úhlů, který jsi jaksi neviděl.
2: Těším se na to.
0: Ale v Radičku není to procházka růžovým sadem, je to proces, kdy spatříš různý zrůdy a monstra kolem sebe. I třeba v sobě, jako jo. Zrcadlo.
1: Tak, jaký seš ty tu? Ano,
0: přesně tak. A není to, není to pokaždý jako příjemný, musíš to zpracovat, jo. Protože my jsme se navýváděli hovadín od těch 15 let tolik, jo, že... A ona ti to ukáže. Ona ti to všechno ukáže.
2: Tak já vypadám mladě, ale mi taky by bylo teďka 40, no, že už se taky je co zablblo, že?
0: Ale je zase tam... nefandí, zase nevypadáš úplně mladě, jo?
1: Jo. Možná si obládnul potom pivo, ale, ale ve svých očích.
0: No, hoši, tož tak, pojď, ať to nezakecáme. Já tam pustím nějakou znělku a...
1: Ustav něco dobrýho.
0: A...
1: Fábus.
0: A lidi tady furt jsou, člověče. Oni už ani nekomentujou, jenom teda čekají, co z nás ještě vypadne, jako jo. No ale já už ti říkám, já mám chuť na cigárko a na kafičko.
1: Já jenom dodám, ať si lidi, když jsou to, ať si fakt založí TikToky a fakt ať pátraj po TikTokách, protože těch informací ohledně Bochomůrek je tři prdele celého světa. Máte tam titulky, si tam můžete dát. Radí vám tam Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, Angličani, Australani, Američani, už všichni. A vy si tam můžete překládat i jejich komentáře, těch lidí, co komentují k těm příspěvkům, protože já si rád taky čtu. A vidím, co ti lidi tam píšou, jak jim ta Bochomůrka pomáhá v tom, někomu v tom. A mikrodozování musíte pátrat sami. Ne, že my nejsme ty, třeba ty hlavní. Vy se musíte řídit podle celého světa. Jo? Takže vy hledejte ty zlatý střípky všude. Jo?
2: Dobrý tip, no, děkuji.
1: Jo? A je tam toho fakt hodně. To se toho nemusíte bát. To, jak začnete sledovat tady ty lidi ohledně Bochomůrek, tak vám tam začnou skákat tři prdele lidí. No. Takže aby vás někdo v nějakém videu jakože nezaváděl, jako tohleto, tamhleto, ne, vy si musíte shlédnout spoustu těch lidí, abyste vy ve svých hlavičkách si utvořili ten názor, ten pořádek, k čemu jakože věříte a čemu jakože nevěříte. Abyste se naučili pohybovat tady v tom prostředí, tady těch informací. To je velice důležité.
0: Františku, my jsme se potkali, já nevím, jestli je to, promiň, jestli je to třeba 2 roky na tom vysílači a já tehdy, já jsem viděl svět černobíle. Systém lže a alternativa mluví pravdu, ale tak to vůbec není, jo. V té alternativě je tolik blábolistů a tolik lhářů zaplacených, který tě svádí na cestu, takže vlastně i v té alternativě je systém, který musíš jako díky Amanitě objevit a pak až teprve se orientuješ, jo. Musíš jít tou nejčistější cestou srdce a tam je ta pravdivost. Ne, že alternativa, on je protisystémový, on je určitě dobrý člověk a mluví pravdu. To tak vůbec nemusí být, jako jo.
2: Já vím, tak slyšel jsem spousty jako nastrčenců,
0: no?
2: Co se týče třeba Petr Staněk, pak na tom zákony bohatství, že to není úplně košer, týpek. Jako, jo, je tam spoustu jako takových lidí, u kterých si nemůžeme být jistí, to počínáme třeba tím VKčkem, že jo?
1: No tak ten už vůbec.
2: Těžko říct, no. Ale...
1: To není, to je jednoduchý. Jednoduchý, pokud začneš rozumět věcem, tak to je velice jednoduchý. Jo, protože najednou ty věci s tebou nebudou rezonovat.
2: Tak.
1: A ty poznáš hned, že ten člověk lže a že ti zavádí. A že těch 7 lhářů je tady 3 prdele. Jo? To se nebavím o Čechoslovácích a tak podobně.
0: Vlastně

0: A to je co říct. Hoši, pojďme to odpískat, jo? A jo, dobrá, takže já jdu pustit přátelé znělku a hotovo. Takže tady ještě na závěr, teda čím jsme začínali, tím končíme a je to baba Máša a mikrodávkování, mikrodózování Amanity muscaria. Tam najdete vše potřebné a nech vám to slouží jako odrazový můstek k samostatnému bádání. Já si to taky budu teďka číst, jo? Ale neskončím u toho. Budu bádat, je to otevřený vějíř, budu bádat dál.
1: Přesně.
0: Hoši, já vás vypínám ze studia.
2: O, šanty.
0: O, šanty,
2: Františku. Mějte se krásně.
0: Tobě, pravdu, tobě obzvlášť. Čau.
1: Čau.

král Karel s Buškem z Vilhartic. Teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Nuž dej sem zlaté číše páže a nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čeho zvíš? Král Karel vesel káže. Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo. Toť první víno, které v Čechách zrálo, aj tedy vzhůru pijme již. A pili, král však náhle prsknul, to, že je víno, tenhle kvas.

seděl zas král a rychle zavdal sobě vína znovu. Tak rychle, jak by bránil zlému slovu, však kolem úst již úsměv hrál. Mám žízní umět.

třeba Bušku milý, to víno má svůj zvláštní ráz. Sputrpké, ale milé zas. My myslím, se už vpěli. No vidíš, králi, tak náš lid má duši zvláštní, trochu drsná zdá se, však kvete po svém osobité kráse. Teď přerušil svůj náhle klid, hned rozveselem vil hartice. Ach, přibliž k

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream, protože tu máme ne jedno Homera, ale dva dokonce, takhle. Budou básničky, ne jedna, ale dvě. To si pište, to je perfektní a vy samozřejmě budete hodnotit, která je lepší, ještě nevím jak, ale to, ježíš, to se neměl říkat, teď je to asi všechno, jsem toto, nevadí, nicméně, já tady vítám vzácnou návštěvu, Petru Redovou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj kluci.
0: A samozřejmě našeho Homera Ivana Kratochvíla, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer všem a děkuji, Petře, že jsem jí mohl včera ukecat k tomu, aby byla od té lásky a dobroty a dneska se mnou vylezla na tvůj stream. A Peťo, já ti strašně moc děkuji, že jsi za A přišla a za B, že vypadáš tak nádherně. Ty jsi taková růžička mezi náma a mezi tím kapradím, kterým vytváříme my dva. To je prostě fantastický, nádherný pohled.
0: Vážení přátelé, tak dneska máme i trochu botaniky, samozřejmě. Těch témat probereme celou řadu. On, Ivan, teda toho moc dneska asi nenamluví, protože včera si jste slyšeli, co jeden Petru ukecával, sliboval hory i s horákama. Výstup na říp za raního kůropění a takovýhle věci a nakonec všechno dobře dopadlo. Inu, no prostě, Ivánek se nezapře. Tak a já budu dát teď slovo, Ivánku, pojďme to nějak uvést. Tak.
2: Rozjedeme to, řekněme, z kopce, protože většina lidí, kteří jsou našimi stálými posluchači, tak vědí, že včera vyvrcholilo několika měsíční úsilí skupiny dezolátů, kteří způsobili to, že v té krásné jihomoravské výsce se sešla, řekněme, dost velká skupina lidí, kteří si toho měli co říct. Díky, Péťo, že jsi tam byla. A mně se to strašně líbilo, bylo to krásný den, pro mě nádherně prožitej. Na tom to není vidět na té fotce, ale já mám dokonce spálený párohy, takže Vítě Pilmajer mě musel svým zázračným sprejem v 10 hodin večer ošetřovat, protože jsem normálně dostal zimnici z toho. Je to blbý se jako dostat úpal na podzim, ale mně se to teda včera povedlo. A to setkání pro mě bylo velmi, velmi, velmi, a ještě jednou řeknu, velmi inspirující, protože tam byli lidi, kteří jsem chtěl potkat, potkal jsem lidi, kteří chtěli potkat mě a já jsem rád, že mě potkali, protože mě to nádherným způsobem nakoplo. Mohl jsem potkat i Péťu, nahmatatý přímo, a je to fantastická holka, to jsem nevěděl, ale od včerejška to vím.
0: A počkej, ještě není 10, jo, jako jenom přátelé, samozřejmě, po 10. hodině budeme pokračovat v detailech, máme i fotografie vytvořené umělou inteligencí. Podobnost jmen a osob čistě náhodná. Tak ne, to. Tak pokračuj.
2: Nicméně, jako kromě tohoto, této akce, kde byl i Petr Bureš fyzicky osobně přítomen, tak včera, myslím, že to bylo včera, vylezl s velmi závažným rozhovorem, ve kterém vystupoval můj kamarád, přítel, člověk, který má krásně rozsvícené oči, když mě vidí, když říká, že se mu zkazil celý den, Jaroslav Doubrava. A jemu se povedlo za přítomnosti Petra Bureše ulovit Annu Vladimírovnu Ponomarenovou, která je akreditovanou velvyslankyní Ruské federace v České republice. A já, když jsem na to koukal, co tyhle ty dva spáchali s tou osobou, tak vám můžu říct, že je to asi 54 nebo 55 minut, že jo, dlouhý. Rozhovor
0: 57.03, já ti to řeknu přesně.
2: Děkuji. Tak
0: Necelá
2: hodina. Ale já jsem si, fakt jsem si připadal chvílema, že kdyby tam seděl Trump nebo Putin, tak je to přesně ta úroveň, jo, na který oni vystupují s těma svejma reportérama. Mělo to úroveň, mělo to fantastický náboj. Já doporučuji každému, aby se na to kouknul. A proč to takhle okecávám? Protože jsme si s Péťou slíbili, že každý napíšeme jednu básničku. Já nevím, co Péťa napsala, ale nicméně ona to udělala. Lidi, to je paráda. Víte, jak je to pro chlapa štěstí, když mu žena splní to, co slíbí? To je něco fantastického. Jo? Takže já jsem vydavý, co bude. Nicméně já jsem tu básničku napsal taky aktuálně, tím, když jsem to shlédnul a... Peťo, tradice je tradice, ale máme tady Petru, takže Petra bude zachraňovat potom to, na co jsou lidi zvyklí. A když dovolíš, já začnu s tou svojí kratičkou básničkou. Gratuluji Bureš TV k obrovskému úspěchu. Doubrava, moderátor, přinesl nám potěchu. Rozhovory této váhy dělají jen profíci. Trump či Putin, teď i Anička drží nás na špici. Anička je dána z hůry, Bůh nám ji požehnal. Tím prokletí krvavé madly pro naši zemi překonal. Veselme se, přátelé, že ji tady máme. Její lásku k naší zemi všichni dobře známe.
0: No.
1: Dobrý, výborný.
0: Jo, dobrý, dobrý. Já myslím, že to ocení. To.
2: A jestli se to doví.
0: Určitě, o to se postarám. Tak jako, ano, povedlo se to výborně. Já mám, musím říct, že úžasný ohlas od lidí, už více jak 210 komentářů, lidi prostě zdraví, jsou rádi, že tady je, že jak úžasně působí jako osoba, prostě opravdu je to skvělý, myslím, že se to povedlo. I se povedl právě, že Jarda Doubrava předvedl velký moderátorský výkon a přitom měl jako dost času se na to připravit, asi 10 minut, ale...
2: Jsi dobrák, Peťo.
0: Ne, no, to, ano, bylo to prostě jako kouzlem okamžiku, jako je ten toto, když prostě najednou tě něco napadne, že jo, a se tam, my jsme přijeli a oni se znali, že jo, oba dva se znají mezi sebou jako roky prostě z těhle z politiky a tohleto, a tak jsem si říkal, daleko líp bude určitě působit, když se budou bavit dva známí, než jako nějaký ošklivej, prostě tlustej tady Bureš, který paní velvyslanky nezná, neví, co si může dovolit, jo, a tak dál. A říkal jsem, bude to daleko lepší. No, marně Jarda namítal, že byl u zubaře a že ho bolí huba, že prostě kdesi, cosi. A já jsem si stoupnul za tu kameru, říkám, tady to tolik neskazím, a dal jsem jim ty okruhy a ono to tak pak prostě jelo milé, samo, prostě krásně si povídali, zapomněli na to, že tam někdo jako já tam je a prostě běželo to úplně nádherně přirozeně, takže to je super. Nic, myslím, že vlastně se povedlo oproti tomu, co dělá jako média dneska, jak šílej všichni, mainstream a tak dál, prostě bubnují do války, tak tady to je úplně jako jiný obrázek a já jsem za to moc rád a myslím si, že to je úloha těch alternativních médií prostě ukazovat trošku jiný pohled na věc. To je tak.
2: Tak. A když jsme u toho bubnování, ona, Peťa, takhle mě trošku bokem, Peťo, nebo já tě vystřídám, za chvíli půjdeš na tu velkou obrazovku, jo? Já se uklidím pod Petra. Tak...
0: Tudíž nebude vidět. Víš co, teď mi to připomnělo, jak ten slon s tou blechou, ne? Jak ten... někde kradou ty třešně a přijde tam ten hlídač a ta blecha říká, slone, skovej se za mě, mě není tak vidět. To je tak bokem, no.
2: Právě,
0: a teď vážně. Ale.
2: Teď vážně k tomu tématu hlavnímu. Ono opravdu ta Evropa bubnuje do války. Jo? Jsme se o tom bavili i včera. Jestli budeš dělat nějaký výřezy ze včerejška, tak doufám, že to na to lidi ocení. A jsme na prahu války. Jsme na prahu války a co mě jako profesionála potěšilo, je to, co vyděsilo spoustu normálních lidí, a to je to, že to, že my tady bubnujeme a křičíme už léta, že se to cpe do války, tak už to přiznávají i politici, kteří jsou ve funkcích. To nikdy nebejvalo. Mám na mysli Orbána a ku podivu i...
0: Fica, pardon. A Babiše,
2: děkuju. A já jsem včera... To nebylo na kameru, mluvil i o tom, jak je významná úloha Československa v evropském prostoru, že jsme obrovský stabilizující protiválečný prvek geopolitický. A tím mě potěšilo, že vlastně dva premiéři právě tohoto stabilizujícího celku se postavili proti tomu válečnému bubnování. Oni nic, ne že by něco nezastavili, ale už aspoň se ozvali, protože bylo tekon zasedání náčelníků generálních štábů, který prostě ty už troubějí na válečné rohy a bušejí do štítu a vydávají se na tažení Drang nach Osten, nevím kolikáté v pořadí. A oni se ozvali proti, takže to mě jako... potěšilo z tohletoho hlediska. A protože to má i důsledky vnitropolitické, protože máme před volbama, začíná už nám předvolební kampaň, tvrdá předvolební kampaň, což si uvědomuje dneska každý, protože když vykouknete z okna ven, tak na každý sloupu, na každém telegrafním to visí nějaký ksicht, proměnutím, že to musím říct takhle. A ono nám jde o hodně. Přestože jsou to volby, které jsou takzvané malé, to znamená, ty lidi by se měli znát, tak jsou tam i senátní volby a tyhle volby budou mít opravdu velký význam. A protože já tohleto neumím, neznám, ale Péťa je v tom kovaná, tak Péťo, já ti nechám Babiše, ať mu... roztrháš to jeho tričko a ukaž mu, že my jsme dobrý.
1: No, já moc děkuju a hlavně já se jenom vrátím k tomu začátku, co jste kluci říkali. Já jsem přemýšlela, kde jsme včera byli, kde jsme se ohmatávali. Můj manžel odešel a zavřel dveře. Asi budu mít co vysvětlovat, ale ne. Potkali jsme se na úžasném setkání v podstatě srdcařů, vlastenců a byli tam lidé z celé naší země, bylo to velmi příjemné. Byla tam důležitá témata pro mě, ale mně to přišlo tak, že se bavíme o věcech a říkáme to lidem, kteří tam jsou a kteří tomu v podstatě, oni to vědí, oni to znají, takže spíš jsme tak jako debatovali a upozorňovali na věci. Co se týká té války, tak když jsme o tom mluvili a ty taky vlastně před x lety, tak upozorňovali jsme na to, že tohle to hrozí, tak jsme byli dezinformátoři a strašili jsme a podobně. Přitom my jsme v podstatě upozorňovali na to, že tohle to hrozí, že nás bývalá asociální fialová vláda zavádí do konfliktu, který náš není náš. A já to říkám pořád, že válka na Ukrajině není naše. Nikdy nebyla a neměli jsme být ani součástí a jsme docela velcí pokrytci, když tvrdíme, že musíme dál posílat zbraně, aby jiní umírali a obhajujeme to tím, že umírají i za nás. Za nás určitě neumírají. No a teď jsme ve fázi, jak jsi to správně řekl, že o tom promluvil i Fico, já jsem to viděla. Ten den zrovna vyšel i Vidlákův článek, který psal něco podobného, ale mezi tím v podstatě Babiš vlastně psal, že jsme v nějaké té válce s Ruskem, v té proxy válce nějaké a to mě teda docela naštvalo, protože jsem očekávala, že zrovna to ANO, ta současná vláda, tak nějak zaujme jinou polohu a zaprvé začne plnit sliby, které slíbila před volbami, ale to bohužel my jsme na to upozorňovali, že tohle se nestane, že Babiš pojede stejný narrativ jako Fiala, akorát marketingově to má být zmáknutý, protože na cokoliv my jsme upozorňovali v minulosti, tak Fiala dělal úplný opak, Babiš si to velmi hlídá a upravuje si to tak, aby v podstatě on nebyl ten špatný, ty špatné věci nechává na tom svém okolí, na těch svých kolezích, aby to tak nějak zveřejňovali. No a zase teďkom otočil rétoriku. A dneska jsme se o tom bavili, jako jak je to možné, že zase otočil rétoriku, ale pravděpodobně asi viděl, že ta jeho rétorika mu ubírá voliče a jemu jde opravdu o ty čísla. On je tím úplně posedlý. A já, když se k němu vrátím, když vlastně se vrátím pár dní před těma volbama do poslanecké sněmovny, kde jsme měli, myslím si, jako stačilo velmi dobře našlápnuto, tak když jsem viděla tu jeho debatu, kde vlastně řekl, že on jediný, jak kdo může zastavit toho Fialu, tak mě bylo jasný, že to hraje i na ty naše voliče a že je to teda v háji. A lidé prostě, aby se zbavili toho šíleného Fialy a té pěti demolice, tak mu to hodili, aby měli jistotu. Ale tím potvrdili to, co jsme říkali my, že v podstatě se nic moc nezmění, protože muniční iniciativa funguje dál, i když třeba oni říkají, že tam neposílají peníze, tak stále to tam běží, pomoc Ukrajině běží dál, ty koncesionářské poplatky se nám nějak zastavily, zákon Fara potom zdechl pes. Teď jsme viděli pár návrhů, kteří navrhovali motoristi, tak si člověk říkal, jestli je to výsměch lidem, nebo to má být realita. Ono jedna věc je, jak se pan Macinka třeba chová vůči redaktorům a tak, to jako v tomhle tomu fandím. Na druhou stranu, když dlouhodobého hlediska se díváte na někoho, kdo je arrogantní, tak mě to teda přestává už i bavit. Já bych chtěla vidět výsledky té politiky. Oni už jsou v podstatě 3/4 roku u moci a neviděli jsme zatím pořádně nic. A místo toho jsme dneska viděli naftu za 51,50. A v podstatě jsme v době, kdy se už nestraší covidem, tak jak se strašilo za Babiše. Ta samá vláda, která nás strašila covidem a mražáky a vším možným, nás teď straší válkou. Takže a on ten strach, to je taková ta nejlevnější, ale nejúčinnější metoda na ty lidi. A ti lidé nedělají nic jiného, než tady posledních 6-7 let žijí ve strachu a mě už to prostě nebaví. Takže já říkám lidem, že prostě mají zůstávat v klidu, mají se věnovat své rodině, svým sousedům, zůstávat soběstační, být zajištění, kdyby vypadl proud, tak ať prostě mají u sebe nějaké věci, ať vědí, kde jsou jejich příbuzní, jaké mají potřeby, ať mají dostatečné léky, ale ať se toho nebo já teda upřímně nevěřím, že by došlo k nějakému útoku, protože jediný, který by asi mohl dojít, by mohl být ten jaderný a to tam jako tam se člověk neschová. Teď budu sarkastická, vždycky říkám, že pak už se můžu jenom dobře tvářit, aby po mně zůstal hezký stín, ale myslím si, že k tomu nedojde. Já bych si moc přála, aby konečně skončila ta válka na Ukrajině, která vlastně zničila zemi, vyvraždila téměř celou generaci mladých mužů a když jsem sledovala dneska včera rozhovor, vlastně, který měl proběhnout na půdě Europarlamentu a nebylo i to té bývalé, ona byla myslím mluvčí Zelenského dovoleno, tak jsem si říkala, teď ona to tam všechno říká. Ona v podstatě naprosto krásně říká, že ti lidé už nechtějí umírat, protože ta Ukrajina ztrácí území, ztrácí lidi, ty lidi se tam nebudou rodit, ten průmysl se tam nerozvine, takže oni už tohle to nechtějí a nikdo z nás to nechce. A my všichni, kteří jsme byli nálepkováni, jsme to říkali od začátku. Tohle je prostě konflikt, kde Ukrajina vyhrát nemůže, ta tam bude těžkou obětí a čím déle budeme zbrojit, čím déle tam budeme posílat zbraně, tím déle tam lidé budou umírat. Oni samozřejmě umírají na obou dvou stranách, o tom jako žádná. Akorát, že ta druhá protistrana to má lépe opatřený, řekla bych, že je lépe vybavena a nemá takový ztráty, jak ta Ukrajina. Takže pan Babiš mě docela zklamal, nicméně ne tak, jak bych očekávala, protože my jsme se o něm samozřejmě bavili před volbama, říkali jsme lidem, že to všechno budou jenom lži. A když jsme ho teď poslouchali na náměstí v Brně, když byl, jemu tam přišli samozřejmě i protestanti, tak on se hrozně rád chválí a rád se poslouchá, ale on ten skutek utek. Takže co se týká pana Babiše, já už mu nevěřím ani pozdrav.
2: Jo. Víš, ty jsi teď otevřela a zavřela spoustu otázek a problémů. Já s tebou souhlasím. To můžu říct takhle, jo. K té Ukrajině, ono, Ukrajina nejen, že přišla o celou generaci mladých mužů, ale Ukrajina prohrála zápas o svoji možnou samostatnou existenci. A to je ještě horší, jo, protože dobře, smrt člověka je tragédie, ale oni dostali šanci na tom území bývalé sovětské, ukrajinské, socialistické republiky vytvořit samostatný stát. A vytvořit samostatný stát je strašně těžké, je to těžký úděl a vyžaduje to odvahu, nadšení a pozitivní přístup. Pozitivní přístup, protože aby se ten stát zapsal do dějin, aby ostatní lidé, kteří nežijí na tom území, ho přijali jako samostatný stát, jako partnera, jako něco, co je možno brát do úvahy, pozitivně i negativně, tak tento úkol oni nesplnili. Oni nedokázali vytvořit systém, vytvořit státní strukturu, která by rozvíjela, která by pro svět, pro nás, pro země kouli přinesla něco, co bychom mohli říct, ano, tohle je typické pro Ukrajince. Tohle to je přínos Ukrajiny celosvětovému lidstvu. Oni přinesli perfektní korupci, oni přinesli v podstatě jistou formu fašismu nebo nacismu, to nechám těm filozofům. A v podstatě oni přinesli takovou tu sebepýchu na úkor těch ostatních. Jo? A to nejsou prvky, na kterých se dá stavět. Oni nic nevybudovali, oni akorát ničili, ubližovali, svoji existenci postavili na likvidaci všeho, co má v názvu ruský, počínaje jazykem přes jednotlivé národnostní skupiny. Prostě všechno tohle to je pro ně červený hadr. Ale na negaci se nedá budovat, na tom se nedá stavět. Na téhle ty negativitě se dá akorát ničit.
1: Ničit.
2: A stát v jeho kořeny stojí na zmaru a ničení, nemá šanci se zapsat do historie pozitivně. Naopak je to, historicky to bude obrovský vykřičník, jak prostě se žít nemá. Protože tam odtud tekon jde násilí a zlo. A ať to náš mainstream připouští nebo nepřipouští, tak v podstatě ta činnost, kterou tam vyvíjí Ruská federace momentálně, je v souladu s mezinárodním právem. Přestože je spousta lidí, kteří tvrdí, jak je to možný, když je to agresor. Není to agresor. Oni dělají tu těžkou špinavou práci ve prospěch celého lidstva. A takže tam jsme se teď dostali. Bohužel my jsme v takové pozici, že abychom prokázali svoji platnost v organizaci, která se jmenuje NATO, i když NATO je bržděno Spojenými státy, a to už dneska velmi výrazně a viditelně, tak ty tlaky na vyvolání vojenského konfliktu přichází z NATO na Evropskou unii. Evropská unie už se jednoznačně dostává do pozice čtvrté říše římské národa německého, včetně všech expanzivních složek. A i když se o tom nemluví, tak my, abychom jako Česká republika nevstáli, jak se říká, v pozadí, tak tam posíláme také vojáky. Říkám, moc se o tom nemluví, vykřikuje se, že jsou to dobrovolníci, nicméně to jsou dobrovolníci typu, hele, jsi voják, ty tady kariéru buduješ 10 let, jsi jako opravdu na úrovni, tak jestli chceš tu kariéru budovat dál, tak se dobrovolně přihlaš, protože když se dobrovolně nepřihlásíš na tu Ukrajinu, tak nedobrovolně skončíš v armádě a tvoje kariéra končí. Takže máme dobrovolníky a dobrovolníky, kteří tam jdou. A podle informací, které mám já, jak říká se dneska, insiderských informací, tak to zatím někdo zamás. Kluci, kteří už měli zbalený bagly a už v podstatě nastupovali do autobusu, že je odvezou na letiště, tak je vrátili zpátky do kasáren. Ono to může mít více příčin, protože Rusům se povedlo tento týden vybombardovat pár výcvikových prostorů a pár hotelů s hosty, kteří nosí občas někdy i uniformu. Takže ty takzvané ne Lolita Express, to byl Epstein, ale zdravotnický express z Řešova, ten vždycky začne lítat, když tam přivezou vlakem z nějakého hotelu tyhle ty hosty. Takže k tomu minulý, vlastně tento týden došlo taky neděle. Takže říkám, těch důvodů může být víc, každopádně jsem rád, že tam ty kluci neodjeli.
1: Co to je za kariéru, nebo respektive jakou kariéru by měli, když by neodjeli, nebo když by odjeli, tak v podstatě nemuseli mít žádnou kariéru, tam by dostali kulku zdarma.
2: To je riziko, ano, takže to je takzvané riziko podnikání, jo, ale když seš v té armádě 10-15 let, tak si vybuduješ nějaké postavení, máš možnost nějakého profesního růstu, hodnostního růstu a
1: za cenu, že umřeš ve skorumpované zemi, že bojuješ za
2: To je riziko. Ale my vojáky potřebujeme, víš, protože stát, který nemá vlastní armádu, stát, který odmítne živit vlastní vojáky, je odsouzen živit cizí. To je realita života na této zemi. Takže pokud nechceme živit cizí armádu, musíme živit svoji armádu. A ta armáda jede podle nějakých svých vlastních zákonitostí, jo? Takže i tam se dělá kariéra. A říkám, když někdo 10 let se snaží v armádě být prospěšný svému státu a dostane se do tohoto dilema, no tak někdo zvolí to, že je odejít a bolí ho to, protože 10 let věnoval něčemu, co je mu úplně k ničemu, protože v civilu to nejenom, že nevyužije, ale v civilu mu to pak dělá problémy, protože civilní život je úplně odlišný, tam platí jiná pravidla a jiné zákonitosti, nepsané, můžu ti o tom vykládat. Po 25 letech v armádě jsem dalších 20 let v uvozovkách pracoval v civilním sektoru a z těch 20 let jsem byl 10 let na pracáku. Protože mé chápání světa naráželo na prostě zákonitosti, které v civilu jsou. Jinýma slovama, když jsem viděl, že je někde nějaký bordel, tak jsem to řekl nahlas. A většinou to skončilo tím, že ne ten, kdo dělal ten bordel, odešel a já jsem byl odejít. Protože to bylo jednodušší, bylo to pohodlnější pro toho šéfa. Jo? Ty, rozumíš, ty jednotlivé složky mají trošku jiný život, nebo jak bych to řekl, no prostě je to takový svět ve světě, jo, který má své zákonitosti. Takže já ty kluky nepomlouvám, Já je chápu, co je donutilo k tomu, aby tam šli, ale naprosto s tím nesouhlasím, tam nemají co dělat. Ano? A pokud budu moct s tím něco udělat, tak to zatrhnu, okamžitě zatrhnu. Protože z hlediska mezinárodního práva je to agrese, naše agrese vůči Rusku. Protože Rusko je tam pod mandátem OSN. To je to, co nám nikdo neříká. Oni jsou pod mandátem OSN. Toho v podstatě největšího nebo nejvyššího platného zákona, které jsme si dohodli na této země kouli. Takže když se bavíme o agresi, tak
1: nevím, není to i porušení nějakých pravidel u nás, když vysíláme vojáky do země, která není součástí EU, není součástí NATO v podstatě?
2: Je to porušení zákona a právě proto tyhle lidi dostávají generální pardony od prezidenta republiky, který může udělovat milost i dopředu. No? Takže oni vlastně dostali milost dopředu, aby tato akce, protože správně by měli být souzeni, protože oni se účastní cizího konfliktu podle práva. No, takže oni jsou v takovémhle klinči, ale mediálně a politicky je jim to vysvětleno, takže prostě ty kluci tam jdou. Víš, a oni to jsou z hlediska profesionálního, spousta z nich jsou opravdu špičky. Jo, špičky světové úrovně. To jsou kluci, kteří ve svém oboru, úzkém oboru, máme opravdu jako kvalitní specialisty. Tomáš jako třeba, teď hraje se Davis Cup a náš Davis Cupový tým jede nahoru jak dráha, jak se říká. Jo? A to jsou úzký specialisté. Tady se bavíme o tenisu. Tak tohle to jsou jednotlivé odbornosti, vojenské odbornosti a v těch daných odbornostech oni jsou opravdu jako super. No jo, ale tam nemají co dělat.
1: Nemají, no, souhlasím.
2: Mají být doma. Protože úlohou armády je bránit tuhle zem, naši zem, naše území, naše lidi. Vás, krásné holky, naše děti, naši budoucnost. Omlouvám se.
1: No, to jsou zase informace, to bude zase veselo v éteru, ale jo, já s tebou souhlasím a hlavně asi bych postavila před soudy, co je tam poslali. Ono totiž teď nedávno řekl Petr Pavel, že pokud Ukrajina padne, padneme s ní, ale on fakt je takovej, že oni padnou. Oni padnou, my to
2: no,
1: asi...
2: on má pravdu, podobně. On padne. Ano, on padne. Ukrajina, on padne.
1: Ano. A s ním všichni tady ti chciválkové od Rakušana až tam po všechny ty chciválky až po toho Zdechovskýho. No a teď dokonce, myslím, ten Kupka, nebo jak se jmenoval, tam někde se fotil se samopalem v ruce. Oni vůbec nemají ponětí o tom, co ta válka přináší. A taky vědí, že by tam svoje děti neposlali. Jo, o čemž vlastně promluvila teď nedávno taky jedna historička, která utekla z Ukrajiny. Byla na rozhovoru u Tomáše Lukavce, ke mně se to taky dostalo jako s prostřednictvím vlastně sledujících a já jsem si to poslechla a prostě ty lidé už začínají mluvit otevřeně, jak to tam je a oni v podstatě říkají to sami, co jsme říkali my posledních x let, že tam je korupce, že tam je násilí, že oni se neštítí vraždit svoje vlastní občany, neštítí se prostě zneužívat všeho možného. A pořád jsme byli braní za lháře, dezinformátory a myslím si, že ta videa už ani nejdou zablokovat, co jdou po těch sítích, to násilné verbování a teď už nejen mladých, ale i těch starších. Jo? Takže já doufám, že ta Ukrajina je fakt před pádem a že ten pád zachrání zbytek té populace, která tam opravdu chce v klidu žít a budovat si tu svoji zemi. Protože neumím si představit, že by ten konflikt měl ještě dál trvat a hlavně všichni mluví o tom, že jakmile válka skončí, takže Zelenský půjde vlastně před tribunál a to je to, co on si zaslouží, protože on tu zemi zničil.
2: Já ti nechci brát iluze, ale podle válečných zkušeností on se toho tribunálu nedožije, on skončí jako Čaučesku.
1: Tak to je taky řešení. To je taky řešení, no.
2: Ano.
1: Je to tak.
0: Tak, Peťo, prosím tě, aby tady Ivan nevybral veškerý tvůj čas, tak...
1: Ono se to dobře ale poslouchá, víš, to jsou informace, které se člověk jen tak nedoví.
0: Ale jo, to já mu neberu. Na druhou stranu, ty kandiduješ ve Znojmě, tak pověz, co je vlastně důvodem, že jsi se jako do toho takhle vrhla, a druhá, jaký jsou highlighty, hlavní témata, se kterýma do toho jdeš.
1: Tak oni vlastně teďko máš do roku 29 žádné volby nebudou a my jsme se po těch, řekla bych, abych ani neřekla prohraných volbách, protože to stačilo, mělo myslím 4,3% a na to, že jsme byli rok, jak se říká, v éteru, rok jsme vlastně existovali, tak si myslím, že to je jako fantastický výsledek. Tak jsme se rozhodli, že budeme tak nějak jako pokračovat dál, aspoň v těch našich aktivitách. No a tím, že se vlastně teď chystají ty komunální volby a do Senátu, tak jsme se rozhodli, že nasadíme pár kandidátů v těch silnějších oblastech a že postavíme i kandidátky v komunálu s tím, že teda samozřejmě půjdeme s lidmi, kteří jsou známí a kteří v podstatě tady pro tu zem už něco za těch posledních pár let dělali a nějakým způsobem se posuneme, protože sedět doma a čpičkávat asi nemá jako cenu a já bych se asi zbláznila, kdybych nemohla něco dělat a tak nějak jako pořád aktivně být v kontaktu s lidmi, protože jako krajská zastupitelka s nimi každodenně vlastně si dopisuju a řešíme nějaké věci, nějaké stížnosti. Takže já jsem se rozhodla jít za Znojemský kraj a to z toho důvodu, že jsem měla ve Znojmě vždycky takovou největší podporu. Ono to Znojemsko je takové hodně srdcařské, jsou tam lidé hodně sociálně cítění a je to tam takový kraj, který, kdy já vždycky říkám, že tam je ještě hodně věcí v pořádku, přestože je sužuje, já nevím, problém s dopravou, se zdravotnicím, se sociální sférou, tak ti lidé se vždycky umí semknout a vždycky umí držet při sobě, což se jako o Brnu říct nedá, protože to Brno už se hodně podobá Praze, tím se samozřejmě nechci dotknout těch Brňáků, kteří jsou jako normálně ladění a kteří vědí, že jsou dvě pohlaví, a nevnucují nám dalších 156, jo, ale všechno tady to zlo, které přišlo do Prahy, za posledních pár let bohužel přišlo z Brna. Jo, my jsme vám to tam poslali, vy nám to teď posíláte zpátky, takže my tady tak jako vyvažujeme, my jsme tady na tu rovnováhu. A tak jsme se rozhodli nasadit 3 kandidáty a já jsem si vybrala ten Znojemský kraj, protože to k němu mám hodně blízko, mám tam přátele, jezdím tam vlastně i za Danem, že jo, teď tam budujeme tu vidlákovnu, takže se tam cítím doma a když jsem tam viděla vlastně senátora, který tam je, což je pan Třetina, který je za TOP 09 a dívala jsem se na to jeho hlasování, tak jsem si říkala, tak je na čase, aby se za to Znojemsko postavil někdo, kdo prostě umí bouchnout do stolu, kdo se umí postavit prostě proti tady těm narrativům a kdo se prostě nebojí mluvit, protože to je typický probruselský poskok. To jako, když se díváš na jeho jednotlivé hlasování, tak všechno to je ve prospěch Bruselu a je to proti lidem. A to poslední, kdy se hlasovalo vlastně o zachování té hotovosti, o vlastně, aby to bylo zakotveno v té ústavě, tak on zase byl proti. Ale zase hlasoval, když se vlastně valorizovali důchody a mělo se to zachovat pro ty důchodce, tak on byl taky proti. Takže jsem si říkala, že na čase prostě, že tam musí být někdo jiný. A já samozřejmě, já se ho nebojím, nebojím se ho mít ani v debatě, přestože on samozřejmě se v té politice pohybuje déle, protože ten člověk sice teď jezdí po kraji a vidíš ho všude, že všude jí, všude pije, všude se fotí s plíšákama, ale to z něho dobrýho senátora neudělá. Já si osobně myslím, že dobrý senátor je člověk, který nestratí kontakt s lidmi, s tou realitou a je vždycky tam, kde je potřeba, nebojí se přidat ruku dílu a to já v podstatě jsem, protože já jsem z lidu vlastně tak nějak vstala, s lidmi pracuji, mám svoji práci, která mě živí a práce se nebojím. Takže jsme podali vlastně nominaci a nominovalo mě, stačilo jako nezávislého kandidáta, ono spousta lidí to neví a já jsem vlastně nikdy členem Stačilo nebyla. Já jsem byla součástí pouze politické strany Právo, Respekt, Odbornost, se které jsme odešli vlastně s celou naší základnou. Pak jsme budovali Stačilo, protože se nám líbila ta myšlenka, líbily se nám ty plány a takové ty ideje, jak by to mělo určitým způsobem fungovat. Oni vlastně říkají, že Stačilo je levicové. Já se vždycky považuji za takového středňáka, protože jsem za prvé zdravotník, pohybuju se i v té sociální sféře, a také jsem v minulosti podnikala a podnikatelů si neskutečně vážím, protože oni jsou takovou páteří a takovými těmi držáky toho našeho státu. Ale tím, že pracuju, nebo pracovala jsem v nemocnici celý svůj život, tak si uvědomuju, že je povinnost státu se o ty seniory postarat. A je povinnost, naše povinnost nás všech, aby oni měli, aby si vlastně mohli ten svůj důchod v klidu prožít, tak jak to bývávalo, a užít si ho. A ne jenom dožít a děsit se, co s nimi bude, protože když se díváš dneska na ceny těch domovů pro seniory, tak je to katastrofa a ti lidé dost často přemýšlí, kde vlastně skončí. A občas je dobrý vyrazit do ulic a zjistí, že spousta těch seniorů je právě už teď vyloženě v těch ulicích. Takže tady teď komunikujeme i s těmi azylovými domy a je to šílené, když posloucháš ty příběhy těch lidí, jak se tam vlastně dostali, nebo jak je rodina odložila a podobně. Takže já jsem se rozhodla jít tam. Mám tam v podstatě 5 protikandidátů. Druhým protikandidátem je kandidát za hnutí ANO. On je takový hodně nevýrazný, ale samozřejmě stojí za ním velká strana. A tady bych ráda upozornila na to, že je důležité, aby se lidé dívali ne na stranu, která za tím člověkem stojí, ale na činy toho člověka, na to, co kdy dělal, co pro ty lidi prosazoval, nebo kde byl, když oni byli v nouzi. Tady o tom člověku já jsem třeba v životě neslyšela. Slyšela jsem, že je to nějaký plavec, ale to asi v politice moc člověku život nezachrání. Pak je tam jeden za přísahu, je tam soukromní, je tam člověk, který tam jde jako samostatně podnikatel, ale jde s podporou ODS, o čem se moc nemluví, takže no a pak je tam paní, myslím, místopředsedkyně, nějaká zastupitelka za Znojmo, které se podařilo intrikama rozvrátit tu bývalou koalici, když tam Ivanka Solařová za ANO byla vlastně starostkou. A já jsem si řekla, já žádný korupce nemám, já nemám v podstatě ani exekuce, všechno si poctivě splácím, na všechno jsem si vždycky poctivě vydělala, jediný, co mě tady furt někdo přitakává, je kauza, kterou si vymyslel pan Cempr a média, to byla ta kauza falešné sestry, kdy se snažili na základě toho, že jsem dala ven video a jim se to nelíbilo, protože to poukazovalo na tu pravdu a fakta, tak se snažili vnutit lidem, že nejsem zdravotní sestra. A přiznám se, že mě to ještě občas někdo píše, a to už se usmívám, protože novináři už to přestali psát, už si samozřejmě zjistili, že opravdu jsem zdravotní sestra, že opravdu jsem byla na vedoucí pozici a vystudovala jsem i vysokou školu. Takže tady tohle to mě bohužel ještě občas stíhá, nicméně moje svědomí je čisté. Kdykoliv bylo potřeba kamkoliv vyrazit, tak jsem vždycky vyrazila